0: Dělních volbách pravicový politik vyhrál nad levicovým senátorem Ivánem Seperou. Ve volební kampani převažovaly bezpečnostní otázky. Dela Espiria navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. V kuřecích řízcích z Teska našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednala se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května, informovalo tomu mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Za rok se na společnost Podané ruce obrátilo přes 233 tisíc lidí, to je zhruba o 27 tisíc lidí víc než za předchozí rok. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy. Pracovníci řeší s klienty jejich problémy se závislostmi na návykových látkách nebo hazardu a od loňska se víc zaměřují i na prevenci závislosti na digitálních technologiích. Ta je typická pro mladou generaci, popisuje předseda správní rady organizace Jindřich Vobořil.
1: Klesá alkohol, tabák, klesají i ty tradiční drogy, kromě kokainu, který roste. Samozřejmě ale se to vyměnilo za ty takzvané digitální závislosti. 13% dětí má, jako nezletilých, má zkušenost s prohranýma penězma. Ještě 10 let zpátky to bylo 0,5%, to prostě narostlo.
0: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Po vyřazení Česka na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu a v národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Na aktuálním šampionátu se ale neprosadil. Fotbalista Japonska hrají v závěrečném utkání ve skupině se Švédskem. Utkání vidí David Prouza.
2: Fotbalisté se pomalu vrací na trávník, start druhého poločasu se blíží, je to zatím 0-0 mezi Japonskem a Švédskem, Japonci aktivnější, ale branku nedali, to se naopak povedlo Nizozemcům, kteří skórovali už dvakrát a proto vedou nad Tuniskem 2-0. David Prouza, Radiožurnál.
0: Cyklista Matyáš Vacek vyhrál po třetí v řadě mistrovství republiky v časovce. Taky třetí triumf za sebou si mezi ženami v Uničově připsala Julia Kopecký.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za 9 kříži a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Domašov havarovala dodávka. Na kilometru 170 už k nehodě přijela policie. Místo je označené šipkou a s opatrností projedete. Na D1 z Prahy do Brna už za sjezdem na Čechtice na 69. kilometru stojí pouze světelná šipka v odstavném pruhu. Kamion už má opravené kolo a je zase na cestě. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se tam netvoří. Na silnici 20 z Plzně do Písku pozor na nehodu za napojením silnice 4 od Prahy. Na kilometru 156 osobní auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely Mrázovka a Strahovský tunel ve směru na Břevnov. Údržba je naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě místy naměří kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
5: A ten vám přeje příjemnou, pokud možno, páteční místy tropickou noc. Za pár okamžiků, jako vždy v tomto čase po druhé hodině, tady bude naše pravidelná soutěž po písničce od zpěváka Síla.
6: Noční Radiožurnál
3: a Petr Zajíček.
7: Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: Poslouchejte Radiožurnál a užijte si napětí. Vyhrajte novinku, temnou a působivou krimi od světově proslulého švédského spisovatele Håkana Neschera. Poznejte staré sídlo na venkově, rodinná tajemství i události z minulosti, o kterých nikdo nechce mluvit. Podaří se rozplést složitou síť rodinných vztahů, tajných šifer a stop vedoucích k nacisty ukradenému židovskému zlatu? Knihu Všeho do času, krimi s atmosférou a lidskostí, dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, opět je tady ta chvíle, přesně 10 minut po 2. hodině v noci, takže můžete volat na naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Mažu stopy.

0: Summer of 69 a velmi populární Kanaďan v České republice Bryan Adams. Připomínám, minulém roce v létě 1. srpna odehrál svůj koncert na letišti v Hradci Králové a letos přijede do Čech opět a bude v hlavním městě těsně před Vánocemi ve vysočanské O2 aréně, to bude tentokrát. No nás čeká velmi horký víkend, ideální ho bude určitě trávit někde u vody nebo přinejmenším někde ve stínu. České golfistky to ale budou mít složitější. Na turnaji Tipsport Czech Ladies Open v Berouně budou i 5 hodin denně na hřišti, na přímém slunci a v teplotách nad 35 stupňů.
1: Ty teploty, ve kterých jsme hráli, byly i daleko vyšší, ale myslím si, že s tím vším bude opravdu potřeba správně regenerovat a správně doplňovat energie, hlavně nenechat se úplně až za stolik vtáhnout do děje, jak se říká, a opravdu myslet na to, abych správně pila a doplňovala.
2: Popisuje česká golfová jednička Sára Kousková, jak se bude vypořádávat s velkým horkem na Ladies European Tour, která už tento rok zavítala do Austrálie nebo do Afriky. Teplo není zas taková výjimka, takže teploty stoupající ke 40 tolik nepřekvapí třeba ani Terezu Meleckou.
3: Hrajeme velmi často v takových podmínkách, ale je to samozřejmě náročný. Fakt jak psychicky, tak fyzicky. Někdy ten mozek už nechce úplně jako fungovat na 100%, takže je i fajn tam mít toho kedíka, který vás třeba nakopne nebo vidí, že třeba zpomalujete na patu nebo zpomalujete vlastně ve švihu. Takže je fajn vlastně nějaký takový ten balanc mezi tím, ale jako bude to náročné pro všechny.
2: Možná víc než golfistky a jejich kedíci, tak může trpět hřiště Royal Beroun Golf Clubu. Jak se v průběhu víkendu může měnit, popisuje vítězka tamního turnaje z roku 2022 Jana Melichová.
1: To horko bude určitě celkově vysušovat to hřiště, takže můžou být trošku tvrdší v průběhu toho týdne. Záleží, jak greenkeepři se budou o to, jestli to budou třeba prolívat, a záleží, jak se domluví ještě jako bez turnajovým ředitelem, jak by to mělo jako v průběhu týdne vypadat.
2: Tvrdší hřiště nemusí být na škodu. Stíží hráčkám přihrávky do jamkoviště, kam se míček nebude umisťovat tak jednoduše jako na měkčí trávník. I hra přímo na greenu bude vyžadovat větší kontrolu. Divácky tak může být hra atraktivnější, ale pobyt na hřišti bude pro fanoušky kvůli vysokým teplotám náročný. Promotér turnaje Luboš Koželuch je ale optimista.
4: Když člověk jde po tom hřišti, tak i malý vánek stačí na určitý jako osvěžení. Tak já to úplně tak tragicky nevidím. Budeme tam mít samozřejmě připravený občerstvení vodu i pro diváky, takže jako neměl bych z toho prostě obavy. Podle mě zajímavý moment je v sobotu, třeba české hráčky hrajou, řekněme, od 9 do 2 hodin maximálně. To dopoledne bude příjemný, podle mě určitě, no, přes poledne trošku teplejš, a ty, kdo budou chtít vidět tu českou stopu, tak v tom největším horku už budou moc pomalu odjíždět domů, takže v pohodě.
2: Myslí si Luboš Koželuch. Tipsport Czech Ladies Open začne prvním kolem v pátek ráno. Vítězku poznáme v neděli. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Rady žurnály 14:30. Jsou tady zprávy a Martin Matějka.
1: Česko vyšle do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutiny, oznámila to mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná. Jihoamerickou zemi zasáhla dvě silná zemětřesení. Venezuela nabídku pomoci od Česka přijala, kdy český USAR tým odletí, zatím podle Posekané není jisté. Velké, střední i malé firmy si od srpna budou moct zažádat o bezúročné úvěry na investice do snížení energetické náročnosti a provozních nákladů jejich budov nebo strojů. Oznámila to Národní rozvoj banka, která se chystá v létě spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu obnovit program Nové úspory energie. Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa, státní zastupitelství požaduje jeho vzetí do vazby. Primátor je obviněný, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karviná podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů a rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání, ten byl v té době naplánované dovolené v Chorvatsku. A celní zpráva odhalila v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv připravených k distribuci po Česku i Evropě. Na případu celníci spolupracovali s policií a státním ústavem pro kontrolu léčiv. Velká část léků byla na podporu potence. SÚKL varuje před nákupem nelegálních léků, protože uživatelé neví, jaké látky obsahují.
2: Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili hráči Japonska proti Švédsku. Oba týmy mají šanci na postup do play-off. Zápas vidí David Prouza.
3: V 71. minutě je to stále remíza, ale teď už z góly na 1-0 pro Japonce dával Maeda, na 1-1 srovnával o pár minut později Elanga. Ve druhém souběžně hraném zápase hraje Tunisko s Nizozemskem 1-3. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za 9 kříže i na silnici 20 před Pískem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Na místě to řeší policie, místem s opatrností projedete plynule. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru stojí značení po nepojízdném vozidle. Odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Nehodu vyšetřují na silnici 20 z Plzně do Písku. Za napojením dálnice od Prahy na kilometru 156 havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. A v Praze jsou kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit tam mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Už půl roku platí nový systém, který přenesl povinnost platit uklízečky nebo kuchařky ze státu na samosprávy. Zástupci města a obcí se ale stále nemohou dopočítat, zda na to budou mít dost peněz. Další téma pro noční Radiožurnál vše rozebereme už za chvíli.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už půl roku dostávají kuchařky, školníci, uklizečky a další nepedagogové ve školách výplatu z rozpočtu zřizovatele, tedy místo státu od samospráv, které na ně mají získat více peněz z daní. Podle ministerstva financí jsou na nový systém spíše pozitivní ohlasy. Sdružení místních samospráv ale tvrdí opak. Například Olomoucký kraj zatím počítá s tím, že bude muset doplácet asi 73 milionů korun, Středočeský přes 200 milionů a peníze scházejí i obcím.
1: No, my v tuto chvíli opravdu nejsme schopni jako říct, jakým způsobem se to v tom rozpočtu projeví.
2: Podle Martiny Karkoškové, nezávislé starostky Lipové na Prostějovsku, berou tento rok v obci jako zkušební. Zatím totiž stále neví, kolik peněz z rozpočtového určení daní nakonec na kuchařky, školníky nebo uklízečky budou mít.
3: Já fakt nemám na co se spolehnout, jo.
2: Nad složkami s papíry mi ukazuje, že ještě před pár týdny počítala s tím, že bude obec na nepedagogy doplácet zhruba 500 000 korun. Teď je to ale jinak.
1: Včera jsem se dívala na tu kalkulačku ministerstva školství a tam by to zase vypadalo tak, že dostaneme o něco navíc.
2: Například v Olomouci podle náměstka primátorky Viktora Ticháka z koalice pro Olomouc a Pirátů budou muset doplácet. Zmiňuje mimo jiné to, že k částce, se kterou město počítalo v rozpočtu, přibylo 10 milionů na zvýšení mezd nepedagogů, o kterém stát rozhodl od dubna.
4: Cílem celé tady té situace bylo opravdu ušetřit peníze státní, přesunout ten náklad na samosprávy. To, že to město to nedostane vykryto z toho státu, je teďka už jasné.
2: O problémech mluví i Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv a zároveň nezávislý starosta Kamíku nad Vltavou.
5: Co máme informace z radnic i z krajských úřadů, tak na většině radnic i krajů to stačit nebude a ten propad je někde opravdu velký.
2: Ministerstvo financí odhaduje, že obce můžou z daňových výnosů získat zhruba 34 miliard korun. To je o 13% více než loni. Petr Halada na to reaguje.
5: Nemůžeme to s jistotou tvrdit, protože samozřejmě těch 34 miliard budeme vědět až po skončení fiskálního roku, že jo? Jako fakt je to nejistota, no.
2: Sdružení místních samospráv chce podle něj společně s ministerstvy školství a financí v následujících měsících dopady změny financování vyhodnotit. Barbora Taševská, Radiožurnál.

Čeští fotbalisté na mistrovství světa dohráli. Ve skupině získali pouze jeden bod za remízu s Jihoafrickou republikou a do play-off tedy neprošli. My šampionát ale samozřejmě sledujeme dál. Už za chvilku se vypravíme na souboj Japonska se Švédskem, tak si na to počkejte.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na fotbalové mistrovství světa se dnes rozhodne o dalších postupujících do play-off. Ve skupině F hraje aktuálně Nizozemsko s Tuniskem a Japonsko se Švédskem. Podrobnosti přidá David Prouza.
2: V zápase Japonska se Švédskem právě hlavní rozhodčí nastavil 7 minut nad rámec té 90-minutové hodnoty. Je to 1-1. Za Japonsko se trefil Daisen Maeda v 56. minutě po krásné kombinaci s Ritsu Dounem, ale to vedení Japoncům vydrželo opravdu jenom několik málo minutek. Poté se Antony Elanga za Švédy trefil z pravého rohu velkého vápna. Střela, která byla dobře schovaná, která trochu vypadala také jako centr, nakonec skončila v brance golmana Suzukiho. Od té doby měli Švédi i Japonci několik příležitostí, ale už ne tak výrazných. Takže stále je to 1-1 na začátku druhé nastavené minuty. Oba týmy v tuhle chvíli ve virtuální tabulce skupiny F by postupovali do play-off. Japonsko virtuálně průběžně druhé, Švédsko třetí. Na první pozici se vyhřívá Nizozemsko, které zdá se bez větších problémů porazí Tunisko. V tuhle chvíli vede 3-1, čtvrtá minuta nastavení se hraje právě v tomhle utkání. Tunisko jistojistě skončí na posledním místě. V tuhle chvíli má stále 0 bodů a v utkání Japonska se Švédskem tam se zatím skóre stále nemění. Myslím si, že tenhle výsledek tak nějak vyhovuje oběma zemím, takže v tuhle chvíli po 2 minutách nastavení zbývá ještě 5 minut odehrát. Švédi mírně aktivnější, ale skóre zatím 1-1. David Prouza, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Broučci.
4: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
5: Budu.
3: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
4: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
3: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
7: Vláda a prezident se přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. Obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele přibývá, do země míří zahraniční týmy záchranářů. Fotbalisté Ekvádoru porazili Německo 2-1 a na mistrovství světa si vybojovali postup do play-off. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na středeční předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem.
8: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace.
9: Prezident počítá s tím, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů naopak mluvil o tom, že Petr Pavel nepůjde třeba na neformální večeři před summitem. Vláda by o roli prezidenta měla podle předsedy vlády Andreje Babiše z hnutí ANO rozhodnout v pondělí.
10: Pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr.
9: Premiér taky zopakoval, že rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Spor ale podle něj poškozuje Česko.
10: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví.
9: Prezident tvrdí, že se s vládou pokoušel domluvit. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Venezuelu zasáhlo nejsilnější zemětřesení za posledních 100 let. Rodiny pohřbí.

0: Jejich pět, které následovaly minutu po sobě, jsou nejsilnějšími ve Venezuele za více než 100 let. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Česku včera padly teplotní rekordy na polovině meteorologických stanic. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Podle meteorologů čeká Česko extrémní vlna veder o víkendu. V neděli by mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Extrémní teploty kolem 40 stupňů by pravděpodobně v tu neděli byly někde v oblasti Polabí, Poohří a možná na jižní Moravě. Samozřejmě jsou to teploty ve stínu, máme čidla na našich dálnicích, silnicích a i v současné době se ty teploty na těchto rozpálených površích pohybují až k 60 stupňům Celsia.
1: Sport. Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v play-off. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Před malou chvílí skončil souboj Japonska se Švédskem. Jak dopadl, to řekne David Prouza.
3: Konečné skóre utkání 1-1, ale radují se týmy oba, jak v tabulce nakonec druhé Japonsko, tak třetí Švédsko, které právě v tabulce třetích míst zaujme pozici postupujícího do play-off. Skupinu F vyhrálo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. David Prouza, Radiožurnál.
1: Mistrem republiky v časovce se po třetí za sebou stal cyklista Matias Vacek. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek ovládl závod s náskokem minuty a 3/4 před druhým Jakubem Otrubou. Mezi ženami obhájila vítězství v časovce Julia Kopecký.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Devíti kříži a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Zpomaluje se za zatáčkou, na místě je policie, projedete ale bez výrazného zdržení. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě jede pouze jedním pruhem. A i tam je to bez kolony. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na dálnici do Olomouce. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Podobná situace na D11 i ve směru z Hradce do Prahy. Za Chlumcem nad Cidlinou na 53. kilometru nepřehlédněte stojící vozidlo. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů v údolích, místy až na 11. A přes den čekáme jasno, přechodně až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: A já vám přeji příjemnou už 26. červnovou noc. Tak máme pátek. Svátek dneska budou slavit Adriany, případně Adrianové. Tak blahopřejeme nositelům těchto jmen. No a pojďme se ještě podívat do kalendária, co je tam zajímavého. Tak připomenutí, že před 77 lety se narodila skvělá česká zpěvačka a herečka Laďka Kozderková. Přezdívalo se jí Lady Musical nebo také česká Barbara Streisand. A zemřela bohužel velmi, velmi mladá. Bylo jí, představte si, jenom 37 let, zemřela 17. listopadu roku 1986.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu LP zpěvačka, která už příští měsíc přijede do České republiky, bude jednou z hvězd letošního ročníku festivalu Colors of Ostrava. Školáci právě dnes dostanou vysvědčení a zakončí školní rok. Pro hodnocení si půjde více než 1,5 milionu žáků a studentů a od zítřka jim začnou prázdniny. Jak v rodině ocenit snahu dětí a jak se zachovat, když výsledky potomka neodpovídají očekávání rodičů? Probereme to už za chvíli v Lince bezpečí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kolik stojí taková jednička a měla by vůbec něco stát? V Lince bezpečí na Radiožurnálu se teď podíváme na to, jak odměny za vysvědčení děti ovlivňují a jestli opravdu mohou zvýšit jejich motivaci.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
3: Tak si to představte, jedničky za stovku, ale samé jedničky za nový mobil, anebo prostě jenom velká zmrzlina s rodiči na oslavu konce školního roku. Odměňovat děti za vysvědčení je v mnoha rodinách skutečně tradice. Pomáhají odměny dětem v motivaci, nebo je třeba učí zaměřit se hlavně na ten výsledek. Právě o tom bude dnešní linka bezpečí Radiožurnálu. A já už vítám teď ve studiu Marka Sedláčka z naší domácí redakce.
4: Konec školního roku a vysvědčení oslavují rodiny v Česku různě. Drobnými dárky, společnými zážitky a třeba Martina bere své děti do kavárny.
5: Od malička se v nich snažíme pěstovat vnitřní motivaci a vést je k tomu, aby věci dělali sami od sebe a ne kvůli odměnám.
4: Podle průzkumu Perfect Crowd pro Airbank z roku 2024 dostává každé druhé dítě za vysvědčení peníze. Většinou jde o stovky až nižší tisícovky korun. Je to dokonce třetí nejrozšířenější způsob, jak si děti vylepšují svůj rozpočet nad rámec běžného kapesného. Vedle klasických známek se nicméně čím dál častěji objevuje slovní hodnocení, které se do jednoduchého systému odměn za jedničky nedá snadno převést. A podle odborníků by se navíc samotné odměňování nemělo vázat jen na výsledky z konce roku, ale spíš na celoroční práci dítěte a také jeho přístup k učení.
3: Tak to byl Marek Sedláček z naší domácí redakce. Moc díky a naslyšenou.
4: Hezký den.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
3: A my ty jedničky, dvojky a tak dále probereme teď trochu podrobněji. Jak tedy děti odměňovat za vysvědčení? To nám řekne Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Co si od toho slibujeme?
6: Tak domnívám se, že to je nějaká snaha dítěti jakoby poděkovat za to, že tady se snažilo 10 měsíců na něčem pracovat, což je asi v pořádku. Otázka pak je od ta míra, jakou formou to uděláme. A samozřejmě pro to dítě je to nějaká motivace zase se snažit dál.
3: Fungují ty odměny opravdu jako motivace, nebo je prostě můžou naučit, že když se učím, tak se učím hlavně kvůli tomu, aby přišla ta odměna?
6: Myslím si, že to je trošku komplikovanější, protože pro některé děti to skutečně může být, protože hodně záleží na tom vlastně, jaká ta odměna je, na co se vlastně potom těším. Jestli je to nějaké ocenění od těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
3: Co když to je třeba jenom pochvala? Já hodně chválím. Teda musím se snažit hodně chválit, protože když řeknu chválím tě, tak je to málo, tak já hodně chválím. Stačí to?
6: Já si myslím, že je důležité i u těch pochval mluvit o něčem konkrétním, vlastně čeho si na tom výsledku vlastně ceníme. Jestli to je to, že víme, že děcko tomu věnovalo nějakou kapacitu svojí, že tomu věnovalo čas, že se třeba poctivě připravovalo. A pak už, když to řeknu, možná pro některé to bude znít zvláštně, ale pak už je jedno, jaký je ten výsledek, protože ten se nám ne vždycky musí povést, přestože jsme se tomu vlastně hodně věnovali. A já si myslím, že bychom ty děti měli oceňovat právě za tu přípravu, za tu energii, kterou tomu dali a taky tomu třeba porozuměli. Čili někdy nemusí dostat hned jedničku, ale ta látce rozumí a to je to důležité.
3: To je pravda. Jaký rozdíl je tedy mezi pochvalou, nějakým společným zážitkem, tou zmrzlinou a třeba i finanční odměnou, anebo i mobilem? Co na ty děti působí nejlépe? Chápu, že každý chce mobil.
6: Každý chce mobil, ale já se pořád myslím, že vlastně nejdůležitější je vztah, který máme s tím dítětem. A trochu to potom může znít, že si je tak jako kupujeme. A já si myslím, že cennější je s nima strávit ten čas a že vidí, že jsme si ho na ně udělali a jdeme prostě společně a bereme to, že to je nějak důležité, že to je nějak významné, ale zase to jako nepřeháníme a nekupujeme si.
3: A když se vás tak typnu, tak vychodíte na zmrzku?
6: My chodíme na zmrzku.
3: Jak do toho vstupuje fakt, že některé děti dostávají známky a jiné prostě slovní hodnocení? Mění to potom nějak pohled rodičů na to odměňování?
6: No myslím si, že některým rodičům to může komplikovat rozhodování při tom, jak to dítě nějakým způsobem ohodnotit. Ale právě paradoxně to může právě pomoci v tom porozumění tomu, že je vlastně důležitější ten obsah, jo, než ta forma, ta známka. Ona není tak jednička jako jednička. Na některých školách může být vlastně trojka rovná jedničce na jiné škole. Každé to dítě má taky talent na něco jiného a to, že se mu to nepovedlo na jedničku, možná, že pro něj ta trojka bylo to nejlepší, čeho mohl dosáhnout. Takže já si myslím, že právě proto to slovní hodnocení může přinášet vlastně objektivnější výpověď o tom, čeho to dítě dosáhlo a co se mu podařilo. A to by ti rodiče měli ocenit, ne konkrétní výše známky.
3: Pojďme se podívat do rodiny, kde jsou třeba sourozenci. Co když sourozenci se asi třeba snaží stejně, ale přinesou úplně jiná vysvědčení. Jak ocenit jejich práci tak, aby najednou nevznikl nějaký pocit nespravedlnosti, že ty ho chválíš za trojky, ale já měla samé jedničky?
6: No, protože si právě myslím, že to je o tom procesu. Jo, že za prvý vlastně jako rodič bych pravděpodobně měla vědět v průběhu celého toho školního roku, jak to moje dítě prospívá, jak se mu daří, jak se připravuje. A proto mě nepřekvapí, jestli má jedničky nebo trojky, ale taky mě nepřekvapí, co pro to byl schopen udělat, protože prostě některý děcka mají i ty jedničky jakoby zadarmo. A prostě jim to dobře jde, jsou talentované, ale to neznamená, že dítě, který přinesl trojky, tomu třeba nedalo i více. A myslím si, že je prostě potřeba oceňovat ten proces, že se tomu věnovali, že se připravovali a to je důležité.
3: Tak teď hodně mluvíme o těch, kteří oceňují, ale může být vlastně i opačný extrém, když rodiče řeknou, že vysvědčení vůbec nic neřeší. Potřebují to přeci jenom děti cítit, že si někdo všiml jejich snahy, všiml si jejich pokroku?
6: Myslím si tak, jako my dospělí, všichni chceme to ocenění, takže určitě i děti. A to, že se jim třeba něco nepovedlo, možná je spíš důležitější ptát se, co je zatím, proč se to nedařilo a spíš se dívat na to do budoucna, co teda můžeme příště udělat líp, aby třeba se ti povedlo některé věci udělat tak, jak ty si představuješ. Takže vlastně možná hledat jako i jaká role v tom může být moje, v té nápomoci. A možná mi připadá vlastně důležitý říct, že ty známky nejsou prostě hodnota našeho dítěte, ta pravděpodobně bude někde úplně jinde.
3: Když se pak po letech ohlédneme zpátky, co si děti z toho konce školního roku a školních roků pamatují víc? To, že dostali peníze za jedničky, anebo to, jak na ta vysvědčení reagovali jejich rodiče?
6: Já si myslím, že důležitá je ta reakce, že to si nějak neseme v sobě, to nějak může podpořit, anebo taky zhoršit vztah s tím rodičem a taky nám to může potom dělat nějaký model do budoucna, jak se k tomu budeme stavět my.
3: Tak chvalte, mluvte a mimochodem citronová zmrzka je podle mě nejlepší.
6: Tohle byla souhlasím.
3: Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí. Díky, že jste přišla. Přeji krásné prázdniny.
6: Díky za pozvání.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Jsme tam, kde se něco děje.
1: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
0: Aktuality v regionech po celé zemi.
1: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
0: Hlavní zprávy radiožurnálu.
1: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
0: Denně ve 12 a v 18 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy a Martin Matějka. Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupil na 188, zraněných je přes 1500, úřady pohřešují tisíce obyvatel. Do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy vyslaly pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin, zatím ale není jasné, kdy vyrazí. Program Nová zelená úsporám se znovu otevřela pro žadatele, tentokrát ale nabízí hlavně bezúročné úvěry. U rodinných domů můžou lidi získat až 2 miliony korun, u bytových domů zhruba 750 tisíc na byt. Na dotace v aktualizované verzi dosáhnou jen nízkopříjmové domácnosti, příjem žádostí potrvá do konce října. Ministři obrany zemí Vyšegrádské skupiny se na jednání v Maďarsku shodli na významu regionální obranné spolupráce a potvrdili zájem rozvíjet společné projekty. Český ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že Vyšegrádská čtyřka zůstává pro českou vládu i ministerstvo obrany prioritou. A Paříž zakázala konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti a kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Podle agentury AFP to oznámil policejní prefekt Patrice Faure. A Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem historie.
0: Sport.
2: Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F do play-off. A dále jdou i třetí Švédové. První místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Ruseová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Devíti kříži a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Domašov havarovala dodávka. Na kilometru 170 to vyšetřuje policie. Místo je označené šipkou a s opatrností projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Kolona se tam netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se připravte na překážku za odbočkou na Olomouc. Na 88. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla, i tam je to dobře označené. A v Praze na městském okruhu jsou uzavřené tunely. Jde o Mrázovku a Strahovský tunel a ve směru na Břevnov. Údržba je v plánu až do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší páteční teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná nejnovější díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek, 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Ten víkend bude hodně horký, teplý. bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech? Protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
5: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
4: dokonce,
5: povrchu.
4: Dokonce, na tom povrchu, na tom ale povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
5: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sála, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší. Tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
4: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
5: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30, což teď o víkendu bude.
4: Takže desítky hodin třeba vydrží ten povrch?
5: Desítky hodin určitě, a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
4: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
5: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jich, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 milionu korun. Právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu. A to je opravdu náročné a drahé.
4: Takže
5: a
4: se to ještě liší, pardon, od odrůdy.
5: Co se týká...
4: Není strom jako strom.
5: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klimastromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát, a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
4: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
5: Určitě listnaté stromy, a já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě objevuje, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, například v Madridu je to plné platanů my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno, a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
4: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
5: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžem říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už nám bude více lidí toto.
4: Co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
5: Jsou tady protichudné požadavky. Spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážená plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, pořád tam ještě nějaký trávník taky.
4: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
5: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí. To je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídni, ale i v dalších evropských městech. Například v mé oblíbeném španělském městě Vitoria-Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje a opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů, to už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy je takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
4: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů. Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a anten, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
5: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň a ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil se ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
4: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
5: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, a nebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
6: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci, ne? A nevycházet potom přes léto z domu.
5: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
6: akademicky podložené.
5: Akademicky potvrdila.
6: Jo, rozumím.
5: To znamená,
6: někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším směním.
5: Ale to musím říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy, ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdeme, nebo třeba v kancelářských budovách.
6: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé, samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
5: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi nepříjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu tak, aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
6: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
5: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umisťují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
6: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
5: Tak my už jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí a do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná nebo má, je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní to svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
6: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny vlastně taky. S tím moc nepracujeme v České republice, že bychom, já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně teda, kde žiju, úplně nepracuje.
5: Zatím já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
6: Pak máte takže města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
5: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupaliště tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvláště v těch vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
6: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
5: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně, adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
6: Jo, to jsou ty extrémy právě, ty které extrémy, přináší přesně, ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako kompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
5: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovno od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně tak je tam ta zelená střecha, můžou tam být ty popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
6: Dobře, takže vzor Vídeň.
5: Vzor Vídeň.
6: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
5: Díky moc.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při čtyřicítkách se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří, epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnálu.
1: Tak už nám to začíná. Doba letních dovolených. Plně naložená auta, věcmi, lidmi i zvířaty, vedro k padnutí, stres, kolony, cyklisti, motorkáři, chodci. Ideální čas na rozhovor s uznávaným dopravním expertem. Hostem Radiožurnálu bude tentokrát šéf dopravní policie Michal Hodboď a uslyšíte i o chystané letní autoškole Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
0: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
0: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
0: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
4: Vláda podle ministra Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO. Česko navýší fond, který pomáhá vývozcům na Ukrajinu. Fotbalisté Austrálie si zahrají s Paraguají o postup do play-off světového šampionátu. A dnes bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře, oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje, a to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
5: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
4: Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, a s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Evropská unie poslala Ukrajině první část z půjčky o celkové výši 90 miliard eur. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová to řekla v Daňsku na dvoudenní konferenci o obnově Ukrajiny. Česku zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj vláda navýší fond pro Ukrajinu, který pomáhá pokrýt pojištění vývozu českých firem do Ruskem napadené země.
6: My pojištěme rizika českých vývozců, kteří právě vyvážejí na Ukrajinu.
7: Říká předseda představenstva státní exportní garanční a pojišťovací společnosti EGAP David Havlíček.
6: A nyní jsme ve finální fázi dohody s vládou o navýšení tohoto fondu o další polovinu, což nám umožní reflektovat stávající poptávku, která neustále roste.
7: Výše fondu tak vzroste na 1 miliardu korun. Primárně této služby využívají firmy, které vyrábí zemědělskou techniku nebo podnikají v energetice. Podle premiéra Andreje Babiše exportní pojišťovna zatím neřešila ani jeden případ pojistné události, kdyby ukrajinská strana za dodané zboží nezaplatila.

0: Je Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Paraguaje nastoupili na mistrovství světa k zápasu proti Austrálii. Jejich souboj o postup do play-off vidí Jan Suchan.
2: Ve čtvrté minutě 0-0, i když teď Austrálané měli první šanci, kterou ovšem neproměnil Irvine v souběžně hraném utkání. Už Američané vedou nad Turky 1-0, když se po rohovém kopu prosadil Trusty prudkou střelou nohou k bližší tyči. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 českých golfistek. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která si před turnajem udělala skoro měsíční přestávku. V Berouně by ráda vylepšila výsledky z minulých let, kdy pravidelně končila ve druhé desítce pořadí.
3: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
1: České hráčky vstoupí do turné po 12. hodině.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za 9 kříži a omezení na silnici 52 u Chrlic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené, na místě byla policie a projíždí se plynule. Na silnici 52 z Brna do Mikulova buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 7. kilometru na Modřice a Želešice. Na sjezdu se pracuje, silničáři tam opravují výtluky. A v Praze jsou stále ještě kvůli údržbě uzavřené tunely na městském okruhu. Konkrétně neprojedete Mrázovkou směrem na Smíchov a Strahovským tunelem směrem na Břevnov. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. Přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy naměří kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
6: Český rozhlas se už delší dobu připravuje na vysílání během krizových situací a katastrof. A teď na tom bude nově spolupracovat i s ukrajinským veřejnoprávním rádiem Suspilnej Ukrajin. To má totiž unikátní zkušenosti s náročnými podmínkami. Podrobnosti už za chvíli.
7: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Možná si vzpomenete, loni na podzim vám do poštovní schránky přišla brožura 72 hodin, která popisuje, jak se připravit na krizové situace. Vybavíte si, co se v ní píše o rádiu? Tak podle příručky máte mít doma pokud možno malý přijímač na baterky. Je to proto, že Český rozhlas má zajištěné vysílání i pro případ krajní krize nebo katastrofy. A právě příprava na krizové situace je jednou z důležitých součástí memoranda, které spolu tento týden podepsali Český a Ukrajinský rozhlas.
1: Já pevně doufám, že se neocitne naše země v takové situaci, jak v jaké se nachází Ukrajina, tedy v takovémto válečném stavu, ale je dobré být připravena.
2: Popisuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Shoduje se tak s šéfem zpravodajství Ondřejem Suchanem, že právě rádiové vlny jsou v době krizí nejlépe dostupné.
3: Teď, když byl třeba výpadek ve Španělsku, tak se ukázalo, že jsou situace, kdy vypadnou sítě, kdy ten rozhlas díky rádiu na baterky a technologii VKV, tak je jediným zdrojem informací.
2: Potvrzují podle ředitele Suspilné Ukrajin Mikuly Černotického i zkušenosti ukrajinského rozhlasu přímo z náročných podmínek země ve válce.
4: Žádná jiná platforma nás nedokáže spojit s lidmi, kteří uvízli někde v okupovaných územích. Jen rádio. My jsme se naučili, jak v náročných situacích pracovat se zaměstnanci, jak připravovat plány na různé krizové situace. Moc rádi budeme tyto informace sdílet, i když doufáme, že je nikdy nebudete potřebovat.
2: Český rozhlas těmito informacemi podle Ondřeje Suchana obohatí to, co dělá už teď.
3: V běhu určitě je, že máme dneska seznam odborníků pro všechny různé ty mimořádné události. V běhu je to, že společně s hasiči a s jejich psychologi jsme natáčeli otázky a odpovědi na jednotlivé krizové věci, které můžou nastat.
2: Kromě toho, že má rozhlas válečného zpravodaje na Ukrajině, redaktoři v minulosti reportovali přímo s povodněmi zasaženého města Jeseník nebo během pandemie covidu vysílali tiskové konference vlády. V současné době je vysílání připraveno na celkem 23 různých krizových situací, které v Česku mohou nastat. Jakub Lucký, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Venku 30 stupňů a uvnitř i dvakrát tolik. To během současné vlny veder zažívají hutníci v třineckých železárnách. Hutě proto platí zvláštní opatření. Přísun nápojů pro zaměstnance se zdvojnásobil a naplno jedou i klimatizované chladící místnosti.
1: Jsme ve válcovně Kolejnic. Právě vyjíždí rozžhavený kus. Teplota až 1000 stupňů Celsia a jsme kousek od toho.
2: Ta teplota vzduchu se tu pohybuje určitě kolem těch 50 stupňů.
1: Čím blíž, tím víc.
2: Ano.
1: Či krátkodobě kolik asi?
2: No, krátkodobě tam může být určitě kolem stovky. Takže je to taková slušná hutnická sauna.
3: S Dušanem Vápejníkem jdeme do klimatizované kabiny, jediného místa, kde se dá odpočinout. S minerálkou v ruce je tady pan Roman.
4: No, nic moc.
3: Dá se na to horko nějak zvyknout? Pomáhají ty nápoje?
4: Tak určitě něco pomáhá, hlavně klimatizace pomáhá.
3: Dá se to uhasit tou vodou? Myslím žízeň.
4: Musíme, no.
3: Klimatizace je tady už mnohem častější než dřív, je i v řídících kabinách, na jeřábech. Fungují tady ventilátory nebo mlžné clony, jak to jenom jde. Loni se jenom za nápoje za rok utratilo 11 milionů korun, potvrdil Robert Zvoníček, ředitel pro personalistiku v železárnách.
5: Když je v podstatě ve stínu přes 30 stupňů, tak přistupujeme tady k tomuto režimu. Vždycky to vyhlašujeme pro lokaci, kde ta teplota tuto hranici překročí a navyšujeme tyto nápoje o 100%.
1: Jednu výhodu to tady ale přece jenom má, když jste v 50-60 stupňovém horku a pak vyjdete z válcovny ven do pouhých 30 nebo 32, tak je to vlastně krásné osvěžení. Z třineckých železáren Martin Knitl, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
7: Hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
8: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
9: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
10: Radiožurnál je 5:30. Krátké zprávy a Martin Matějka. Počet obětí po ničivém zemětřesení ve Venezuele stoupl na 235, zraněných je přes 1500. Informovalo o tom předseda parlamentu. Úřady pohřešují tisíce obyvatel, do země míří záchranné týmy ze zahraničí. Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa vyslali pátrací a záchranné jednotky, zdravotnický materiál i další pomoc. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Pomoc je připravené taky Česko. Venezuela přijala nabídku českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Tím ale není jasné, kdy vyrazí. Zdravotní pojišťovny upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jen nezbytné lékařské zákroky. Při cestování by se na ně lidé neměli plně spoléhat. Hrozí totiž, že budou doplácet velké částky za péči i léky. A pojišťovny proto doporučují si před cestou sjednat cestovní pojištění. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. A památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server iRozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa.
1: Sport.
10: Fotbalisté Austrálie a Paraguaje usilují ve vzájemném zápase o druhé vítězství na mistrovství světa. Utkání vidí reportér Jan Suchan.
11: 32. minuta 0-0, zatím jediná střela na branku. V souběžně hraném utkání Turci otočili utkání z USA na 2-1, vstřelili své první góly na turnaji. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 za Devítí kříže a také na silnici 38 na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka, narazila do plotu. Zpomaluje se za zatáčkou, je to ale dobře označené a s opatrností průjezdné dobře. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se kvůli údržbě stále jezdí pouze jedním pruhem. Zpomaluje se, zatím je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy. Za Grešlovým mýtem u odbočky na Blamné osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce. A v Praze připomínáme uzavřené tunely na městském okruhu. Mimo provoz jsou Mrázovka a Strahovský tunel ve směru do Troje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Teď nad ránem se ochladilo na 20 až 15 stupňů, v údolích místy až na 11. A přes den pak čekáme jasno, přechodně až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě naměří místy kolem 31 a na horách většinou 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
13: Rakousko má problém, který by mu ještě před pár lety záviděla většina Evropy. Solární elektrárny totiž v současných slunečných dnech vyrábějí tolik elektřiny, že ji není kam dát. Řešením mají být obří baterie. Jejich výstavba se ale zadrhla. Proč? Tak tomu se budeme věnovat už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Tak ještě před pár lety se řešilo, jak vyrobit více elektřiny ze slunce. Dnes má Rakousko úplně jiný problém. Co s ní, když je jí moc? Rekordní výroba z fotovoltaiky začíná narážet na limity elektrické sítě a země proto sází na obří baterie. Jejich výstavbu ale komplikuje spor mezi investory a úřady. Na detaily se zpravodajky Báry Vránové ptala moderátorka Hanka Schánělová.
1: Jak se může stát, že je elektřiny najednou moc?
2: Podle expertů oslovených deníkem Die Presse je to vlastně taková daň za úspěch solární energetiky. Rakousko v posledních letech postavilo obrovské množství fotovoltaických elektráren a letos jim navíc přeje opravdu mimořádně slunečné počasí. Když pak kolem poledne svítí naplno, tak všechny ty elektrárny vyrábějí zároveň, jenomže spotřeba elektřiny během dne tak rychle neroste. A protože elektřinou nejde jednoduše uskladnit na později, jako třeba plyn do zásobníku, začne jí být najednou přebytek. No a to se pak projeví dvěma způsoby. Cena elektřiny na burze může spadnout až pod nulu a zároveň se dostává pod větší tlak elektrická síť.
1: Tenhle problém ale chtělo Rakousko vyřešit budováním obrovských bateriových úložišť. Co se stalo?
2: Ten záměr tu je stále, jenomže kolem baterií se mezi tím rozpoutala doslova zlatá horečka. Díky novému energetickému zákonu se přihlásily stovky investorů, kteří v těch úložištích vidí výnosný biznis. Stát totiž slíbil, že baterie, které budou pomáhat stabilizovat elektrickou síť, osvobodí od části poplatků za její využívání, a to až na 20 let. No a právě tady vznikl spor. Energetický regulační úřad teď připravuje pravidla, podle kterých se rozhodne, kdo na tuto výhodu dosáhne a bude moct stavět.
1: No a proč na to nemají nárok všichni?
2: Ten regulační úřad říká, že není možné zvýhodnit úplně všechny, protože těch projektů se přihlásilo mnohem víc, než kolik bude Rakousko podle odhadů vůbec potřebovat. No a pokud by stát odpustil ty poplatky každému, mohlo by to podle něj nakonec prodražit provoz elektrické sítě a zaplatili by to ti odběratelé nebo ostatní lidé. Investoři naopak namítají, že když budou podmínky příliš přísné, většina plánovaných baterií vůbec nevznikne. Spor je navíc i o tom, jak poznat, které ty baterie síti opravdu pomáhají a které jsou hlavně výnosným biznesem. Oni se totiž přihlásili i společnosti nebo investoři, kteří v energetickém sektoru vůbec nepůsobí.
0: Kam z přebytky rakouských solárních elektráren, tak o tom ve vysílání Radiožurnálu mluvila naše zpravodajka Bára Vránová.

Fotbalisté Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F do play-off. Dál jdou i třetí Švédové. A první místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Na šampionátu se teď hrají další zápasy a my se tam vypravíme už za chvíli.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Jeden tým má postup jistý, další naopak ví, že se do vyřazovacích bojů nepodívá. Taková byla situace před zápasem zatím 100% Spojených států a Turecka. I proto nás v nočním Radiožurnálu zajímá více druhý zápas ve skupině D, kde je utkání Paraguaje s Austrálií přímým soubojem o play-off. Sleduje ho Jan Suchan.
2: Zbývá posledních zhruba 20 sekund do vypršení avizovaného 6-minutového nastavení prvního poločasu. Gól fanoušci neviděli, několik zajímavých akcí. Ano, Austrálané třikrát vystřelili na paraguajskou branku, ale ani jednou ne tak, aby překonali brankáře Paraguaje, která je zatím spíše neškodná. Za chvíli tedy skončí první půle tohoto duelu. Ještě jedna australská akce, ale Paraguajci se dokázali ubránit a to je z prvního poločasu. Všechno Paraguaj Austrálie 0-0 a v souběžně hraném duelu právě teď také skončila první půle a Turci po ní vedou 2-1. Přitom Američané se prosadili už ve třetí minutě po rohovém kopu, kdy míč propadl až ke vzdálenější tyči ke Trustimu. Ten si ho ještě stihnul zpracovat a pak napálit vší silou k tyči. Brankář Turků neměl žádnou šanci proti tomu zasáhnout, ale pak Turecko, které přitom bylo jako jedno z prvních týmů vyřazené nebo vědělo, že nemůže dál postoupit, tak ukázalo, že fotbal hrát opravdu umí. V 10. minutě po hezké kombinaci vyrovnal Giller a v 31. minutě po další parádní akci na jeden dotek uklidil balon do prázdné branky Kekči. Američani byli několikrát nebezpeční ze standardních situací, ale vyrovnat nedokázali. Tak tedy po prvních časech Turecko, Spojené státy 2-1, Paraguay, Austrálie 0-0. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda a prezident se dál přou o to, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře. České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Tenistka Karolína Muchová postoupila do semifinále turnaje v Bad Homburgu a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel počítá s tím, že povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Turecku. Reagoval na předběžné opatření ústavního soudu, které vládě ukládá vyřídit hlavě státu akreditaci do Ankary. Třeba motoristé ale předpokládají, že delegaci povede premiér. Petr Pavel namítá, že on je nejvyšším ústavním činitelem. Sporem o účast na summitu se včera zabývali i poslanci při sněmovních interpelacích. Opozice kritizovala to, že ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka postup hradu a rozhodnutí ústavního soudu označil za pokus o ústavní puč.
5: Poslance starostů Karla Dvořáka zajímalo, proč se zatím nezávislé justice a ústavního soudu nikdo z vlády nezastal.
6: A prosím, zastaňte se jich ne kvůli prezidentovi, ne kvůli nebo proti vládě, ale kvůli zachování právního státu v naší zemi.
5: Na to reagoval ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Podle něj je ústavní soud pevnou součástí systému a jeho rozhodnutí bude vláda respektovat i přes emotivní reakce některých koaličních politiků.
7: Byť s jeho rozhodnutím, které teď učinil, bytostně nesouhlasím, tak si myslím, že to neznamená, že bychom ho neměli respektovat.
5: Tejce podle jeho slov překvapilo hlavně to, že soud rozhodl o předběžném opatření tak rychle. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. Ze středy na čtvrtek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo 235 lidí, zraněných je 1,5 tisíce. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Ve Švýcarsku padl teplotní rekord pro červen starý 80 let. V Bazileji na severu země naměřili 38 stupňů. V jaderné elektrárně Beznau museli kvůli vysokým teplotám omezit výkon dvou reaktorů na 50%. Podle provozovatele energetické společnosti AXPO elektrárnu pravděpodobně zítra úplně odstaví. Důvodem je oteplování řeky Ary, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Teplota vody nesmí překročit 25 stupňů Celsia. Zemědělcům v Česku začaly žně. Termín sklizně je letos podle agrární komory podobný jako v předchozích letech. Zemědělci teď sklízejí seno a chystají se na ozimé plodiny, jako je pšenice nebo žito. Mluvčí agrární komory Barbora Pánková upozorňuje, že na silnicích u polí tak můžou řidiči častěji potkávat zemědělskou techniku.
8: Kombajny, traktory s přívěsy i nákladní vozy zajišťují sklizeň a odvoz úrody z polí. Žně jsou často spojené se zvýšeným provozem, prašností i hlukem. Prosíme proto řidiče i obyvatelé.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D1 u Domašova a taky na silnici u Opavy. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za odbočkou na Domašov. Na kilometru 170 havarovala dodávka. Místo je označené šipkou, s opatrností zatím projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 dejte pozor za Ořechem. Mezi 18. a 16. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři už ale sbírají kužely, projíždějte kolem nich opatrně. A na nehodu pozor u Opavy. Na silnici 46 do Sudic před pustými Jakarticemi havarovalo osobní auto. Na místo jede policie, průjezd je omezený, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31, na horách 27. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, tak zatímco astronomické léto začalo už uplynulou neděli, to meteorologické dokonce 1. června, to skutečné nevím kdy, ale to tropické, tak to v plné síle zřejmě přijde teď o víkendu. Tak to zvládněte ve zdraví a ideálně ve stínu samozřejmě asi budete hledat nějaké vodní plochy vhodné ke koupání. Je jich poměrně hodně, ne všude to jde a ne všude je to dovolené. Tak dávejte pozor, abyste náhodou nezněčišťovali zdroje pitné vody, protože i za to hrozí celkem slušné pokuty. Ostatně i tohle se děje a to je téma pro úvodní reportáž ranního radiožurnálu. Tak buďte zdraví.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Zračná voda v Písči, to je břehy pískovnice dvě u Třeboně, lákají ke koupání. Vstup do vody je ale přísně zakázán, jednak kvůli těžbě písku a taky proto, že vodárna z pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy anebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny Cep.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby. Všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo. A když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: Z pískovny Cep a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová. Rozbory ukazují, že skutečně koupání v Cepu má velký vliv. Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva, papírky od sušenek a v písku to vyšlapané místo do nádrže. Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 4:15. Irský nízkonákladový dopravce Ryanair přestává rodičům účtovat povinné poplatky za rezervace sedadel vedle jejich dětí ve věku od 2 do 11 let. Tato povinná rezervace doteď zdražovala letenky o desítky procent. Změny přišly poté, co britský antimonopolní úřad začal vyšetřovat postupy této aerolinky. Novým zákonem o státních zaměstnancích by se právě dnes měli znovu zabývat poslanci. Už po několikáté ho budou probírat v závěrečném kole. Norma má nahradit současný služební zákon.
1: Páteční počasí bude slunečné a opravdu velmi teplé, nebe dnes jasné, během dne místy přechodně až polojasné. Teploty se odpoledne vyšplhají opravdu vysoko, čeká nás 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy jen 31 stupňů Celsia. Horko dnes bude i na horách, tam ukážou teploměry ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem 27 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý proměnlivý nebo východní vítr. Noc na zítřek bude místy tropická, teploty klesnou na 16 až 21 stupňů, v údolích bude příjemněji kolem 14 stupňů. A zítřek bude další horký den. Teploty do 39 stupňů a čekáme opět slunečno s jasným v západních Čechách polojasným nebem. Krásný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tak to za to stojí. Eliopět Radešek, vzácné spojení v ranním radiožurnálu 10 minut před půl šestou. Jak asi už tušíte, tak Česko čeká podle předpovědí počasí tropický víkend. Teploty můžou překračovat i 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu totiž soustava různých mechanismů od rozšiřování cév přes pocení nebo až po poměrně složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace, můžeme tomu tak říkat, ale nemusí podle doktorů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si tak měli dávat lidé se srdečními onemocněními anebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku počítače. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda. A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem, a to je srdce.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Ta robustnost té regulace, to je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
3: Ano.
4: Jo.
3: Si můžem spolu hrát.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
5: Máme to rozdělený na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
6: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se sejde na neveřejném jednání. Členové si zvolí místopředsedu a sestaví plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Reichlem má za úkol prověřit okolnosti korupce v pražském dopravním podniku. Studentům na základních a středních školách dnes začínají prázdniny. Dostanou vysvědčení, na některých školách slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Taky ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Ve Strážnici na Hodonínsku pokračuje mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé musí řešit i horké počasí. Například pódia s programem v zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy do stínu. V amfiteátru Bludník bude většina vystoupení až k večeru. Podobně jako loni budou v areálu i mlžné brány.
1: Sport.
3: Fotbalisté Německa na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil Ekvádor 2-1 a probojoval se do play-off. Tam si zahraje taky Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Aktuálně na šampionátu hraje Paraguay s Austrálií a sleduje to Jan Suchan.
4: V bojovném utkání Austrálie s Paraguayí se i v 69. minutě na gól čeká. V souběžně hraném zápase domácí Američané vyrovnali s Turky díky Bernhalterovi na aktuálních 2-2. Mohli i vést, ale Aronson minul prázdnou branku a Pulisic trefil tyč. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: V dalších duelech Nizozemsko porazilo Tunisko 3-1 a ovládlo skupinu F. Postup do play-off slaví po remíze 1-1 taky Japonsko a Švédsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 před Brnem, překážka na D11 za Chlumcem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už se tvoří místy sice roztrhaná, ale už poměrně dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu. První část zastavuje už za Ostrovačicemi kolem 179. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy pozorněji za sjezdem na Chlumec na 59. kilometru stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto označené zatím jenom trojúhelníkem. Na silnici 64 z Opavy na Kobeřice zpozorněte mezi Kateřinkami a Pustými Jakarticemi. Po havárii osobního auta je tam v zatáčce omezený průjezd. A na 53 ze Znojma na Pohořelice mezi odbočkou na Mackovice a Suchohrdli stojí osobní auto po střetu se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Počasí u nás ovlivňuje stále oblast vysokého tlaku vzduchu, která se přesunuje ze střední Evropy směrem k východu a k nám zesiluje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Aktuálně je nad Českem jasno. Teploty se pohybují od 23 stupňů, tolik je například v Ondřejově nebo v centru Prahy, po 4 stupně, které naměřili na šumavském Březníku. Přes den pak zůstane slunečno, bude jasno, během dne přechodně může místy mraků přibývat, ale pršet z nich nebude. Odpolední teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. O trošku chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam místy s teplotami kolem 31 stupňů. V 1000 metrech na horách teplota kolem 27 stupňů Celsia. A i víkend bude slunečný a horký. Zítra mohou teploty vyšplhat k 39 stupňům. V neděli na některých místech možná překročí i 40. To by se přepisoval absolutní teplotní rekord pro naše území. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního Radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím. No a jak se v takových teplotách může organizovat a také odbývat celoměstský multižánrový pouliční festival, který se chystá ve Zlíně? Tak to od nás také uslyšíte.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 536, tropické teploty a přes 15 000 návštěvníků. Ve Zlíně právě dnes začne největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové na víkend hlásí až 40 stupňů, no a organizátoři proto připravují nejrůznější opatření, aby to tam šlo přežít.
1: Má být doslova vedro, takže jsme na poslední chvíli posílili ulice o mlžné brány, o různé osvěžovače vzduchu, jednáme s technickými službami a řešíme kropící vůz.
2: Popisuje opatření proti tropickému počasí organizátorka festivalu Veronika Jurčová.
1: Na našem stánku v parku Komenského budou k dostání taky rozprašovače, vějíře, kloboučky, sluneční brýle, takže snad všechno dobře dopadne.
2: Ten program se ve většině odehrává právě v parcích ve Zlíně. Hraje to taky roli, že třeba se ten program nerušil, ale právě z toho důvodu té zeleně se může realizovat?
1: Ty parky v centru města jsou obrovská výhra, tady ve stínu stromů nám bude fajn.
2: Na bezpečnost návštěvníků budou dohlížet také záchranáři. V centru města vznikne několik stanovišť první pomoci označených Červeným křížem. O dalších opatřeních mluví za organizátory Jana Kubáčová.
3: Přidáváme určitě stínící prvky, jako jsou slunečníky, i na místa, která nedisponují takovým množstvím stromů, abychom vytvořili podmínky pro pohodlné strávení chvil na festivalu Zlín žije.
2: Přiblížila byste, na jakých místech všude ve Zlíně lidé ten program toho festivalu najdou?
3: Určitě velká část toho programu se uskuteční tady, kde právě stojíme v parku Komenského. Krásná undergroundová scéna bude naproti Baťově vile. Skvělý program je kolem zámku v Sadu svobody.
2: Právě tam se představí například Tom Artway, Buty, Prago Union nebo skupina Noha. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál. O půlnoci vypršela lhůta, do kdy mělo ministerstvo zahraničí akreditovat prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře. Nařídil to ústavní soud předběžným opatřením. Zda rezort Alianci poslal doplněné složení delegace, zatím jasné není. Před půlnocí to nevěděl ani mluvší ministerstva Adam Čerge. A jistá není ani prezidentova role na summitu.
1: Petr Pavel prohlásil, že pokud je prezident součástí delegace, tak je automaticky jejím vedoucím. Reagoval tak na slova ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Podle něj totiž delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z ANO a o roli Pavla v Ankaře by měla rozhodnout vláda až na pondělním zasedání. S tím ale prezident Pavel nesouhlasí.
2: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
1: Na jeho výroky premiér Babiš řekl, že spor poškodí pověst Česka v zahraničí.
3: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ho ještě více rozděloval.
1: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je v kompetenci vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale nejspíš budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody vláda nebude k prezidentovi vstřícná.
4: Za normální okolností samozřejmě hlava státu je v čele delegace. Nicméně v tomto konfliktu platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát.
1: Vládě totiž soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:45. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, nadržení telefonu při řízení a také pití alkoholu před jízdou. Paříž právě dnes kvůli vysokým vedrům zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Chce tak u lidí předejít zdravotním komplikacím. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v Paříži přeplněné nemocnice. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami, které se přes den šplhají až ke 40 stupňům Celsia.
5: Kolona na D1 před Brnem a nehoda v nájezdu na D5 od Klatov. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se dál natahuje šňůra kamionů v pravém pruhu před omezením u D2, začíná už za sjezdem na Domašov na kilometru 176. Na silnici 27 ve směru z Klatov na Plzeň dejte pozor, v nájezdu na dálnici D5 do směru na Prahu převrátilo se tam auto na bok, brzdí se v zatáčce. A na silnici 611 z Prahy na Poděbrady za Horními Počernicemi u Sichrova nehoda, kivadlový provoz a kratší fronty obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Máme před sebou další pořádně horké dny. Teploty dnes do 37, zítra do 39 a v neděli dokonce mohou překročit i 40 stupňů. Pro nás nezvykle vysoké teploty, které vyžadují, abychom se více šetřili. Vhodné je začít den dříve a obtížné úkoly zvládnout během rána, když jsou teploty ještě příjemné. Přes den pak výrazně zpomalit tempo. Přes horké poledne si odpočinout a pravidelně se ochlazovat, například ve vodě nebo alespoň v klimatizovaných prostorech. K tomu je samozřejmě důležité dodržovat pitný režim, odlehčit stravu a také vynechat fyzicky náročné aktivity. Dávejme na sebe pozor a krásný den.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: 5 hodin 50 minut, fotbalisté Austrálie a Paraguaje usilují ve vzájemném zápase o postup ve skupině D, o druhé vítězství na současné mistrovství světa. Přímý souboj o postup do playoff teď sleduje také reportér Jan Suchan. Dobré ráno, Honzo.
3: Dobré ráno, je znát, že jde opravdu o hodně. V 87. minutě skóre stále 0-0, jako by převažovala ta zodpovědnost a snaha neudělat chybu ani na jedné, ani na druhé straně. Jde opravdu o bojovný souboj, který moc krásy nepovolí. Austrálům by výsledek stačil jistě, Paraguajcům dost možná ze třetího místa. Taky to mnohem atraktivnější je duel domácích Spojených států s Turky, ve kterém vlastně už o nic nejde, protože Američani mají jistý posun z prvního místa, Turci po základní skupině pocestují zpátky domů. V 87. minutě je to 2-2, Američani vedli od třetí minuty po rohovém kopu a trefě Trustyho. Turci po dvou krásných kombinacích otočili ten to duel na 2-1, prosadili se Giller a Kekči a Američané ve 49. minutě vyrovnali po ráně Berhaltra z hranice pokutového území, kdy se dokázal tento Američan prosadit navzdory tomu, že přece uměl klubko hráčů. Od té doby Američani jsou rozhodně blíž k další brance. Aronson minul z dorážky prázdnou branku, to bylo v 62. minutě. O minutu později Pulisic pálil do tyče a stejný hráč pak v 77. minutě střílel opravdu jenom těsně vedle. Je pravdou, že podobně můžeme ohodnotit také pokus Yildize ze 72. minuty, také tomu moc nescházel. Každopádně teď tedy v 88. minutě Turecko Spojené státy 2-2, Paraguay Austrálie 0-0.
2: Světový šampionát ve fotbale skončil sice pro českou reprezentaci, ale neskončil ještě úplně. Jan Suchan, díky, naslyšenou.
3: Rádo se stalo.
2: A Radiožurnál, 5 hodin a 51 minut.

0: vámi radiožurnál. Školní rok končí, tak ještě dnes v okolí škol očekávejte zvýšený provoz a pak to na dva měsíce utichne. Připomínáme také to, že do akce vyrážejí policisté, tak jako vždy na začátku letních prázdnin. Budou více vidět, více kontrolovat a také více pokutovat, tak s tím počítejte a dobře dojte.
1: Příběhy 20. století na radiožurnálu.
2: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
1: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
2: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
1: 3x2tv.pamětnároda.cz
2: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: V sobotu od 21 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Poslanci by se měli znovu vrátit k zákonu o státních zaměstnancích. Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle svůj USAR tým. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Dlouhá kolona kamionů je na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci by se dnes měli vrátit k závěrečnému čtení zákona o státních zaměstnancích. Připravila ho skupina koaličních poslanců. Má nahradit současný služební zákon. Norma by podle koalice měla přinést flexibilnější státní správu. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků, jako při běžném pracovním poměru. Opozice návrh kritizuje hlavně proto, že podle ní povede k politizaci státní správy. To odmítá poslanec za SPD Libor Vondráček.
4: My naopak omezujeme možnosti třeba těch vrchních vedoucích, protože dosud mohly být straníky politických stran v tom současném našem návrhu. Nebudou smět být ty vrchní úředníci, nemohou být ani politickými straníky. To znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
3: O návrhu jednali poslanci už ve středu. K hlasování se ale nedostali. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo nejméně 235 lidí. Zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
5: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
6: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink a amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Radiožurnál.
3: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat stálou teplotu. Pro některé skupiny lidí je ale horko podle lékařů rizikové.
7: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
8: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
7: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
8: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
7: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
8: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
3: A k tomu, jak zvládnout horka, se v raním Radiožurnálu vrátíme i po 6:30.
1: Sport.
0: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Po konci českého týmu na mistrovství světa o tom informoval na svém Instagramu. V národním dresu si připsal 56 startů a dal 26 gólů. Fotbalisté Nizozemska ovládli na aktuálním šampionátu skupinu F. Tunisko porazili 3-1. Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Souboj Paraguaje s Austrálií sledoval Jan Cuchan.
9: Skončil bezbrankovou remízou, která posouvá dál Austrálii a mohla by stačit i Paraguaji. Turci na svůj odchod ze světového šampionátu porazili Američany v atraktivním utkání 3-2 díky gólu Ayhana z 98. minuty. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Už jistě postupující Němci.

0: dálnici. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31, na horách 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, tak snad i dnes o to lepší, že je páteční a že na tom nic nezmění ani fakt, že končí školní rok a že je tady tedy onen den, kdy školáci domů přinesou vysvědčení. Pro žáky a pro studenty je to asi jeden z nejradostnějších dní v roce, co si budeme povídat. Začínají jim totiž letní prázdniny. No a vám začíná prázdninový režim, na který se rychle zvyká a v září potom pomalu odvyká. Co ale dělat, když se někdo vysvědčení obává? Jak reagovat na to, když ani podle představ rodičů není to vysvědčení až tak úplně ideální. Dost možná v první řadě si vzpomenout na svá školní léta a z toho pak dovodit nějaké důsledky ovlivněné právě tím, jací my jsme vlastně sami byli. No a ty další rady, které k dnešnímu dni můžou být opravdu něco platné, tak ty vám uštědříme už za malou chvíli.
1: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Do školy. Žáci a studenti v celém Česku dnes dostávají vysvědčení a po měsících v lavicích jim začnou letní prázdniny. Zatímco některé děti se těší na pochvalu, tak jiné můžou mít obavy. Detaily probereme se Liškou Zábrodskou z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Co když se vysvědčení třeba tolik nepovedlo, jak bychom my jako rodiče měli reagovat?
1: Pokud vysvědčení není podle představ, rodiče si s dítětem můžou promluvit o tom, proč to tak dopadlo. Jestli pro lepší známku udělalo nebo naopak neudělalo maximum a klidně krátce zhodnotit, co do příštího roku zlepšit.
0: No a čemu se vyhnout?
1: Ideálně nějakému rychlému srovnávání nebo hodnocení bez rozhovoru. Dítě pak může mít pocit, že nejde o něj samotného, ale jen o čísla nebo výkon. I děti s horším vysvědčením, stejně jako všechny ostatní, si ale zaslouží společně strávený čas. Ten je na konci roku důležitý. A obecně je prospěšné se o uplynulém roku, školním roku pobavit, třeba u zmrzliny nebo dobrého oběda.
0: Tak si to pamatujte a udělejte to přesně tak. Liška Zábrodská, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a vysvědčení bude také tématem ranního interview Radiožurnálu 7 hodin a 50 minut. Budeme na tohle téma mluvit s Petrou Mazancovou. Petra Mazancová je ředitelka základní školy pod Bezkovem ve Středočeské Bášti, tak určitě i u toho buďte. Radiožurnál s vámi za 3 minuty přidáme další zprávy.

0: Dobré ráno, ve 7:15. V polském Gdaňsku bude pokračovat dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na konferenci oznámila převod přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu, co by součást unijního úvěru. Zdravotní pojišťovny upozorňují na začátku prázdnin, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jenom ty nezbytné lékařské zákroky. Při cestování byste se na ní neměli úplně spoléhat. Hrozí, že budete pak doplácet velké částky za péči, ale i za léky. Pojišťovny proto jednoznačně doporučují cestovní pojištění.
1: Na D1 překážka u Meziříčí a kolona za Domašovem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna, nejdřív u Velkého Meziříčí na mostě Vysočina na kilometru 144 pozor na větší kus pneumatiky v pravém pruhu, už odletěl blíž k odstavnému pruhu. A potom za sjezdem na Domašov čekejte na kilometru 169 první část místy roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu, které se vlečou až do Brna k D2. A na D5 z Rozvadova na Prahu na exitu 80 Plzeň Bory ve sjezdu na dálnici ze silnice 27 ze směru Sklatov zasahují hasiči u převráceného auta. Brzdí se ve sjezdové rampě. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Včera teploty překonaly na více než polovině meteorologických stanic, které měří teplotu déle než 30 let rekordy. Bylo to například v Teplicích, Strážnici, Klatovech nebo v Českých Budějovicích Rožnově. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 37,5 stupně. A právě teploty dosahující k 37 stupňům dnes už nebudou výjimkou. Chladněji kolem 31 stupňů bude jen na severovýchodě našeho území a pak také na hřebenech hor. Tam naměříte kolem 27 stupňů. Nebe dnes zůstane i nadále téměř bez mraku, jen ojediněle může být polojasno. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radio Žurnál. Utkání Egypta proti Íránu jako součást festivalu hrdosti sexuálních menšin. Tak přesně taková situace nastane v noci na zítřek na mistrovství světa ve fotbale. A to i přes odpor federací obou zmíněných zemí. Mezinárodní fotbalová federace FIFA potvrdila, že duhové vlajky a další symboly LGBTQ komunity budou na stadionu povolené. V Seattlu na americkém tichomorském pobřeží je také náš zpravodaj Jan Kaliba. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady večer.
0: Proč je vlastně zrovna utkání Egypt-Irán takzvaným Pride zápasem?
1: No, je to taková škodolibá náhoda. V Seattlu tradičně v červnu slaví měsíc hrdosti, který vrcholí právě tento víkend, a letos to vyšlo i na dobu, kdy město hostí fotbalový šampionát, a tak místní pořadatelé tento zápas vybrali jako ten takzvaný Pride zápas a později los určil, že půjde o duel dvou zemí, kde jsou sexuální menšiny pronásledovány, Federace Iránu i Egypta proti tomu označení a umožnění tohoto Pride zápasu protestovali, ale neuspěli. Tohle mi řekla Heda McClendon, viceprezidentka místního organizačního výboru v Seattlu.
2: Jsme nadšení, že FIFA jasně řekla, že progresivní duhové vlajky budou na stadionu povoleny. Pro nás je to důležité. Je to vlajka, která představuje lidská práva. Fanoušci, kteří chtějí, aby LGBT komunita byla vidět, budou díky tomu cítit, že jsou součástí dění a můžou být na stadionu opravdu sami sebou.
1: Nejde tedy o akci FIFA, ale místních pořadatelů a přímo na stadionu, to budou tedy neformální projevy.
0: No a jak se k tomu staví nejenom federace, ale i hráči nebo trenéři obou týmů a taky FIFA?
1: Hlavně Íránská federace zkoušela ještě na poslední chvíli tlačit na Mezinárodní fotbalovou federaci, aby nebyla připuštěna žádná propagace LGBTQ komunity na stadionu. Byl jsem taky na tiskové konferenci obou týmů, kde samozřejmě padaly otázky na tohle téma, ale jak egyptský, tak íránský kouč se odpovědi vyhnuli, mluvili o tom, že se soustředí na fotbal a že otázka Pride zápasu je záležitostí FIFA. Ta potvrdila, že duhovou vlajku a podobné symboly považuje za propagaci lidských práv, ne za politický vzkaz. Ty se snaží obvykle zakazovat.
0: Ze Seattlu Jan Kaliba, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Sami Radiožurnál, poslední školní den vysvědčení, a kteří z vás hned po předložení té úřední listiny vyrazí na dovolenou. Více aut a více policejních hlídek nás čeká na cestách. Zatím spíše klid, výjimka dálnice D1 před Brnem. Kolona kamionu začíná už někde kolem Domašova. A pozor, D1 130. a půl kilometru na Prahu, tady leží v levém pruhu kus plastového nárazníku.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

věří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál Půl sedmé. Další zprávy a Tereza Tomášková.
3: Poslanci se znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. To předkladatelé z vládní koalice odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Počet případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 1150, z toho víc než 300 lidí už na nákazu zemřelo, uvedly to tamní úřady. První případ se v Kongu objevil v polovině května. Od té doby se ebola rozšířila i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Hasiči v Praze na Žižkově kvůli požáru evakuovali nad ránem 45 lidí v Biskupcově ulici, kde hořel byt. Dalších 15 lidí zachránili přímo z domu, 4 předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus, napsali to na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno, vyhlásili druhý stupeň poplachu, oheň už je uhašený.
4: Sport.
3: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z prvního místa. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál jde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. V play-off jsou i Australané po remíze 0-0 s Paraguají.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 překážka za Měřínem a taky za Jihlavou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pozor za exitem Měřín na kilometru 130,5 leží větší překážka.
6: Přes levý pruh jakási krytka k nárazníku. Jo, bylo to docela nepříjemný to přejet, má to zhruba 2 metry.
5: Na D1 z Prahy do Brna za Jihlavou opatrně na kilometru 114 nepřehledněte odstavenou neoznačenou dodávku.
7: Začalný nějaký řidič na dodávce, zadní kolo, během do vozovky a má za sebou ještě příjezd.
5: Na D1 před Brnem ve směru z Prahy teď kolona kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Domašov na 170. kilometru. Kolem exitu Popůvky se tvoří fronta i v levém pruhu mezi 180. a 182. kilometrem. Na silnici 64 z Opavy na Kobeřice mezi Kateřinkami a Pustými Jakarticemi se brzdí v pravotočivé zatáčce, došetřují tam nehodu osobního auta. Na silnici 611 Poděbrad na Prahu před Horními Počernicemi u Sichrova po nehodě omezený průjezd, chvílemi kratší fronty. A v Praze ve Vinohradské do centra za Hřbitovy se v křižovatce u Giovanniho srazil autobus a osobní auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V platnosti jsou hned dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. První se týká extrémních teplot, které právě na našem území zažíváme a vydržet je musíme až do začátku příštího týdne. Teploty se budou ještě zvyšovat. Může za to příliv mimořádně horkého vzduchu z Afriky. Konkrétně dnes naměříme do 37, zítra do 39 a v neděli se dokonce mohou teploty pohybovat kolem 40, kterou mohou i přesáhnout. Ochladit by se mělo až příštím týdnu, kdyby měla přes naše území přejít studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout o 10 stupňů a také by mohlo i zapršet. A právě k nedostatku srážek a výraznému suchu se váže druhá výstraha meteorologů. Upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem a nerozdělávejte venku oheň. Tato výstraha se týká hlavně Jihomoravského kraje. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, počasí Marcela Hálová a my zůstaneme u tématu. Teploty v Česku totiž dál stoupají, jak slýcháme, a máme před sebou opravdu extrémně horký víkend. Kvůli vysokým teplotám někteří pořadatelé ruší své plánované akce. Co tedy o víkendu dělat a čemu se naopak vyhnout, tak to probereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Vítej.
3: Hezké ráno, připomenu, že bychom měli dostatečně a pravidelně pít, vyhýbat se přímému slunci a taky se zbytečně nepřetěžovat, třeba vytrvalostními sporty. Tělo má vlastní termoregulaci, takže zdraví lidé ta horka zvládnou, ideálně někde uvnitř nebo ve stínu u vody. Je ale dobré nezatěžovat organismus tím, že budeme často chodit z klimatizované místnosti ven a obráceně. Problémy můžou mít lidé s nemocemi srdce, seniori nebo děti, ty by měly být ještě o něco opatrnější. Protože nedělní teploty se můžou dostat až ke 40 stupňům Celsia, někteří pořadatelé ruší své akce, nepoběží se třeba sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti, o medaile nebudou soutěžit o víkendu ani veslaři na mistrovství republiky. No a třeba houslista Pavel Šporcl zrušil kvůli předpovědi koncert Vltavské varhany.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál a tradiční informační přehled je teď 8 minut po půl sedmé. Po silném zemětřesení v jihoamerické Venezuele zůstávají pod sutinami nejméně stovky lidí. Nezvěstných jsou ale možná další tisíce. Otřesy o síle více než 7 stupňů ve středu večer venezuelského času zdecimovaly doslova hlavní město Caracas a také jeho okolí. Potvrzených obětí katastrofy je zatím 235. Zraněných úřady evidují nejméně 4300. No a další podrobnosti už ví Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Šéf Národního shromáždění Jorge Rodriguez informoval, že poškozeno nebo zničeno bylo 250 budov a pod troskami jsou asi 200 lidí nadále. Silně poškozeno má být nejméně 8 nemocnic, centrum venezuelského Červeného kříže, mezinárodní letiště u Caracasu nebo francouzská ambasáda. Skutečná čísla zasažených i obětí můžou být samozřejmě výrazně jiná. Naznačuje to neoficiální web, jehož čísla nelze nezávisle ověřit. Byl vytvořený speciálně pro monitoring pohřešovaných a sdílí ho osobnosti venezuelské opozice. Jako nezvěstných je tam právě evidováno více než 46 tisíc lidí.
0: Mezinárodní pomoc Venezuele slibují také země napříč světem. Pomůže i Česká republika?
1: Ano, Česko slíbilo vyslat svůj USAR tým, specialisty na vyprošťování strosek, zatím ale neodjel a není jasné, kdy odjede. Rodriguez řekl, že mezinárodní týmy očekává Venezuela brzy a za pomoc poděkoval lídrům zemí, které pomoc nabídly, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo ruského prezidenta Vladimira Putina. Spojené státy uvolnily sankce a umožnily do země transakce související s pomocí po zemětřesení. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že Washington pošle záchranné týmy a Pentagon taky pomůže s logistikou a se zprovozněním poškozeného caracasského letiště. OSN uvedla, že koordinuje mezinárodní týmy a upozornila, že bude potřeba masivní kolektivní úsilí s humanitární pomocí vzhledem k tomu, že v zemi už před zemětřesením vyžadovalo humanitární pomoc 8 milionů lidí. Jinak podle místního zpravodajského portálu Kronika Uno v Caracasu jsou celkem normálně otevřené supermarkety, lékárny nebo benzínky. Navzdory dotřesům a stavu nouze, Venezuelané v krizi totiž prostě nemají zásoby jídla ani dalších věcí a potřebují i teď nakupovat.
0: Situaci ve Venezuele sleduje Dominik Tesár. Díky za to a naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: Radiožurnál 6 hodin a 40 minut.

0: Tady Radiožurnálek. Víme, tak nejlepší střelec současného národního mužstva Patrik Šik už další góly za reprezentaci nepřidá. Po vypadnutí českého týmu z mistrovství světa totiž oznámil konec své reprezentační kariéry. I k tomu se ještě dnes po ránu vrátíme. Dobré ráno ve 6:45. Právě dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog. Organizace Spojených národů ho vyhlásila před téměř 40 lety, aby upozornila na rostoucí problém zneužívání narkotik. Podle statistik OSN užívá drogy přes 300 milionů lidí na světě. Ve Strážnici na Hodonínsku pokračuje Mezinárodní folklorní festival. Pořadatelé musí řešit i horké počasí. Tak například pódia s programem v Zámeckém parku se snaží rozmístit pod stromy a také do stínu a v amfiteátru. Bludník bude většina vystoupení až k večeru.
1: Na D1 překážka za Jihlavou a kolona před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Jihlavu na 114. kilometru nepřehledněte odstavenou dodávku, není označená, a potom před Brnem čekejte kolony. Kamiony v pravém pruhu se řadí už u exitu 168 do Mašov, levý pruh je plný za Ostrovačicemi ze 180. kilometru za Popůvky na 184. Na D1 z Brna na Ostravu za exitem Ivanovice je na kilometru 237,5 zabraný konec připojovacího pruhu, stojí tam porouchaný kamion. U Plzně ve sjezdu ze silnice 27 směrem z Klatov na dálnici D5 do směru na Prahu je po nehodě omezený průjezd, brzdí se tam. A v Praze pátečně pozvolnější rozjezd ranní špičky, kratší kolona se tvoří ve Vinohradské do centra za Hřbitovy, v křižovatce před Džovanem se srazil autobus s autem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Nejen naše území, ale i celou Evropu spaluje vlna veder. Například ve Francii zažili nejteplejší den v historii, ve Španělsku nejteplejší červnový den a u nás v neděli očekáváme překonání absolutního teplotního rekordu. 40,4 stupně Celsia naměřili 20. srpna roku 2012 v Dobříchovicích a meteorologové očekávají, že právě na konci tohoto týdne by mohlo být ještě tepleji. Dnes se budou teploty pohybovat ještě o trochu níž. Naměříme 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude ještě chladněji, kolem 31 stupňů, na horách pak 27. A nebe bude i nadále jasné, během dne místy přechodně až polojasné. Krásný den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.50. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Napsal to na svém instagramovém profilu necelý den poté, co český tým vypadl z mistrovství světa. Mluvit o tom teď budeme s Tadeášem Skalickým ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Je konec Šikovy reprezentační kariéry reakcí právě na ten rychlý konec národního týmu na světovém šampionátu?
1: Podle toho, co Šik napsal na sociální síti, tak nešlo o impulzivní rozhodnutí a byla to myšlenka, kterou v sobě nosil už dlouho. Nejlepší střelec současného národního týmu odchází ve 30 letech prý hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Nic konkrétnějšího ale na Instagramu nenapsal.
0: Pojď nám ještě pro úplnost připomenout reprezentační kariéru Patrika Šika.
1: Šik debutoval v dresu reprezentačního A týmu před 10 lety a za 56 startů dal 26 branek. Skvělou formu měl na mistrovství Evropy v roce 2021, když dal v zápase proti Skotsku gól z téměř 50 metrů a na stejném euru byl s 5 brankami nejlepším střelcem šampionátu společně s Portugalcem Cristianem Ronaldem. Na aktuálním mistrovství světa v Severní Americe ale hráč bundesligového Leverkusenu neskóroval. Do prvních dvou zápasů nastoupil v základní sestavě, v posledním duelu proti Mexiku se pak dostal na hřiště až ve 64. minutě.
0: Fotbalista Patrik Šik se tedy rozloučil s reprezentací, ukončil reprezentační kariéru. Podrobnosti k tomu přidal Tadeáš Skalický ze sportovní redakce. Díky za to a
1: naslyšenou.
0: A ještě něco málo z dopravy, zatím žádné výrazné komplikace, ale dálnice D1 kolona před Brnem od sjezdu na Domašov od 168. popojíždějí kamiony. Osobní auta zhruba od Popůvek přejeme šťastnou cestu. 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Přáli si dítě.
0: A od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou.
2: Anežko, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
3: Jo.
4: Jo.
5: Ano.
6: Jo.
0: Jak často se v Česku rodí trojčata a čtyřčata?
1: Co několikanásobná péče znamená pro rodiče?
2: Kolik hodin tak denně spíte?
7: Máme to rozdělené na směny, že jako vždycky to uděláme tak, aby jeden z nás spal 5 hodin v kuse.
0: A jsou vícerčata oproti jedináčkům jiní?
8: Jsou mnohem víc odvážnější. Čtyřčata myslím, že se nebojí vůbec projevit svůj vlastní názor.
1: Vícerčata.
0: Nový seriál Radiožurnálu denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
10: Česko se připravuje na tropický víkend. Extrémní teploty jsou i jinde v Evropě. Policie se začátkem letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Na hořící auto pozor na dálnici D11 z Hradce do Prahy na 60. kilometru a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Pro některé skupiny lidí, jako jsou kardiaci, seniori nebo malé děti, je horko podle lékařů rizikové. Měli by dodržovat pitný režim, zdržovat se ve stínu, vynechat fyzickou zátěž a pravidelně se ochlazovat třeba chladnou vodou. Extrémní teploty jsou i jinde v Evropě, třeba ve Francii, kde už jsou přeplněné nemocnice. V Paříži bude ode dneška zakázaný prodej alkoholu a jeho konzumace na veřejnosti. Vedro dnes výrazně zasáhne taky Německo. Mohl by tam padnout i historický rekord 41,2 stupně, který naměřili před 7 lety v Duisburgu. Kromě intenzity je neobvyklá taky délka současné horké vlny.
11: 10 nebo 12 horkých dní v kuse je podle Tima Štégra v této fázi roku nevídaných. Frankfurtský meteorolog to řekl televizi ARD a dodal, že podobné zaseknuté nehybné povětrnostní situace jsou právě tím, k čemu vede klimatická změna. Po celém Německu se před víkendem ruší nejrůznější kulturní a sportovní akce. Dobrovolníci se vypravují do pečovatelských domů a připomínají seniorům pitný režim. Na rozdíl od Francie zatím nejsou zprávy například o uzavírání škol nebo zákazu alkoholu. Meteorologové očekávají ochlazení začátkem příštího týdne. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: A o tom, jak zvládnout vedra, budeme mluvit v ranním Radiožurnálu hned po těchto zprávách. Studentům na základních a středních školách končí školní rok. Dostanou vysvědčení, na některých školách slovní hodnocení jejich celoroční práce. A policie na začátku letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Zvýšené kontroly plánují policisté na dnešek a na zítřek a taky o dalším prodlouženém víkendu.
12: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy.
13: Říká náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
12: Kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
13: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
14: Zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane. Potom i 6. července a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce vzniče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
13: V létě nejvíce ovlivní dopravu přestavba mostu Šmejkalka na dálnici D1. Radek Duchoň, Radiožurnál.
10: Na horách přibývá úrazů cyklistů. Potvrzuje to i horská služba v Orlických horách. Nejčastěji výjížděla ke zlomeninám nebo odřeninám rukou. Pokračuje náčelník tamních záchranářů Josef Hepnar.
15: Neprve je hodně aktivit outdoorových, jako jsou traily a single tracky, kde přibývá návštěvníků. A za druhé je hodně elektrocyklistů, starších lidí, kteří jezdí po horách.
1: Sport.
16: Fotbalista Patrik Šik ukončil kariéru v národním týmu. Na svém Instagramu to oznámil po vypadnutí Čechů ve skupině mistrovství světa. Fotbalisté Německa na světovém šampionátu poprvé prohráli. Na závěr skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Trenér Ekvádoru Sebastián Becasese zápas hodně prožíval.
3: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Curaçaem jsem netvrdil, že jsme favoriti, ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
16: Fotbalisté Pobřeží slonoviny porazili Curaçao 2-0 a také si zahrají play-off. Skupinu F ovládli Nizozemci, kteří zvítězili nad Tuniskem 3-1. Do vyřazovacích bojů prošli po remíze 1-1 Japonci i Švédi. Američané postupují přes porážku 2-3 s Tureckem a Austrálie má jistotu po remíze 0-0 s Paraguají.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Požár na D11 za Chlumcem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu pozor za exitem Chlumec na kilometru 60. Velký požár osobního auta, dorazili už hasiči a dálniční hlídka provoz úplně zastavili. Kolona teď stojící kolem kilometru 61, sjet se dá předtím na exitu 62 vzít to na žádost.

0: Bylo jasno a teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, jak víme, astronomické léto začalo už před týdnem v neděli. Meteorologické 1. června tropické plné síle přichází právě teď. O víkendu se dostanou teploty i nad 40 stupňů Celsia a budou se proto opět určitě přepisovat teplotní rekordy. A tak se na to počasí, které nás už záhy čeká, podíváme podrobněji i v ranním radiožurnálu. Tak buďte s námi a buďte zdraví.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál, pátek, 10 minut po 7. Tak dnes 37, zítra 39 a v neděli dokonce až 40 stupňů. Taková vedra máme teď před sebou. Doprovázet je bude slunečné počasí s jasným anebo polojasným nebem a neočekáváme ani žádný déšť. Podrobnostně k tomu teď přináší do studia ranního radiožurnálu kolegyně Marcela Hálová. Vítej.
1: Je to přesně tak.

0: Dobré ráno, už včera teploty překonaly na více než polovině meteorologických stanic, které měří teplotu déle než 30 let, rekordy. Bylo to například v Teplicích, Strážnici, v Klatovech nebo také v Českých Budějovicích, Rožnově. A nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, 37,5 stupně.
1: To ale ještě není absolutní teplotní rekord pro
0: to
1: Česko?
0: To není, ten naměřili v Dobříchovicích před 14 lety, 20. srpna roku 2012. Tam teploměr ukázal 40,4 stupně Celsia. V neděli možná tento rekord padne. Meteorologové totiž očekávají, že se teploty dostanou i nad 40.
1: Tak snad jenom ještě pro úplnost a pro pořádek je potřeba dodržovat pitný režim, nepřetěžovat se.
0: Také můžeme převzít zvyky národů, které jsou na taková horka zvyklí. Důležité úkoly vyřídit brzy po ránu, přes poledne si dopřát siestu a výrazně zpomalit tempo.
1: Dát si siestu. A kdy pak se ochladí?
0: V polovině příštího týdne přejde přes naše území studená fronta. Za ní by měly teploty klesnout o 10 stupňů. A také čekáme déšť.
1: Do pondělí vydržte, v neděli až 40 stupňů Celsia, taková je pravda o počasí, která nás čeká. No a v pondělí, až se ochladí, tak si to tady po ránu v ranním Radiožurnálu zrekapitulujeme. Marcela Hálová, díky.
0: Je to tak, krásný den.

0: Tady je Radiožurnál ve 7:15. Železniční dopravci se začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků, tak třeba České dráhy cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic a na západ Čech. RegioJet žádná opatření nechystá. Přesně před 52 lety obchody poprvé použili čárový kód. V supermarketu ve Spojených státech amerických ho načetli z obalu žvíkaček. Identifikátor produktů vymysleli dva američtí inženýři, a to kvůli tomu, že klasické markování zboží se jim zdálo příliš pomalé.
1: Požár na D11 za Chlumcem a kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu hned za exitem Chlumec na kilometru 61 pozor na stojící kolonu, ale teď už se začne rozjíždět. Na 60. kilometru byl zhruba čtvrt hodiny úplně zastavený provoz, hasiči už ale zvládli větší požár osobního auta a před 3 minutami uvolnili levý pruh. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem teď začíná kolona kamionů kolem 170. kilometru, za Ostrovačicemi se potom plní i levý pruh mezi 180. kilometrem a exitem 182 popůvky, tenhle úsek je zdržení kolem 10 minut. A v Praze v Patočkově do centra u Pyramidy těsně před vjezdem do Blanky se srazila dvě osobní auta, objíždí se odstavným pruhem, kolona se rychle natahuje, je už za Klášterem 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Páteční počasí bude slunečné a opravdu velmi teplé. Nebe dnes jasné, během dne místy přechodně až polojasné. Teploty se odpoledne vyšplhají opravdu vysoko. Čeká nás 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude místy jen 31 stupňů Celsia. Horko dnes bude i na horách, tam ukážou teploměry ve výšce kolem 1000 metrů nad mořem 27 stupňů. A povane k tomu jen slabý proměnlivý nebo východní vítr. Noc na zítřek bude místy tropická, teploty klesnou na 16 až 21 stupňů. V údolích bude příjemněji kolem 14 stupňů. A zítřek bude další horký den, teploty do 39 stupňů a čekáme opět slunečno s jasným v západních Čechách polojasným nebem. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Páteční ranní radiožurnál v 7.20. Česká vláda chce na Ukrajinu vyslat podnikatelskou delegaci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na konferenci o obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Zkritizoval ale taky současný přístup Evropské unie k otázkám ukončení konfliktu s Ruskem. Konferenci sleduje na místě také naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno.
0: Jak se tady na konferenci stavil premiér ke spolupráci s Ukrajinou?
1: Evropská unie podle něj spíš podniká kroky k většímu zbrojení, zvyšování eskalace a konfrontace, než aby řešila budoucí mír, no a bez míru podle něj nebude úplná možná obnova Ukrajiny. Naopak zapojení českých firem do té následné obnovy vítá, pokračuje premiér Andrej Babiš.
2: Na Ukrajině samozřejmě jsou obrovské příležitosti pro naše firmy, které už tam podnikají. Takže to, co my jsme řekli, že nebudeme dávat peníze z českého rozpočtu na zbraně, že nechceme dávat na zbraně, ale pokračujeme muniční iniciativě, která je pro naše firmy ekonomicky výhodná a český rozpočet má z toho příjem.
1: Také je pravda, že několik firm, které projevily zájem o cestu na tu konferenci v rámci delegace, nakonec včera společně s premiérem Andrejem Babišem nepřijeli.
0: A je pro české investory Ukrajina atraktivním prostředím?
1: Podle představitelky Česko-ukrajinské komory průmyslu a obchodu Michaely Macharyk by českých firm mohlo na Ukrajině působit více, mohlo by jich přicházet více. Tak to přímo na konferenci popsala radiožurnálu to, v čem sama vidí přednosti.
3: Země přitažlivá je velmi pro investory, protože je to jediná země v Evropě na kontinentě, která má obrovský potenciál. A má potenciál jak kvalifikované pracovní síly, tak obrovského prostoru, kde můžou vyrůstat růst nové fabriky, což v Česku je obrovský problém samozřejmě i v jiných jako zemích.
1: Samozřejmě, ale Ukrajina není součástí jednotného unijního trhu, není součástí Evropské unie, ale evropské instituce s Ukrajinou v současnosti vedou přístupové rozhovory.
0: Česká vláda tedy chce povzbudit české firmy k obchodování s Ukrajinou, což byl vzkaz české delegace na konferenci o obnově Ukrajiny. Ta se teď koná v polském Gdaňsku. Jak jsme slyšeli, promluvil tam také premiér Andrej Babiš. Co řekl, tak to nám připomněla naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková teď v ranním radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 23 minut tomu.

0: Dobré ráno, teď je půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljájev. Neupřesnil ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích. Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se sejde na neveřejném jednání. Členové si zvolí místopředsedu a sestaví plán vyšetřování. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Rajchlem má za úkol prověřit okolnosti korupce v pražském dopravním podniku. V Řevnicích u Prahy začíná Porta, festival trumpské a country hudby. Potrvá do neděle. V Řevnickém lesním divadle vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, Nezmaři, Jaroslav Samson Lenk nebo Roman Horký, taky Spiritual Quintet nebo Věra Martinová. Jako hosté se představí třeba i Xindl X nebo Tereza Balonová. Porta vznikla v roce 1967 v Ústí nad Labem, odkud musela v době normalizace odejít, pak našla zázemí v Plzni. Sport. Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2. Do play-off ale na rozdíl od domácího týmu nepostoupili. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguají 0-0. Tak taky Japonsko a Švédsko po vzájemné remíze 1-1. A Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězem skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky na D11 za sjezdem na Chlumec. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se kamiony řadí v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu za Ostrovačicemi zhruba kolem 180. kilometru. Různě pomalu potom jedou za Popůvky přibližně na 186. Na dálnici D11 z Hradce Králové na Prahu vzniká kolona od exitu 62 Chlumec. Sune se 10 minut na 60. kilometr, tam se po požáru osobního auta jede jenom levým pruhem. Na D5 ve směru z Rozvadova na Prahu nejdřív opatrněji u exitu 80 Plzeň Bory, ještě ve sjezdové rampě na dálnici ze silnice 27 Sklatov řeší nehodu, převrátilo se tam auto na bok. A potom dál směrem na Prahu na D5 za Rokycany na kilometru 59,5 v pravém pruhu hlásíte překážku.
4: Roztrhnutá pneumatika v pravém pruhu.
3: A v Praze v Patočkově ve směru do centra počítejte s kolonou od Kajetánky, je to do 10 minut před vjezd do Blanky, tam se srazila dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí u nás ovlivňuje stále oblast vysokého tlaku vzduchu, která se přesunuje ze střední Evropy směrem k východu a k nám zesiluje příliv mimořádně teplého vzduchu od jeho západu. Aktuálně je nad Českem jasno. Teploty se po ránu pohybovaly od 23 stupňů, tolik zůstalo například v Ondřejově nebo v centru Prahy, po 4 stupně, které naměřili na šumavském Březníku. Přes den pak čekáme slunečno, bude jasno, během dne přechodně může místy mraku přibývat, pršet z nich ale nebude. Odpolední teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. O trošku chladněji bude na severovýchodě našeho území. Tam místy budou teploty kolem 31 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 27. I o víkendu bude slunečno a horko. Zítra mohou teploty vyšplhat k 39 stupňům. V neděli na některých místech možná překročí i 40. To by se přepisoval absolutní rekord pro naše území. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Halová, počasí na přelomu školního roku a letních prázdnin. Ty dětem začínají právě dnes. Co to znamená? Mimo jiné dráhy posilují vlaky, posilují také stavy policejní hlídky na silnicích. No a na co se dnes na cestách připravit, tak o tom budeme mluvit i v ranním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: 7.37, čerstvá nehoda na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Třetí kilometr za sjezdem na Horní Počernice, dvě osobní auta v levém. Tolik zkaz od našeho dopravního zpravodaje. Díky za to. Jinak dlouhá cesta k tomu teploty, které budou dosahovat až 40 stupňů, tak možná přesně takové podmínky čekají třeba i vás v následujících dnech. Děti z většiny škol si dopoledne vyzvednou vysvědčení a začnou jim tedy letní prázdniny. No a na silnicích dnes může být mnohem silnější provoz. Téma pro Elišku Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Máme počítat s kolonami nebo splníme vlaky?
1: Raději s tím počítat. České dráhy sice posílily některé spoje, ale dobré si jízdenku na vlak včas rezervovat a vyrazit mimo dopravní špičky. Řidiči by se pak měli připravit na to, že kvůli odjezdům na prázdniny bude na silnicích víc policejních hlídek než obvykle, upozorňuje náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
2: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynulosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
0: Celé ráno se bavíme o vysokých teplotách, jak může vedro ovlivnit naši cestu.
1: V první řadě bychom si měli hlavně před delší cestou pořádně zkontrolovat stav auta. V horku totiž dostávají všechny součástky víc zabrat. Taky se vyplatí před cestou vyvětrat rozpálené auto a důležité je taky nepřehánět to s klimatizací. No a musíme myslet i na to, že můžeme uvíznout v kolonách a čekat na dálnici třeba i několik hodin ve 40-stupňovém horku je extrémně náročné. Je proto nutné mít v autě dostatek pití a pro jistotu i jídlo a léky, které pravidelně užíváme.
0: Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak už víme vše, teď už jenom šťastnou cestu. Ještě přidám, že zelená vlna každé ráno po 15 minutách. A připomínám příjezd do Prahy po dálnici D10, třetí kilometr u Horních Počernice, v levém pruhu dvě auta po nehodě.

0: S vámi Radiožurnál, František i Buty, všichni pohromadě. A co už skončilo nejenom pro Českou republiku fotbalový šampionát, ale uhasl už i olympijský oheň na 23. olympiádě dětí a mládeže. Ta už je tedy minulostí. Poprvé v historii ji hostila Praha, která na domácí půdě slaví celkové prvenství v bitvě mezi kraji.
1: Olympiádu dětí a mládeže 2026 vyhrává hlavní město Praha.
2: Je to úžasný, vždycky jsem si tohle přál, prostě jsem mega rád, že jsme tady, pojďme Praho.
3: Super výřek.
4: Vyprávěli mladí sportovci z vítězného kraje, tedy z Prahy. Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo přes 3 500 sportovců. Ti se mohli setkat se svými idoly. Například atlet Jan Štefela předával medaile na závěrečném ceremoniálu.
2: Bylo to úžasné. Pro ty děti si myslím, že to musí být skvělá motivace do budoucích let. Doslova mě mrzí, že jako mladší jsem začal celkem pozdě, takže jsem olympiádu dětí a mládeže nestihl, takže to mě mrzí, no.
4: Mladí sportovci si pochvalovali také, v jakých kulisách se závody konaly. Jen samotné zahájení bylo na největším stadionu v Česku, tedy v Edenu. Fotbalisté hráli v tréninkovém areálu Sparty a reprezentace na Strahově a vodní slalomáři, stejně jako ti elitní při světovém poháru, bojovali na kanále v Troji. Medaile pak sportovci přebírali na pražském výstavišti. Právě tento fakt vypíchl mistr světa v plážovém volejbalu Ondřej Perušič.
5: Máme často tendenci se dívat hlavně na výsledky, ale sport je především o zážitcích a myslím si, že každá sportovní akce, která probíhá v takhle krásných kulisách, těch sportovcích zanechá nějaké krásné vzpomínky a já jenom doufám, že je bude i motivovat k tomu, aby se sportu věnovali co nejlépe a třeba tyhle zážitky v budoucnu zažívali opakovaně.
6: Tímto momentem prohlašuji 23. olympijské hry dětí a mládeže za ukončené.
4: Další olympiáda dětí a mládeže, ta zimní, bude za půl roku, a to v Plzeňském kraji. Z pražského výstaviště Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Je 7:45. Aktuální zpravodajský přehled začneme Venezuelou, tam pokračuje pátrání po lidech uvězněných pod sutinami. Dvě zemětřesení nepřežilo nejméně 235 lidí, zraněných je 4300. Venezuela tak vyhlásila stav nouze. Do země také směřuje mezinárodní pomoc. Připravený je i český tým a my o tom budeme více mluvit ve zprávách v 8 hodin. Zdravotní pojišťovny začátkem léta připomínají a upozorňují, že evropská kartička pojištěnce pokryje v zahraničí jenom nezbytné lékařské zákroky. Při cestování byste se na ně rozhodně neměli spoléhat. Hrozí, že budete pak doplácet velké částky za péči i za léky. Pojišťovny proto doporučují uzavřít si cestovní pojištění.
7: Zdržení na D1 před Brnem, nehoda na D10 před Prahou. Na D1 se na příjezdu do Brna z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu od exitu 168 do Mašov, v levém pruhu je fronta za Ostrovačicemi ze 180. kilometru za Popůvky zhruba na 186. Na D11 z Hradce na Prahu kolona od exitu 62 Chlumec 10 minut na 60. kilometr kolem Schořelého, auta se tam jede levým pruhem. Na D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy za Brandýsem čekejte kolonu z 5. kilometru na 10 minut k nehodě na třetím.
8: Úrovni Molky, Horní Počernice, nehoda v levém pruhu, 2 osobní automobily.
7: V Praze na okruhu směr Chomutov kolona od Evropské až 15:45 k ucpané odbočce na letiště a na silnici 16 z Jičína na Trutnov pozor, v zatáčkách mezi Chotěvicemi a Pilníkovem havarovala a motorka a osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
10: Máme před sebou další pořádně horké dny. Teploty dnes do 37, zítra do 39 a v neděli dokonce mohou překročit i 40 stupňů. Pro nás nezvykle vysoké teploty, které vyžadují, abychom se více šetřili. Vhodné je začít den dříve a obtížné úkoly zvládnout během rána, když jsou teploty ještě příjemné, přes den pak výrazně zpomalit tempo. Přes horké poledne si odpočinout a pravidelně se ochlazovat, například ve vodě, ale nebo v alespoň v klimatizovaných prostorech. K tomu je samozřejmé, že dodržujeme pitný režim, odlehčujeme stravu a vynecháváme fyzicky náročné aktivity. Krásný den.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál Pozor, dálnice D46 z Vyškova na Olomouc za Prostějovem. Odstavené auto zasahuje do pravého pruhu, není označené, je to nebezpečné. A teď už ke dnešku. Dnešek patří ve většině škol vysvědčení. Žáci a studenti si ho přebírají po celém roce práce a zároveň se těší na prázdninový odpočinek. Jakou odměnu by měli za vysvědčení dostat, aby je motivovala do další práce v příštím školním roce, a měli by si o prázdninách opakovat učivo? Tak tohle probereme teď s Petrou Mazancovou, ředitelkou základní školy pod Beckovem ve Středočeské Bašti. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím z Baště.
0: Konečně víme, že Baště krátce, nikoli dlouze, pozor na to. Když dnes budete předávat v Bašti vysvědčení, co žákům před prázdninami povíte?
1: Tak my předáváme vysvědčení, který obsahuje sebehodnocení žáka a dokonce i hodnocení od rodičů. Takže já doufám, že jim jenom poradím, aby si přes prázdniny odpočinuli, aby si nějakým způsobem s rodiči sedli a to vysvědčení si probrali, aby si udělali nějaký jako příjemný čas, šli na zmrzlinu, k vodě, do bazénu, whatever, a aby hlavně vyčistili hlavu přes prázdniny. Vysvědčení není něco, na čem stojí svět. Myslím si, že netřeba ho odměňovat. Možná ho odměníme nějakým společným časem, společným zážitkem, a neříkejme tomu úplně odměna.
0: Říkala jste, pokud jsem slyšel správně, vysvědčení obsahuje sebehodnocení žáka a sebehodnocení rodičů? Pochopil jsem to dobře, nebo je to jinak?
1: Sebehodnocení žáka a hodnocení rodičů, toho žáka, takový vzkaz, jako možná bychom mohli postoupit a dělat sebehodnocení rodičů, nevím, jak úspěšné by to bylo, ale ta sebehodnocení žáků jsou strašně vypovídající a pro rodiče podle mě hodně cenný materiál v tom smyslu, jak se vidí ten žáček a jakým způsobem dokáže zreflektovat svoje pokroky nebo i neúspěchy toho, co se mu za ten školní rok povedlo, a zejména se tím učí, že vlastně se nic neděje. Zreflektujeme to, nějak se z toho poučíme a jdeme dál. Jo. Není to nějaká nálepka, kterou si označíme, není to trojka, není to prostě nějaká známka. Je to prostě ucelené zamyšlení nad tím školním rokem a to si myslím dává velký smysl.
0: Takže jak vás tak poslouchám, vy asi spíše kolem sebe vnímáte radost a úlevu, nebo je tam vidět nějaký také stres a obava?
1: Stres ve škole míváme jenom, když je fakt velký vedro a nefunguje nám klimatizace. Jinak si myslím, že vlastně se fakt snažíme o to, aby škola byla bezstresovým prostředí. A myslím, že se o to snaží hodně škol a hodně o tom třeba přemýšlí, že se tak začne snažit a mělo by to tak být. Do školy chodíme rádi, pak do ní zase rádi 2 měsíce nechodíme a v září se do ní zase budeme těšit. Takže samozřejmě my nevidíme do všech domácností, takže určitě někde ten stres být může, ačkoliv škola ho nevytváří. Někdy i rodiče, jakkoliv nechtějí, tak prostě v dobré vůli to nějakým způsobem vytvoří. Naše společnost je tak dost jakoby nastavená, že pořád jsme se ještě nezbavili tohohle stresu z toho výkonu. Ale já myslím, že se to sune k lepšímu a že generace dětí, která už vyrůstá relativně jako v tom prostředí, že škola může být zábava, z chyb se poučíme, by měla pak ke svým dětem taky přistupovat trochu jinak a i to vnést do té společnosti.
0: On ten Komenský to asi říkal dobře. Jak vy oceňujete snahu dětí, když třeba výsledky nejsou úplně perfektní?
1: Tak my se s nima potom bavíme o tom, co můžeme udělat pro to, aby se to zlepšilo, nebo taky se můžeme dohodnout, že pro to dítě už ten výsledek perfektní je, že ono už se prostě v nějakém směru nechce posouvat dál. Jasně, máme nějaký výstup, který musíme dodržet, všichni se musíme naučit číst a psát, ale na druhou stranu myslím, že učit se něco, co mě úplně nebaví, úplně do hloubky, nedává smysl, když se radši můžu věnovat něčemu, co mě baví a v čem mě naopak ta hloubka nevadí a jdu ještě do větší hloubky. Jo. Já si myslím, že nějaká snaha o univerzálnost, kdy se učíme všechno hodně, není dobrá. Jo. Pojďme se jako profilovat, je dobrý mít nějaký základ, je dobré mít nějaké kompetence, kritické myšlení. Já vím, že to zní jako fráze, ale když se nad tím zamyslíme doopravdy, tak to tak je. Prostě to, co v životě budete potřebovat, je nějaký přístup k věcem. Protože většinu těch znalostí si dohledáte. Nějaký základ mít musíte, jo. To je, abych tady zase nepolemizovala s tím, jako malá násobilka je malá násobilka a víme, vyjmenovaná slova jsou vyjmenovaná slova. Nemusíte je umět vyjmenovat, ale musíte vědět, že existují a že se v nich píše tvrdé i.
0: Fantastická nálada v základní škole v Bašti, konkrétně základní škole pod Beckovem, alespoň to na nás teď dýchlo z rozhovoru s paní ředitelkou Petrou Mazancovou v den, kdy se rozdává vysvědčení. Tak ať vám tam tahle skvělá nálada vydrží i nadále. Užijte si prázdniny a nashledanou.
1: Já děkuji Radiožurnálu, že zvedá to téma tak hezky. Nashledanou.
0: Díky moc. Radiožurnál je s vámi. Za 4 minuty bude 8 hodin.

0: S vámi Radiožurnál, necelá minuta před dalšími zprávami. Počasí je zelená vlna, tak jak jste zvyklí, čekají nás velká vedra, čekají nás problémy na silnicích. Připomínáme, že policisté vyrážejí na kontroly intenzivněji než kdykoliv jindy. A pozor na D46 za Prostějovem na odstavené auto. Ostatně i tohle všechno budeme za chvíli připomínat.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
2: Poslanci se budou zabývat korupční kauzou Dozimetr. Poprvé se schází sněmovní vyšetřovací komise. Obětí zemětřesení ve Venezuele už je 235. Měl by tam vyrazit i český USAR tým. Fotbalista Patrik Šik po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Po nehodě je kolona na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Boleslavy a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Právě teď začala jednat sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Na neveřejné schůzi budou poslanci volit místopředsedu a stanoví si plán vyšetřování. A ve sněmovně máme reportérku Adélu Burešovou.
4: Komise by měla prověřit okolnosti a fungování pražského dopravního podniku, středočeských krajských silničářů a všeobecné zdravotní pojišťovny. Zaměřit se má taky na postupy při zadávání veřejných zakázek nebo na personální řízení. Stanovit si má komise i termín, do kterého předloží své závěry poslanecké sněmovně. Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl a tvoří ji celkem 8 poslanců vládní koalice a 5 z opozičních stran. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy čelí obžalobě aktuálně 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: 235 potvrzených obětí mají zatím 2 zemětřesení ve Venezuele. Zraněných je 4300. Záchranné týmy už druhý den hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. V zemi platí stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí. Svůj USAR tým má vyslat i Česko. Školáci dnes dostávají vysvědčení a čekají je letní prázdniny. Jak vypadá slavnostní den v malé základní škole v Kunčicích nad Labem na Trutnovsku, to sleduje reportérka Kateřina Kohoutová.
5: Tady na své školní výsledky čeká celkem 22 dětí. Zřejmě nejvíc jsou natěšení prvňáčci, kteří jsou tady pouze 2 a už za chvíli dostanou svoje první závěrečné vysvědčení. Očekávají ho samozřejmě také druháčci, třetíáčci a čtvrtáčci. Páťáci ne, protože tady letos žádného žáka 5. třídy nemají. Děti přišly krásně slavnostně oblečené. Pro paní učitelky mají nejrůznější květiny a drobné dárečky. No a i one je hodlají za jejich výkony překvapit drobnou odměnou. Z Kunčic nad Labem Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Vedení činohry Pražského národního divadla se s novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
6: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
7: Režijní tandem Skútr vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
8: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
7: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí a v českém fotbale by se měla změnit řada věcí. Hráč německého Leverkusenu nastoupil za národní tým naposledy na závěr skupiny mistrovství světa proti Mexiku, kterému Češi podlehli 0-3 a do play-off neprošli. Fotbalisté Spojených států amerických prohráli na závěr skupiny světového šampionátu s Tureckem 2-3, ale do play-off postupují. Stejně jako Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají. Dále jde i Ekvádor, který porazil 2-1 vítěze skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Vyřazovací fázi si zahrají i Nizozemci, kteří porazili 3-1 Tunisko, a taky Japonci a Švédi po remíze 1-1.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D46 za Prostějovem a kolony na D1 před Brnem. Na D46 se ve směru z Vyškova do Olomouce dejte pozor, za Prostějovem na 32. kilometru nebezpečná překážka v pravém pruhu.
11: Odstavené osobní vozidlo, a jak je to tady menší ten odstavný pruh, tak čtvrtinou vozů zasahuje do pravého jízdního pruhu. Není tam druhé.
10: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu už za Velkou Bíteší na 165. kilometru. Za Ostrovačicemi se potom tvoří fronta i v levém pruhu ze 180. kilometru k exitu 182 Popůvky. Na D11 z Hradce na Prahu už za sjezdem na Chlumec se tvoří jen kratší kolona na 5 minut ze 61. na 60. kilometr, kde je po požáru auta zabraný pravý pruh. Na D10 na příjezdu do Prahy z Mladé Boleslavy se za Brandýsem už rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kolem 6. kilometru. Brzy to bude pryč, protože nabouraná auta na třetím už odstavili. Na pražském okruhu silný provoz před Ořechem od sjezdu na D5 i z druhé strany od připojení z Barandova a potom dál směrem na Chomutov ještě jedna fronta za Evropskou mezi odbočkami na Horoměřice a letiště, teď je to do 10 minut. A na 16 z Jičína na Trutnov pozorně v zatáčkách, hned za Chotěvicemi zasahují tam záchranáři po srážce auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.

0: Vedro sužuje Evropu už několik dní a v Německu má tahle těžko snesitelná vlna horkého vzduchu kulminovat právě dnes. Meteorologové dokonce očekávají, že by mohly padnout historické rekordy a podrobně o tom teď z Berlína Tomáš Havlín. Tomáši, vítej.
1: Dobré ráno, dneska se uvidí, jestli poprvé v Německu v historii měření v červnu padne 40, nebo dokonce možná i ten takový ten all-time rekord, to bylo 1,40,2 stupňů Celsia naměřených v červenci před 6 lety v Duisburgu, to se tady ještě uvidí, ale nejde jenom o ty teplotní rekordy, jde i o tu délku, jak dlouho ta vlna vedra trvá, na to včera upozornil meteorolog Tim Steger ve vysílání televize ARD.
2: Die Dauer in der Südhälfte Deutschlands werden es dann wahrscheinlich 12.
1: Těch 10 nebo 12 dní souvislého vedra, to je podle něj bezprecedentní a taky to poukazuje na to, že tady nějakým způsobem působí klimatická změna, protože ta právě posiluje takové nehybné, zaseknuté povětrnostní stavy, jako jsou teď.
0: A platí je v Německu kvůli horku nějaká opatření?
1: Platí, není to tak jako ve Francii, třeba zatím, že by se zakazoval alkohol, zavírali školy, ale například ve Stuttgartu, v Baden-Württembersku, kde je ta teplotní situace nejhorší, tak 39-40 stupňů, tak tam opozice teď požaduje otevření zemského sněmu, aby se lidé měli kde schovat. Německé dráhy umožňují stornování jízdenek, firmy ulevují zaměstnancům, každý se snaží se před tím horkem nějakým způsobem schovat, ale připomnělo mi to 2 týdny starou zprávu neziskové organizace Deutsche Umwelthilfe, podle které německá města celkově nejsou zas tak dobře připravená na ty vedra. Za posledních 7 let v žádném městě nad 50 tisíc obyvatel v Německu nestoupl počet stromů, které by vlastně ty efekty toho horka redukovaly, a naopak za těch 7 let 1 000 000 stromů napříč Německem v těch velkých městech zmizelo.
0: Tomáš Havlín z Německa, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Máme radiožurnál. Většina žáků základních a středních škol dnes dostane vysvědčení, začínají prázdniny, nebo už možná dostávají, nebo dostali. Poslední školní den vyrazili do škol sledovat i reportéři. Dáme jim slovo. Dobré ráno, teď je 8.15. A znovu ale naposledy Česko čeká podle předpovědi tropický víkend. Teploty se budou v neděli na některých místech blížit 40. Některá města, třeba Praha, proto vyšlou do ulic kropící vozy s mlžením. Ty mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny. Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu více než 845 milionů korun. Britští monarchové ze zákona nemusí platit daň z příjmu ani kapitálových výnosů. Karel III. To ale dobrovolně dělá.
1: Nehoda na D11 za Chlumcem a překážka na D46 za Prostějovem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu pozor za exitem Chlumec. Nový problém. Na 60. kilometru se kolem schořelého auta jede jenom levým pruhem a ve zbytku kolony předtím na 59. a půltém čerstvá nehoda přes oba pruhy. Sotva se protahují osobní auta. V koloně udržujte záchranou uličku.
2: Kamion tam zezadu narazil do dalšího kamionu.
1: Na D46 se ve směru z Vyškova do Olomouce zpozorněte za Prostějovem. Na 32. kilometru stojí porouchané auto a z úzké krajnice zasahuje výrazně do pravého pruhu. A na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy za Velkou Bíteší na 165. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. V levém pruhu osobní auta zastavují kolem exitu 182 popůvky a různě pomalu jedou zhruba na 186. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
3: Včera teploty překonaly na více než polovině meteorologických stanic, které měří teplotu déle než 30 let rekordy. Bylo to například v Teplicích, Strážnici, Klatovech nebo v Českých Budějovicích, Rožnově. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 37,5 stupně. A právě teploty dosahující k 37 stupňům dnes už nebudou výjimkou. Chladněji kolem 31 stupňů bude jen na severovýchodě našeho území a pak také na hřebenech hor, tam naměříte kolem 27 stupňů. Nebe dnes zůstane i nadále téměř bez mraku, jen ojediněle může být polojasno. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 8.20, ranní radiožurnál, dnes oficiálně končí školní rok. Žáci základních a středních škol dostávají tedy vysvědčení, no a úplně naposledy si pro něj přišly také děti v základní škole v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku totiž obec zrušila. Poslední školní den i konec školy tam sleduje a také reportér radiožurnálu Lukáš Milota. Lukáši, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zastupitelé školu zrušili na konci dubna, překvapili tehdy vedení školy, žáky i rodiče. Zastupitelstvo to zdůvodnilo klesajícím počtem žáků a také rostoucími náklady, zejména po převedení nepedagogů pod obec. To loučení se školou začalo už minulý týden, kdy ředitelka celou školu, tedy všech 11 dětí, vzala do cukrárny a teď je tedy tady to slavnostní zakončení školy. Starosta se ho neúčastní. Jsou tady děti z mateřské školy, které už si převzali vysvědčení, takové malé vysvědčení, byly pasované děti na školáky a teď si v přímém přenosu děti přebírají vysvědčení. Můžu jenom dodat, že pro všech 10 žáků, kteří by měli nastoupit do školy v září, tak se podařilo najít místa v sousedních školách v Tachově nebo v Halži.
0: Lukáš Milota, tedy ze základní školy v Lesné na Tachovsku, děkujeme za reportáž a předáváme slovo dál, protože předávání vysvědčení v základní škole Chodovická v Pražských Horních Počernicích sleduje také náš reportér a to už je Ondřej Mikušek. Ondřej, i vám dobré ráno.
2: Hezký den. Popravdě jsem asi jediný, kdo dnes přišel sem do školy s batohem na zádech. Většina dětí místo něj má květiny nebo jiné dárky pro učitele a taky připravené desky na vysvědčení. Kromě toho tady ale žáci 6. a 7. B dostávají i něco jiného. Účastnili se totiž sportovního víceboje pořádaného českým olympijským týmem. V průběhu školního roku dělali různé disciplíny a podle výsledků dnes dostanou bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak. A ten jim právě teď předává bývalý šermíř Jiří Beran, který dětem ukázal i svou bronzovou medaili z olympijských her v Paříži.
0: Tolik aktuálně z Horních Počernic náš reportér Ondřej Mikušek. Ondřej, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Oficiálně tedy dnes končí školní rok. Naši reportéři se také rozeběhli na různé školy, než se děti z nich rozeběhnou zase na prázdniny. I tohle nás bude ještě přes den zajímat. Míněno tedy cesty na prázdninové dovolené a prázdninové výlety. Připomínáme, že také dnes je ten den, kdy se na cesty vydávají ve větším množství, než kdy jindy. Dopravní policisté hlídat budou nejenom hlavních tazích a zajímat je bude nejenom překračování rychlosti, ale i další neduhy. Šťastnou cestu.

0: A do zámku nepasuje viac môj.
1: Radiožurnál. Naši dopravní zpravodajové volají z dálnice D11 ve směru na Prahu za sjezdem na Chlumec. Dálnici uzavřela nehoda dvou kamionů, je neprůjezdná na 59,5 kilometru. Kolona od sjezdu na Chlumec, sjíždějte právě tady na 62.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Je 8:30. Další zprávy a Tereza Tomášková.
6: Poslanci se znovu vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. To předkladatelé z vládní koalice odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod v přepočtu více než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Vyplácení celkové půjčky v přepočtu 2,2 bilionu korun je rozdělené na letošní a příští rok. Začíná festival Okolo Třeboně. Na různých místech města budou koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35 let od prvního ročníku festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického. Vernisáž začne v 18 hodin.
0: Sport.
6: Fotbalisté Japonska a Švédska po vzájemné remíze 1-1 prošli do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko, které vyhrálo nad Tuniskem 3-1. Postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu play-off po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dále jde i Pobřeží slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nejede D11 za Chlumcem, kolony jsou na D1 před Brnem. Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je zablokovaná za Chlumcem nad Cidlinou. V koloně před dřívějším požárem osobního auta na 60. kilometru se na kilometru 60,5 srazily dva kamiony a nedá se projet. Kolona je od exitu 62 Chlumec. Teď čerstvá zpráva z Národního dopravního informačního centra. Právě tam na exitu 62 teď zřizují odklon. Osobní auta to můžou vzít přes Žiželice a Žehuň. Větší vozidla musí přes Chlumec a po silnici 611. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy pátečně předlouhá kolona kamionů, už teď od exitu 162 velká bítež. Kolona osobních aut v levém pruhu teď mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky popojíždí zhruba čtvrt hodiny. Na tahu 14 z Náchoda na Nové Město nadmetují pozor za Starým Městem, za brankou policie tam má hlášené krávy pohybující se po vozovce. A na silnici 16 z Děčína na Trutnov v zatáčkách za Chotěvicemi omezený provoz po střetu auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
8: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
9: V platnosti jsou hned dvě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. První se týká extrémních teplot, které právě na našem území zažíváme a vydržet je musíme až do začátku příštího týdne. Teploty se budou ještě zvyšovat. Může za to příliv mimořádně horkého vzduchu z Afriky. Konkrétně dnes naměříme do 37, zítra do 39 a v neděli se dokonce mohou teploty pohybovat kolem 40, kterou mohou i přesáhnout. Ochladit by se mělo až v příštím týdnu, kdyby měla přes naše území přejít studená fronta, za kterou by měly teploty klesnout o 10 stupňů a také by mohlo zapršet. A právě k nedostatku srážek a výraznému suchu se váže druhá výstraha meteorologů. Upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru. V žádném případě neodhazujte nedopalky cigaret na zem a nerozdělávejte venku oheň. Tato výstraha se týká hlavně Jihomoravského kraje. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. A zase fotbal. Fotbalista Patrik Šik končí v reprezentačním dresu. Překvapivá výhra Ekvádoru nad Německem, anebo třeba souboj zatím 100% týmů na mistrovství světa Norska a Francie. Téma pro Pavla Horváta. Dáme mu za chvíli slovo.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál. Fotbalový útočník Patrik Šik končí v národním týmu. Po 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu po vypadnutí Česka z mistrovství světa ve skupině. Podle jeho vyjádření ale nejde o žádné impulzivní rozhodnutí. Konec Patrika Šika v reprezentaci i další zápasy mistrovství světa probereme s naším expertem na fotbal Pavlem Horvátem. Pavel, vítej.
1: Dobrý den.
0: Šik na Instagramu napsal, že nad koncem v reprezentaci přemýšlel dlouho. Navíc taky doplnil, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje, a řada dlouhodobě nefungujících věcí by se podle něj měla v něm změnit. Útečník Leverkusenu ale není konkrétní. Jak bys to zkonkretizoval? Co tam čteš mezi řádky?
1: No, tak není to jednoduchý. Samozřejmě Patrik určitě má nějakou myšlenku. Já si myslím, že ho trošku mrzí to, že prostě nemáme výsledky, že jsme v těch zápasech slabší, on má nějaký pohled na fotbal a asi se neslučuje úplně s tím, co teďka se děje, takže já samozřejmě můžu si něco myslet, ale spíš bych spekuloval, spíš mě zajímá to, co se stane v dalších dnech, protože tohleto vyjádření a ten jeho konec určitě zůstane bez dalších jako následků a já si myslím, že se dozvíme v dalších dnech, co ti myslel, a myslím si, že i on to bude chtít sdělit.
0: No promiň, já tě od Patrika Šika ještě nepustím. Překvapilo tě to rozhodnutí, že přišlo vlastně skoro bezprostředně nebo zhruba den po konci Čechů na světovém šampionátu, a kdo teď podle tebe převezme v národním týmu pozici útočníka číslo jedna?
1: Tak začnu od konce. Myslím si, že ten Adam Hložek teďka tam působil, nevypadá špatně, hraje v Bundeslize, mohl by to být nástupce Patrika Šika. No a překvapilo mě to, protože si myslím, že určitě v tom možná opravdu hraje velkou roli to zklamání z těch posledních dnů, a Patrik Šik samozřejmě ještě není úplně tak starý, aby musel končit reprezentační kariéru, ale možná, že třeba má nějaký menší zdravotní problém a chce se soustředit třeba jenom na klubovou kariéru, takže uvidíme zase, jak jsem říkal předtím, v těch nejbližších dnech nebo v nějaký kratší budoucnosti, co se bude dít dál s ním.
0: Ještě zápas Ekvádor a Německo na mistrovství světa. Jihoameričané totiž porazili favority z Evropy a jisté vítěze skupiny 2-1 postoupili do playoff. Překvapilo tě, že doteď 100% Němci na závěr základní fáze ty body ztratili?
1: No, výsledkově překvapilo, ale já jsem ten zápas viděl a musím říct, že Ekvádor vlastně byl lepší a Němcům nabízel pouze takový jako pár situací, kdy byli breakoví, ten gól byl hodně sporný, co dostali Ekvádorci, takže já si myslím, že ten výsledek je zasloužený.
0: Večer od 21 hodin zdejšího času se utkají zatím 100% Norsko a Francie. Jak se na to těšíš?
1: No, tak samozřejmě souboj Haalanda s Mbappem určitě láká. Já bych si představoval, že by tenhle zápas mohl být třeba až v semifinále mistrovství světa, ale samozřejmě budu se koukat.
0: Nepochybně. Pavel Horvát, budeme mít o čem určitě mluvit. Pavle, díky, měj se krásně, přejeme hezký den a spoustu hezkých fotbalových zážitků nejenom z toho dnešního zápasu. Naslyšenou. 8:42, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 3:15. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení a pití alkoholu před jízdou. Paříž dnes kvůli vysokým vedrům zakáže konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Chce tak u lidí předejít zdravotním komplikacím. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v Paříži přeplněné nemocnice. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami, které šplhají přes den ke 40 stupňům Celsia. A jak bude tady u nás v Česku, dozvíte se hned po zelené vlně.
1: Neprůjezdná D11 za Chlumcem, zdržení na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu opatrně za sjezdem na Nové Město kolem 63. kilometru se dojíždí do kolony. Na exitu 62 Chlumec je provoz odkláněný kvůli havárii dvou kamionů na 61. kilometru. Jede se ve větších vozech na Chlumec a po silnici 611 na Dlouhopolsko. V menších osobních autech to řidiči zkoušejí kratší trasou přes Žiželice k Žehuni. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu do omezení u D2 dost natahuje. První část je teď už kus za Tasovem kolem 160. kilometru. A u exitu Popůvky se tvoří kolona i v levém pruhu na 10 minut z kilometru 180. V Praze čekejte kolony na okruhu směrem na Chomutov. Je to od Evropské na čtvrt hodiny k odbočce na letiště a směrem na D1 od D5 10 minut k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nejen naše území, ale i celou Evropu spaluje vlna veder. Například ve Francii zažili nejteplejší den v historii, ve Španělsku nejteplejší červnový den a u nás v neděli očekáváme překonání absolutního teplotního rekordu. 40,4 stupně naměřili 20. srpna roku 2012 v Dobříchovicích a meteorologové očekávají, že právě na konci tohoto týdne by mohlo být ještě tepleji. Dnes se budou teploty pohybovat ještě o trochu níž, naměříme 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě bude chladněji kolem 31 stupňů a na horách pak 27. A nebe bude i nadále jasné, během dne místy přechodně polojasné. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál, no a v našem seriálu o vícerčatech se vrátíme o 30 let zpět. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jarošovi. Kočárek pro tři děti si rodina musela v 90. letech nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jenom výjimečně. Každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Z trojčat je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
2: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste více vaječní, takže si nejste podobní.
2: My jsme každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album, tady jste na gauči.
2: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny. Chodili jste stejně oblečení?
2: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste z trojčat, zajímá to lidi?
2: Lidi se o to zajímají. Není to tak zase tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy? Měl jste si vždycky s kým hrát doma?
2: Určitě. U nás doma to bylo takové divoké. Samozřejmě, jak byly tři postele. Strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
2: A já jsem celý život spál nahoře na poschodovce. Já jsem měl svoje království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami?
3: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici, jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo. A sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha. Museli spolu spolupracovat, aby z toho jakoby vytěžili víc než každý zvlášť.
1: Ty povahové rysy jsou hodně jiné.
3: Každý vlastně má úplně jinou povahu, jinou barvu očí, jinou stavbu těla, ale navzájem sebe jakoby připomínají.
1: Tady je trojkočárek.
3: Ano.
1: Ty kluci seděli všichni tři vedle sebe?
3: Ne. Dva byli za sebou a jeden byl bokem, takže ten nejtěžší vyvažoval ty dva a měl metr na šířku, takže do autobusu nevlezl.
1: A do dveří běžný?
3: Museli se otevřít obě dvě křídla.
1: Teď vidíme fotku, kde už jste starší a máte tři různě barevné, ale typově stejné zimní bundy. Třikrát to stejné oblečení šlo sehnat?
3: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
3: Přesně si pamatuju a budu si pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
3: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele tři flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
3: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
2: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to všechno vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
3: To, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina, Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál Jana Pokorného, který má dělat dopolední rozhovor, nevidíme, ale slyšíme ho, což je v rádiu daleko podstatnější. Jane, slyšíme se opravdu?
1: To je zvláštní, že mě slyšíš, aniž bych cokoliv řekl.
0: Já jsem tě slyšel už předtím.
1: Máš neuvěřitelně dobré uši.
0: Ano.
1: My nejsme teď ve studiu, ale jsme před budovou policejního prezidia v Praze, protože už nám to začíná do baletních dovolených. Lidé budou hojně vyrážet na silnice s cílem dojet na chatu, chalupu nebo do destinace, kde budou chtít odpočívat. No a naším hostem bude ředitel dopravní policie Michal Hodboť, který už s námi sedí v našem přenosovém voze, a budeme si povídat o tom, jak se má jezdit v létě, na co si dát pozor, jak dojíždět do kolony, a taky o letní autoškole Radiožurnálu se asi zmíníme.
2: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
3: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
4: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
5: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
2: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
6: Po silnici první třídy jede vozíčka až na 4 jiného lidí. A je tady fakt mnoha.
4: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
2: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
4: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Je 9 hodin. Radiožurnál. Zprávy.
7: Poslanci se znovu vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Námořní organizace OSN kvůli útoku na nákladní loď pozastavila evakuaci lodí Hormuzským průlivem. Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa vyhráli nad Německem a postoupili do play-off. Po nehodě je uzavřená dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu u exitu Chlumec a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Poslanci začnou znovu řešit nový zákon o státních zaměstnancích. Scházejí se právě teď. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koaličních předkladatelů by se zaměstnávání státních úředníků mělo přiblížit komerční sféře a běžnému pracovnímu poměru. Zákon by tak měl přinést větší flexibilitu. Podle opozice ale povede jen ke spolitizování státní správy. Pokračuje předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
8: Zákon na snazší vyhazování expertů. To je podstata věci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
7: Zatím naposledy vystupovala opozice s obsáhlou kritikou návrhu ve středu. Sněmovna tak projednávání nestihla dokončit. Mezinárodní námořní organizace OSN přerušila plán, který měl vyvést lodě uvízlé v Perském zálivu přes Hormuzský průliv na otevřené moře. Rozhodla se tak po útoku na nákladní loď u ománského pobřeží. Podle amerických médií stojí za útokem Írán.
9: Útok ohrožuje křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem z minulého týdne, podle kterého má Írán obnovit běžnou lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Írán přitom varoval, že lodě musí jezdit jeho vlastní trasou, nikoli tou, kterou prosazují Spojené státy. Podle deníku Wall Street Journal je za útokem právě Írán. Cena americké ropy po útoku vzrostla o více než 2%. Ve středu proplulo průlivem rekordních 50 lodí, ale po íránské hrozbě se nejméně 5 z nich na jižní trase otočilo zpátky. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Prahou začnou ode dneška projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoct snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
10: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
7: O víkendu má být podle předpovědi i kolem 40 stupňů. Nejtepleji bude v neděli.
4: Sport.
11: Fotbalisté Ekvádoru si po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny E Německo porazili 2-1. Postup slaví i pobřeží Slonoviny po výhře nad Curaçaem 2-0. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Africký tým nezískal na šampionátu ani bod a nepomohla mu ani výměna trenéra. Po úvodní vysoké porážce se Švédskem Tunisko angažovalo Iva Renára.
12: La fédération m'a appelé pour une mission très courte. Tuniská federace mi nabídla velmi krátkou misi a já souhlasil. Radši než se dívat doma z gauče, jsem chtěl na téhle fantastické akci být, neměl jsem co ztratit. Výsledkově jsme to nezvládli. Teď se všichni rozjedeme domů a pak uvidíme, co přinese budoucnost.
11: Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1, oba týmy jdou na šampionátu dál, do play-off prošly i Austrálie po remíze 0-0 s Paragvají a domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřena D11 u Chlumce, taky 50 u Uherského Brodu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se za Chlumcem v koloně před dřívějším požárem osobního auta na 61. kilometru následně srazily dva kamiony. Dálnice zůstává uzavřená, odklon na exitu 62 Chlumec, kolona předtím na 10 minut ze 63. kilometru. Jede se pak ve větších vozech na Chlumec a Dlouhopolsko, menší osobní auta to berou přes Žeželice a Žehuň. Na dálnici D11 opačně z Prahy do Hradce za sjezdem na Městec nepřehledněte odstavené nákladní vozidlo na 55. kilometru.
14: Stojící vozidlo za krajnicí. Na Štyrkách nemáte úhelník.
13: Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolony kamionů v pravém pruhu začínají za Velkou Bíteší kolem kilometru 165. U exitu Popůvky je kolona i v levém pruhu na 10 minut z kilometru 180. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště nejdřív čekejte kolonu od exitu 15 Lochov před Ořech, tam chvíli překážela nabouraná auta na 18. kilometru, už je odstavili, a pak se hlavně popojíždí od Evropské až 20 minut k odbočce na letiště. A 50 Uherské Hradiště Starý Hrozenkov je u Uherského Brodu uzavřená, v křižovatce u stadionu hoří nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
15: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
4: Počasí.
7: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů. Na severovýchodě kolem 31 a na horách 27. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
1: Dobré dopoledne. Přenosový vůz Radiožurnálu zaparkoval na vyhrazeném místě před budovou policejního prezidia v Praze. Pozvání k rozhovoru přijal ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. Dobrý den.
16: Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
1: Začínají dovolené, letní prázdniny, provoz na silnicích a dálnicích se mění. Než se pustíme do debaty na tohle téma, pane řediteli, pár otázek, které vyplynuly z dnešní ranní jízdy mezi Vinohradskou a Holešovicemi, tedy policejním prezidentem. Tak u Bulhara v italské chodkyně na přechodu ani se nerozhlédla, vstoupila na ten přechod, takhle mobil na placato, sluchátka v uších a levou rukou tlačila kočárek. Neměli by se mobily zakázat všude na silnici i na přechodech?
16: No, my se snažíme řešit to, co zakazuje v současné době zákon, to znamená aspoň ty řidiče, ale máte pravdu, že není výjimku ani to, že máme tady nehody, tragické nehody,

0: Pravda, že tady se potýkáme v poslední době tím, jak vznikají různé cyklopruhy, že ty jsou zneužívány právě motorkáři, což samozřejmě je v rozporu se zákonem, a plánujeme v té souvislosti i třeba v rámci tady spolupráce s krajským ředitelstvím hlavního města Prahy i nějaké akce, které by byly represivní a dali jasný signál, že to není úplně dobře.
1: Pojďme říct nahlas, že jednostopé vozidlo, ať už je to skútr nebo motocykl, který jede tím pruhem pro cyklisty, tak činí dopravní přestupek.
0: Ano, že pokud tam jede motorka, tak to nemá co dělat, jednoznačně.
1: Michal Hodboť, ředitel dopravní policie České republiky, je hostem Radiožurnálu. Za chvíli si budeme povídat o řidičích, dopravě a létě.
2: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. V našem přenosovém voze před policejním prezidiem v Praze je ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. 37 stupňů dnes, v neděli téměř až 40. Jaká je základní rada pro řidiče, když je venku takové vedro, byť jsou ta auta z většiny už klimatizovaná?
1: No, to ono, jedna věc je něco radit a potom je ta vlastní realita života. To je to, co říkáme stále dokola. Samozřejmě dodržovat nějaký pitný režim, plánovat si cestu, počítat právě s těmi riziky, která ty vysoké teploty přináší. V obecné rovině, a teď se nebavíme o těch extrémních teplotách, ale obecně ty letní měsíce jsou pro nás tím nejrizikovějším, protože na ty silnice se dostávají větší míře cyklisti, motorkáři nebo i chodci, a to jsou ty rizika, která jsou pro nás nejzásadnější. Ty vysoké teploty ano, ale to je potom spíš o nějakých zdravotních komplikacích, které ten řidič může mít. Právě proto je důležitý ten pitný režim, anebo držovat nějaká pravidla, pokud třeba je i nemocný. Takže to je za nás to důležité.
0: A únava se logicky v těch horkých dnech dostavuje dřív, když člověk třeba vyrazí do Chorvatska a je hrdina a chce to ujet na jeden zátah, tak najednou má ty příznaky, že už by měl zastavit, ale on to chce zlomit vůlí. Co se pak děje?
1: No, to je zase další fenomén letních prázdnin daleké cesty, to znamená, když si tak zkombinujeme, máme vysokou teplotu,

0: někam daleko. Teď jako ještě, jestli jsme nepodcenili tu přípravu, jestli jsme opravdu odpočatý. No a samozřejmě pak v důsledku může se vést nějaké nehodě. Zajímavé je, že pak jako nejvíce těch nehod, není to sice podloženo statistikou, je spíš subjektivní, ale že jako vnímáme, že ty nehody jsou vždycky jako, když už se blížíte tomu cíli, tak to riziko se výrazně zvyšuje, protože ty lidi si říkají, já už to prostě zvládnu, už to dojedu, to dám, no a nedá to.
1: Je takové staré pravidlo, že vůz většinou nabouráte, když ujedete 1000 kilometrů a zabočujete na parkoviště nebo do garáže, protože tam ta pozornost povolí úplně. Když jste mluvil o motorkářích, cyklistech, chodcích a řidičích automobilů, už je mezi nimi nějaká větší tolerance? Nebo jsou to pořád entity, které si absolutně nerozumí a neočekávají, že se může něco stát?
0: Asi to každý vnímáme nějakým způsobem. Já to vnímám ze své pozice z hlediska třeba těch dopravních nehod a těch situací, které jsou po těch dopravních nehodách, to máme třeba od kolegů, tak jako vyvíjí se to. Samozřejmě ta společnost se někam posouvá. Asi si nebudeme nic nalhávat v tom, že tady pořád nějaká rivalita je, ať už mezi řidiči klasických vozidel a motorkářů, anebo mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel. Ale zase proto tady sedíme a je to o té osvětě upozorňovat. Třeba máme relativně velké kampaně vždycky na začátku té sezóny, kdy upozorňujeme, pozor, budou tady větší míře motorkáři, budou tady větší míře cyklisti, budou tady větší míře chodci a to zavinění nebývá na té straně jenom těch chodců, cyklistů nebo motorkářů, ale je to na té druhé straně a je to o tom, že si musíme uvědomit, že tady máme ten prostor společný a vyskytujeme se tady všichni a naším snahou, kromě toho dodržovat pravidla, je tady fungovat pokud možno co nejbezpečněji.
1: Když se člověk dívá třeba na různé zpravodajství a sleduje nějaké debaty, pak cítí, že na některých místech mezi lidmi je taková jako větší nevraživost, možná i agresivita. Cítíte to i mezi řidiči?
0: Agresivita je velké téma, když se zase budu mluvit nějakou řečí statistik, tak každoročně pozorujeme nárůst dopravních nehod, které jsou zaviněny agresivitou, to znamená nějakým úmyslným porušování pravidel a vynucování si nějaké neoprávněné přednosti v něčeho. A takhle, co to přináší? Ono to může přinášet i to, že ve větší míře se dneska tyhle věci dokumentují, protože skoro každý máme v autě kameru, ale druhá věc je, že ta společnost, a to je vidět obecně, ta společnost je tady polarizovaná je to prakticky od covidu. Ta statistika nám říká, že tady od toho covidu ta agresivita na těch silnicích jde nahoru.
1: Takže to i souvisí, řekněme, s nějakou společenskou situací, s náladou ve společnosti. Jakou roli hrají třeba ve městech právě tím řidiči skútrů, kteří pracují pro nějaké firmy, rozvážejí obědy, zboží, jsou to messengeri a přitom pospíchají, aby tu zakázku dovezli včas, tak jak klient očekává, chovají se divně?
0: No, není to tak úplně o té statistice nehod, že by v nějaké větší míře ty dopravní nehody byly, ale zase pokud jako se po těch silnicích všichni pohybujeme a vnímáme to nějakým způsobem, tak především tam, kde se vytváří třeba bezpečný prostor pro cyklisty, tak dost často je zneužíván právě těmi řidiči motocyklů, kteří tam nemají co dělat. A říkám, to je zase jako jedna z našich snah do budoucna plánovat akce, které se budou zaměřovat třeba i na tento fenomén.
1: Tohle přece momentálně nemůžete uhlídat na těch cyklopruzích.
0: Je to právě o tom, že dá se to řešit, ale musíte ty akce plánovat. Není to úplně o běžném výkonu služby, je to specifická kontrola, která sebou přináší něco extra, co musíte zajistit, aby ten dohled mohl fungovat, aby jsme ty motorkáře mohli zastavit a pokutovat efektivně.
1: To znamená i policejní hlídky na motocyklech, na skútrech, eventuálně na kolech.
0: Přesně tak, je to o nějakém rozložení plánování sil a prostředků.
1: Ředitel dopravní policie Michal Hotboť je hostem Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D11 u Chlumce, taky 50 u Brodu. Dálnice D11 z Hradce Králové na Prahu zůstává na 61. kilometru uzavřená po srážce dvou kamionů. Odklon na exitu 62, předním kolona na 10 až 15 minut ze 63. kilometru. Objížďka pro větší vozy přes Chlumec a Dlouhopolsko, menší auta jedou přes Žeželice a Žehuň. A na silnici 50 z Brna na Starý Hrozenkov už dva problémy. Za Buchlovicemi u Zlechova vážná nehoda, 3 aut kolony obousměrně a u Uherského Brodu dočasně zastavený provoz kvůli požáru nákladního auta v křižovatce u stadionu. I tam stojí kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál, v našem přenosovém voze před policejním prezidiem v Praze je s námi ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Před chvílí jsme slyšeli zelenou vlnu Radiožurnálu, ta je i v době různých aplikací a moderních technologií stále, řekl bych, dobrým rádcem. Posloucháte i, pane řediteli, když jdete do práce?
1: Ano, nejenom do práce, ale hlavně na služebních cestách.
0: Na co by se měla podle vás ještě víc zaměřit?
1: No, vzhledem k tomu, že ji poslouchám, tak mi vyhovuje, asi bych na tom nic neměnil.
0: Radiožurnál chystá na letní měsíce projekt Letní autoškola Radiožurnálu. Co tam podle vás nesmí chybět? Měly by to být takové krátké rady, doporučení, možná i osvěžení některých pravidel?
1: Určitě, protože když si to vemete, tak někdy uděláte řidičák, že to před dlouhou dobou, nic vás prakticky nemotivuje k tomu, aby kromě nějaké vaší vlastní aktivity a odhodlání, abyste si ty znalosti obnovoval. A my sami se dost často setkáváme s tím, že třeba řidiči říkají, ale to ve vyhlášce takhle není. No, na vyhlášku už dávno neplatí, už máme tady zákon a ta pravidla se opravdu mění každý rok a byť jsou to třeba drobnosti, ale rozhodují potom při tom řízení.
0: Pak jsou takové zdánlivé samozřejmosti, že už několik let tady existuje pravidlo ZIPu. Jaká je zkušenost dopravních policistů? Dodržuje se to beze zbytku?
1: A tady myslím, že jsme prošli určitou evolucí, že to se nám to zlepšilo. Zlepšilo se to i díky tomu, že třeba v těch místech je i dopravní značení, které na to upozorňuje. To je stejné. Myslím, že se zlepšujeme i třeba v vytváření záchranářské uličky, taky se posouváme. Je to zase nějakou osvětou, je to i tou preventivní prací, kterou děláme všichni, včetně médií.
0: Jaká jsou hlavní pravidla pro vytvoření té záchranářské uličky, třeba na dálnici? Záleží na tom, jestli je dvoupruhová, dvouproudá, nebo více proudá.
1: Pravidlo pravé ruky.
0: Ano.
1: To znamená, ano, se klasicky u nás máme dvouproudé dálnice, když máme samozřejmě více, ale tak jako to jednoduché pravidlo je prostě zajet na stranu s tím vozidlem, pokud jdete v levém pruhu, tak dole nalevo, v pravém pruhu napravo a vytvořit ten bezpečný koridor pro ty složky integrovaného záchranného systému. To, co je zajímavé, tak ono to není jenom pro vozidla IZS, ale je to i například pro vozidla ŘSD, to se jako málo kdo uvědomuje, že tam prostě jedou všechny složky, které musí vyřešit ten problém, který je na konci, a není to jenom o těch modrých nebo modročervených majácích, je to o tom, že ti může jet i někdo jiný a zase naopak ostatní tam nic nemůžou.
0: Ale někdy jedou.
1: A to by neměli.
0: Ještě to dá na blikačky, aby vypadal tak jako,
1: že někam, mu to pomůže.
0: Že může, tak. A tak to bychom měli. Záchranářskou uličku, dalším takovým častým letním tématem je dojíždění do kolon. Jaká tam jsou základní pravidla a chování v kolonách?
1: No to souvisí s jedním obrovským tématem a obrovským problémem u nás, a to je nepozornost, věnování se řízení. Protože na těch dálnicích, pakliže se budeme bavit z hlediska bezpečnosti o dálnicích, tak dálnice jsou jako jedny z nejbezpečnějších komunikací. Ale ten problém, který tady máme, jsou kolony, jsou nečekané kolony a je nepozornost. To znamená, to je asi jako ten největší problém. Pokud někam jedete, využívejte pokud možno chytré navigace, poslouchejte dopravní zpravodajství, abyste mohli předpokládat, že tam ty kolony jsou, ale i stejně tak ta situace je dneska taková, ty intenzity jsou tak velké, že opravdu musíte být pozorní, protože jakákoliv vteřina zaváhání vás může stát, že do té kolony dojedete, nevšimnete si toho a skončí to tragicky.
0: Když už člověk zůstane viset, takzvaně viset v té koloně a nudí se, tak si třeba párkrát zatelefonuje, aniž by měl jako handsfree. Je to přestupek?
1: A když s tím vozidlem stojíte, ještě to jako zastavení vozidla nezávislé na vůli řidiče, tak v tom problém nevidím. Tam je zase spíš o tom sledovat tu situaci před sebou, ale i za sebou, protože když někde dojíždíte do kolony, tak musíte si uvědomit, že za váma přijde nějaká vozidla a zase nějaká zásada defenzivní a bezpečné jízdy, sledovat, co se děje za vámi, protože tam může nastat situace, kdy přehlede někdo jiný, to znamená i při tom dojíždění vytvářet si bezpečný prostor, to znamená nedojíždět natěsno za ty auta, co tam jsou, vytvořit si možnost nějakého pohybu s tím vozidlem někam na stranu, kdyby se vyskytlo něco mimořádného, abyste si všimnul něčeho mimořádného v tom zpětném zrcátku.
0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je šéf dopravní policie Michal Hodboď. Povídat si budeme zase po zprávách, které začnou už za 4,5 minuty.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 9:30. Radiožurnál přináší zprávy.
3: Ve sněmovně se sešla vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Na neveřejné schůzi budou poslanci volit místopředsedu a stanoví si plán vyšetřování. Komisi vede poslanec za SPD Jindřich Reichl a tvoří je celkem 8 poslanců vládní koalice a 5 z opozičních stran. V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města Prahy čelí obžalobě aktuálně 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Všichni vinu odmítají. 235 potvrzených obětí mají zatím 2 zemětřesení ve Venezuele. Zraněných je 4300. Záchranné týmy už druhý den hledají lidi uvězněné pod sutěnami budov. V zemi platí stav nouze. Do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí. Svůj USAR tým má vyslat i Česko. Některé zoologické zahrady s koncem školního roku připravují pro žáky odměny. Třeba v zoo v Děčíně mají dnes školáci do 15 let vstup zdarma, musí ale přijít v doprovodu dospělého. V ústecké zoologické zahradě zaplatí 1 korunu. Stejné vstupné bude tento víkend pro školáky taky v chomutovském zooparku. Stačí ukázat kopii nebo fotografii vysvědčení.
1: Sport.
3: Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli tak do play-off, které si po vzájemné remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál pokračuje i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny. To porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr základní části turnaje podlehli Turecku 2-3. Postoupila i Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 za Chlumcem, kolony i na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec na 61. kilometru odklízejí následky po srážce 2 kamionů. Dálnice byla teď nějakou dobu uzavřená, provoz odkláněli exitem 62 Chlumec, ale úplně čerstvá aktualizace z Národního dopravního informačního centra. Teď začínají pouštět provoz levým pruhem, takže kolona ze 64. kilometru se bude rozjíždět, ale opatrně tam dojíždějte, je to v pravotočivé zatáčce kuze za sjezdem na Městec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu teď čekejte u exitu 168 Domašov. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu od exitu 178 Ostrovačice, mají to na 10 až 15 minut k nájezdu od Popůvek na 182. kilometr. A na silnici 50 Brno Starý Hrozenkov počítejte s kolonami nejdřív za Buchlovicemi obou směrně před srážkou 3 aut u Zlechova, je to tam na 5 až 10 minut, a pak u Uherského Brodu před křižovatkou u Stadionu. Ohořelo tam nákladní auto, už pouštějí provoz k Jevadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě kolem 31 a na horách 27. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Jana Pokorného.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál. V našem přenosovém voze zaparkovaném před policejním prezidiem v Praze je ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. Povídáme si o dopravě, o řidičích, ale taky o policii České republiky. Pane řediteli, má policie České republiky v létě nějaký speciální režim vzhledem tomu, že lidé více jezdí a jezdí větší vzdálenosti, nebo připravuje nějaké konkrétní akce?
1: Ano, shodou okolností začíná právě, to je souvislosti s začátkem letních prázdnin pro nás. Nás jako rychlá rekapitulace toho, že ty letní prázdniny opravdu považujeme za to nejnebezpečnější z hlediska dopravní nehodovosti a těch následků. Je to spojeno právě s těmi velkými cestami a s tím provozem, který tady je. To znamená, jo, určitě těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů.
0: Pardon, a když říkáte opatření, máte na mysli co?
1: Dopravně bezpečnostní akce. Mm-hmm.
0: Víc policistů,
1: ano,
0: větší kontroly.
1: Koncentrace těch větších množství hlídek a policistů obecně do těch rizikových lokalit. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
0: Všiml jste si taky toho, že někteří čeští řidiči, kteří na dálnicích a silnicích v České republice jezdí, řekněme, eufemisticky benevolentně, tak když přejedou hranice do Rakouska, tak najednou dodržují předpisy, dodržují rychlost, protože ta obava, že dostanou pořádnou pokutu, je tak velká, že si to nedovolí.
1: Ano, slýcháme to. Samozřejmě i já, jako když pojedu někam na dovolenou, tak to vnímám, ty zahraniční SPZky nebo ty naše SPZky, jak se chovají u nás, jak se chovají v zahraničí. Asi si myslím, že se tady vyvíjí, dost dobře nám tady pomáhá třeba legislativa, která nám dneska umožňuje už efektivně vymáhat a zjišťovat, jestli třeba ty řidiči nebo provozovatelé těch zahraničních vozidel nemají nedoplatky za dopravní přestupky, třeba z úsekových měřičů rychlosti. To je jako velký bič a velký motivátor pro ty zahraniční subjekty, aby ta pravidla dodržovaly.
0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je šéf dopravní policie Michal Hodboď.

0: dust, all that I adore.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Blesková aktualizace k nehodě na D11 za Chlumcem. Na D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu už na exitu 62 Chlumec definitivně ukončili odklon. Kolona už se tam rozjela, ještě opatrněji na 61. kilometru. Dokončují úklid po havárii dvou kamionů, už stojí jenom v odstavném pruhu, i tak většina vozidel vybočuje do levého. A zatím se moc nerozjíždějte, protože ještě na 60. kilometru je znovu zabraný odstavný pruh, tam zase se uklízejí po ranním požáru osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s ředitelem dopravní policie Michalem Hodbodem. Když se člověk podívá do těch moderních aut, tak tam vidí infotainment, kde je spousta ovládacích prvků, bliká tam na vás něco, můžete tam poslouchat podcasty, můžete tam dobře mít navigaci, mít tam ale nějaké další aplikace. Není to dnes větší nebezpečí než to takzvané obyčejné telefonování za volantem?
4: Je to o zdravém rozumu, zase zpátky. Telefony obecně zákonem jsou zakázány, co se týká infotainmentu, to výslovně zákon zakazuje. Oni ty výrobci těch vozidel vytváří ty infotainmenty tak, aby byly oholené, to znamená, nemá to úplně ty funkcionality, jako má klasický telefon, ale samozřejmě cokoliv, co odvádí pozornost, a to nemusí být ten infotainment, to může být vzadu vaše dítě, které se dožaduje vaší pozornosti, no a to souvisí s tou nepozorností a s těmi nehodami.
3: Že člověk se otočí dozadu na to dítě, anebo se podívá, nebo mu spadne ten mobil pod sedačku a rázem vyjede a vyjede třeba do protisměru. Jsou takové případy.
4: Ani nemusí vyjet, on jenom nesleduje to, co se děje před ním. A když si vezmete, že ten provoz dneska opravdu velice intenzivní, když si vezmete třeba sčítání dopravy, kdy opravdu každých 5 let co se dělá sčítání, tak ta doprava jde nahoru, ty silnice jsou v některých místech opravdu přeplněné a ta situace se tam mění ze zlomku vteřiny, tak je to extrémně nebezpečné.
3: Co je momentálně výhoda pro mnoho řidičů, je, že nemusí už sebou nosit tolik dokladů jako dřív. Stačí tedy mít, dejme tomu, občanský průkaz v mobilním telefonu, ale jak policii České republiky, dopravní policii, pomáhají informační a komunikační technologie?
4: My jsme byli třeba jedni z těch, co podporovali tu novelu, která přinesla digitalizaci v podobě toho, že se dneska nemusíte vozit sebou třeba řidičský průkaz nebo doklady od vozidla, protože ta policie už dneska ty informace má, používáme, říkáme tomu mobilní bezpečná platforma, je to uzavřené sítě, je to zabezpečené a je to nástroj v chytrém telefonu, který nám umožní právě zjistit o tom člověku a o tom vozidle všechny potřebné informace.
3: Tady je důležité říct, když ale někdo jede do zahraničí, tak tam ty doklady mít musí, včetně takzvané zelené karty.
4: Ano, samozřejmě, to se váže jenom na řidičské průkazy v rámci České republiky nebo vozidla registrovaná v rámci České republiky.
3: Jak by měl být policista při kontrole nebo při řešení nějaké situace, kde se debatuje o přestupku, asertivní anebo naopak vlídný, nebo jaké jsou ty základy komunikace s řidičem, tak, aby si zachoval tu potřebnou autoritu, kterou mít musí?
4: To se učíte celý život. To taky není jednoduché, přece jenom...
3: Každý je jiný,
4: jsou tam někdy emoce. Není to jednoduché někdy třeba jako vysvětlit tomu člověku, že něco porušil, on si toho není vědom, protože to je zase o té, co jsme se tady bavili, o té autoškole, o té osvětě, že ta pravidla v té době, kdy ten řidičský průkaz dělal, tak tam třeba nebyla, a ne, překvapený, že tam nějaká pravidla nová jsou. A to je, jako, to velké nároky na ty policisty, s tím, že třeba i ve větší míře se teď používají personální kamery, to, aby třeba ten úkon byl zdokumentován, třeba pro případ toho, že by se někdo stěžoval. Ale je to pořád věc, kterou se prostě učíte.
3: Co víc obměkčí policistu, když ten řidič, který evidentně spáchal dopravní přestupek, to okamžitě přizná, řekne promiňte, ano, vím, čeho jsem se dopustil, anebo když se cuká a stojí si za svým, ne, já jsem to neudělal, blablabla.
4: Zjednodušeně s lidským rozumem, pokud se někdo ke mně chová slušně, tak já nemám důvod se k němu chovat jinak. On samozřejmě za každé situace by měl dodržovat nějaké cti vážnosti, důstojnosti. To znamená, jako, asi se bude tomu policistovi lépe komunikovat s člověkem, který dozná to svoje porušení zákona. Navíc on by měl i přihlednout třeba při ukládání té pokuty k tomu, že se odoznává, že toho lituje, že třeba někdy i to projednání samotné nebo domluva postačí a není potřeba ani ten pokutový blok vypisovat.
3: Tohle je třeba důležité, co jste řekl, možná mimo děk, porušení zákona. Ono se zdá, že když člověk v obci nejede 50, ale jede třeba 60, tak jede jenom o 10 km víc, ale už to je porušení zákona, o něčem to svědčí.
4: Ano, to je ta věčná diskuze nad tím, jestli to ještě není v pořádku. Ne, není to v pořádku, protože ten zákonodárce tady vyjevil svoji vůli, napsal tam, že se prostě jezdí 50 a má se jezdit 50.
3: Říká Michal Horboť.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Šéf dopravní policie Michal Hotboť zůstává naším hostem. Dá se nějak konkrétně odpovědět na obecnou otázku, jaké jsou největší dopravní problémy každého léta?
1: Dá, v obecné rovině. Je to zase o vysokých intenzích provozu, to znamená, jsou to dopravní komplikace, proto i třeba ta dopravně bezpečnostní akce, kterou my máme vždycky na začátku prázdnin, není jenom o tom dohledu, o tom pokutování a kontradržování pravidel, je to právě o tom, že ty hlídky se zaměřují i na tu plynulost silničního provozu. No a pak to zkombinujte ještě s těmi vysokými teplotami a dlouhými cestami.
0: Co je dnes větší problém? Rychlost, nedovolená rychlost nebo nepozornost?
1: No, oboje. Oboje je problém a úplně to nejhorší je, že se nám stává, že to je propojené. To znamená, ono to není jenom o té nepozornosti, že někdo kouká do telefonu, ono ještě jde třeba rychlejš a máme to, patří to mezi nejtragičtější příčiny, to nevěnování se a rychlost. A pak tady máme případy, kdy tady máme ještě třeba bezdůvodné větí z mimo komunikaci a zase je to spojitost třeba rychlosti a nepozornosti.
0: A ty příčiny bývají jaké třeba? Vyjetí mimo komunikaci.
1: No to právě, to, když jsou to tragické dopravní nehody, tak to je samozřejmě problematické zjišťovat, co byla ta pohnutka, ale dost často je to právě jako ukazatel ta rychlost a ta nepozornost.
0: Kde letos očekáváte největší komplikace v létě?
1: To samozřejmě souvisí s tím aktuálním vývojem. Samozřejmě klasicky to, co asi bude největší problém a je to dlouhodobě, tak je třeba křížení D1, D2 u Brna. Tam samozřejmě ty dopravní komplikace jsou v souvislosti se stavebními pracemi, ale tady bych chtěl upozornit, nespoléhejte na to, že tam, kde normálně projedete a nejsou tam dopravní komplikace, tak se nemůže objevit nějaký problém. A je to zase na tom apelovat na to, že když někam jedete, prodívat se na tu cestu, buď to prostřednictvím nějaké chytré mapy v vašem telefonu, anebo poslouchat třeba dopravní zpravodajství.
0: Zelené vlny. Člověk by měl i v měsících všedních, těch letních zejména, asi se na tu cestu připravit, protože nikdy nevíte, v které koloně a jak dlouho zůstanete. Co je takový základ? No, kromě toho obrnit se trpělivosti.
1: Ano, trpělivosti si přibalte co nejvíc, zvlášť pokud jedete takhle v létě, no ale je to jednoduché. Jedu, tak připravím sebe a vozidlo, to znamená, vemu si dostatek tekutin do vozidla, stejně tak vytvořím nějakou zábavu pro ty, které v tom vozidle vezu, pokud jsou to třeba děti. A samozřejmě nepocením i to vozidlo samotné, to znamená, ještě dneska není výjimkou, že se setkáváme s tím, že hlídka někde na dálnici stojí u vozidla, kterému došly pohonné hmoty a ono to může být o tom, že vy si myslíte, že máte dostatek, ale vy můžete skončit někde v koloně, třeba z důvodu toho, že tam je nehoda a pak vás to nemile překvapí.
0: Šéf dopravní policie Michal Hotboť byl naším hostem. Děkujeme za váš čas a přejeme klidné léto. Naschledanou.
1: Díky a šťastnou cestu všem.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česko o víkendu zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím do příště něco dělat? Zeptám se expertky na udržitelnou architekturu.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
4: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Soud v Ostravě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Paříž kvůli horku zavádí zákaz prodeje alkoholu. Fotbalista Patrik Schick ve 30 letech končí v reprezentaci. Po nehodě je kolona na silnici 55 u Hodonína směrem na Hradiště a bude slunečno, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Okresní soud v Ostravě právě začíná rozhodovat o vazbě pro karvinského primátora Jana Wolfa. Politik čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Po výslechu na pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu ho policisté zadrželi. A přímo u soudu je reportérka Andrea Brtníková.
6: Právě teď se otevřely dveře jednací síně a už tam vešel státní zástupce i obhájkyně. To jednání je ze zákona neveřejné, takže my novináři čekáme tady na chodbě. Žalobce Radim Dragoun žádá vazbu, protože má obavy, aby Jan Wolf neovlivňoval svědky nebo dosud nevyslechnuté aktéry této kauzy. Jan Wolf mi před svým zadržením, předtím, když šel na výslech, řekl, že takové podezření odmítá a že nikoho neovlivňoval. Jeho obhájkyně Kateřina Světlíková postup policie kritizuje. Karvinou nyní aktuálně řídí primátorův náměstek Lukáš Rašik ze SocDem. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
5: Česko čeká tropický víkend. Teploty budou podle předpovědi na některých místech i kolem 40 stupňů. Pro některé skupiny lidí, jako jsou kardiaci, seniori nebo malé děti, je horko podle lékařů rizikové. Měli by dodržovat pitný režim, zdržovat se ve stínu, vynechat fyzickou zátěž a pravidelně se ochlazovat třeba chladnou vodou. Extrémní vedro je i jinde v Evropě, včetně Francie. V Paříži jsou naplněné kapacity nemocnic. Ve městě bude ode dneška platit zákaz prodeje alkoholu i jeho pití na veřejných místech.
7: Výjimku ze zákazu budou mít podle stanice BBC jen restaurace a bary. Stejné opatření pak bude platit i zítra. Záchranná služba v Paříži řešila za jeden den 4x víc srdečních zástav než obvykle. V celé zemi podle tamních médií v souvislosti s rekordními teplotami umřely desítky lidí. Francie tento týden už 2x po sobě překonala historický teplotní rekord. Kvůli horku v zemi mimo jiné odstavili i 3 jaderné elektrárny. Španělsko hlásí od neděle v souvislosti s horkem víc než 200 mrtvých. S extrémně vysokými červnovými teplotami se potýká například i Británie a Německo. Tam dnes taky čekají prolomení historicky nejvyšších teplot. Karolína Lásková, Radiožurnál.
5: V Srní na Šumavě opravují lávku nad výběhem vlků. Dřevěné nosné sloupy byly po 10 letech provozu schnilé. Lávka je kvůli tomu od loňského léta uzavřená. Oprava bude stát 2,5 milionu korun, jak říká mluvčí Šumavského národního parku Jan Dvořák.
8: Ty konstrukční prvky byly při té stavbě dělány ze smrku. Dnes tedy je nahrazujeme, jsou to ty podpěry a děláme je z modřínu. To znamená, že ta životnost by měla být o několik let delší. V těch podmínkách, které tady jsou, i to množství sněhu, které určitě má vliv třeba na ty spodní části konstrukce, tak se budeme bavit o nějakých 15, třeba 18 letech.
5: Ve výběhu je aktuálně 10 vlků. Správci parku chtějí lávku znovu otevřít v polovině července.
9: Sport.
10: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník to napsal na svém Instagramu.
11: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2 do play-off, ale na rozdíl od domácího týmu nepostoupili. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguayí 0-0, Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které zdolalo Curaçao 2-0.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 překážka za sjezdem na Nový Jičín a kolony před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu pozor, za sjezdem na Nový Jičín na kilometru 333 praskla tam pneumatika kamionu.
13: Už leží uprostřed přímo mezi pruhama.
12: Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy zůstávají kolony kamionů v pravém pruhu od exitu 168 Domašov. Levý pruh je plný mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Popůvky. To zabere čtvrt hodiny. Taky D5 před Prahou směrem z Plzně je plná kamionů od Rudné z 5. kilometru, potom na okruhu popojíždějí oba pruhy od D5 k Ořechu. V Praze v tunelu Blanka směr Smíchov opatrně za sjezdem na Letnou. V pravém pruhu stojí porouchané auto. Na silnici 55 na výjezdu z Hodonína směrem na Uherské Hradiště popojíždí kolo na 10 až 15 minut kvůli nehodě před kruhovým objezdem s odbočkou na Pávov.
14: A je tam osobní auto a nákladní automobil, policie řídí to kyvadlově.
12: A na silnici 50 Slavkov Starý Hrozenkov nejdřív u Zlechova po nehodě kolony na 5 až 10 minut obou směrně a pak u Uherského Brodu zdržení po požáru kamionu směrem na Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno, přechodně až polojasno a teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Je to tu, o pár dní dříve skončil školní rok, rozdávají se vysvědčení a platí. Přijměte ho takové, jaké je a pokuste se, aby příště bylo vysvědčení lepší. Zatím to nevíme přesně, ale možná i v té souvislosti. Teď policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovská. Je to dítě v ohrožení. Má světlé, rovné, dlouhé vlasy a zelené oči. Měří 165 až 170 cm. Prosím, jakékoliv informace, volejte na linku 158. Začínají letní prázdniny, sledujeme to. Začíná i páteční dopolední Radiožurnál. Teď je 7 minut po 10. hodině. Dobrý den a vítejte.
9: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří

0: Dnes končí školní rok, žáci základních a středních škol dostali vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Tak pojďme do Českolipské základní školy Lada, tam konec školního roku sleduje reportér Jiří Jelínek. Dobrý den.
1: Dobrý den, škola už postupně utichá, vysvědčení jsou rozdaná, učitelé si odnáší dětmi darované květiny a různé pochoutky. No a vysvědčení si tady dnes přebírali jen žáci prvních až osmých tříd. Deváťáci měli slavnostní rozloučení se školou už včera. Ředitel školy Radek Častulík mi říkal, že je to vždycky těžké a dojemné loučení. Většina z těch dětí tady strávila přes půl života. Já byl na předávání vysvědčení v 8B, kde už byla opravdu rozverná atmosféra, že asi si většinou odnesli solidní známky a těší se na prázdninové přespávačky u přátel, výlety nebo návštěvy koupališť. No a nezřídka se trochu obávají, co je čeká v tom posledním roce školy. I paní učitelka jim předestřela, že to nebude jednoduchý rok, také je varovala před různými svody, které je mohou na prázdninách potkat a vyjádřila víru, že budou rozumní. Na budoucí zaměření, na to, jakou střední školu nebo učiliště si vyberou, se osmáku nemá skoro cenu ptát, rozhodnutý je v tuhle chvíli opravdu málo kdo.
0: To byl zase Veru Čech z České Lípy, Jiří Jelínek. Jiří, díky.
1: Pěkný den.
0: A ještě východní konec republiky, konkrétně v Setínsko, v základní škole v prostřední Bečvě je reportérka Gabriela Hickl. Taky zdravíme.
2: Hezké dopoledne, já teď stojím na školní zahradě. A tady už je po všem, je tu ticho a prázdno. Místní škola je totiž jednou z nejdřív začínajících škol v regionu. Slavnostní rozloučení tady na zahradě proto začalo už o 7:30 ráno. A sešlo se tady 90 dětí z 5 ročníků a jejich rodiče. Celý ceremoniál začal repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Učitelé v něm velmi vtipně popsali jednotlivé. Potom začalo loučení, před nastoupenou školou děti dostali pochvaly za sport, za reprezentaci školy, ale třeba i za to, jak se chovají ke spolužákům. Vše bylo hodně emotivní, hlavně pro páťáky, kteří odcházejí do větších škol v okolí, tekly slzy a děti se navzájem objímali. No a asi po hodině loučení se pak přesunuli do tříd pro vysvědčení. Teď už je škola prázdná a všechny čekají prázdniny.
0: Repující učitelé, to se mi líbí. To je cool. Gabriela Hickl, zdravíme do prostřední Bečvy na Setínsku a díky, nashledanou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Spolehat se na kartičku zdravotní pojišťovny při dovolené třeba i jenom v Evropě je riskantní. Cestovní pojištění pokryje nejen úraz a nemoci, ale poskytne i asistenční službu. My ty podrobnosti probereme za chvíli do 10:30 v dalším díle našeho cestovatelského seriálu Pro léto.

0: No a dnešní díl seriálu o přípravách na letní dovolenou bude o cestovním pojištění důležité. Zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spolehat se na tu modrou kartičku nebo jinou barevnou kartičku zdravotní pojišťovny může být dost nepříjemný i drahý risk. O tom teď s ekonomickým redaktorem Tomášem Jiníkem. Tomáši, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč ani v Evropě nestačí ta kartička zdravotního pojištění?
1: Protože zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
2: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále, a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů.
0: No podle čeho tedy cestovní pojištění vybírat?
1: Především je důležité si říct, kam jedu a co tam hodlám dělat. Jestli se budu třeba válet jenom na pláži nebo vyrazím na trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám zvolit. Cena základního pojištění se pohybuje kolem 50-60 korun na osobu a den. To vyšší, ve kterém jsou třeba i organizované sporty, tedy třeba závody, bývá dvakrát dražší.
0: Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí asistenční službu. K čemu ji můžu využít?
1: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojišťovny Ergo, dříve ERV, vysvětluje.
3: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři, a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Důležité je asistenční službu kontaktovat co nejdříve, tedy ne až poté, co se necháme v recepci na hotelu odkázat na místní kliniku. To se stává třeba v Egyptě nebo v Turecku.
0: Co by ještě mělo takové cestovní pojištění obsahovat?
1: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví. Možnost je připlatit si storno zájezdu a vyplatí se také mít pojištěná zavazadla, případně i zpoždění letu.
0: No a je třeba něco, co pojištění prostě nekryje?
1: Většina pojišťoven vůbec nepojistí například kaskadéry nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojanová z KB pojišťovny.
4: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, kdy říkáme, že ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
1: Pokud ale tuto podmínku klient nesplní, pojišťovna léčebné náklady neproplatí. A podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny v Česku.
0: Proč byste se neměli spoléhat pouze na standardní kartičku zdravotní pojišťovny na vašich letních dovolenách? O tom jsme mluvili s Tomášem Jeníkem, ekonomickým redaktorem Radiožurnálu. Tomáši, díky za to a i tobě hezké léto a dovolenou.
1: Naslyšenou.
0: Za 8 minut bude 10:30, chystáme zprávy.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovská. Dívku lidi viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Poslanci znovu jednají o návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ve středu se k hlasování nedostali. Norma má nahradit dosavadní služební zákon. Opozice plánovanou změnu kritizuje. Obává se, že by mohla vést k politizaci státní správy. Předkladatelé z vládní koalice to odmítají. Jednodušší má být zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdal Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské, krajně pravicové a protiuprchlické názory. A Prahou začne ode dneška projíždět kropicí vozy s mlžením. Mají pomoct snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi. Sport. Dalších 8 týmů má na mistrovství světa jistou účast v play-off. Po svých závěrečných zápasech ve skupině prošly do vyřazovací fáze turné Japonsko, Švédsko, Austrálie, Ekvádor a Pobřeží slonoviny. Už dřív postoupili Nizozemsko, Německo a domácí Spojené státy. A tenistka Karolína Muchová si poprvé v kariéře zahraje semifinále turnaje na trávě. Těsně před Wimbledonem v Bad Homburgu v souboji o postup do finále čeká odpoledne Rumunka Ruseová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem i na trojce před Benešovem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona kamionů od exitu 168 do Mašov pravým pruhem. Osobní auta v levém brzdí na pár minut kolem exitu 182 Popůvky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák opatrně na kilometru 36.
5: Pod stavném pruhu stojí mikrobus, kterému upadlo levé zadní kolo. Na místě už je policie.
4: Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se kamiony řadí v pravém pruhu před Rudnou na 6. kilometru, sunou se k okruhu, tam pak vzniká kolona oběma pruhy od nájezdu z D5 20 minut k Ořechu. V Praze na Štěrboholské spojce směr Černý most čekejte kolonu od sjezdu na Běchovice na 20 minut k nehodě za sjezdem na Dolní Počernice v pravém pruhu. V Praze v tunelu Blanka směr Smíchov v připojovacím pruhu od Letné stojí porouchané auto, regulují vjezd do tunelu v troji kolona od Bulovky z Holešoviček. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se už ucpává úsek před Benešovem, popoždí se 15 až 20 minut.
6: Ve směru dolů na Budějovice už je prosím má zaplákaná až mrači, jo? Začínají práci, jdeme na Lipno, ne?
4: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Je Evropská unie připravena přibrat nové členy a mohla by se mezi nimi objevit i Ukrajina. Taky na to se zeptá Pavlína Nečásková, bývalého předsedy Evropského parlamentu a účastníka pražského valného shromáždění EBU Martina Schulze. Bude hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Pátek 26. června, školákům začínají letní prázdniny a spousta rodin už vyráží taky na dovolenou k moři. Policejní hlídky řidiče už teď častěji kontrolují u hraničních přechodů. A tak se za chvíli na jeden z nich podíváme živě s naším reportérem.

0: Susan Vega v dopoledním radiožurnálu v 10.40. Se začátkem letních prázdnin už dnes vyráží spousta rodin na dovolenou k moři. Policisté čekají silnější provoz hlavně u hraničních přechodů, jako třeba v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku, a právě tam hlídka řidiče namátkově kontroluje. Je u toho i náš reportér Michal Bělský. Michale, pěkné dopoledne.
1: Hezký den.
0: Už je na silnicích znát, že prázdniny začaly?
1: Tak zatím je ten provoz docela klidný, ale když jsem se namátkou ptal řidičů, kam mají namířeno, tak to bylo většinou do Rakouska nebo do Chorvatska k moři. No a právě tady na přechodu v Dolním Dvořišti řidiči podstupují klasickou kontrolu dokladů. Policisté hlídají samozřejmě i to, jestli před jízdou nepožili nějaké návykové látky. Hlídky u hranic se ale zaměřují i na rakve připevněné na střechách, na nosiče kol na zadních částech aut, nebo na to, jestli mají řidiči správně připojené a uzamčené přívěsy za vozem. Pochopitelně ale budou hlídat všechny přestupky, včetně rychlosti, způsobu jízdy nebo telefonování za volantem. Policisté budou tyto kontroly dělat častěji až do nedělního odpoledne a pak se na silnice vrátí ještě v posledním srpnovém týdnu, kdy očekávají hromadné návraty z dovolených.
0: Předpokládám, že to není pouze Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku, tak kde všude můžou řidiči na ty policejní kontroly narazit?
1: Tak jsou to hlavně hraniční přechody směrem na jih od Česka, takže kromě jihočeského kraje budou policisti hlídat i přechody na jižní Moravě. Jak mi ale jejich jihočeský mluvčí Milan Bajcura řekl, hlídek bude o následujícím víkendu víc prakticky na všech silnicích, i těch menších. Podle něho se zaměří i na zatím dokončený úsek dálnice D3 mezi Táborem a Kaplicí nádražím, který bezpečnosti při cestách k moři tady v kraji výrazně pomohl. Policisté navíc budou řidiče kvůli extrémně vysokým teplotám nabádat k častějším přestávkám na odpočinek nebo protažení. No a kdo kontrolou projde bez přestupku, dostane od nich drobné občerstvení na cestu.
0: Michal Bělský a namátkové policejní kontroly na hraničních přechodech na jihu země. Michale, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

3:45 posloucháte dopolední radiožurnál. Připomínám, dítě v ohrožení. Policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé rovné dlouhé vlasy a zelené oči, měří 165 až 170 cm. Její fotografii máme na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace, prosím o ní volejte na linku 158. Už se vám mimochodem někdy stalo, že jste šli za svědka na svatbě dvou dívek, které vůbec neznáte? Pravda, není to asi úplně běžná situace, takže nejspíš ne, ale tohle zažil náš zvláštní zpravodaj na fotbalovém mistrovství světa cestou na takzvaný Pride zápas do Seattlu. A my vás na tuhle svatbu vezmeme v dalším zápisníku z turnaje.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: V americkém Seattlu se chystá takzvaný Pride zápas mezi Egyptem a Íránem. Lokální pořadatelé zahrnuli tohle utkání fotbalového mistrovství světa do programu tamního festivalu na podporu sexuálních menšin. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji se na tenhle duel naladil už cestou do Seattlu, a to dost bizarním způsobem. Na tichomořském pobřeží v Oregonu se náhle a nečekaně ocitl v roli svědka při svatbě dvou amerických dívek.
3: Zastavil jsem, abych si trochu odpočinul na dlouhé cestě do Seattlu u silnice tady na pobřeží Oregonu.
4: This is technically the ceremony, so we just did it.
3: A dvě dívky ve svatebních bílých šatech mě náhle požádali, jestli bych se jim nepodepsal jako svědek jejich svatby.
4: My name is Hayley.
3: Hayley and
4: Miranda. We just wanted to go somewhere beautiful.
5: Chtěli jsme se vzít na místě, kde je to krásné, a chtěli jsme to udělat sami, bez rodin. Nejlepší místo je Oregon. Tak jsme tady.
4: Oregon was the best place to do it, so here we are.
6: Se Hayley na divoké pláži nedaleko hranice Oregonu s Kalifornií. Ve Spojených státech se každoročně objevují stovky návrhů zákonů, které jsou podle kritiků namířené proti právům sexuálních menšin. Americká unie pro občanské svobody jen letos napočítala přes 500 takových návrhů, z toho přes 30 už bylo uzákoněno, výhradně v republikány řízených státech.
5: Manželství pro gay páry je federálně chráněno, takže jsme v pohodě ve všech 50 státech. A LGBT komunita je více zastoupená, zlepšilo se to. Ale pořád nejsem v klidu, pořád mě to znepokojuje. Nesu si tohle trauma z dětství. Jsem z malého města, z nábožensky založené rodiny, a tam nebylo v pořádku být lesba. Politicky se to může změnit během několika let. Takže si držíme palce, aby všechno zůstalo, jak to je. Aby takováto manželství zůstala legální.
6: Federálně chráněné jsou sňatky stejnopohlavních párů na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2015. V současném složení už tento soud přehodnotil a zrušil federální ochranu interrupcí a republikánští zákonodárci třeba v Idahu, Jižní a Severní Dakotě i dalších státech otevřeně volají po zrušení práva gayů a leseb uzavírat manželství.
4: We picked a really good spot.
7: Do you by chance follow the World Cup?
4: No. I know what's happening.
6: Zkouším lehčí téma, tedy fotbal. Sport novomanželky moc nezajímá, ale světový šampionát zaregistrovali. Nedaleko jejich města mají tréninkovou základnu Norové. A nakonec je možná i nalákám ke sledování mundialu, když říkám, že mířím do Seattlu na Pride zápas Egypta s Íránem.
5: Budeme zrovna na líbánkách, takže bychom se mohli aspoň podívat v televizi. Máme za sebou dost cestování, tak třeba to bude dobrý relax, sednout si a podívat se na mistrovství světa.
3: Směje se Miranda a se svou novomanželkou začíná chystat večerní táborák a na piknikové dece také svatební dort. Z pláže Lone Ranch na pobřeží Oregonu, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česko o víkendu zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím do příště něco dělat? Zeptám se expertky na udržitelnou architekturu.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Vlna veder v Česku sílí, o víkendu se teploty dostanou až ke 40 stupňům Celsia. Na silnicích bude hlídkovat víc policistů, začínají letní prázdniny. Fotbalisti Japonska a Švédska prošli po remíze 1-1 na mistrovství světa do play-off. Na východní části Pražského okruhu směrem na Lanový most je kolona a počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty budou na některých místech atakovat 40 stupňů Celsia. Výstraha meteorologů před extrémními teplotami platí až do neděle. Už dnes vedro výrazně zasáhne taky Německo. Podle předpovědi by v zemi mohl padnout i historický rekord 41,2 stupně. Vysoké teploty komplikují práci hasičům. Náročnější jsou hlavně zásahy při požárech. Třeba při středečním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku museli několik hasičů kvůli přehřátí ošetřit záchranáři. Jihomoravští hasiči v souvislosti s tropickými teplotami zavádí například častější střídání. Pokračuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: V některých případech může velitel zásahu také snížit stupeň ochrany, to znamená, hasiči si například odloží kabáty. Často se tak stává u požárů v přírodním prostředí, ale ne vždy to právě možné je. Spolupracujeme na místě třeba i se záchrannou službou, kontroluje zasahující hasiče.
1: Policie hledá 13-letou Natálii Špačkovou Stachovská, měří 165 až 170 cm a je hubené postavy, říká policejní mluvčí Iva Vršecká.
4: Dívka byla naposledy spatřena včera 25. června kolem 15. hodiny v místě svého bydliště. Má dlouhé, rovné blond vlasy a zelené oči. Naposledy na sobě měla oblečené růžové tričko a černé šortky.
1: Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Informace volejte na linku 158. Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo minimálně 235 lidí, zraněných je víc než 4300. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Předseda Národního shromáždění Jorge Rodriguez potvrdil, že do Venezuely míří záchranné týmy ze zahraničí.
5: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
6: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink a amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Radiožurnál.
1: Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale také používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Konec školního roku a odjezd na prázdniny patří na cestách podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha k nejkritičtějším obdobím.
7: Jsme vyhlásili celorepublikovou dopravní bezpečnostní akci, kde se zaměříme zejména na ty hlavní silniční tahy, kde chceme to svou přítomností přispět nejen k bezpečnosti, ale také k plynnosti silničního provozu, pokud už dojde k nějaké mimořádné události dopravní nehodě, aby jsme byli včas na místě a dokázali ten provoz obnovit.
8: Sport. Fotbalisté Japonska a Švédska prošli po remíze 1-1 na závěr skupiny mistrovství světa do play-off. Vyřazovací část turnaje čeká i Nizozemsko po výhře 3-1 nad Tuniskem. Postoupili i domácí Američané, přestože podlehli Turecku 2-3. Austrálie má jistotu po remíze 0-0 s Paraguají. Ekvádor si další fázi turnaje zahraje po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa. Dále jde i Pobřeží slonoviny po vítězství 2-0 nad Curaçaem. V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 domácích hráček. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která by ráda vylepšila výsledky z minulých let.
9: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních dvou týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
8: České hráčky vstoupí do turnaje po 12. hodině.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 před Brnem, kolony i na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy zůstává kolona kamionů pravým pruhem od sjezdu na Domašov z kilometru 168. U exitu 182 Popůvky se tvoří relativně kratší kolona i v levém pruhu, pak znovu v Brně kolem sjezdu na Vídeň dál k D2. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte frontu před Ořechem od D5, je to na 20 minut. Kamiony se táhnou výrazně déle už z D5 od Rudné ze 6. kilometru. Na východní části Pražského okruhu směr Lanový Most se tvoří kolona od sjezdu z Hradecké D1. Je to na 20 minut za sjezd na Dolní Počernice, v pravém pruhu tam řeší nehodu. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice vzniká kolona od Mrače před Benešov, zabere i přes 20 minut. Na novém obchvatu Jihlavy na silnici 38 ve směru z D1 na Želetavu čekejte kolonu kus za sjezdem na Třešť. Popojíždí se až čtvrt hodiny ke kruhovému objezdu u Ráje, tam se střetlo nákladní auto a motorka. A na silnici 7 mezi Chomutovem a Hrou svatého Šebestiána opatrně v zatáčkách před Křimovem u Strážek. Ve směru na Chomutov havarovaly dva kamiony, narazily do svodidel a tak jsou zabrané levé pruhy v obou směrech, vznikají kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno, místy kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů. Tolik zprávy. Teď Jan Pokorný a co se děje se světem?
11: Dobrý den, zdravíme vás, kteří už jste v autě a jedete na dovolenou. Ještě než se utáboříte, ubytujete, otevřete chatu, nabízíme pravidelný páteční rozhovor, co se děje se světem. Vzhledem k tomu, co se děje se světem, to pro nás zatím na delší volno o prázdninách nevypadá. Ano, i dnes je u druhého mikrofonu Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
12: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
11: Tak ať to máme za sebou. Zatímco někde se válčí, někde nad drony vrčí drony, jinde diplomaté zkoušejí vytvořit návrhy mírových dohod, česká politika žije složením delegace na blížící se summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Jaká je to zpráva?
12: Pojďme na to, máte pravdu, ale v tom, že někde se válčí, geopolitické napětí je obrovské a my si pořád můžeme dovolit to jet na tu dovolenou, jet na tu chatu, krásně jste to uvedl, dnes je vysvědčení, takže pojďme popřát všem dětem, ať dopadnou, pokud možno dobře.
11: Takhle vypadá podle mě vyhýbavá odpověď na otázku.
12: No, je to totiž, ta otázka není jednoduchá v tom smyslu, jaký závěr udělat. Já se kategoricky samozřejmě nechci přiklánět ani na jednu stranu, protože cílem České republiky by měla být jednota. Už jsme to tady spolu řešili. Pokud možno je to alespoň trochu proveditelné, tak nejvyšší představitelé státu by měli najít nějaký konsenzus, neměli by proti sobě tak útočit a obzvláště v otázkách, které nejsou levicové nebo pravicové, by měly zastávat jednotný postoj. Obzvláště ve světě, v jakém se nacházíme. To napětí je opravdu obrovské, nedaleko od nás je válka, to znamená, ten jednotný postoj ve vazbě na naší bezpečnost by

0: název Hrdinové UPA. Polský prezident Nawrocki na to Volodymyru Zelenskému odebral nejvyšší polské státní vyznamenání. Jenom připomeňme, že nacionalisté z ukrajinské povstalecké armády za druhé světové války na západě dnešní Ukrajiny se podíleli na masakrech Poláků, nejenom Poláků. Ukrajinci vnímají příslušníky UPA především jako bojovníky za svobodu národa a nezávislost své vlasti na sovětské moci. Jak to vidíte? Otevírají se staré rány, aniž byly kdy zaceleny?
1: Je to tak. Myslím, že jste to nazval pregnantně. I tento spor je velmi nešťastný. Obě strany mají do jisté míry svoji pravdu v tom smyslu, že pro Polsko ta otázka je citlivá. Když to zasadíme do toho historického kontextu, tak ukrajinská povstalecká armáda, která působila během druhé světové války za nezávislost Ukrajiny, tak ona nepostupovala jenom proti tomu sovětskému impériu, proti sovětskému jihu, ale samozřejmě na území té Ukrajiny, kterou si nárokovala, tak byly i jiné národnostní menšiny. Jejich součástí významnou byly samozřejmě Poláci a během druhé světové války se uskutečnil takzvaný volyňský masakr, během něhož bylo zabito něco mezi 50 a 100 tisíci Poláky. To je obrovské fatální číslo, každý Polák to ví, je to velmi citlivá otázka. Takže když nějaká jednotka speciálních sil si dá do svého znaku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády, tak to v Polsku není vnímáno úplně šťastně. Já jsem samozřejmě slyšel obě strany, prezident Zelenský argumentoval tím, že podobných dekretů podepisuje stovky a když nějaká jednotka přijde s podobným požadavkem, tak když to jde, tak vyhoví. Na druhou stranu samozřejmě to je potřeba vážit na lékárnických vahách. Ano, z ukrajinského úhlu pohledu je to symbol boje nezávislosti na Sovětském svazu, ale z polského úhlu pohledu je tam právě i tento volyňský masakr. Poláci znají katyňský masakr, ten je proti Sovětskému svazu, toto oni vnímají jako velmi citlivou otázku. Takže takto vlastně ten spor vznikl. Určitě máme-li být v tomto řekněme nad věcí, tak prezident Zelenský k takovému kroku přistupovat nemusel, mohl to odmítnout. Na druhou stranu to, že polský prezident odebral ukrajinskému prezidentovi nejvyšší státní vyznamenání řád Bílé orlice, také není šťastný krok, protože zase, abych řekl protiargument, tak dodnes nositelem tohoto nejvyššího státního vyznamenání je například Benito Mussolini. Takže je to opravdu spíš emočně vyhrocená situace. Vlastně nepodobná té naší situaci v České republice, kdy i emoce u nás mezi těmi nejvyššími představiteli převládají. Takže dělat nějaký kategorický soud úplně nechci, nelze. Je to nešťastné na obě strany, ale je to nešťastné vlastně i pro Ukrajinu, i pro
0: Polsko.
1: Přesně tak, i pro Polsko. Na druhou stranu vidíme, že se obě strany přesto podle mého názoru přenesou, protože v Gdaňsku začala konference právě států, které se snaží pomoct Ukrajině. Sice tam nejel přímo prezident Zelenský, na druhou stranu tam ale vysocí ukrajinští představitelé jsou a poděkovali Polsku za velkou podporu a je pravda zase na druhou stranu, že v čase války jsou ty hranice prostě posunuty trochu jinam.
0: A pak je tady ještě jedna vážná třecí plocha. Americký prezident a evropští spojenci. Generální tajemník NATO Marco Rutte se snažil přesvědčit Donalda Trumpa, aby ty evropské spojence tolik nekritizoval. Co mu zkusil nabídnout?
1: No, dnes se ukazuje, že role Marka Rutteho je doslova do písmene nezastupitelná. Když jsem poslouchal tu tiskovou konferenci a výstupy, které trvaly téměř 3/4 hodiny, tak Donald Trump několikrát zopakoval, že kdyby šéfem NATO nebyl Mark Rutte, tak by jiného alternativního vedoucího této skupiny, nebo generálního tajemníka NATO, nepřijal. Vůbec by s ním nemluvil. Takže Mark Rutte dnes funguje doslova a do písmene jako most mezi břehy Atlantiku, přes ten rozbouřený Atlantský oceán. On dokáže komunikovat s oběma stranami a často je mu vytýkáno v té evropské části, že vůči Donaldu Trumpovi je někdy až podlézavý. Já s tím kategoricky nesouhlasím, protože v popisu práce generálního tajemníka je udržovat soudržnost a připravenost na to. Součástí toho je tmelit vazby mezi oběma strany Atlantiku. A když někdo říká, že on pouze papouškuje názory Donalda Trumpa, tak to není pravda. Vzpomeňte na to, kolikrát

0: on se kategoricky vymezil ve prospěch Ukrajiny, že to je ten stát, který se brání, Rusko je agresor, ač Donald Trump měl někdy jiný názor. Takže není to tak, že by v těch zásadních hodnotových postojích Mark Rutte byl na straně Spojených států. Ne, on se pouze snaží vyvažovat a snaží se zacelovat ty rány, které někdy vznikají a někdy i veskrze objektivně, protože když Spojené státy vedou válku v Perském zálivu, vedou válku proti Iránu, který jednoznačně exportuje terorismus, který ohrožuje stabilitu, bezpečnost nejen na Blízkém východě, snaží se vyvinout jadernou zbraň, říká, že Izrael je malý satan, nemá právo na existenci, Spojené státy jsou velký satan, my jsme na tom podobně. No tak, když někdo se odhodlá k zásahu, tak to není zásah typu, že by Spojené státy útočily na Turecko nebo na Řecko, kde by ta reakce měla být samozřejmě bouřlivá. Ale to prostě je naše válka a to, že my umožníme Spojeným státům využívat jejich základny, by měla být samozřejmost. A Mark Rutte tam přesně přijel s tím, kdy Donaldu Trumpovi vzal vítr z plachet v tomto, řekněme, retorickém útočení na evropské spojence, když jasně konstatoval, že Evropa jako taková poskytla součinnost, když během války v zálivu současné s evropských států NATO bylo provedeno 4 až 5 tisíce amerických vzletů, takže to tak není a byly pouze výjimky, které potvrzují pravidlo, což vlastně Donald Trump ve finále reflektoval. Ukázal tam ony známé grafy, jak evropští spojenci dokázali se dostat do situace, že narůstají a zvyšují náklady na připravenost a na nákupy vojenské techniky mimo jiné ze Spojených států. Takže myslím si, že ta jeho role opravdu z tohoto úhlu pohledu je dobrá a bude tomu tak i v Ankaře.
1: Teď jste to říkal, Donald Trump chce, aby evropské země nakupovaly víc vojenského materiálu od Spojených států. Proti otázka, proč by to měli dělat? Jenom proto, aby ukonejšili Donalda Trumpa?
0: Ne, protože v řadě ohledů nemají alternativu. Podívejte se například, my pořád hovoříme o jednotě stran nákupu, to, že budeme vytvářet aliance uvnitř Evropy, které budou vyrábět nové zbraňové systémy, které budou schopny konkurovat světovým výrobcům, především z amerického kontinentu. No a pak to skončí tak, že letoun šesté generace, který tady bylo několik projektů, vlastně de facto všechny skončily, protože došlo k roztržkám mezi jednotlivými dominantními členy té aliance. Krásným příkladem může být ten nejnadějnější projekt letoun šesté generace, na kterém se měly podílet Německo a Francie. No a samozřejmě Francie chce, aby tento stíhač nebo tento letoun byl schopen startovat i z letadlových lodí. Německo nemá letadlové lodě a vývoj takovéhoto typu letounu je extrémně nákladný, protože musíte samozřejmě ten skelet toho letadla, ten drak toho letadla zpevnit natolik, aby startovat z letadlové lodě, no ale proč by ty miliardy eur mělo nést Německo? Takže vidíte, že ve finále jsou některé nezastupitelné zbraňové systémy typu letounu páté generace, kdy Evropa žádný takový nemá. No je logické, že je budeme kupovat ze Spojených států, protože ano, máme alternativu, například Jižní Korea, ale kompatibilita s NATO není taková. Takže to není úplně tak, že my za každou cenu musíme kupovat zbraně Spojených států, ale prostě jednoduše někdy se ukazuje ta naše slabina, že nejsme schopni vytvořit konkurenční projekt k sofistikovaným zbraňovým systémům Spojených států.
1: Možná to s tím souvisí jenom trochu, ale německé ministerstvo obrany kvůli značnému zpoždění a prodražení ruší výstavbu 6 fregat třídy F-126. Ale investoři se obávají, že ta očekávaná podpora zbrojního průmyslu prostřednictvím zvýšených vládních zakázek se úplně tak neuskuteční.
0: No, tak oni ty potřebné zdroje již alokovány byly a co je podstatné, tak řada z těch zakázek již byla těm firmám odeslána a pro německý průmysl to vůbec není špatná zpráva, protože například celá jedna sada prvků protivzdušné obrany bude vyvíjena a vyráběna v Německu, particulárně Bavorsku, velká firma, která nechci říct, že ovládá evropské nebe stran systému protivzdušné obrany toho kratšího rozsahu, ale ano, co se týče kvantity, tak když někdo, pojďme trošku přepnout i do toho ekonomického módu, když někdo tvrdí, že západní i střední Evropa poté, co si v některých ohledech podřezáváme větev sami pod sebou, viz například automobilový průmysl, kde dojde k tomu a již dochází, že desítky tisíc pracovních míst budou rošeny a budou tyto nahrazovány především ve státech východní Asie, hlavně Číně, takže budou nahrazeny kompletně novými pracovními místy, které vytvoří zbrojní průmysl. Tak tomu vůbec není, protože ty objemy v automotivu jsou nesrovnatelné s objemy ve zbrojním průmyslu. Takže bavíme se třeba o 10%. Takže ta naděje není taková, že v tuto chvíli zaměstnáme všechny lidi, kteří přijdou o práci v automobilovém průmyslu, ve zbrojním průmyslu. Tak to nebude.
1: Zůstal bych ještě u toho zbrojního průmyslu a blížícího se summitu Evropské aliance v Ankaře. Je tedy pravděpodobné, a možná Mark Rutte o tom mluvil s Donaldem Trumpem, ale mluvil o tom i s evropskými spojenci, že členské státy NATO představí v Ankaře své plány na zbrojení, a to i proto, aby Donald Trump viděl, že se Evropa snaží?
0: Jednoznačně, to je jeden z těch bodů, s kterými do těch Spojených států amerických jel. No protože přece vidíme, že některé evropské části, některé evropské státy, například Slovinsko, Albánie nebo Česká republika, to bohužel musím potrhnout, neplní ani kritéria, ke kterým se zavázali v roce 2014. Ona 2%. No tak musíte to podpořit a vyargumentovat jinými tématy. Ano, Česká republika má svůj argument, že přece není důležité dávat tolik a tolik peněz, jako být připraven. To jsou ale nádoby, které nejsou úplně jednoduše oddělitelné, protože abyste byli připraveni, tak zas musíte dávat určité penzum prostředků do toho, do obranného sektoru. Takže to jsou jiné případy, kdy my budeme argumentovat, že Evropa nespí, Evropa zbrojí a zároveň do toho zapojuje i samozřejmě americký průmysl. Takže to je věc, se kterou se, já nechci říct ukonejšit, ale pokusíme se vyargumentovat, že ta naše připravenost a soběstačnost v konvenční oblasti je dostatečná a jsme na správné trajektorii.
1: Kdysi by se říkalo, že to jsou závody ve zbrojení, protože když se podíváme i na další státy, jako je například Korejská lidově demokratická republika, tedy Severní Korea, ta posiluje svoje námořnictvo, chce zmodernizovat svoje ozbrojené síly a každoročně spustit na vodu dvě nové válečné lodě. Ten pětiletý plán představil Kim Jong-un, tedy korejský vůdce, severokorejský vůdce, když nasazovali torpédoborec Chaejon.
0: Máte pravdu, oceňuji znalost názvu nové třídy severokorejských torpédoborců.
1: Počkejte, někde to psali, no, tak jsem to přečetl.
0: No, zas tak jednoduché to není, ale všimněte si trendu. Severní Korea stojí a padá z hlediska svých bezpečnostních hrozeb na jaderných zbraních. Vedle toho samozřejmě pozemních jednotek dělostřelectva, to je klíčové proto, aby Severní Korea kvantitativně byla schopna svoji hranici s Jižní Koreou tak opevnit, že Jižní Korea podle severokorejského slovníku nebude schopna ochotna riskovat vpád do Severní Koreje. Tak vedle toho je nový pilíř, tím je námořnictvo. Když si vzpomeneme, tak před několika lety se u Gibraltarského průlivu potopila ruská loď, která dnes již máme prokázáno, vezla komponenty, které měly sloužit jako budoucí jaderný pohon pro severokorejské námořnictvo. Takže je vidět, že ten trend není jenom poslední rok, dva, tři, nebo jak říkáte, pětiletka, ale je to minimálně 10 let. Ty torpédoborce jsou důležité proto, protože takovou třídu lodí Severní Korea ještě ve své výzbroji neměla, takto velké lodě. Ona chce vytvořit schopnost operovat na větší vzdálenosti. To znamená nebránit Severní Koreu jenom ze země, ale i z moře. Nicméně, pojďme říct to B. Z těch dvou torpédoborců, když byly poslány na vodu, tak jeden se převrátil na bok. Následně Kim Jong-un to použil jako čistku proti konstruktérům a stavitelům té lodě. Ta druhá se podařila samozřejmě stabilizovat. V tuto chvíli je uvedena do služby, ale výtlach tohoto torpédoborce je prakticky poloviční než konkurenčních torpédoborců například armády Spojených států. On má 5000 tun, zatímco torpédoborce těch vyspělých západních států mají něco mezi 8-10 000 tuny. To je obrovský rozdíl. Ono to zní dvakrát tolik, ale ono fakticky v té lodi ten význam je daleko větší. Ta palebná schopnost, síla, obranná schopnost amerických torpédoborců je nesrovnatelná s tímto typem. Ona je to spíše fregata, to znamená o třídu nižší loď, nicméně Kim Jong-un Pyongyang chtěl dát světu najevo, že buduje i velké lodě, takže buďme opatrní s těmi závěry, ale ano, je to jednoznačný trend vybudovat námořnictvo, které bude schopno operovat i dále od břehu Severní Koreje.
1: A závěrem dnešního rozhovoru ještě jedna otázka, která souvisí s aktuální zprávou z Ukrajiny. Tamní prezident Zelenský po včerejší poradě s šéfem tajné služby ohledně útoku ukrajinských dronů středního a dlouhého doletu v hloubi Ruska oznámil, že schválil 40-denní operaci, která má Moskvu přimět k ukončení války. Jakou tomu dáváte naději?
0: No, je dobře, že Ukrajina vytváří tlak. To je to, co my tady spolu pořád diskutujeme. Jediné, co dostane ruskou stranu za vyjednávací stůl, aby měla seriózní úmysly tu válku ukončit, tak je tlak. To znamená, že se ruská strana bude jistá, že není schopná na bojišti získat víc než u jednacího stolu. A toto je další prostředek. Je krásně vidět trend i v této oblasti, že Ukrajina díky modernizaci, ale to není každoroční modernizace, to je prakticky každoměsíční modernizace svých dalekonosných útočných vzdušných prostředků je schopna pronikat do vzdušného prostoru Ruské federace. Ostatně tady se projevuje jeden zajímavý fakt. Vždy v dějinách po stovky tisíce let to rozlehlé ruské území, stovky let, zase ať nechoďme tak daleko, protože jsem si přesně vzpomněl na ten ruský barbarský útok na významný kyjevský klášter, který byl založen o 100 let dříve než samotná Moskva. To je samo o sobě zpráva zajímavá, že Moskva ještě neexistovala, zatímco tento klášter, na který ruská strana útočila, tak již 100 let existoval. Ten je tuším z poloviny 11. století, zatímco Moskva, neberte mě za slovo, ale myslím, že byla založena v polovině 12. století. Takže zatímco po celé stovky let ta strategická hloubka, čili chcete-li velikost území Ruska, hrála vždy ve prospěch ruské říše. Díky tomu Napoleon nedobil Rusko. Díky tomu Wehrmacht, německé hitlerovské Německo, nedobilo Sovětský svaz, protože ta hloubka byla tak enormní, že prostě ty útočné síly se postupně rozpadly a Rusko je bylo schopno eliminovat. Tak najednou je to v určitém hledu nevýhoda, protože vy nemůžete ochránit tak velké území proti těm dronovým útokům. Takže toto, první faktor, rozlehlost Ruska, tenčí se zásoby ruské protivzdušné obrany, dokonce i kvalitativně, to je podstatné, sankce zabírají, Rusko musí ty komponenty kupovat jinde a ono protivzdušná obrana je velice sofistikovaný systém a vy než dokážete ty nové prvky inkorporovat, vtělit do těch zařízení, tak to prostě sebou nese celou řadu rizik, problémů a nepřesnosti těch zbraní. Takže i to hraje svoji roli. No a k tomu ten třetí faktor, modernizace každoměsíční ukrajinských systémů, a to nejenom ten hardware, to znamená ony drony, ale i ten software, jak se vyhnout těm prostředkům protivzdušné obrany, elektronického boje, to všechno opravdu nese svoje ovoce a zároveň Ukrajina těch prostředků vyrábí více a více, takže my si budeme ne zvykat, ale budeme opravdu vidět více a více těch hořících ruských ropných rafinérií.
1: U mikrofonu byl Vlastislav Bříza. Děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
0: Moc díky, krásný letní víkend všem. Snad ho přežijeme.
1: Ale jo.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, informoval o tom Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidi vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Oznámil to tamní gubernátor Dmitrij Melijajev. Neupřesnil, o jaký podnik šlo v oblasti, ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle stanice BBC kvůli tomu 3 moskevská letiště přerušila provoz. Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení dalších preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů. A policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé rovné vlasy a zelené oči, měří až 170 cm. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Naposledy ji viděli ve čtvrtek odpoledne. Fotografie hledané dívky je na serveru i rozhlas. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Američtí fotbalisti prohráli na závěr skupiny domácího mistrovství světa s Tureckem 2-3. Skupinu D i přesto ovládli a postoupili do play-off, stejně jako Austrálie, která remizovala 0-0 s Paraguayí. Jistý postup mají taky Nizozemci, kteří porazili Tunisko 3-1, a Japonci a Švédi po vzájemné remíze 1-1. Vyřazovací fáze turné si zahraje i Ekvádor po výhře nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které přehrálo Curaçao 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív čekejte hustý provoz před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Pomaleji se jede od exitu 15 z Velké Popovice, hlavně protože na kilometru 17,5 chvíli stála auta po lehčí kolizi v levém pruhu už odjela, takže teď už se to dává víc do pohybu. Tady zatím to zdržení ještě není zásadní. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy je to horší. Kamiony se v pravém pruhu řadí za sjezdem na Domašov kolem 171. kilometru. Osobní auta v levém tvoří kolonu od Ostrovačic ze 177. Je to asi na čtvrt hodiny k exitu 182 Popůvky. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně za Loděnicí se tvoří kolona z 8. kilometru. Osobní auta se sunou k Rudné, kamiony dál až na okruh. Pak je znovu kolona v obou pruzích na okruhu od D5 k Ořechu, to je na 20 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 v Cínovecké vzniká kolona od sjezdu na Čakovice 20 minut do Kbelské směr Hloubětín, řeší tam nehodu v levém pruhu u Orlenu u Proseka. A na silnici 3 Praha České Budějovice počítejte s kolonou před Benešovem od Mraček Tužince, je to zhruba na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o víkendu třeba neuskuteční letecký den na letišti v Břeclavi ani chrtí dostihy v Lednici na Břeclavsku. Pořadatelé jiných akcí na Jižní Moravě, třeba Strážnického festivalu, se snaží horku přizpůsobit. Buďte na sebe opatrní, 4 minuty po 12. Tady je dopolední radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tahle tropická vedra sužují nejen lidi, ale i některá zvířata v zoologických zahradách. Jak se jim ošetřovatelé snaží ulevit třeba v olomoucké zoo? To nám řekne teď živě reportérka Blanka Mazalová, která je právě u výběhu sobů. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak soby polární se teď kousek ode mě schlazují pod studenou sprchou a musím říct, že jim tak trochu závidím. Toho mlžného oporu si opravdu užívají a poctivě se střídají. Tygr usurijský, který je doma na Dálném východě, zase třeba využívá svého bazénu a na kanadské mrazy zvyklý vlk Hacnův se skrývá před sluncem v norách. Dobrou zábavu dostali medvědi barybalové. Ledové koule se zamraženým ovocem nejdřív používali jako kopací míč a potom jako na nuk. Některým zvířatům zase pomáhá krátký sestřih, například lamám. Další zvířata vyhledávají stín stromu, anebo si zajdou do vnitřních ubikací.
0: Jak se můžou v olomoucké zoologické zahradě v těchto dnech schladit návštěvníci?
1: No, fontánku s pitnou vodou najdou lidé u vyhlídkové věže v areálu zoo. U jiných stánků je třeba kohoutek s vodou na osvěžení a jak jsem viděla, tak pravidelně trasami projíždí i kropicí vozy, které aspoň na chvíli sníží teplotu, prašnost a zvlhčí vzduch. Olomoucká zoo na Svatém kopečku je navíc v lesoparku v podhůří Nízkého Jeseníku, takže návštěvníci při prohlídce můžou bez problému vyhledávat istinná místa. Zásadně ale dodržovat pitný režim, nejlíp s nealko a s neslazenými nápoji, což je důležité hlavně u dětí, protože těch jsem v doprovodu rodičů v zoo potkala nespočet. Ošetřovatele ale myslí i na návštěvníky se psy, i těch jsem tady několik potkala. Jejich majitelé pro ně najdou misky s vodou u jednotlivých pavilonů.
0: Reportérka Blanka Mazalová z olomoucké zoologické zahrady. Přežijte, ať přežijí i zvířata. Díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Znovu připomínám, krátce před 11:45 dítě v ohrožení. Policisté pátrají po 13-leté Natálii Špačkové Stachovska. Má světlé, rovné, dlouhé vlasy a zelené oči. Měří 165 až 170 cm. Její fotografii máme na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Jakékoliv informace, prosím, volejte na linku 158.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Francie a Norska zakončí základní část mistrovství světa vzájemným zápasem. V Bostonu se od 21 hodin našeho času utkají o první místo ve skupině I. Hrát se ale bude taky o možného krále střelců celého turnaje.
2: Nor Erling Haaland versus Francouz Kylian Mbappé. Oba dva kanonýři mají na turnaje zatím 4 góly. Víc, 5, jich zatím nazbíral jen Argentinec Lionel Messi. Haaland i Mbappé se trefili v zápasech s Irákem i Senegalem dvakrát.
3: 73. minuta, Norsko vede nad Senegalem 3-1, hlavní postavou znovu Erling Haaland také v tomto zápase dává 2 góly.
4: A Mbappé pálí a dává nádherný gól. Spoza vápna volným bíč Kylian Mbappé může oslavit tuhle branku oslavným tanečkem.
2: Mbappé i Haaland na světovém šampionátu potvrzují formu ze svých klubů v uplynulé sezóně. Francouz dal za Real Madrid 42 gólů napříč soutěžemi, Norik za Manchester City nastřílel 38. O hvězdných útočnících mluví norský kouč Ståle Solbakken.
5: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů. Hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
2: Francouzi i Norové mají se 6 body s předstihem jistý postup ze skupiny I do play-off mistrovství světa. Větší překvapení je to u Norů, kteří hrají mezi světovou elitou po 28 letech. A tak Erling Haaland po vítězství nad Senegalem k zápasu s Francií řekl. Nejspíš nás porazí a ovládnou celý turnaj. Na Haalandova slova reaguje francouzský záložník Aurélien Tchouaméni.
6: Chceme vyhrát každé utkání, to s Norskem, ale bude nesmírně těžké. Norové mají výborný tým se skvělými individualitami. Bude to těžká bitva.
5: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních dvou mistrovstvích světa šli Francouzi do třetího kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
2: Dodává před večerním zápasem s Francií norský kouč Ståle Solbakken. Od 21 hodin se v souběžně hraném duelu v Torontu utkají Senegal s Irákem, kteří ještě na turnaji nezískali ani bod. Pavel Tilšár, Radiožurnál.

0: life.
1: A tohle je Tomáš Pancíř. Tomáši, pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Za 6 minut bude 12 hodin, to je čas, kdy vás pravidelně ve vysílání Radiožurnálu zveme k poslechu nejen hlavních zpráv o 12. ale samozřejmě i navazující publicistiky. A tu má dnes Tomáš na starosti. Tomáši, jaká témata otevřeš?
2: Začneme koncem, tedy koncem školního roku. Vysvědčení dnes dostal 1,5 milionu žáků a studentů. Jaký byl ten končící školní rok pro ředitele škol? Jak velká část škol už využívá na vysvědčení slovní hodnocení místo těch klasických známek, tak jak je pamatujeme ze školy my, kteří jsme chodili před časem. A také jestli školy měly problém s tím, že výuka končí dřív, než se původně předpokládalo, protože ministr školství zkrátil školní rok, původně měl končit 30. června. A také na to, jestli by to vlastně nemohl být vzor pro příští roky, že by škola nekončila 30. června, ale končila by vždy poslední pátek v červnu. Tak na to všechno se zeptám člena Rady asociace ředitelů základních škol Tomáše Augustína. Mluvit budeme také o vedru a o tom, jestli a případně jak velkou zátěží je vedro pro přenosovou energetickou soustavu. Hostem bude bývalý ředitel České energetické přenosové soustavy Vladimír Tošovský. A vedra máme nejenom u nás v Česku, ale trápí také Francii. Tam kvůli tomu dokonce zakázali pití alkoholu na veřejnosti. Také se tam mění vztah lidí i politiků ke klimatizacím. A to všechno rozeberu s naším zpravodajem ve Francii Martinem Baluchou.
1: Už za 15 minut v publicistice s Tomášem Pancířem. Tomáši, díky, budeme se těšit.
2: Naslyšenou.
1: Za 5 minut ve 12. Hlavní zprávy Radiožurnálu. Nenechte si je ujít. Dobrý den.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme...
5: Nejasnosti kolem cesty prezidenta na summit Turecka pokračují. Ministerstvo zahraničí stále Hradu neřeklo, jestli Petra Pavla akreditovalo.
4: Všechny potřebné podklady jsme odeslali a v tuto chvíli nemáme k akreditaci další informace.
5: Stovky lidí zůstávají po silném zemětřesení ve Venezuele pod troskami. Svět slibuje pomoc.
6: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
7: De las Naciones Unidas.
5: Fotbalisti Ekvádoru porazili Německo 2-1 a slaví postup do play-off mistrovství světa. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí je kolona a počasí bude jasno. Místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů. Je pátek 26. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministerstvo zahraničí stále neřeklo, jestli akreditovalo prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Ankaře. Rezort má zajistit prezidentovi účast nejpozději do dneška. A podrobnosti přidá reportérka Eliška Zábrocká.
8: Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge o akreditaci zatím detaily nemá. Hrad tvrdí, že všechny podklady k doplnění prezidenta do delegace poskytl. O tom, že Pavel na summit pojede, rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Prezident tak doplní premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD a šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů. Zatím ale není jasné, kdo delegaci povede. Vláda o tom bude rozhodovat na svém pondělním jednání. Zatímco kabinet počítá s premiérem Babišem, prezident Pavel tvrdí, že pokud jede, je součástí delegace nejvyšší ústavní činitel, automaticky ji vede právě on. Summit NATO v turecké Ankaře bude 7. a 8. července. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
5: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. V prostřední Bečvě na Vsetínsku se na školní zahradě loučili školáci i rodiče.
9: Na školní zahradě začal ceremoniál repem, který si na poslední chvíli připravil učitelský sbor. Loučili se tak s žáky 5. třídy, kteří odcházejí do větších škol v okolí, říká ředitelka Pavlína Petrušková.
10: Na jednu stranu mám radost, že se blíží naše dovolená a na druhou stranu je mi smutno, protože odcházejí žáci, kteří u nás byli 5 let.
9: Na prázdniny se těšili nejen děti, ale také rodiče.
11: Konečně nemusím chystat svačiny.
12: A já nemusím tak brzo ráno stávat.
9: Asi po hodině děti dostali vysvědčení. A škola se vyprázdnila. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
5: Venezuela potvrdila zatím 235 obětí středečního zemětřesení. Web zřízený venezuelskou opozicí ale registruje skoro 50 tisíc pohřešovaných. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka.
13: Nejhůř je zasažený pobřežní stát La Guaira severně od Caracasu. Podle šéfa Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze je zničeno nebo poškozeno 250 budov, včetně nejméně 8 nemocnic, centra Červeného kříže nebo mezinárodního letiště u Caracasu. V troskách má být nadále asi 200 lidí.
14: Když zemětřesení začalo, držela jsem se rámu dveří, jak pevně to šlo, až jsem si zlomila prst.
13: Vypověděla žena na nosítkách bezprostředně po vytažení ze sutin. Pomoc Venezuele vysílá Mexiko, Španělsko nebo Katar, ale i Spojené státy, které proti zemi uvolnili sankce a slíbili pomoc se zprovozněním karakaského letiště. Dominik Tesár, Radiožurnál.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
7: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
15: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Poslanci znovu jednají o zákonu o státních zaměstnancích. Závěrečné třetí čtení už dvakrát nedokončili. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle koalice má zjednodušit zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
16: Opoziční poslanci teď ve sněmovně normu kritizují. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana je cílem zákona státní správu zdeformovat.
17: Podmanit státní správu politické vůli tak, abyste mohli rychleji vyhazovat lidi. Tak, abyste měli ovládání téhle země snazší.
16: Že by mohl zákon státní správu spolitizovat, koalice odmítá. Pokračuje poslanec Libor Vondráček za SPD.
18: Vrchní úředníci nemohou být ani politickými straníky, to znamená, ten vliv těch politických stran by se naopak v tomto smyslu měl omezit.
16: Na dokončení projednání zákona mají dnes poslanci čas do 14:00 odpolední. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Okresní soud v Ostravě už 14:00 jedná o uvalení vazby na karvinského primátora Jana Wolfa. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze. Od soudu se hlásí reportérka Andrea Brtníková.
19: V tuto chvíli soud to vazební jednání přerušil, takže je přestávka. Tady na chodbě s námi čeká státní zástupce i obhájkyně a že soud zavolá zpátky dovnitř. Co se děje uvnitř jednací síně, nevíme, protože jednání je neveřejné, ale je obvyklé, že u těchto vazebních jednání soudce vyslýchá a vlastně dává prostor obviněnému. V případě Jana Wolfa je to vlastně opravdu poprvé, kdy může svou verzi celé této kauzy objasnit nezávislé justici. Žalobce pro něj žádá vazbu, aby neovlivňoval svědky a další aktéry případu. Jeden už nepravomocný trest si Jan Wolf vyslechl od fotbalové etické komise. Nesmí 12 let působit ve fotbale a také musí zaplatit 3 miliony korun. Z Ostravy Andrea Betníková, Radiožurnál.
5: Policisté posílili kontroly na silnicích i hraničních přechodech. Důvodem je odjezd Čechů na dovolené. A z Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku se teď hlásí reportér Michal Bělský.
20: Policisté řidiče tady nedaleko hranic s Rakouskem na Mátkově zastavují už od 10 hodin. Kromě klasické kontroly dokladů a testů na návykové látky se zajímají například o správné připevnění nosičů kol nebo přívěsů. Řidiče mimo jiné i kvůli vysokým teplotám nabádají k častějším přestávkám při řízení. Z Dolního Dvořiště Michal Bělský, Radiožurnál.
5: Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové-Stachovská. Dívku lidi viděli naposledy včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm. Má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru i rozhlas. Policisti nově pátrají taky po 8-letém Filipu Tomšíčkovi ze Zlínska. Ten má tmavé krátké vlasy, měří asi 140 cm. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Podrobnosti uslyšíte v dalších relacích.
21: Sport. Fotbalisté Německa už s jistotou postupu do play-off na mistrovství světa poprvé prohráli. V závěrečném utkání skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli prošel po 20 letech do vyřazovací fáze šampionátu. Trenér jihoameričanů Sebastián Becasese zápas hodně prožíval.
22: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Curaçaem jsem netvrdil, že jsme favoriti. Ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
21: Do vyřazovací fáze šampionátu postoupili i Pobřeží slonoviny, Nizozemsko, Japonsko, Švédsko a Austrálie. Jistotu měli už dřív domácí Spojené státy americké.
15: Zelená vlna.
2: známe lepší cestu.
3: Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za sjezdem na hranice pozor na kilometru 307 na kusy pneumatiky, kličuje se mezi nimi. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony začíná za sjezdem na Domašov na kilometru 173 brzdí i osobní auta. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústíku za sjezdem na Kralupy kolem druhého kilometru se řadí kamiony v pravém pruhu postupně i osobní auta, je to na půl hodiny do Kbelské k nehodě u Orlenu u Proseka. Na silnici 3 před Benešovem popouští kolona od Mrače kolem půl hodiny, na 35 se před Litomyšlí vzniká kolona od Řídkého a zabere to až 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.

0: Politici už řeší rozpočet školství na příští rok. Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga dnes řekl, že chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Letos pracuje ministerstvo školství s výdaji 284 miliardy. Naším hostem je teď Tomáš Augustín, člen Rady asociace ředitelů základních škol České republiky, také ředitel základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě a také zastupitel kraje Vysočina za TOP 09. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letošní školní rok tedy končí dříve, než se očekávalo na jeho začátku. V březnu o tom rozhodl ministr školství. Byl to pro školy problém? Zaznamenali jste v rámci asociace ředitelů nějaké komplikace?
1: Zaznamenali. Problém by to nebyl, kdybychom to věděli zavčasu. To znamená v době, kdy plánujeme ten školní rok na začátku školního roku a hlavně, aby to věděli rodiče. A takhle se to dozvídali, nevím přesně, kdy to bylo, tuším nějaký březen.
0: Konec března, ano.
1: Konec března a je to poměrně pozdě na to, aby se upravili ty věci, které byly plánované. My jsme ve škole u nás neměli plánováno nic, takže pro nás konkrétně to problém nebyl, ale v jiných školách vím, že měli třeba na to pondělí ještě objednané jednak nějaké exkurze, nějaké výjezdy, nějaké projektové dny měli plánované a ono to nejde vždycky přesunout vlastně na ten čtvrtek, protože ti, kteří to poskytují, tak ty kapacity nemají a mají tam něco jiného. A samozřejmě pro rodiče, když už měli třeba naplánované léto, jak si to pokryjí, tak pro ně to byl podle mě ještě větší zásah teda, než pro nás, pro školy.
0: Bylo by rozumné z toho udělat tradici, že by škola do budoucna nekončila 30. června, ale v poslední červnový pátek?
1: Já si myslím, že ano, TOP 09 je jedna ze stran, která to podporuje, ale já to říkám delší dobu, viděl jsem to v zahraničí, že tam v jedné zemi, a teď si nejsem jist, která konkrétně to byla, ale končí pravidelně poslední pátek v tom daném měsíci, takže je to logické. Nebo je to cesta, neříkám, že je to logické, ale pak se vyhneme tomu, že tam zbývají ty dva dny a spousta škol přemýšlí nad tím, dát tam ředitelské volno a podobně. Ty děti už se vidí jinde, ono samozřejmě, když se to zkrátí, tak se ty poslední dva dny školy i toho zkráceného školního roku vidí někde jinde, ale přece jenom ten pátek je takový přirozenější konec, než jít po víkendu na pondělí a na úterý do školy.
0: Žáci dnes dostali vysvědčení. Jak velká část škol stále dává klasické známky a jak velká část využívá slovní nebo kombinované hodnocení?
1: Tak to se omlouvám, data nemám, ale vím, že jako taková vlna popularity slovní hodnocení pominula lehce, ale stejně rok od roku si myslím, a to je moje domněnka z toho, co takhle vnímám okolo sebe, tak, že slovní hodnocení hlavně v těch nižších ročnících na prvním stupni, tak postupně přibývá a nás vlastně čeká povinně hodnotit slovně v těch nejnižších, to znamená v prvním a druhém ročníku.
0: Což má být, jestli se nepletu, od školního roku 2027-2028. K tomu dnešnímu vysvědčení, co byste vzkázal rodičům těch žáků, jejichž vysvědčení není úplně podle představ, jak na to reagovat?
1: V podstatě dvě věci. Dvě věci, co mohli udělat, a je to taková trochu rada na další roky, průběžně se možná více zabývat tím, jak to dítě zvládá. Nechci říct úplně známky, protože to spěje k tomu, že se řeší jenom, když dítě přinese pětku a dostane vynadáno, ale trochu víc ho podpořit v tom učení, ale hlavně teď z toho nedělat tragédii, protože nejhorší, co se může stát, je, že dítě přijde domů, ukáže vysvědčení, které třeba ani nechce ukázat a dostane za to v lepším případě vynadáno, nebo horší věci se bohužel stávají a to rozhodně není na místě. Není to selhání dítěte, většinou bych zatím viděl spíš selhání rodiče, nebo rodičů, že nedokázali dostatečně podpořit, nebo případně škola mohla více podpořit, je to individuální, ale každopádně nedělal z toho tragédii. To, že ve škole má někdo špatné známky, a je to subjektivní, co jsou to špatné známky. Někdo může mít pocit, že špatné známky, špatné vysvědčení je vysvědčení se dvěma dvojkami. A to rozhodně není a není potřeba panikařit. To je potřeba si uvědomit to, že dítě má své silné stránky a je normální, když někomu něco nejde podle představ rodiče. Takže nepanikařit a radši dítě pochválit za to, co se tam dá pochválit.
0: Považujete za šťastné, že některé cukrárny nebo obchody dnes nabízejí slevy nebo

0: jiné výhody za samé jedničky?
1: Vůbec ne, za samé jedničky vůbec ne. Vím, že někteří to dělají za jakékoliv vysvědčení, to už je za mě lepší a na druhou stranu mám v sobě pořád toho pedagoga, kde vnímám, že to sladké dobře není a podobné odměny, tak to není vždycky jenom ta zmrzlina nebo nějaké sladkosti, ale úplně dobře to není. Na druhou stranu chápu, jsou to obchodníci, chcou přilákat zákazníky a chcou udělat něco hezkého a řekněme si, jakože na rovinu, že to hezké od nich určitě je, že aspoň myslí na děti a chcou je nějakým způsobem potěšit.
0: V průběhu toho končícího školního roku přišla řada významnějších změn v českém školství. Novela školského zákona, která mimo jiné omezuje odklady nástupu do první třídy, změna financování nepedagogických pracovníků, odklad nových rámcových vzdělávacích programů, odklad změn ve školním stravování a ještě bych chvíli mohl pokračovat. Jak obtížný byl ten končící školní rok pro ředitele škol?
1: Mně přijde, že každý rok je obtížnější a obtížnější. Těch změn bylo opravdu hodně. Musím teda říct, že jedna změna za mě byla pozitivní a to ten odklad nového rámcového vzdělávacího programu, protože jsme přesvědčeni v asociaci, že není dobře připravený, není dobře vykomunikovaný a je potřeba ještě odvést kus práce, aby to opravdu mělo na těch školách přínos. Tak tam jsme na to rádi. Já osobně a je nás taky většina, jsme rádi, ale nejsme všichni. Jsme rádi za změnu v cizích jazycích, protože jsem přesvědčen, že na ty prvňáky navalit tolik věcí, které navalíme a ještě do toho dát angličtinu, se kterou se potýkají v podstatě celé vzdělávací období ve školách, tak určitě není potřeba a myslím si, že často spíš ke škodě, stejně tak druhý cizí jazyk v sedmém ročníku, žáci, kteří mají problém zvládnout jeden cizí jazyk a nejsou to úplně studijní typy, tak prostě ten druhý cizí jazyk se úplně míjí účinkem a zbytečně zatěžuje místo toho, aby zase se věnovali něčemu, co je může někam posunout a něco jim dát do té, buď do další studia nebo do života, ten druhý cizí jazyk, to pro všechny žáky není.
0: Už jsem říkal, že ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO dnes řekl, že bude chtít, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce vzrostl o desítky miliard korun. Z vašeho pohledu, na co především by ty peníze navíc měly jít? Na platy nebo na něco jiného?
1: Já určitě budu bojovat za pedagogy a za jejich platy, protože víme, jak je těžké sehnat učitele, obzvlášť v regionech, které jsou na tom s těmi pracovními příležitostmi lépe. My na Vysočině tak velký problém nemáme jako jiné regiony, Praha, střední Čechy typicky nebo Brněnsko, takže určitě ty platy samozřejmě neznamenají to, že se okamžitě zlepší školství, to je věc dlouhodobá a prokazují to mezinárodní srovnání, že tam, kde dlouhodobě ty platy jsou proti průměru, ať už to porovnáme se všemi, nebo porovnáme s vysokoškoláky, tak tam, kde jsou na tom dobře, tam to přispívá kvalitě vzdělávání a tam, kde je to buď proměnlivé, jako u nás, nebo nízké, tak myslím si, že v některých těch porovnáních druzí nejhorší v zemích Evropské unie, tak tam je to problematické a neláká to prostě ty kvalitní uchazeče o zaměstnání a vůbec o to studium pedagogických oborů. Takže to je jedna věc a určitě si myslím, že je na místě i rozšíření. Ono je to věc celkem nová, udělalo se v tom velký pokrok, že máme každá škola poměrně slušný úvazek na speciálního pedagoga a školního psychologa, ale zjišťujeme, že další, co nám výrazně chybí, tak je sociální pedagoga a bohužel
0: takže i tam byste uvítal, aby ty peníze šly. Rozumím tomu, tam Tomáš Augustín, člen Rady asociace ředitelů základních škol České republiky, ředitel základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, přeji krásný den a krásné léto.
0: Současná vlna veder neohrozí tuzemské energetické sítě. Pro Českou tiskovou kancelář to uvedli zástupci českých energetických firem. My tohle téma probereme detailněji s bývalým generálním ředitelem státní přenosové soustavy ČEPS, dnes správcem Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností Vladimírem Tošovským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Než se ale dostaneme k vedrům a k dopadům veder na přenosovou soustavu, musím se zeptat na dnešní aktuální zprávu. Skupina mezinárodních expertů potvrdila závěry vyšetřování společnosti ČEPS, podle kterých loňský červencový rozsáhlý výpadek elektřiny v části České republiky byl souběhem několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Plyne podle vás z toho vyšetřování nějaké zásadní poučení, že by se mělo něco změnit, aby se podobná situace neopakovala?
2: Já jsem přesvědčen, že ta opatření už dávno byla zavedena v okamžiku, kdy to stalo. Když se to stalo, tak nepochybně všichni začali analyzovat, jak okamžitá opatření, tak preventivní opatření. Takže já myslím, že už se to dávno stalo, čili nečeká se na to, až to potvrdí ta nezávislá komise, ale až v okamžiku, když došlo k té nápravě, tak samozřejmě se nová opatření přijala.
0: A teď už tedy pojďme k horkému počasí. Už jsem říkal, že ČTK předpolednem přinesla uklidňující zprávu, že současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Na druhé straně si pamatuji třeba výpadky elektřiny v severoitalských městech na začátku loňského července. Tehdy podle italské televize Rai energetici připouštili, že ty výpadky mohly souviset s horkem, že to horko mohlo vést k přehřátí a rozšíření elektrických kabelů. Tak jak to je? Je vedro pro přenosovou soustavu rizikem?
2: Nelze říct, že to nemá žádný vliv. Každopádně každé energetické zařízení je konstruováno na provozní teploty. Mezi ně pochopitelně patří i vysoká teplota při odvádění toho tepla, které vzniká ztrátami. Takže nelze říct, že to nemá vliv, ale nepřeceňoval bych ty výsledky. Ty jsou spíše v podobě toho, že v létě už dneska máme zatížení přibližně v České republice kolem 9000 MW, čili mezi zimou a létem už se ten rozdíl smazává. A v těchto okamžicích je potřeba také si uvědomit, že je potřeba soustavu opravit, zrekonstruovat, prostě dát k dispozici zařízení na to, aby se k němu něco mohlo udělat. A to dřív bylo vždycky přesunutý do léta, protože na zimu, kde je nejvyšší zatížení, tak tam se očekávala právě tady větší spolehlivost, aby nedocházelo k takovým stavům. Čili to je jeden z těch důsledků, že už narůstá ta spotřeba v létě, že je složitější uvolňovat zařízení, ale ten přímý dopad nemůžeme říct, že neexistuje, ale pro to, že se zlepšují digitální procesy ochrany, využití umělé inteligence na preventivní opatření, aby k takovým věcem ne nemohlo dojít, ale aby jejich následky byly co nejmenší, tak to se s tom samozřejmě děje.
0: Když mluvíte o rostoucí spotřebě elektřiny, samozřejmě v létě roli hrají klimatizace. Jak velká je to zátěž pro energetickou soustavu?
2: Ono je to celkem jedno, jestli ten podíl klimatizací je 20, 60 nebo jinak procentní. Ta soustava musí zvládnout celkové zatížení a to tak, že se očekává 100% spolehlivost, i když to technicky není možné, každé zařízení má své limity a poruchovost, ale problém by to být neměl.
0: Vedra jsou samozřejmě i proto, že svítí sluníčko. Jsou na místě nějaká mimořádná opatření v rámci přenosové soustavy směrem k solárním elektrárnám?
2: Ano, existují v případě nějakých nestandardních provozních stavů, tak prostě jsou připravena dispečerská opatření pro řízení dodávek z těchto zdrojů.
0: A jsou dostatečná z vašeho pohledu?
2: No, tak v tuto chvíli jsem se koukal na internet, tak odchylka systémová je asi 150 nebo do 150 MW, což je to, co ty služby naprosto bez problémů zvládnou. Čili zatím je standardní stav, neočekávají se žádná tragické výsledky, výpadky a podobně.
0: Říká bývalý ředitel České přenosové soustavy, v současnosti správce Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností Vladimír Tošovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: horký kotel nad Evropou, zatím především nad západní částí kontinentu trhá teplotní rekordy. Například ve Francii padly tento týden už několikrát. Premiér francouzský oznámil, že zdravotní výstraha byla zvýšena na nejvyšší úroveň. I ve snaze zajistit personálně nemocniční péči a ochránit nejzranitelnější skupiny obyvatel. V Paříži také od dnešního poledne do sobotního rána platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti a od dnešního večera bude zakázán i jeho prodej. A já už do francouzské metropole zdravím našeho zpravodaje Martina Baluchu. Hezké odpoledne.
3: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Můžeš rozvést, jak je tahle regulace nastavená a jak se bude kontrolovat, že nikdo nepije a od večera ani neprodává alkohol?
3: No, ty už si to vlastně říkal, ta regulace je nastavená tak, že teď už zhruba půl hodiny je zakázaná konzumace alkoholu na ulicích, ve veřejném prostoru ten prodej alkoholu má být zakázaný od 6 hodin večer. Zákaz se netýká barů, restaurací a vlastně podobný zákaz platil už minulý víkend při oslavách hudby, to je každoroční oslava, to jsou velké slavnosti a taky už bylo velké horko, takže vláda přistoupila k tomuhle tomu zákazu a ten zákaz tehdy ten minulý víkend doprovázel pokuty přes 3000 korun, ale co jsem zaregistroval ty ohlasy, tak příliš se to nekontrolovalo nebo nebylo to možné vymáhat. Lidé si stejně mohli koupit alkohol v supermarketu, pak si ho vypít na ulici. Dokonce jsem zaregistroval i některé hlasy mladších lidí, kteří prošli s alkoholem kolem policistů a ti příliš nějak nereagovali. Takže ta otázka je správně položená, jakým způsobem to bude vymáhané, kontrolované, to se neví, asi to bude dost omezené.
0: Jak reagují Francouzi, mají proto pochopení?
3: No, pařížský policejní prefekt Patrice Faure ten zákaz důvodnil tak, že je potřeba snížit tlak na záchrannou službu. To je vlastně ten primární cíl, protože pařížské nemocnice urgentní příjmy jsou pod tlakem, starají se o lidi, kteří špatně snášejí horko, většinou starší lidi, kteří trpí dehydratací, bolestí hlavy. Vláda ostatně aktivovala už ten nejvyšší stupeň plánu s názvem Orsan, takže třetí stupeň, to znamená, že studenti můžou vypomáhat na těch urgentních příjmech, respektive na těch, v těch operačních místnostech, taky už v těch krajních případech je možné, že některé ty plánované operace dlouhodobějšího rázu můžou být odložené. Ten vrchol příjmu se navíc očekává o víkendu, takže je možné, že přibyde i obětí a k tomu přibývají ještě i další okolnosti. Například dnes hraje Francie na mistrovství světa ve fotbale zápas s Norskem, takže to by byl taky další možný tlak, když si vzpomeneme na to, co se odehrávalo po zápase finále Ligy mistrů tady mezi PSG a Arsenalem v Paříži, takže tomu všemu se chtěl pařížský policejní prefekt vyhnout. Jestli to Pařížané chápou, tak zase jsem zaregistroval hlasy, že lidé si chtěli odpočinout, teď už to vedro trošku ustává, takže posedět třeba u kanálu svatého Martina s pivem, taky jsem tam viděl lidi, to teď by tedy nemělo být možné, ale zase na druhou stranu jsou další názory lidí, kteří trafikantů, obchodníků, kteří říkají, že my musíme trpět v MHD, které není uspůsobené, ale zároveň nemůžeme vlastně prodávat alkohol a tím taky vlastně obchodovat, fungovat a některá ty práva tvrdí, že vlastně jsou jim pošlapávaná, poškozená.
0: V souvislosti s těmi vedry jsem zaznamenal také debaty ve Francii o klimatizacích a to ať už jejich popularita v domácnostech, tak také kritika, že klimatizacemi nejsou dostatečně vybaveny nemocnice nebo školy. Kam se v tomto směru posouvá francouzská společnost a dá se očekávat tedy, že klimatizací bude přibývat?
3: Ta současná vlna veder se stala velkým politickým tématem. Obecně zelení socialisté měli v minulosti výhrady proti širšímu využití klimatizace. Já jsem včera natáčel se socialistickým primátorem Paříže Emmanuelem Gregoirem a on poukazoval na to, že klimatizace ty jednotlivé oteplují město, ale přiznával, že jako urgentní řešení je to nezbytné. Pařížský region taky odblokoval 1 000 000 eur na nákup rozprašovačů, ventilátorů do škol v těch posledních dnech a co je taky zajímavé, rozvíjí, můžeme říct, přírodní klimat pomocí vody ze Sény. Je to taková síť 130 kilometrů dlouhá potrubí, které vlastně chladí parlament, operu a taky už se zapojují některé školy. Ale to je jedna možnost a pak samozřejmě opozice tu využívá tu současnou vlnu veder k útokům na vládu. Poukazuje na to, že situaci zanedbala. Ostatně takže, národní shromáždění.
0: Takže ta debata určitě bude plán. Pokračovat. Já ti do toho musím skočit. Blíží se zprávy. Martin Balucha, náš zpravodaj ve Francii. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.
4: Radiožurnál půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
5: Opoziční členové výboru pro životní prostředí požádali předsedkyni výboru Bereniku Peštovou z hnutí ANO o svolání mimořádné schůze. Důvodem je jmenování nových ředitelů do čela České inspekce životního prostředí a správy Krkonošského národního parku. Chtějí, aby se jí zúčastnil taky ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a nově zvolení ředitelé Pavel Straka a Petr Moravec. Chtějí se dozvědět víc o profesních kompetencích obou nově zvolených šéfů. Policie odvolala pátrání po 8letém chlapci, je v pořádku. Dál ale pátrá po pohřešované 13leté dívce. Hledaná Natálie Špačková Stachovská má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové triko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru i rozhlas. Pokud o ní máte jakékoliv informace, volejte na 158. New York schválil zastropování nájemného u přibližně milionu bytů s regulovaným nájemným, kde žijí obyvatelé s jednoletou nebo dvouletou nájemní smlouvou, píše to agentura AP. Byl to předvolební slib newyorského starosty a demokratického socialisty Zohrana Mamdaniho. Opatření přijala nezávislá městská komise, její členy jmenuje starosta města. Až do neděle platí výstraha meteorologů před extrémními teplotami. Kvůli nim se ruší akce na jižní Moravě, jde například o letecký den v Břeclavi. Náhradní termín plánují v srpnu nebo v září. Neuskuteční se ani břeclavská cyklojízda, závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Další akce horku program přizpůsobují. Sport. Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menčík vyzve na úvod travnatého Grand Slamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Vracející se americká vítězka 23 Grand Slamů Serena Williamsová vstoupí do turnaje proti Australance Jointové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 kolony před Brnem a nehoda za Rusínovem. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz za sjezdem na Domašov. Poprvé se brzdí na kilometru 173 v obou pruzích, je to až do Brna k D2. Kamiony v pravém pruhu postávají, osobní auta v levém jedou místy o něco plynulej, i tak mají celý úsek i na víc jak hodinu. Na D1 z Brna na Ostravu se teď začíná tvořit kolona kus za Rusínovem na kilometru 223, čerstvá nehoda, dvě osobní auta v levém pruhu dojeli první hasiči. Na D8 ve směru z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy se z druhého kilometru teď rozjíždí kolona, hlavně kamiony v pravém pruhu. Všechno to bylo kvůli nehodě ve Kbelské u Proseka, tam už auta odtáhly. Na pražském okruhu před exitem 19 Ořech silný provoz obousměrně, kolony hlavně ve směru na D1, je to od nájezdu z D5 až na půl hodiny, plus před okruhem na D5 z Plzně kolona kamionů za Loděnicí z 8. kilometru, chvílemi tam v kopci před Rudnou brzdí i osobní auta v levém pruhu. Trojka z Prahy na Budějovice ucpaná od Mrače do Benešova, je to i přes půl hodiny. 35 z Hradce na Olomouc, kolona před Litomyšlí od Řídkého taky až půl hodiny. A 20 Plzeň Vary omezení u Třebouně, koliny obousměrně čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
4: Dobré parné páteční odpoledne, kdy se dnes řeknou Karlovy Vary, většině z vás se určitě vybaví filmový festival. Jenže právě tady se před 130 lety odehrála i jiná filmová premiéra, a to vůbec první promítání v českých zemích. O tom momentu, který změnil dějiny zábavy u nás, uslyšíte v soutěžní reportáži za pár minut. Poslouchejte pozorně, budeme hrát o další ceny, které jsou na webu radiožurnál.cz v sekci soutěže.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Uvědomujete si někdy, že dnes stačí jenom pár kliknutí a film si pustíte třeba na telefonu. Před 130 lety publikum žaslo jen nad tím, že se obraz hýbe. Právě tehdy se v českých zemích poprvé promítaly filmy a začal příběh domácí kinematografie. A vrací se k němu i letošní Karlovarský filmový festival.
1: Léto roku 1896. Karlovy Vary jsou plné lázeňských hostů. Po kolonádách se procházejí dámy s krajkovými slunečníky, pánové v kloboucích debatují o politice a léčivých pramenech. Tentokrát se ale ve městě nemluví jen o lázních. Do tehdejšího Kurhausu dnešních lázní 3 dorazila totiž novinka, která krátce předtím ohromila Paříž. Kinematograf bratří Lumiérů. Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
2: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
1: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
3: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
4: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
1: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
4: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
5: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
1: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
6: U Hřídla jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
1: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
7: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončil festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
1: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Tak, čas pro vás, který s námi chcete hrát, právě teď nastal, telefon do studia odpoledního Radiožurnálu zůstává stejný. 221 552 255. Hodně štěstí, čekáme na vás.

0: V Londýně jsme hráli minuta do tři čtvrtě. Najednou Pavel z Lipníku nad Bečvou nám teď telefonuje. Pavle, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to zvládáte?
1: Ale jo, jde to.
0: Dá se, jde to. Tak jo. Trochu napětí a trochu potu, možná soutěž odpoledního radiožurnálu, ale myslím, že ty otázky dnes nejsou z těch nejtěžších. Doufám, že vám to vyjde třikrát. Pokud odpovíte správně, mám pro vás rodinnou vstupenku k osvěžení pro 4 osoby na celý den strávený v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Je to největší a nejmodernější akvapark v celé České republice a na ploše 13 fotbalových hřišť se rozkládá 16 bazénů a další procedury. To je dobrá cena, co myslíte?
1: Super.
0: Za dvě správné odpovědi to už by bylo spíš si zalézt někam s knížkou, ale spíš ji darovat dětem nebo případně vnoučatům. Máme sadu knih a audioknih pro děti, protože začínají letní prázdniny. Knížky od jedné z nejoblíbenějších autorek současnosti Aleny Monsteinové Terry Bear, pak třídílná knižní série V zemi mamutů a přidáme i audioknihu na radiokartě od Daniely Fischerové Klasické pohádky. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tak Pavle, držím palce. Jste připraven, můžeme začít?
1: Ano, můžeme.
0: 5 vteřin na vaši odpověď, doufám, že bude vždy správná. Tak kolik let uplyne od prvního promítání v českých zemích?
1: 130 let.
0: Správná první odpověď a bod pro vás. Otázka číslo 2. Ve kterém roce vznikl Karlovarský festival?
1: Ve kterém roce, tak před 80 lety.
0: Dobře jste to vzal, takže rok?
1: 36?
0: No, 46. Řekl jste 80. No. Dejme tomu. Otázka třetí, která legendární festivalová dvojice zařídila, aby se filmový festival konal každý rok a nestřídal se s přehlídkou v Moskvě?
1: Paní Zavoralová a Jiří Bartoška.
0: Paní Eva Zavoralová a Jiří Bartoška. Můžete chystat výlet. Můžete se schladit.
1: Děkuji.
0: Ale bylo to fous. Pavle, mějte se moc hezky, krásný víkend. Přežijeme všichni.
1: Naschledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozdělitelnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, pak společně působili ve Finsku a teď se chystají na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový otázek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříček. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills, tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21-letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19-letá Barbora byla 4. nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál.

Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. 3 minuty před 13. hodinou nabídneme další aktuální zprávy. Bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu v kauze zadržení ukrajinského konvoje se zlatem. Nabídneme detaily nejen k tomu a po 13. hodině už se na vás těší Hanka Schánělová.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Policie kvůli odjezdům na prázdniny varuje před hustým provozem. Bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu. Nizozemští fotbalisti porazili na mistrovství světa Tunisko a postoupili do play-off. Na dálnici D1 na 223. kilometru ve směru z Brna na Vyškov popojíždí kolona. A počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie posílila kontroly na silnicích a hraničních přechodech. Důvodem je odjezd Čechů na dovolené. Z Mikulova se hlásí reportérka Alena Hesová.
3: Zatím řidiči projedou směrem na Vídeň tímhle úsekem poměrně plynule. Drobné zdržení můžou nabírat při průjezdu Mikulovem. Policejní dvojice si z hlavního tahu stahují hlavně auta, u kterých je pravděpodobné, že míří někam na prázdniny. Takže jsem napočítala za hodinu několik kontrolovaných karavanů, aut s obytnými vozy, loděmi nebo osobních aut se střešními boxy. Mezi řidiči jsem zaznamenala taky hodně Poláků. Ty upozorňují policisté na to, aby dodržovali pauzy. Tady i na dalších frekventovaných tazích směrem k moři musí řidiči počítat s kontrolami i zítra. Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Policisti odvolali pátrání po 13-leté dívce z Tachovska. Popolední našli a předali do péče záchranářů, potvrdila to mluvčí plzeňských policistů Iva Vršecká. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda komise Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Komise podle Reichla nebude suplovat trestní řízení.
4: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
1: V kauze údajného ovlivňování zakázek na pražském dopravním podniku čelí obžalobě aktuálně dvě firmy a 6 lidí. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do roka od svého ustavení, tedy do příštího března. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Loran Horvát. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i 3 vysoce postavených úředníků.
5: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Ekvádoru si po 20 letech zahrají play-off mistrovství světa. Už jistého vítěze skupiny E Německo porazili 2-1. Postup slaví i Pobřeží slonoviny po výhře nad Curacaem 2-0. Skupinu F ovládlo Nizozemsko, které přehrálo Tunisko 3-1. Africký tým nezískal na šampionátu ani bod a nepomohla mu ani výměna trenéra. Po úvodní vysoké porážce se Švédskem Tunisko angažovalo Iva Renára.
7: La fédération m'a appelé pour une mission très courte.
8: Tuniská federace mi nabídla velmi krátkou misi a já souhlasil. Radši než se dívat doma z gauče, jsem chtěl na téhle fantastické akci být, neměl jsem co ztratit. Výsledkově jsme to nezvládli, teď se všichni rozjedeme domů a pak uvidíme, co přinese budoucnost.
6: Japonsko remizovalo se Švédskem 1-1. Oba týmy jdou na šampionátu dál. Do play-off prošly i Austrálie po remíze 0-0 s Paragvají a domácí Spojené státy, které na závěr podlehly Turecku 2-3.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 před Brnem a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně od 174. kilometru až k omezení na 196. A pro osobní auta to zpoždění před Brnem je teď asi na 40 minut. Pozor dál na D1 směrem na Ostravu. Na kilometru 223 se srazila motorka s autem. Už je přesunuli z levého pruhu na Krajnici. Tam se ta kolona rozjíždí. Vydržte. Na D8 silný provoz a kolony hlásíte na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Brzdí se na 4. kilometru a pomaleji pojedete až do Kbelské ulice. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 výrazná kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech od Zličína a je to až na půl hodiny. No v Praze komplikace je v tunelu Blanka ve směru z Troje na Smíchov. Stojí nepojízdné auto před sjezdem na Letnou a regulují kvůli němu vjezdy do tunelu z Povltavské ulice. Silnice 35, průjezd Litomyšlí směr Olomouc. Zdržíte se až půl hodiny. A to samé silnice 3 z Prahy na Budějovice. Před Benešovem postojíte až 30 minut. Je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobrý den vám přeji. Evropská komise navrhla vyloučit ukrajinské muže s branou povinností ze systému dočasné ochrany. Omezení se má týkat pouze nově příchozích. Systém dočasné ochrany chce komise prodloužit až do března roku 2028. Více uslyšíte za chvíli.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu Ukrajinců o další rok až do března 2028. Nárok na ně ale nově nemají mít muži, pro které na Ukrajině platí branná povinnost. Oznámil to eurokomisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner. Evropská unie podle něj aktuálně hostí skoro 4,5 milionu Ukrajinců. My to téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč se Evropská komise rozhodla vyloučit z dočasné ochrany muže ve věku branné?

0: V braném věku by se týkalo pouze nově příchozích, čili neovlivnilo by to status těch, kteří už v Evropské unii jsou. Ta dočasná ochrana aktuálně platí do března příštího roku a Evropská komise tedy navrhla její prodloužení s těmi omezeními, o kterými jsem mluvila, o další rok. Připomínám, že dočasná ochrana ukrajinským uprchlíkům umožňuje například přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh v členských zemích, aniž by Ukrajinci museli žádat o azyl.
1: Návrh Evropské komise ovšem kritizuje Rada Evropy, tedy mezinárodní organizace bezmála 50 zemí, která je nezávislá na Evropské unii. V čem je podle Rady Evropy návrh problematický?
0: Komisař Rady Evropy pro lidská práva Michael O'Flaherty dnes vydal prohlášení, ve kterém vyjádřil znepokojení právě nad těmito návrhy na omezení dočasné ochrany pro specifické skupiny, jako jsou muži v braném věku. Mluví se také o možném vyloučení lidí z ukrajinských regionů, které jsou považované za bezpečné. To je také návrh, o kterém členské státy v posledních týdnech diskutovaly. Současná situace na Ukrajině ale podle Rady Evropy nesplňuje podmínky pro bezpečný a důstojný návrat. Loni na Ukrajině zemřelo nejvíce civilistů od roku 2022, kdy válka začala a bomby dopadají i v západních regionech daleko od frontové linie. Takže žádný region není bezpečný, jak upozornila Rada Evropy. A přechod jednotlivců z kolektivní dočasné ochrany podle Rady Evropy přináší riziko, že miliony lidí uvrhne do právní nejistoty, chudoby a bude je tlačit k nebezpečným, nedobrovolným návratům na Ukrajinu.
1: Bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Vedro, které právě teď panuje, představuje vysoké riziko i pro hospodářská zvířata. V Klapem na Litoměřicku teď 190 dojnic ochlazují mlžítka a také větráky. I tam se v Radiožurnálu chceme vydat.

0: Extrémně teplé počasí v Česku ovlivňuje nejen lidi, ale třeba i hospodářská zvířata. Velkou zátěž se jim farmáři snaží zmírnit nejrůznějšími opatřeními. Například vklapem na litoměřickou krávy ochlazují pomocí ventilátorů a také mlžítek. I přesto teď dojí méně mléka.
1: Chutná se mi to přivedení vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady
2: nad kravama to teda.
1: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje. No.
2: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
3: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
4: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
3: Problém podle Šaška není kvalita mléka, ale jeho množství.
4: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
3: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
4: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50, 10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
3: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Jízlová, Radiožurnál.

Pražští policisté znovu pátrají po 35-leté Ludmile Janourové, která má psychické problémy. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Může být nebezpečná, také ohrožená na životě. Včera ji policisté vypátrali a předali zdravotníkům a ti zjistili, že pravděpodobně vypila Fridex. Žena ale z nemocnice utekla. Je 170 až 175 cm vysoká, obézní postavy, má modré oči, hnědé vlasy. Na sobě by měla mít krátké černé legíny, černé tričko s bílým nápisem a také černou sportovní tašku přes rameno. Jakékoliv informace, prosím, volejte na linku 158. Děkujeme.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Radiožurnál je 13.30. Aktuální zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: Meteorologové varují na víkend před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit i 37 stupňů Celsia a vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, v Praze a taky na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až ke 40 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela víc než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Gdaňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné taky o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér taky uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste, jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150, z toho víc než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. A ode dneška je možné navštěvovat 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží víc vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dřív.
0: Sport.
4: Fotbalisti Francie budou hrát s Norskem na závěr skupiny mistrovství světa. Už s jistotou postupu do play-off se utkají o první místo. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako utkání Senegal-Irák. Ve 2 hodiny v noci mají výkop zápasy Cap Verde, Saudská Arábie a Uruguay-Španělsko. V 5 ráno se pak střetnou Egypt s Íránem a Nový Zéland s Belgií.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 43 u Černé hory. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se zdržíte. Kolona popojíždí od 175. kilometru až k omezení v Brně a místy v levém pruhu. Pro osobní auta je to zdržení přes půl hodiny. Pozor, u Brna hodně ucpaná i asi silnice 43 směr Svitavy. Nejdříve u Lipůvky a pak ještě před Černou horou. Tam zasahují hasiči u vážné nehody. Doporučujeme místo oběd přes Blansko a nebo Žernovník. Kolony čekejte na silnici 3 z Prahy na České Budějovice, popojíždějí před a na průjezdu Benešovem a zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D10 z Prahy směr Mladá Boleslav hlásíte kolony na výjezdu z Prahy. Před sjezdem na Brandýs nad Labem na kilometru 9,5 nehoda a podle našeho zpravodaje hromadná.
6: V levém pruhu je 5 nabouraných osobních aut, jsou to jenom plechy. Jako stuknem se i do odstavního, takže se to jako dále projezd.
5: Brzdí se na 3. kilometru, kolona se zatím pohybuje poměrně svižně. Naopak, jen pomalu budete popojíždět na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína a je to až na půl hodiny. No a v Praze ještě komplikace. V Uhříněvsi na průjezdu je tam nehoda a kolony v Uhříněvsi zpomalily. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
7: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
0: Počasí.
4: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
3: Hezké odpoledne vám přeji. Kvůli očekávaným extrémním vedrům se o víkendu neuskuteční závody motokrosového mistrovství České republiky, které měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Pořádající automotoklub závody zrušil z důvodu velkého klimatického rizika a informoval o tom v tiskové zprávě.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Tady je odpolední Radiožurnál, tady je také informace o přesném čase, 13 hodin a 30, skoro 9 minut. Neznámý projektil včera odpoledne zasahl nákladní loď plující Hormuzským průlivem. Podle dvou amerických zdrojů agentury Reuters mohl být za útokem Írán. Okolnosti incidentu ale zatím nejsou jasné. Mezinárodní námořní organizace v reakci na událost pozastavila operaci, která měla zajistit bezpečné odplutí lodí uvázlých v oblasti po měsících konfliktu mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem. My to téma probereme teď s naším spolupracovníkem, zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co zatím víme o útoku a o jeho pozadí?
1: Tak nevíme s jistotou, kdo vystřelil, pravděpodobně to však byl Írán, už jenom proto, že Írán varoval mezinárodní lodní dopravce, že se musí držet té trasy v Hormuzském průlivu, kterou on sám vytyčil, a varoval je, že pokud se jí držet nebudou, takže se může stát, že se dostanou do nebezpečí. A proč to Írán dělá, je také na snadě, protože Írán potřebuje tu dopravu v Hormuzském průlivu převést co nejblíž že ke svému území a nebo k ostrovům, které si nárokuje, protože to je příprava na to, aby tam začal vybírat ty poplatky, kterými tak dlouho hrozil, a ta hrozba se neustále znovu objevuje, ačkoliv Američané říkají, že nic takového v budoucnosti nebude.
0: Co tenhle incident, Milane, vypovídá o udržitelnosti dohody mezi Spojenými státy a Íránem?
1: Tak je to jedno z jasných porušení té dohody, ale ona byla porušena už tolikrát, že je to vlastně spíše, není záležitost, ať se střílí v Libanonu, anebo ať je něco nezvyklého na Hormuzském průlivu. Připomeňme si, že dopravní lodě začaly touto důležitou lodní tepnou proudit teprve před několika dny, až teprve teď se před tím incidentem tedy vrátil objem ropy, která se tímto průlivem přepravuje, na tu předválečnou úroveň. Ono v tom iránském varování je kus pravdy, a to nezáleží na tom vyhrožování těmi poplatky a na tom, že si Irán přeje udržet jenom tu trasu, která vyhovuje jemu. Je také pravda, že řadu míst v Hormuzském průlivu iránské rychlé čluny zaminovaly, že o tom, kde ty miny jsou, ví jenom Irán, a má možná i důvod k tomu, aby ta plavidla varovala, aby neplula tudy, kde to vyhovuje jim, ale kde je to zaminováno, aby jim říkal, aby se těchto vod vyvarovali.
0: Útok zároveň zkomplikoval evakuaci uvízlých lodí s 11 tisíci námořníky. Jaké možnosti má mezinárodní společenství, aby zajistilo jejich bezpečnost?
1: No, teď se obávám, že bude muset počkat a že to vůbec bude záležitostí několika týdnů, protože víme, že Hormuzský průliv a jeho okolí musí být odminováno a že se k tomu už nabídly některé evropské státy jako Německo nebo Francie nebo Velká Británie, ale to všechno bude velice dlouho trvat, a zda ta plavba Hormuzským průlivem bude tak bezpečná jako před válkou, to záleží na spoustě okolností, v prvé řadě právě na postoji Iránu.
0: Slyšeli jste zahraničně politického analytika Milana Slezáka a děkujeme. Naslyšenou, Milane.
1: Přeji hezký den.

0: Aktuální informace z vysílání odpoledního radiožurnálu. Okresní soud v Ostravě nevyhověl návrhu žalobce na vazbu pro primátora Karviné Wolfa obviněného ve fotbalové aféře. Wolf tak už není zadržený. Teď je 13 hodin 45 minut a tady je aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Silnice 43 ve směru z Brna na Svitavy je neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko a nebo Žernovník. No a pozor, je zavřená i silnice 20 z Plzně do Písku. Za Blatnou u Hněvkova narazila motorka do auta a silnice je teď v obou směrech neprůjezdná. Objíždějte z Blatné přes Škvořetice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 30-letý Patrik Šik už za fotbalovou reprezentaci hrát nebude. Rozloučil se s ní na svém Instagramu pár hodin poté, co národní tým vypadl na mistrovství světa už ve skupině. S informacemi je ve studiu Pavel Tilšar z naší sportovní redakce a vítám tě, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, útočník Leverkusenu napsal na svůj Instagram, že konec v národním týmu zvažoval delší dobu a že to není impulzivní rozhodnutí poté, co Češi nepostoupili do play-off na světovém šampionátu. Autor 26 reprezentačních branek zároveň podotkl, že český fotbal má na to, aby předváděl mnohem lepší výkony než v posledních letech. Je potřeba se podívat pravdě do očí a změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují, dodal Šik pod své fotografie v českém dresu, který oblékal 10 let. Vedle letošního mistrovství světa v Americe si zahrál na dvou evropských šampionátech. V roce 2021 si na Euro připsal 5 gólů, stejně jako vítěz tabulky kanonýrů Portugalec Cristiano Ronaldo. V jehož prospěch nakonec rozhodla jedna asistence navíc.
0: Jak na Šikův konec u národního týmu reaguje fotbalová veřejnost?
1: Na to načasování, tedy pár hodin po vyřazení z mistrovství světa, jsme se na radiožurnálu Sport ptali našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Není důvod Patrikovi nevěřit, že prostě už nad tím přemýšlel delší dobu. Se určitě dozvíme ty důvody ještě s odstupem času. Zase teďka je to takový čerstvý a jsou to od nás čirý spekulace. Můžou tam být i nějaký neschody třeba s trenérem nebo s realizákem teďko. Může být, že třeba přijde trenér, který bude Patriku Šikovi vyhovovat, přemluví ho stejně tak jako třeba Láďu Daridu a Patrik Šik se zase vrátí.
1: Řekl Pavel Horvát, i podle Davida Holoubka, někdejšího trenéra Patrika Šika ve spartianské mládeži, měl útočník Leverkusenu konec v reprezentaci déle promyšlený. Bývalý kouč Mladé Boleslavy nebo Dukly zároveň dodal, co mohl Šik myslet tím, že je potřeba změnit v českém fotbale řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. A Holoubek to popsal na příkladu jiných týmů na světovém šampionátu.
3: Ty týmy prostě fakt jako ten fotbal chtějí hrát, nechtějí ho ničit, nechtějí ho negovat, nezamýšlej na nějakou úplně defenzívou, spíš jako řešej sami sebe, řešej míč, řešej nějaký součinnosti a snaží se prostě tu útočnou činnost prostě řešit v každé fázi, ať už od brankaře, ve středním bloku nebo v té poslední třetině. A to si myslím, že je teďka jako náš takový nějaký cíl, nebo by měl být náš cíl.
1: Myslíš si někdejší kouč Dukly nebo Mladé Boleslavy a taky spartianské mládeže David Holoubek, který vedl Patrika Šika ve výběru do 19 let.
0: A já už jenom přidávám, že o konci Patrika Šika v české fotbalové reprezentaci jsme mluvili teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu společně s Pavlem Tilšerem z naší sportovní redakce. A díky, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: Tohle už jsou Činasky a píseň 1970.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
4: Já věřím v Ameriku.
5: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
6: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
7: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim. Tenistka Vondroušová zvažuje odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. Silnice 43 z Brna do Svitav je před Černou horou po nehodě neprůjezdná. A počasí bude jasno, místy kupovitá oblačnost a teploty až 37 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Okresní soud v Ostravě před chvílí propustil karvinského primátora Jana Wolfa z vazby. Politika zadrželi po výslechu detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, čelí stíhání v korupční fotbalové kauze, a od soudu se hlásí reportérka Andrá Bartníková.
11: Soudkyně vůbec neuznala argumenty státního zástupce, podle kterého by Jan Wolf mohl ovlivňovat svědky. Tato hrozba podle ní vůbec nehrozí. Proto rozhodla, aby policie politika okamžitě propustila ze zadržení. Jan Wolf tady u vazebního soudu mluvil v jednací síni desítky minut. Jeho obhájkyně Kateřina Světlíková vyšla z jednací síně s úsměvem. Ona zdůraznila, že oceňuje postup justice a také ale řekla, že ten postup policistů považuje za velmi nestandardní. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
9: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům, cílícím na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy i vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázaly nákup benzínu a nafty. Za útok na vánoční trh před dvěma lety padlo v Německu do životí. Dostal ho 51-letý muž původem ze Saúdské Arábie, který před dvěma lety na vánočním trhu v Magdeburku zabil 6 lidí a další zranil. Zemský soud konstatoval zvlášť závažné provinění.
12: Zvlášť těžké provinění taky znamená, že soud nemusí za 15 let rozhodovat o propuštění na podmínku. Odsouzený se přiznal k činu i k tomu, že ho plánoval. Odmítl ale, že by do lidí najížděl cíleně. Skutek nebyl podle soudu motivován ideologicky. Jeden z posudků konstatoval u pachatele narcistickou poruchu osobnosti a zvýšenou potřebu pozornosti. Taleb A byl naposledy zaměstnaný jako vězeňský psychiatr. Před dvěma lety nabral ve vypůjčeném autě rychlost skoro 50 km v hodině a zabil 6 lidí na trhu v Magdeburku a další stovky zranil. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
13: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že v loni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
14: zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou, jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 43 u Černé hory. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy velmi silný provoz, a to nejen kamionu. Brzdí se na kilometru 176 a je to až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte se zpožděním asi půl hodiny. No a pozor, ta kolona pak pokračuje i dál na výjezdu z Brna směr Vyškov. Na kilometru 207 u Rohlenky čerstvá nehoda. Srazila se dvě auta v levém pruhu a už se to začíná ucpávat. Silný provoz na D1 už taky za Prahou, směr Brno. Od pražského okruhu pojedete pomaleji, místo ji zastavíte až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony. Je to od 7. kilometru až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech. A jsou to hlavně kamiony v pravém a prostředním pruhu. Silnice 43 z Brna na Svitavy je obousměrně neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto tam narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko anebo Žernovník. Zavřená je taky silnice 20 z Plzně do Písku za Blatnou. U Hněvkova se srazila motorka s autem. Opět vážná nehoda. Dopravu policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Čekáme jasno, během odpoledne místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
16: Dobré odpoledne. Je horko a hodně horko. V Doksanech už teplota o desetinu překročila 37. Když už se kvůli něčemu máme odhodlat výjít ven, tak někam k vodě. Současná vedra skutečně lákají ke koupání, ale ovlivňují i kvalitu vody, protože zvyšují riziko vzniku sinic a řas. V Radiožurnálu se právě kvůli tomu dostaneme třeba k vodní nádrži České údolí v Plzni. Hezké odpoledne.
10: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Tropické teploty a slunce lákají k vodě. I když je teprve začátek letních prázdnin, na některých místech už kvalita vody není kvůli sinicím vhodná k prokoupání. A týká se to třeba vodní nádrže České údolí v Plzni, kde je teď reportérka Martina Klímová. Martino, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tady je dlouhodobě špatná kvalita vody. Podle Lenky Krlišové z krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se tu sinice objevují už na začátku sezóny, tedy někdy v květnu nebo v červnu, a voda je nevhodná ke koupání. Proto ani z nádrže hygienici neodebírají vzorky. Přesto se tu sem tam objeví nějaký odvážný plavec, ovšem na vlastní riziko. Před časem taky vznikla studie, podle které by se část nádrže

0: koncentrace chlorofilu a sníženou průhlednost vody. Podobná situace je také v Doucích u Trutnova. Po koupání je tam vhodné se osprchovat. Na Stříbrném rybníku v Hradci Králové v podstatě, dá se říct, ta sezona ani nezačala a už tam bohužel platí zákaz koupání, i když i tam se do vody někteří vydávají rovněž na vlastní riziko. Areál ale zůstává i nadále v provozu. Naopak kromě koupališť je voda stále vhodná ke koupání třeba na přehradě Rozkoš u Náchoda nebo v přírodním areálu Dachova na Jičínsku či v rybníku Vejsplachy ve Vrchlabí.
1: Z Královéhradeckého kraje se nám přihlásila Kateřina Kohoutová.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Posloucháte odpolední radiožurnál ve 14 hodin a 18 minut. Policisté hledají 77-letého Jana Šušora z Prahy. Rodina ho pohřešuje od čtvrtečního rána. Informoval o tom policejní mluvčí. Hledaný měří zhruba 170 cm, má krátké šedé vlasy, šedý plnovous a nemá zuby. Na sobě by měl mít červené triko s krátkým rukávem, černé tepláky a na nohou černé kroksy. Šušor pomalu chodí, má poraněnou pravou ruku. Jakékoliv informace o hledaném prosím volejte na linku 158.

0: Teď je 14 hodin a 22 minut. Zítra uplyne 670 let od smrti Milady Horákové. Komunistický režim ji popravil 27. června 1950 po vykonstruovaném politickém procesu. A zítra si proto připomeneme Den památky obětí komunismu. Pietní akce se ovšem konají i dnes a na jedné z nich přímo v centru Prahy je náš reportér Jakub Vik. Jakube.
1: Hezké odpoledne, jste teď se mnou u pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě, který symbolizuje postupné fyzické a psychické utrpení politických vězňů v 50. letech. U paty zužujícího se schodiště, na kterém stojí sochy mužských postav od sochaře Olbrama Zoubka, položili věnce například předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, místopředsedové Senátu, pak taky šéfka poslanců ANO Taťána Malá nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda z ODS. Právě před chvílí dokončil svůj první proslov právě předseda Senátu Miloš Vystrčil, ten připomněl tu velkou oběť, kterou Milada Horáková podstoupila za demokracii a za její boj, a připomněl taky další bojující. Potom kladení věnců taky byla minuta ticha. Já teď připomenu celý ten osud Milady Horákové ve vykonstruovaném soudním procesu začátkem června 1950. Ji komunisti donutili psychickým a fyzickým týráním k falešnému přiznání.
2: Své činy jsem dělala vědomně a chci nést také plnou a veškerou odpovědnost za ně a odevzdaně přijmu trest, který bude pro mě nalezen.
1: Milada Horáková si pak vyslechla za údajnou velezradu a vyzvědačství trest smrti. A 27. června přišel výkon trestu. Zrůdnost a brutalitu tehdy zaznamenali sami komunisté. Popravy si totiž tehdejší justiční orgány zapisovaly v protokolech. No a z těch víme, že kat Miladu Horákovou popravoval na oprátce dlouhých 8 minut.
0: Milada Horáková ale nebyla jediná, kterou nechal režim před 670 lety popravit.
1: Ano, je to tak. V celém procesu bylo obžalovaných dohromady 13 lidí. Spolu s Horákovou byli za údajnou velezradu a vyzvědačství popraveni ještě Záviš Kalandra, Oldřich Pelc a Jan Buchal. Zbytek pak dostal doživotní nebo dlouholeté tresty vězení. Miladu Horákovou komunisti a tehdejší justice považovali za, řekněme, tu hlavní osobnost skupiny, a proto jí taky z cely smrti vyváděli dozorci pankrácké věznice až jako poslední z té odsouzené čtveřice. Podle historiků to mělo vlastně zvýšit její muka, když slyšela, jak se ty cely postupně otevírají. No a hlavně taky dodejme, že Milada Horáková byla jediná žena, kterou režim popravil. Proto si tedy Den památky obětí komunismu připomínáme právě den její smrti. Podle historických záznamů bylo politických vězňů v Československu přes 200 tisíc, popravených pak bylo skoro 250. No a pietu dnes pořádá taky klub doktorky Milady Horákové. Můžete na ní přijít od 16 hodin do baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze.
0: Děkujeme za připomenutí. To byl Jakub Vik. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem. Řidič auta se zranil, zasahuje letecká záchranná služba. Uvedli to hasiči a také Správa železnic. Za chvíli jsou to další aktuální zprávy.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
0: Radiožurnál je 14:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Policie na začátku letních prázdnin posiluje dohled na silnicích. Zvýšené kontroly plánuje na dnešek a zítřek po celé republice a pak taky o dalším prodlouženém víkendu. Stavbaři zase na začátku prázdnin omezují některé práce na opravách silnic, aby ve zúženích nevznikaly kolony. Rizikový z hlediska dopravních komplikací ale zůstane například most Šmejkalka na dálnici D1. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat, rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají, Tic se k případu zatím nevyjádřil. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. A České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale taky z hlavního města do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Sport. Tenistku Karolínu Muchovou čeká na turnaji v Bad Homburku semifinále. 11. hráčka světového žebříčku si zahraje poprvé v kariéře mezi nejlepšími čtyřmi na trávě. Po 15. hodině nastoupí proti Rumunce Ruseové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 43 u Černé hory. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je velmi silný provoz. Brzdí se na 178. kilometru u sjezdu na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte se zpožděním asi půl hodiny. To je první kolona v Brně. Pak je ještě jedna kolona na výjezdu z Brna směr Ostrava. U Rohlenky na kilometru 207 se v levé pruhu srazila dvě auta. Tam je další kolona od Slatiny asi na 15 minut. No a pozor, v Brně nehoda i na Vídeňské ulici. Dvě auta ve směru do centra se srazila u Futura a je tam kolona z Modřic. Silnice 43 z Brna na Svitavě je obousměrně neprůjezdná před Černou horou. Nákladní auto narazilo do stromu. Objíždějte v obou směrech přes Blansko. Pozor, objížďka přes Žernovník směrem z Brna je velmi ucpaná v Černé hoře. Na silnici 35 se zdržíte mezi Libercem a Turnovem před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Kolony v obou směrech na 10 až 15 minut. Na 15 minut na 35 se postojíte i v Litomyšli směr Svitavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno, místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty dnes 33 až 37 stupňů Celsia, na severovýchodě do 34 stupňů a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Hezké odpoledne. Pražský magistrát zakáže na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Nařízení bude platit v sobotu a v neděli, kdy zároveň varoval Český hydrometeorologický ústav před rizikem šíření požárů. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I opravdu.

Ukrajinský prezident Zelenskyj vyhlásil 40-denní operaci, která má přimět Rusko k míru. Co to může znamenat? Právě o tom budeme mluvit za chvíli s naším stálým zpravodajem na Ukrajině.

0: Ukrajina zahájila 40-denní operaci, která má Rusko dotlačit k mírovým jednáním. Operaci vyhlásil ukrajinský prezident Zelenský po poradě s vedením tajné služby SBU. Na Ukrajině je náš stálý zpravodaj Martin Dorazín. Zdravím tě a hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co můžeme tedy očekávat v oněch 40 dnech?
1: Ono to vlastně už začalo, Ukrajinci začali, nebo pokračují v tom, co probíhá už delší dobu, a to jsou údery na citlivá místa v samotném Rusku, ale i na okupovaných územích, na anektovaném Krymu. V noci na dnešek to byla velmi vzdálená od ukrajinských hranic Tulská oblast, tamní Novomoskovsk, to znamená město, kde je obrovská chemická továrna Azot, vyrábí tedy dusičnany, které se používají i při výrobě trhavy například, čili je to podnik dvojího minimálně určení, jak civilního, tak vojenského. A není to poprvé, co Ukrajinci tuto chemičku zasáhli a poškodili. Dál to byly cíle přímo na Krymu, v Kerči, v okolí toho krymského mostu a v tamních přístavech, kde Ukrajinci podle oficiálních zpráv ukrajinského generálního štábu zasáhli lodě v tamní loděnici, připravené tedy sloužit v ruské flotile válečné. Jsou to lodě, které mohou třeba nést miny, výzvětné, dva takové čluny, zasáhly plus také jeden z trajektů, který už byl prakticky hotový a připravený tedy přepravovat náklady na Krym, který se ocitá ve stále větší izolaci.
0: A tohle je pokračování toho, co Ukrajinci podnikají intenzivně už delší dobu. Proč tedy prezident Zelenský vyhlásil novou operaci?
1: Vypadá to, že to má mít hlavně psychologický efekt. Má to jak Rusko, tak západní partnery Ukrajiny utvrdit v tom, že Ukrajinci postupují nesmírně systematicky, zasahují Rusko na těch citlivých místech. V desítkách ruských regionů už začíná velmi povážlivě chybět benzín, dochází také nafta, a to i v tak vzdálených regionech, jako je Sibir, jako je například Irk, Krasnojarsk a podobně. Nehledě už na tu situaci, která je na Krymu, kde benzín už prakticky vůbec není, ten mají jenom vojáci a naftu, nebo v těch oblastech, které sousedí, to znamená především Rostovská oblast a Krasnodarský kraj.
0: Ruský prezident Putin ale prohlásil, že nejnovější vlna ukrajinských útoků na cíle v Rusku má jen zakrýt ukrajinské neúspěchy na frontě. Řekni nám, jak se tedy vyvíjí situace na bitevních polích.
1: No, není to ve prospěch ani jedné ze stran, dá se říci, že Ukrajinci nepostupují, ale obrana drží. Rusové také nezaznamenali žádné větší územní úspěchy. Nejhorší z hlediska ukrajinské obrany je situace v Kosantivce, kam pronikají ruské ozbrojené skupiny a postupně se snaží odtud vytlačovat ukrajinské síly. Zastavil se ruský postup v okolí Provsku. Úplně Ukrajinci také brání na severu Doněcké oblasti město Limavě. Ta frontová linie je velmi blízko. A to, že tedy Rusům vchází ta pozemní síla, o tom svědčí i například to, že stále intenzivněji začínají používat letecké bomby, odpalované tedy z letadel z Ruska na Kramatorsk a Slaviansk, kde je tedy ta situace v tomto směru velmi špatná.
0: Stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín. Martine, díky. Naslyšenou.

Primátor Karviné Jan Wolf do vazby nepůjde. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Vazbu pro něj navrhovali žalobci, podle kterých měl ovlivňovat spoluobviněné, konkrétně hráče Samuela Šiguta. Podrobnosti k tomu za chvíli uslyšíte.

0: Primátor Karviné Jan Wolf do vazby nepůjde. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Státní zástupce pro něj žádal vazbu, protože se obával, že bude ovlivňovat svědky. Soudkyně ale návrhu nevyhověla, řekl po skončení jednání mluvčí soudu Dalibor Zecha. Detaily případu už můžeme probrat s reportérem investigativní redakce Radiožurnálu Arturem Janouškem. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Soud rozhodl dnes krátce před 14:00 odpoledne. Wolf tak od soudu mohl rovnou svobodně odejít. Využil k tomu východ v zadním traktu a vyhnul se tak setkání s médií. Jeho advokátka Kateřina Světlíková postup policie označila za nestandardní. Vazbu ve čtvrtek navrhlo olomoucké vrchní státní zastupitelství, podle kterého hrozilo, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky nebo jinak mařit vyšetřování. My jsme zjistili, že měl údajně ovlivňovat spoluobviněného fotbalistu Samuela Šiguta. Šigut to řekl při výslechu minulý týden na policii. A podle policijního protokolu, který jsme získali, Šigut vypověděl, že jako hráč fotbalového klubu v Karviné přijel 17. dubna na místní stadion. Bylo to v době, kdy už byl on i Wolf byli obviněni tedy z korupce. V kanceláři musel Šigut nechat mobil a jít do kotelny toho stadionu, kam za ním později dorazil Wolf. Šigut vypověděl, že se ho primátor vyptával na to, kdo ho v korupční kauze zastupuje, ptal se na to, jestli je v kontaktu s dalším obviněným, řekl mu detaily z vyšetřování a hlavně mu popsal svoji obhajobu a naznačoval, že přesně takhle si ji má zapamatovat.
0: A o jakou obhajobu jde?
1: Ono nejprve je nutné říct, z čeho vlastně policie Wolfa viní. Jde o to, že v březnu 2024 na benzínce v Kravařích podle kriminalistů Wolf s dalšími lidmi nabízel právě Šigutovi odměnu za to, že ještě jako hráč Českých Budějovic zařídí prohru svého týmu v zápase právě s Karvinou. Za to měl dostat 100 tisíc a Wolf mu také nabízel přestup do karvinského klubu. Ten zápas Karvina skutečně vyhrála a díky tomu se tehdy udržela v první lize. Policie pak letos v březnu Wolfa, Šiguta a dalších 30 lidí obvinila v té rozsáhlé korupční a sázkařské kauze. No a nyní Šigut vypověděl na policii, že mu Wolf v té kotelně karvinského stadionu údajně řekl, aby si zapamatoval, že na té schůzce na benzínce v Kravařích před tím zmíněným zmanipulovaným zápasem, takže vůbec nemluvili o korupci, ale jen o jeho přestupu z Českých Budějovic do Karviné.
0: Arture, a co na Šigutova slova říká primátor Jan Wolf?
1: My jsme se ho na to ptali, když šel včera na policii k výslechu. On řekl jen stroze, že nikoho neovlivňoval a jeho advokátka Kateřina Světlíková pak doplnila, že Šigut byl údajně jediný, kdo mluvil o nějakém Wolfově ovlivňování a dodala, že s tím, co řekl hráč na policii, nesouhlasí. My jsme oslovili i hráče Šiguta, on nám ale řekl, že v tuto chvíli se k tomu nemůže nějak vyjadřovat.
0: Tak to byl Artur Janoušek z naší investigativní redakce. Děkujeme a hezký den přeji.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Koalice prosadila ve sněmovně změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snažší je zaměstnat i propustit. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo nejméně 580 lidí. Fotbalisti Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Na výjezdu z Prahy po dálnici D5 zkomplikoval dopravu požár auta. A počasí zítra bude slunečno, hlavně na západě místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
3: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Policisti upozorňují na hustý provoz na silnicích kvůli začínajícím prázdninám. Řidiči by se taky měli připravit během léta na víc policejních hlídek než obvykle. V dopoledním rozhovoru na Radiožurnálu to řekl ředitel dopravní policie Michal Hodboť.
4: Těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
1: Kvůli aktuálním vysokým teplotám, které se můžou o víkendu dostat až ke 40 stupňům, by řidiči taky během jízdy měli dodržovat pitný režim a pravidelné přestávky. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na minimálně 580, zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli i 3 Španělé, 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kde odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. 13 českých veřejnosti zpřístupněných jeskyní je ode dneška možné navštívit podle prázdninového režimu. Otevírací doby jsou delší a prohlídky častější. Obvykle začíná ten letní režim až v červenci. Správa jeskyní se ale snaží vyjít vstříc rodinám s dětmi, kterým letos skončí školní rok dřív. Mluvčí Pavel Gejdoš upozorňuje na nízké teploty v jeskyních.
5: V těchto horkých dnech se také můžou návštěvníci v jeskyních ochladit, protože tam třeba v Moravském Krasu celoročně kolem 8 stupňů Celsia, což ale také radíme návštěvníkům, by se na to taky dobře oblékli, protože když třeba prohlídka trvá hodinu, tak by se mohli solidně z toho šoku nachladit.
6: Sport. Francouzští a norští fotbalisté budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po zápasech se Senegalem a Irákem plný počet bodů. Francii k tomu 4 góly pomohl Kylian Mbappé, Norsku stejným počtem branek Erling Haaland. O hvězdných útočnících mluví norský kouč Ståle Solbakken.
7: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů. Hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
6: Utkání Norsko-Francie začne ve 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 ráno pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 v Brně i za Prahou. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem směrem na Ostravu. Kolona od sjezdu na Ostrovačice až k Rohlence a těch 30 km přes Brno pojedete asi 50 minut. Na D1 postojíte i za Prahou směr Brno, a to před omezením už Mejkalky. Tam chvilku stála nepojízdná dodávka. Už je uklizená na straně, kolona ale zpomalila od pražského okruhu. Dálnice D5 se ucpává na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 7. kilometru je to až na ucpaný pražský okruh k Ořechu. Tam už stojí i osobní auta. Ze silnice 38 v Mladé Boleslavi hlásíte kolony směr Česká Lípa. Na kruhovém objezdu u Lidlu je nehoda.
9: Už je to 24 minut, co se snažím i po těch obíškách a nedokážu to projet. Absolutně to skolabovalo tady.
8: Na 38. kolona je z Boleslavy směr Nymburk po pojíždí před omezením ve Vlkavě. Na 35. mezi Libercem a Turnovem postojíte před Hodkovicemi před omezením. V obou směrech 10 až 15 minut. Ještě silnice 43 z Brna na Svitavy před Černou horou. Vážná nehoda, už se tam projíždí Kivadlově. Silnice byla zavřená, teď už policisté alespoň částečně obnovili provoz. Kolony jsou dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
10: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno, hlavně na západě místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
11: Hezké odpoledne. Dětem začaly prázdniny a rodiče s nimi pěkně vyrážejí na dovolenou. Na větší nápor cestujících se nachystali třeba i vlakoví dopravci. Jestli zatím všechno běží podle jízdního řádu, tak na to se za chvíli zeptáme naší reportérky. Prostě jestli jedou vlaky na čas, uslyšíte v odpoledním vysílání radiožurnálu. Hezké odpoledne vám všem, co nás právě teď posloucháte.
2: Odpolední radiožurnál
12: a Hanka Schánilová.

0: Vysvědčení jsou rozdaná, kufry jsou zbalené, teď už je pouze na čas vydat se na svůj spoj a vyrazit na dovolenou nebo na prázdniny. Jak to vypadá na pražském hlavním nádraží, tak na to se už zeptám naší reportérky Kristýny Vašíčkové. Hezké odpoledne.
1: Příjemné odpoledne.
0: Kristýno, jedou všechny vlaky na čas?
1: Většinou ještě pořád ano. I když teď mi přišlo, že těch zpoždění trochu přibylo za poslední asi půl hodinu, ale většinou jde o pár minut 5-10. Vlak směr Budapešť, ten měl asi 25-minutové zpoždění a podobně na tom byl spoj do Bratislavy, ten se ale teď ještě prodloužil, jak jsem viděla, aktuálně to vypadá na posunutý odjezd skoro o hodinu. Nicméně v té odjezdové hale to moc poznat není, někdy během špiček dopravních tu bývá lidí mnohem víc. Ani u pokladen teď žádné fronty nevidím. Co ale vidím, to jsou slečny nebo dámy s vějíři, aby se aspoň trochu ochladili, protože i tady je velké vedro. Jinak to jsou lahve vody, limonády nebo plechovka vychlazeného piva, čím se cestující na cestu nebo před ní zásobují.
0: Kde bys to měla zhodnotit? Jsou na nápor připravení dopravci?
1: Tvrdí, že ano a doufejme, že to taky bude, protože s tím odjezdovým náporem počítali. České dráhy například

0: připomenu, mějte sebou na cesty dostatek pití, případně nějakou pohotovostní svačinu.
1: Případně vějíř, jak jsme slyšeli.
0: Ano, ten se hodí taky.
1: Kristýna Vašíčková, naše reportérka, teď na pražském hlavním nádraží. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou a šťastnou cestu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná D1 u Brna a nehoda u Černé hory. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Ostravu se zdržíte na průjezdu Brnem. Je silný provoz a taky omezení u D2. A těch 30 km od Ostrovačic až Krohlence pojedete až hodinu. A na D1 dlouhá kolona i za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu pojedete pomaleji, občas zastavíte až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru. 10-kilometrový úsek zabere asi 40 minut. Na dálnici D5 připomínáme kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se na 7. kilometru a kolona místy v levém pruhu je až na Pražský okruh. Tam pokračuje pak ve směru na D1 až ke sjezdu na Ořech. Na těch 11 kilometrů osobním autem pojedete 40 minut, kamionem delší dobu. V Praze je silný provoz, teď navíc na jižní spojice ve směru na Barandovský most. U nájezdu ze Zahradního města čerstvá nehoda potkala jí naše motohlídka.
2: Za nájezdem od Strašnice srazily dvě osobní auta, blokují prostřední, částečně pravý pruh.
1: Auta jsou hodně rozbitá, projíždí se velmi pomalu okolo. A silnice 43 z Brna na Svitavy, ucpaná nejdříve před Lipůvkou, to je páteční kolona, pak ještě před Černou horou, tam narazilo nákladní auto do stromu a projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatopené sklepy, garáže, ale také auta, případně padající větve z polámaných stromů. Tak to jsou podle pojišťoven nejčastější události, které lidi řeší kvůli bouřkám a přívalovým dešťům. Určitě je dobré vědět, na co si dát pozor, aby případné jednání o náhradě škody s pojišťovnou bylo bez potíží. No a dnes probereme několik nemožná úplně obvyklých situací. Ve studiu už je Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojištění domu je samozřejmost. Co když má ale někdo dům teprve rozestavěný a ten živel opravdu poškodí stavbu?
1: Bohužel univerzální odpověď tady neexistuje. Rozhodující je konkrétní pojistná smlouva. Každá pojišťovna totiž může mít u těch rozestavěných staveb nastavené podmínky jinak. Pojišťovny proto doporučují při sjednání si tyto části opravdu pečlivě přečíst. Pojišťovna může krytí škody v některých případech dokonce i odmítnout. Záleží i na tom, jak dlouho před poničením majetku byla smlouva uzavřena, popisuje Tomáš Pavlík z České asociace pojišťoven.
2: Pokud dojde k uzavření smlouvy v krátké době před avizovanou bouřkou, poté to znovu závisí na pojistných podmínkách a smluvních ujednání dané pojišťovny. Je důležité se na toto dotázat před sjednáním smlouvy pojišťovacího poradce či makléře. Pokud už je bouřka v plném průběhu, může pojišťovna odmítnout krytí škod vzniklých dříve nebo během bezprostřední hrozby.
1: Jakmile je to bezpečné, měl by člověk co nejdřív škodu po řádění živlu zdokumentovat, udělat fotky, videa a sepsat seznam poškozených věcí a zkusit škodu sám odhadnout.
0: Voda z přívalových dešťů může poškodit také auta. Jak je to s pojištěním tady?
1: Škody na autě v důsledku velké vody se primárně řeší z havarijního pojištění, kde jsou živelní události kryté automaticky. Další možností je speciální připojištění poškození živlem. Je ale potřeba myslet na to, že pokud řidič do vysoké vody vědomě vjede sám, nárok na peníze nemá, vysvětluje Jan Marek z Generali České pojišťovny.
3: V rámci havarijního pojištění není možné krýt škody vzniklé nasátím vody do motoru, k čemu už dochází právě při vjetí vozidla do hluboké louže nebo vany s vodou, která se na komunikaci po bouřkách vytvoří. V tomto případě nejde o nahodilou událost. Naproti tomu, pokud dojde k zaplavení vozidla v garáži nebo na parkovišti, jde o likvidní pojistnou událost.
1: Záleží ale i na okolnostech, pokud majitel auta vjel do vody, když se snažil své auto přeparkovat a předejít tak vzniku škody, může být jeho pojistná událost krytá havarijním pojištěním.
0: Děkujeme za užitečné informace, to byla Tereza Chlubná z naší ekonomické redakce. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji, hezký den.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
2: Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozónu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozónu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom Ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 halíře na 40 korun a 640 halířů za litr. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 halířů. Litr bude moct stát maximálně 36,40. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismus za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl Pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. A belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo. Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánovaná na tento víkend, informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Evropské státy se v současnosti potýkají s vlnou veder. Teplotní rekordy už padly třeba ve Švýcarsku nebo ve Francii. Sport. Fotbalový klub Pardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a jeho asistentem Tomášem Poláchem. Oba podepsali nový víceletý kontrakt, ten původní by jim vypršel za 2 roky. Trousil přišel do Pardubic během podzimní části minulé sezóny. Z posledního místa se tým pod jeho vedením posunul na 8. příčku po základní části.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od sjezdu na Ostrovačice 178. kilometru pojedete pomaleji až k Rohlence v nesouvislé koloně. Osobním se přes Brno zdržíte přes půl hodiny. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu až ke Šmejkalce pojedete zhruba 35 minut. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 připomínáme kolony. Od 7. kilometru je to až na Pražský okruh k Ořechu a je to opět přes půl hodiny. V Praze ten silný provoz komplikuje nehoda na jižní spojce ve směru na Barandovský most, se u nájezdu ze Strašnic Zahradního města srazila 2 auta, jsou v pravém pruhu. Na silnici 43 z Brna na Svitavy postojíte před Černou horou v koloně. Kousek za parkovištěm narazilo nákladní auto do stromu a projedete Kivadlově. Kolony dlouhé z obou stran, vyplatí se to obět přes Žernovníka nebo Blansko. A ještě 35 ve směru z Liberce na Turnov se zdržíte 10 minut před omezením u Hodkovic. V opačném směru je kolona kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, na horách na západě Čech kupovitou a místy i vysokou průsvitnou oblačnost a nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. Pomalu, ale velmi jistě horko stoupá. Doksany už mají 37,6 stupně Celsia. Kvůli očekávaným extrémním teplotám se o víkendu neuskuteční letecký den na letišti v Břeclavi, ani chrtí dostihy v Lednici na Břeclavsku. A festival ve Strážnici na Hodonínsku zrušil sobotní slavnostní průvod městem. Tak se raději na stránky akce, kam se chystáte, ještě podívejte, abyste v tom vedru náhodou nejeli zbytečně.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Benešovy dekrety bývají spojované hlavně s poválečnými konfiskacemi majetku Němců a Maďarů. Na Slovensku se teď ale objevil případ, který do tohoto obrazu úplně nezapadá. Stát se tam totiž snaží soudně získat les nedaleko Bratislavy a odvolává se přitom právě na poválečné dekrety. Jak ale upozornil server Napunk, nesoudí se s potomky maďarské šlechty, nýbrž se zhruba 150 slovenskými vlastníky. Podrobnosti k tomu už zjišťovala naše zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Báro, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: O jaký jde les?
1: Je to pozemek asi 30 kilometrů od Bratislavy a hodnota těch parcel není známá. Samotný les nijak výjimečný není, ale zajímavý je jeho příběh. Podle místních obyvatel totiž jejich předkové koupili pozemky od maďarského hraběte Károlyho ještě za druhé světové války. Získalo je tak lesní společenství Zohor. Po válce lidé les dál využívali, ovšem v 50. letech jim ho komunistický stát znárodnil. Po roce 1989 pak získali část majetku zpět a byli znovu zapsaní jako vlastníci. Tvrdí ale, že s lesem nemohli skutečně hospodařit, dokonce si ani brát staré dřevo na topení. V roce 2021 proto požádali podnik Lesy Slovenské republiky o odevzdání užívacích práv. Jenomže místo souhlasu přišla žaloba a v ní stát argumentuje právě Benešovými dekrety.
0: A proč právě jimi dekrety jsou víc než 80 let stará záležitost a řešili hlavně majetková práva maďarské a německé menšiny v Československu? Jak do toho zapadá tohle?
1: Právě že moc ne, a to je celé jádro toho sporu. Lesy Slovenské republiky se odvolávají na konfiskační výměr z roku 1945, který se týká majetku hraběte Károlyho. Jenže vlastníci ze Zohoru říkají, že v době, kdy ten výměr vznikl, jim les už dávno patřil. Oni ho koupili začátkem roku 1945. Mají smlouvu s podpisy, doklad o zaplacení, dokonce i dokumenty od státu z roku 1948, které potvrzují, že majetek není možné skonfiskovat na základě Benešových dekretů, protože byl řádně prodaný.
0: Pokud tohle všechno existuje, tak proč slovenské lesy chtějí, aby zasahl soud?
1: Oni tvrdí, že jako správce státního majetku musí jednat vždy, když mají pochybnosti o tom, komu pozemky skutečně patří, a neexistuje podle nich lhůta, která by omezovala čas na podání žaloby o určení vlastnictví. Zároveň podle serveru Napunk upozorňují, že u části těch pozemků, o které se dnes vede spor, prý chybí klíčový dokument, tedy souhlas tehdejšího státního pozemkového úřadu s prodejem lesa. Proto prý lidé ze Zohoru dostatečně neprokázali, že ten les jejich předci získali ještě před platností dekretů, a tu věc tak bude muset nakonec rozhodnout soud, který se bude případem zabývat od srpna.
0: Tak tohle byla zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová. Díky i za tohle téma. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A čerstvé nehody teď komplikují výjezdy z Prahy po dálnicích. Na D1 čerstvá nehoda za Prahou směrem do Brna. Na 14. kilometru před sjezdem na Velké Popovice několik aut v sobě zabírají, vypadá to, 2 ze 4 jízdních pruhů. A kolona se rychle prodlužuje směrem z Prahy, aktuálně je to od 10. kilometru. Taky na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Sadskou. Na kilometru 27 se v levém pruhu zrazila 4 auta. Na místě už policisté a kolona směrem z Prahy se prodlužuje. Brzdí se za sjezdem na Lysou nad Labem na 22. kilometru. Taky na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně nehoda. A na kilometru 26 za Berounem zatím je to blíže nespecifikovaná nehoda a začíná se tvořit kolona. Uvolněte uličku, jela tam sanitka. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most se srazila 2 auta u nájezdu ze Zahradního města. Blokují pravý pruh a kolona je dlouhá už ze Štěrbohol. Ten silný provoz v Praze teď bude komplikovat ještě jedna nehoda v Holešovičkách směrem z centra. Před sjezdem na Bulovku 2 osobní a 2 nákladní auta v sobě. Kolona je tam už z tunelu Blanka a budou tak muset výrazně regulovat vjezdy do Blanky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zprostit viny a zrušit trest pro Markétu Vondroušovou. To je plán právníka české tenistky Jana Exnera. Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zákaz činnosti na 4 roky. Jan Exner se ji teď snaží přesvědčit, aby se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
1: Já ji určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Říká Jan Exner. Markéta Vondroušová byla potrestána za to, že se odmítla podrobit dopingové kontrole. Ta ale proběhla podle vyjádření samotné tenisky i jejího právníka nestandardně. V noci, mimo plánované časy kontrol, což je ale možné, přišla komisařka, která se Vondroušové neprokázala průkazem totožnosti a ani nestotožnila tenistku. Navíc komisařka předložila k podpisu české tenisce protokol o odmítnutí kontroly, který byl z roku 2009 a tudíž neplatný. Navíc Vondroušová se hájila tím, že trpí úzkostmi a tak měla z přítomnosti cizí osoby strach. Žádný podobný případ v minulosti KAS, tedy sportovní arbitrážní soud, neřešil.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: Věří Jan Exner. Markéta Vondroušová byla 4 dny po této kontrole testována a v následujících týdnech opakovaně. Výsledky všech testů byly negativní. I tím bude česká strana argumentovat. Všechny podklady pro KAS teď Jan Exner musí připravit.
1: V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu. Ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné.
2: Popisuje Jan Exner. I to, co říká, musí Markéta Vondroušová zvážit, než se rozhodne pro případné podání odvolání. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Česko o víkendu zasáhnou až 40-stupňová vedra a ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím do příště něco dělat? Zeptám se expertky na udržitelnou architekturu.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Setkání spolužáků z akademie.
2: Tlačí mě jedno tajemství a musím ti ho říct.
1: Ukončila kulka.
3: Slyšel jste někdo výstřel?
1: Další společné vyšetřování Horáce a Vašátka.
4: To je práce na pár minut, ne?
5: Tyhle čáry jsou tam navíc.
1: Detektivka podle Hany Proškové.
6: To nemaloval Štěpán.
7: To je rozporuplný člověk, proto je v tom obraze tolik rozporu.
1: Případ s koncem.
8: Kdyby se chtěl zastřelit, udělá to jinak.
1: V neděli večer na ČT1.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
10: Meteorologové varují před rizikem požáru i extrémními teplotami. Soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Fotbalisti Francie se na mistrovství světa utkají s Norskem, Španělé nastoupí proti Uruguayi. Na dálnici D11 brzdí provoz nehoda na 27. kilometru ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude slunečno, hlavně na západě místy kupovitá oblačnost a teploty až 39 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Extrémní teploty a sucho zvyšují riziko požárů. Varují před nimi meteorologové. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech. Na jihu Moravy je už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Meteorologové taky upozorňují, že v sobotu i v neděli můžou padnout nové teplotní rekordy. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. Úplně naposledy si pro něj přišly děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
12: Dneska máme krásný den.
13: Zaspívali si děti na úvod oblíbenou písničku a teď už ředitelka Jitka Uhlíková spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
14: Takže gratuluju ti hezkému vysvědčení.
13: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel...
15: Pavel, škola to končí.
13: Už tady nebudeš chodit.
15: Je to smutný.
13: Jseš rád, že jsou prázdniny?
15: Úplně skvělý.
13: Co tě čeká?
15: Samý výlety.
13: Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
10: Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisti politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
16: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zastupcem taky uváděli docela hodně skutečnosti, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
10: Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří je zastavený provoz. Osobní vlak se tam srazil s nákladním autem. Vrtulník převezl řidiče nákladního auta do nemocnice. Cestující vlaku jsou bez zranění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Po srážce začala z vozu vytékat nafta a olej. Hasiči místo zajistili a přečerpávají i naftu z motorového vlaku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
17: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Sport.
5: Na mistrovství světa ve fotbale se Francie utká s Norskem o první místo ve skupině. Zápas začne ve 21 hodin českého času, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 ráno následují utkání Uruguay Španělsko a Kap Verdi Saudská Arábie. V 5 hodin pak začnou duely Egypt Irán a Nový Zéland Belgie. Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně nastoupí na začátku července ve Švédsku a 3 dny potom v Brně proti Estonsku. Zítra se v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
6: Zase je dobře, že si můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na hradecké dálnici u Sadské a ucpaná D1 přes Brno. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na kilometru 27 se srazila 4 auta v levém pruhu. Na místě sanitka, taky hasiči a projíždí se pouze odstavným. Kolona od 19. kilometru je až na hodinu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně postojíte v koloně. Od 6. kilometru je to až na Pražský okruh k Ořechu a pojedete to asi půl hodiny. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se připravte na kolony. U nájezdu z letiště zabírají jeden pruh 2 auta po nehodě. Na D1 silný provoz hlásíte za Prahou směrem do Brna. Od Pražského okruhu po pojíždí kolona až ke Šmejkalce na 24. kilometru. Na 14. chvilku překážela i 3 auta po nehodě, ta už jsou pryč. Na D1 výrazná kolona na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Od Kývalky 182. kilometru je to s volnou mezerou až k Rohlence na 207. a pojedete to až 50 minut. A ještě silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Černou horou nehoda, projedete Kyvadlově a kolony jsou tam dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme slunečno, hlavně na západě místy kupovitou oblačnost a nejvyšší teploty až 39 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
9: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 7 minut. My za chvilku zamíříme do sněmovny. Ta popolední schválila změny pro státní zaměstnance. Kvůli dlouhým projevům koalice musela zařadit pevné hlasování. Jaké konkrétní změny má norma přinést? Tak to vám vysvětlíme v úvodu této vysílací hodiny odpoledního radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
11: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Hlasováním v pevně určený čas dnes koalice ukončila projednávání novely zákona o státních zaměstnancích. Sněmovní debata tak ve třetím čtení skončila předčasně. Podle koalice má zákon umožnit větší flexibilitu a snížení byrokracie. Jednání sledovala i kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Zmínili jsme pevné hlasování. Proč musela koalice k tomuto kroku přistoupit?
1: Právě třetí čtení této novely bylo už několikrát přerušené, protože k ní vystupovala řada opozičních zástupců. Návrh zákona o státních zaměstnancích je přitom jedním z prvních tisků, které současná vládní koalice připravila. Vláda tuto normu schválila na začátku ledna. Podle jedné z předkladatelek Zuzany Ožanové z Hnutí ANO se už opakovaly opoziční argumenty a někteří řečníci vystupovali víckrát. Proto koalice odhlasovala ukončení rozpravy.
2: Není to o tom, že by ta debata byla nějak významně zkrácena a opravdu jsme už teď ve třetím čtení. Tyto debaty takhle rozsáhlé obvykle probíhají v prvním a druhém čtení, nikoli ve třetím. Tady šlo pouze o obstrukce.
1: Podle opozičních zástupců nechce koalice slyšet kritické názory.
0: Jaké změny fakticky norma přináší?
1: Zákon má zaměstnávání státních úředníků více přiblížit běžnému pracovnímu poměru tak, aby se v zásadě řídilo zákoníkem práce a odpovídalo pravidlům pro krajské a obecní úředníky. Koalice chce mimo jiné zrušit takzvaný bazén, tedy tříměsíční dobu, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by mělo platit, že rovnou odejdou s odchodným. Pokud by pracovní místo bylo zrušené při systematizaci, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák ale namítá, že norma může vést k politizaci státní správy.
3: Vidím velký problém v tom, že se úplně odstraňuje role státních tajemníků. To znamená, nebude existovat centrální řízení státní správy na úrovni ministerstev. To považuji za skutečně velice problematické, protože nebude nikdo hlídat nějaké standardy kvality, které by měly být všude stejné. Ta státní správa se začne rozpadat.
1: Od listopadu má návrh nahradit zákon o státní službě, který platí od roku 2015 a Česko ho přijalo v souladu s požadavky Evropské unie, aby byla zajištěna nezávislost rozhodování státního aparátu. Dnes schválený návrh teď zamíří k posouzení do Senátu.
0: Daniela Brichtová, díky a pěkný den.
1: Hezké odpoledne.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Děti se po 10 měsících znovu dočkali, aktovky hodili v pokojíčku do kouta a na záda si je vezmou a zase až za 2 měsíce. Na rodiče teď ale ještě jedna povinnost čeká, než taky najedou na ten prázdninový mod. Měli bychom ty aktovky zkontrolovat, jestli tam náhodou nečeká ta poslední svačina z tohoto týdne, aby pak třeba v září po otevření aktovky neodešla sama, což se stává. Radiožurnál pokračuje, protože tedy začínají prázdniny, tak sledujeme hlavně dopravu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na hradecké dálnici, taky na pražském okruhu. Na dálnici D11, to je směru z Prahy do Hradce Králové, připomínáme více než hodinovou kolonu za sjezdem na Lysou nad Labem. Na kilometru 27 likvidují následky nehody 4 auta, projíždí se pouze odstavným pruhem. A do kolony směrem z Prahy se dojíždí na 15. kilometru. Dá se to osobním autem objet po souběžné silnici 611 a přes Pečky. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště hlásíte čerstvou nehodu před sjezdem na Ořech. Kilometr 18,5 a náš zpravodaj.
3: Ustali 2 osobáci v sobě v levém pruhu, jeden je otočený, zapíchnutý do svodidel středových.
2: A teď na místo dojeli i hasiči, projíždí se pouze odstavným pruhem. Pražský okruh je ucpaný i ve směru opačným z letiště na D1 od plzeňské dálnice až k Ořechu. A teď ta kolona zpomalí, jak si řidiči prohlížejí nehodu v protisměru. Dálnice D7, příjezd do Prahy z Chomutova. U nájezdu od letiště blokují 3 auta pravý pruh po nehodě. Ucpaný je tam kvůli tomu i výjezd z letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nejvyšší soud Spojených států vydal dvě klíčová rozhodnutí, která posilují Trumpovu vládu v boji proti imigraci. Jedno umožňuje zrušit právní ochranu pro stovky tisíc lidí, druhé dovoluje vracet žadatele o azyl už na hranici. Ekonomové jsou ale v rozpacích. Co to bude znamenat pro běžné Američany, zjišťovala washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně nejvyšší soud rozhodl?
1: Nejvyšší soud rozhodl hned ve dvou zásadních imigračních kauzách, obě poměrem všech šest konzervativních soudců na jedné straně proti třem liberálně smýšlícím soudkyním na druhé straně, tedy po té ideologické linii, umožnil vládě zrušit takzvaný status dočasné ochrany. To bylo legální právo, jak v USA žít a pracovat. Týkalo se skoro 400 tisíc Haiťanů a asi 6 tisíc Syřanů. Těm teď hrozí deportace. V druhém tom rozhodnutí dovolil vládě nevpustit žadatele o azyl vůbec do země.
0: Co to znamená pro lidi, kterých se to týká?
1: To jsou lidé třeba, kteří žijí, Štěpáne, v zemi i přes 10 let. Oni mají práci, rodiny, mají tu i americké děti, které se tu narodili, tím pádem jsou občané. A oni teď vlastně mohou přijít ve velmi krátké době jednak o pracovní povolení i pak o legální pobyt. Týká se to těch Haiťanů, kteří dostali tuto ochranu po zemětřesení v roce 2010, nebo ti zmiňovaní Syřané, těm zase vláda přiznala tu ochranu po násilném potlačení protestů v zemi. Některé s tímto verdiktem nesouhlasili, tak varovali, že to rozhodnutí může vést k násilné smrti lidí, kteří se tím pádem budou muset vrátit do zemí, které jsou podle nižších amerických soudů stále nebezpečné. A musím říct, že proti se postavilo i několik republikánů, například kongresman Mike Lawler, a podle něj zhruba třetina těch držitelů statusu Haiti pracuje ve zdravotnictví a jejich okamžitá ztráta pracovního povolení vlastně může způsobit krizi v nemocnicích i domovech pro seniory.
0: A co ta druhá kauza o azylu, jak se dotkne lidí přímo na hranicích?
1: Tam jde o praxi, kdy pohraniční úředníci mohou žadatele o azyl jednoduše odmítnout už rovnou na hranici, takže oni ztrácí nárok tu žádost vůbec podat. Tahle politika běžela v menší míře už za Baracka Obamy, ale naplno ji rozjel právě Donald Trump v tom svém prvním mandátu.
0: Ve vysílání radiožurnálu washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Díky a pěkný víkend.
1: Hezký víkend.

0: kapacitní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Je 16:30. Anna Horáčková a zprávy.
2: Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například podle skupiny ČES se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzují to taky PRE a EGD. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po 4hodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. V kauze je kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledku utkání obviněných 32 lidí. Jan Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal správní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i 3 vysoce postavených úředníků. A ve Zlíně dnes odpoledne začíná největší multižánrový pouliční festival Zlín žije. Meteorologové ale na víkend předpovídají tropické teploty, které můžou vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Organizátoři proto na poslední chvíli přidávají řadu opatření, která mají návštěvníkům pobyt v centru města zpříjemnit. Například mlžné brány nebo rozprašovače a městem bude také jezdit kropicí vůz.
3: Sport.
2: Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry taky obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slávie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů, kromě světového šampionátu nastoupil i na 2 mistrovstvích Evropy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná hradecká dálnice Husacké a nehoda na pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí velmi dlouhá kolona. Na kilometru 27 zasahují hasiči u hromadné nehody. Teď na chvíli zastavili provoz směrem do Hradce a přesouvají ta 4 nabouraná auta z levého pruhu do odstavného. Kolona už od 13. kilometru a bude se dlouho rozjíždět. Pozor, sjezd na 8. kilometru je zavřený, takže pokud se chcete vyhnout koloně, tak v Praze na Hradeckou nenajíždějte. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště postojíte 30 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Na kilometru 18,5 vážná nehoda 2 aut, na místě hasiči jede se pouze po krajnici, kolona od sjezdu na Lochkov. 30 minut se zdržíte na okruhu i v protisměru z letiště na D1 a to před sjezdem na Ořech. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směr Brno, je to páteční fronta před Šmejkalkou až na 30 minut. No a na D1 pak kolona i na průjezdu Brnem směrem na Ostravu, opět tam je to asi na 30 minut. Na pozor, velmi ucpaná je stále silnice 43 z Brna na Svitavy. Před Černou horou odstraňují následky vážné nehody. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak čekáme znovu jasno nebo skoro jasno, na horách na západě Čech kupovitou a místy i vysokou oblačnost, nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 31. Tolik zprávy. A v odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: A odpolední radiožurnál je s vámi v 16:34 a z muziky teď vybíráme fotky z výletu od Nedivoč.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
6: Mám tajnou skříň šavní fotky z našich výletů.
5: když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

Na většině základních a středních škol skončil školní rok. Do zrušené malotřídky v Lesné na Tachovsku si dnes děti přišly pro vysvědčení naposledy. No a my tam taky půjdeme ve vysílání odpoledního radiožurnálu po Sheryl Crow.

0: Dnes oficiálně skončil školní rok, většina žáků základních a středních škol dostala vysvědčení. Úplně naposledy si pro něj přišli děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
1: Ten školní rok utekl hodně, hodně rychle, že je to tak děti? Je to ten poslední školní rok v naší škole.
2: Vítá žáky, rodiče a učitele před školou ředitelka Jitka Uhlíková, která už minulý týden pozvala celou školu, tedy 11 dětí, na rozloučenou do cukrárny. Teď spolu s dětmi zpívají oblíbenou písničku.
3: Dobrý den, dneska máme krásný den.
2: A teď už ředitelka spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
1: Takže gratuluju ti k hezkému vysvědčení.
2: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel...
4: Pavel, škola to končí.
2: Už tady nebudeš chodit.
4: Je to smutný.
2: Jseš rád, že jsou prázdniny?
4: Mhm, úplně skvělý.
2: Co tě čeká?
4: Samý výlety.
2: Smutně před školou seděl Šimon.
5: Mrzí mě to, že končí škola.
2: Tahle jo?
5: Jo.
2: Máš to tady rád?
5: Jo.
2: Pro vysvědčení si přišla i páťačka Nelinka.
6: Jsem ráda, že jsou prázdniny, že pojedu do Francie.
2: Starosta Kamil Pečenka, zvolený za nezávislé, se konce školy neúčastní. Už před časem ale zdůvodnil, proč obec školu zrušila.
7: Určitě kvůli nízkému počtu žáků a pro nás jako zřizovatele neúnosní prostě ekonomické nároky.
2: Důvodem je i to, že sousední mateřská škola sídlí v nevyhovující budově a její přestavba by stála miliony. Obec proto školku zachová a přesune ji do zrušené základní školy. Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Ucpaná hradecká dálnice za Prahou a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové připomínáme téměř 20-kilometrovou kolonu za Prahou. Na kilometru 27 likvidují následky hromadné nehody 4 aut. Před malou chvílí je hasiči přesunuli z levého pruhu do odstavného. Teď už se projíždí dvěma pruhy a pomaleji, ale projíždí a ta kolona od 8. kilometru se dává pomalu do pohybu. Jde dlouho trvat, než se to rozjede. Pokud se chcete té koloně vyhnout, tak už v Praze z Černého mostu na Hradeckou dálnici nenajíždějte. Jeďte rovnou po 611 přes Počernice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se srazila dvě auta před sjezdem na Ořech. Na kilometru 18,5 blokují dva pruhy, projíždí se pouze po krajnici. Kolona je tam na půl hodiny od sjezdu na Lochkov. A zpomalala kvůli tomu fronta i v opačném směru z letiště na D1. Od plzeňské dálnice k Ořechu pojedete půl hodiny. A z Prahy ještě jedna nehoda na jižní spojce ve směru na Barandovský most u nájezdu ze Zahradního města. Teď odtáhli poslední auto po nehodě. Průjezdné už tři pruhy a kolona na už ze Štěrboholské spojky se bude rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Druhý den se na národním šampionátu snaží čeští plavci ukázat, kdo je z nich nejlepší. Poprvé například závodí i Barbora Sémanová. V pražském Podolí je reportér Radiožurnálu Martin Charvát.
1: Hezký den ze zaplněného Podolí, minimálně když se tedy podívám na okolí toho závodního bazénu, tak vzhledem k teplotám je to asi pochopitelné, že je tu hlava na hlavě, ale ostatně zaplněné jsou i tribuny mistrovství republiky, protože jsou tady lidé zvědaví na to, jak se povede třeba Barboře Sémanové nebo Barboře Janíčkové, dvěma ženám, které v dopoledních rozplavbách byly v uvozovkách až na třetím a druhém místě, třetí Sémanová, druhá Janíčková v rozplavbě na 100 metrů volným způsobem, což ale naznačuje, že obě začaly opravdu velmi volně tento šampionát. Obě samozřejmě tušili, že pro ně je klíčové dostat se nějakým způsobem do semifinále, což se jim povedlo naprosto bezpečně a taky ani nemusí nějak mrzet, že rychlejší byla Adéla Preislerová z plaveckého klubu Jihlava. Podobně začal vlastně i mezi muži rozplavby na 100 metrů Kraul Miroslav Knedla, jinak asi považovaný za jednoho z favoritů, ale byl až čtvrtý, co se týče samotné rozplavby, které tedy byly v dopoledním programu, a za chvíli začne program odpolední, podvečerní, který ale bude mírně opožděný tím, co v těchto chvílích nastává, a sice trochu neplánovaná, trochu plánovaná rozlučka Kristýny Horské s její kariérou. Slyšíte správně, žena, která je aktuální mistryní Evropy na 200 metrů prsa a vlastně by teoreticky měla obhajovat svůj titul na šampionátu v Paříži, tak už na jaře se rozhodla, že práce se dostává čím dál výše do popředí před plavání, že už nebude tou českou reprezentantkou v plavání, byť třeba ještě na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu sahala po bronzové medaili, nakonec byla těsně čtvrtá, tak už se rozhodla, že skončí, že se bude věnovat ostatním činnostem a že v plaváním se rozloučí. Tato dvojnásobná účastnice semifinále na olympijských hrách, ať už tedy v Tokiu, anebo v Paříži naposledy, tak tu za chvíli dá definitivní zbohem své aktivní plavecké kariéře a tedy už bez ní budou české bazény a i to současné mistrovství České republiky, které, jak říkám, začne v 17 hodin, přibližně 5 minut k tomu semifinálovými a také finálovými plavbami v bazénu budou jak Barbory Sémanová a Janíčková, tak také třeba Miroslav Knedla z Podolí. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Je Evropská unie připravena přibrat nové členy? Mohla by se mezi nimi objevit Ukrajina? Také na to se Pavlína Nečásková zeptá bývalého předsedy Evropského parlamentu a účastníka pražského valného shromáždění EBU Martina Schulze.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance. Opozice je kritizuje. Ukrajinští uprchlíci by měli mít zaručenou dočasnou ochranu až do roku 2028. Navrhla to Evropská komise. Fotbalisté Norska a Francie se na mistrovství světa utkají o vítězství ve skupině. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové komplikuje dopravu nehoda na 27. kilometru. A počasí víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Koalice prosadila ve sněmovně změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat, ale i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice ale návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN, poslanec Karel Dvořák.
4: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
2: Zákon teď projednají senátoři. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve většině městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do března 2028. Návrh ale zároveň počítá s částečným omezením. Dočasnou ochranu by už neměli dostat nově příchozí muži, pro které platí branná povinnost a kterým Ukrajina nepovolila zemi opustit. Nová opatření musí být podle komise flexibilní a musí zohledňovat schopnost Ukrajiny zajistit vlastní obranu proti stále se prodlužující ruské agresi. Nové teplotní maximum v historii Česka může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a taky ve středních Čechách. Absolutní český teplotní rekord je zatím ze srpna 2012. Tehdy bylo 40,4 stupně. Na letišti Čápův dvůr v Táboře dnes začíná festival Mighty Sounds. Třídenní přehlídka zaměřená na punk rock, hardcore nebo reggae slaví 20. ročník. Pořadatelé kvůli horku posílili zastínění areálu, doplňuje mluvčí festivalu Markéta Broumová.
5: Veškerá voda v areálu je pitná, takže lidé mohou libovolně doplňovat vodu do svých vlastních nádob. Povolíme mimořádně také malé skládací deštníky, které mohou sloužit jako ochrana proti slunci a na barech budou k dostání elektrolitové tablety pro lepší hydrataci, ale apelujeme na všechny návštěvníky, aby se mazali krémem, měli pokrývku hlavy a důsledně hydratovali.
6: Sport. Fotbalový obránce Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru, je tak po Patriku Šikovi druhým hráčem, který po vypadnutí z mistrovství světa skončil v národním týmu. 33-letá opora pražské Slávie to oznámila na svém instagramovém profilu. Fotbalisté Francie budou hrát na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Norskem. Souboj dvou 100% týmů, a tedy jistých účastníků playoff, začne v Bostonu ve 21 hodin českého času. Norský kouč Ståle Solbakken k soupeři, který na posledních dvou šampionátech došel až do finále, říká:
7: Myslím, že se od Francie můžeme hodně učit. V této situaci byla několikrát. Na posledních dvou mistrovstvích světa šli Francouzi do třetího kola skupinové fáze s tím, že můžou nechat odpočinout zvednout některé opory a hrát trochu jinak. Mají skvělého manažera a hráče a navíc jsou chytří v tom, jak tyto výzvy zvládat. I proto jednou vyhráli a jednou skončili druzí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D10 u Benátek a ucpaná hradecká dálnice za Prahou. Na D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy teď pozor za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27,5 prasklá u kamiony pneumatika. Zbytky jsou na vozovce.
9: Pneumatika je roztrhaná do pravého. Okolo chodil pán ve vestě a snažil se to nějak odklidit.
8: A brzdí se prudce, opatrně dojíždějte. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se pomalu rozjíždí kolona před nehodou na 27. kilometru. 4 auta už jsou tam v odstavném pruhu. Na místě odtahovka jede se dvěma pruhy. Ta kolona je velmi dlouhá od zhruba 13. kilometru a potrvá, než se rozpustí. Pražský okruh obousměrně ucpaný před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 na letiště odstraňují následky nehody. Na kilometru 18,5 je tam fronta od Lochkova na půl hodiny. Okruh je ale ucpaný směrem z letiště na D1 od Zličína až k Ořechu a opět je to na půl hodiny. Ještě dálnice D1, kolona za Prahou před Šmejkalkou, zabere asi 20 minut a pak je kolona i v Brně směrem na Ostravu. Od Kývalky až k Omezení a ten úsek pojedete asi 25 minut. A další zelená vlna a nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno a teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná 20 minut Radiožurnálu, moderuje Pavlína Nečásková. Proč není Evropská unie jednotná a co tím ztrácí? Může v současném stavu čelit konkurenci z Číny nebo Spojených států? Nenastal už čas na její rozšiřování a mohla by se mezi novými členy objevit také Ukrajina? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz, který přicestoval do Prahy na valné shromáždění EBU.
10: We are happy to have you here, Mr. Schulz. Welcome to Czech Radio.
11: Thank you.
2: Vy jste byl vždycky otevřeně proevropský. Mnoho lidí si vás spojuje se sloganem MEGA, neboli Make Europe Great Again. Odpovídá dnes Evropa vašemu sloganu?
11: It's a great continent. The question is if the great continent is conscious about its own power.
12: Myslím, že Evropa je silná, když je jednotná. Ale máme tendenci se ve všem rozdělovat a když jsme rozdělení, jsme slabí. A proto ano, moje odpověď je, že jsme silní, dokud takový chceme být.
2: Asi před 10 lety jste mluvil o Spojených státech evropských. Pořád té myšlence věříte?
11: Jo.
2: A jak a v čem by nám pomohla jednotná Evropa?
12: Podívejte se na celosvětový vývoj. Spojené státy americké s nepředvídatelnou vládou ve Washingtonu nejsou spolehlivým spojencem. Podívejte se na Čínu a její vzrůstající ekonomickou moc. Podívejte se na Indii. 1,4 miliardy obyvatel a Čína rovněž. Tyto dvě sousední země, Čína a Indie, mají dohromady třetinu světové populace. V Evropské unii, ve všech našich zemích dohromady, od největšího Německa až po nejmenší Maltu, máme 450 milionů občanů. Chceme-li přežít v hospodářské soutěži, jednat se Spojenými státy americkými nebo Čínou, musíme to dělat společně. A proto si myslím, že sjednocená Evropa s jednotnou Evropskou unií, s trhem, který je stále nejbohatší na světě, by nám mohla nesmírně pomoci vypořádat se s čínskou, americkou, indickou a v budoucnu třeba africkou konkurencí.
2: Může být Evropa silná i bez amerického spojence?
12: Ano, musí být, když Spojené státy odmítly pokračovat ve spolupráci, která začala po válce, přežila pád Sovětského svazu, znovu sjednocení Německa i zcelení evropského kontinentu. Pokud Spojené státy americké říkají, my hledíme k Pacifiku, nikoli k Atlantiku, pak si my Evropané musíme pomoci sami, protože Američané už nás dotovat nebudou. Nemáme žádnou alternativu. Musíme investovat do vlastní obrany a ve zkratce ano, jsme povinni si sami pomoci.
11: In a nutshell, yes, we are obliged to help ourselves without the Americans.
2: Euroskeptické strany jsou ovšem v dnešní době poměrně silné. Alternativa pro Německo, Strana svobodných v Rakousku, Reform UK ve Velké Británii a mnohé další. Nebyl to právě odpor proti evropskému sjednocení, co jim dodalo významu?
12: Myslím, že nebezpečí těchto stran, dostanou-li se k moci, je, že neříkají občanům pravdu. Tvrdí, že na národní úrovni jsme lepší a silnější než dohromady v Evropské unii. A to není pravda. Evropská unie je přece unie malých zemí. Když dovolíte, můžu je jmenovat Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Irsko. Už skončím, ale opakuji, my jsme unii malých zemí a pak těch větších, jako je Německo, které ještě nepochopili, že existují malé země. Ve vztahu k Číně nebo Spojeným státům, ale ani Německo není dost silné. Ano, je nás 83 milionů, jsme třetí největší ekonomikou na světě, ale sami o sobě nejsme dost silní. A pokud Německo samo o sobě není dost silné, pak moje otázka zní, vy snad věříte, že Rakousko je dostatečně silné, že Nizozemsko je dostatečně silné? Ne. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie.
2: Myslíte si, že, jak jste řekl, Německo nechápe, že je vlastně také malé?
11: No, we are not speaking about the Germans. We are speaking about right-wing extremist parties. Okay. Who tell? That was your question.
12: Ne, nemluvím tolik o Německu. Mluvím o pravicových extremistických stranách, na které jste se mě ptala. To byla vaše otázka. A ty strany říkají občanům, naše země musí být první. Když to udělají všichni, tak logicky odsunou všechny ostatní země za sebe a nastane boj všech proti všem. A to je historie Evropy v první polovině 20. století. Všichni proti všem, zejména tedy Německo proti všem ostatním. Druhá polovina 20. století byla přesně opačná, zejména po pádu železné opony. Všichni společně. A podívejte se na Českou republiku před 30 lety a podívejte se na Českou republiku dnes. Vidíte rozdíl? Vidíte, jak se země může rozvíjet, pokud je součástí silného společenství. Nikdo vám přitom nevzal českou kulturu. Kdykoliv jsem sem přijel, viděl jsem, že do vaší země jezdí miliony cizích turistů. Přijížděli do Prahy, obdivovali tuto úžasnou zemi, kulturu, kuchyni, hudbu a všechno ostatní. Nikdo to nikomu nebere, ale jsme ve společenství s ostatními, s Německem, s Itálií. Můžete si zachovat tradici, ale přitom se můžete vypořádat s výzvami 21. století.
2: Vy jste celoživotní sociální demokrat. Proč dnes v Evropě nevidíme sociální demokraty ve vládě?
11: That's not true. We have social democratic governments in the European Union.
12: Ale tak to není. V Evropské unii jsou sociálně demokratické vlády.
2: Ale ne tolik, kolik jich bývalo.
11: Not so many, but this is...
12: Ne tolik, ale to jsou cykly. Dřív jsme měli drtivou většinu sociálně demokratických vlád a jenom málo konzervativních. Teď máme hodně liberálních a konzervativních a méně sociálně demokratických. Ale musíme se dívat pozorně. Španělsko má socialistickou vládu. Dánsko má sociálně demokratickou vládu. Myslím, že Švédsko má před sebou vítězství sociálních demokratů. V Polsku jsou sociální demokraté v koalici. Sociální demokraté právě vyhráli prezidentské volby v Portugalsku.

0: vyřešíme. Pokud budeme bojovat všichni proti všem, řešení nenajdeme. Pokud se my, lidé se stejnými problémy, pokusíme řešit problémy společně, pak je můžeme zvládnout. A proto říkám sociálně demokratickým kolegům všude, i tady v České republice, zaměřte se na nejdůležitější problémy běžných lidí. Mám čím zaplatit nájem? Je pro děti dost míst ve školce nebo ve školách? Pro moje nemocné rodiče dostatek zdravotní péče? Dostanu se do práce veřejnou dopravou? A jezdí včas, nebo má vždycky zpoždění? Je drahá, nebo si ji můžu dovolit? Problémy všedního dne, problémy rána, které musíme řešit už večer. To musí být ústředním bodem naší práce. Sdělit běžným občanům, že když budeme držet pohromadě, tak problémy vyřešíme.
1: A proč v Německu stoupá popularita AfD? Nevěří lidé, že jejich problémy vyřeší právě tato strana?
0: Nevyřeší nic. AfD v Německu, to je strana, která každému vysvětlí, že je obětním beránkem, ale nic nevyřeší. Vždycky umějí vysvětlit, proč máte tenhle nebo jiný problém. Jednou je to kvůli vládě, pak jsou to migranti, pak jsou to Spojené státy a pak je to kultura woke. A když se zeptáte, jaké je tedy vaše řešení, odpověď, kterou dostanete, je, to není naše odpovědnost. Nemáme právo navrhovat řešení. Zjednodušují složité politické problémy do jednorozměrného zdůvodnění. Migranti mohou za všechno. Je oblíbené poselství AfD. A to je nebezpečné poselství, pokud si vzpomenete na německou historii. Měli jsme období, kdy se říkalo, že máme problémy, protože jsou mezi námi ti a ti lidé. Kdyby tady nebyli, neměli bychom problémy. Proto tito lidé musí zmizet, pak zmizí i problémy. To přece zní jako 30. léta minulého století. To, co říká AfD.
1: Neobáváte se toho, že AfD sestaví příští německou vládu?
2: For sure not.
1: How come?
2: Because no party will join a coalition with them.
0: No, protože s nimi žádná strana nepůjde do koalice. Ani konzervativní křesťanští demokraté s touto stranou nesestaví vládu. Podívejte se, ta strana má v Evropském parlamentu poslance, kteří vykládají francouzským nebo italským konzervativcům a krajním pravičákům. Prosím vás, vojáci jednotek SS nebyli zase tak špatní lidé, mezi nimi byli mnozí slušní a čestní. Ani Madame Le Penová s nimi nechce být ve stejné frakci. A dám vám takový příklad. Pokud 20% voličů hlasuje pro AfD, znamená to, že 80% pro ně nehlasovalo. A těchto 80% není v žádném případě připraveno vstupovat s touto stranou do koalice, protože AfD není pravicově extremistická strana, jaké existují i v jiných zemích. Je to německá pravicově extremistická strana. A když se podívám na naší historii, myslím si, že drtivá většina mých krajanů a krajanek nechce, aby podobní lidé vládli našemu národu.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu je dnes bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz. Vy jste sem přijel na konferenci Evropské vysílací unie, která se samozřejmě zabývá médií. Takže se ptám, zda podporujete evropský zákon o svobodě médií přezdívaný EMFA?
2: Absolutely. We need independent free media.
0: Rozhodně. Potřebujeme nezávislá svobodná média. Proto doufám, že debata tady v České republice o nezávislosti svobodných médií a otázce, zda by státní rozpočet měl financovat veřejnoprávní média, najde konstruktivní východisko. Protože soukromá média sledují soukromé zájmy a soukromá média patřící superbohatým lidem sledují zájmy superbohatých lidí a nikoli zájmy

0: běžných občanů. Proto si myslím, že Evropský akt o svobodě médií dává nezávislým médiím záruku, aby popisovala realitu, nehonila sledovanost, ale aby popisovala skutečnost, aby podávala informace takové, jaké mají být, a ne takové, jak si nějaký bohatý člověk přeje.
1: V nedávné době jsme byli v Evropě svědky oslabení veřejnoprávních médií, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Myslíte si tedy, že EMFA by mohla posílit pozici veřejnoprávních médií?
2: I hope so. It could be a contribution, but at the end it depends from the support of the people.
0: Doufám, mohla by tomu přispět, ale nakonec to bude záviset na podpoře lidí. A proto musí veřejnoprávní média přesvědčit lidi, kteří sledují vysílání, kteří poslouchají třeba zrovna nás, že existence svobodných médií je základní hodnotou demokracie. Svoboda projevu znamená také svobodu médií.
2: Needs also freedom of media.
1: Ale pro mnoho mladých lidí jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. Co by s tím měla tradiční média dělat?
2: To go on these social platforms and this is a duty of parliaments and
0: jít na sociální platformy a je povinností parlamentů a vlád umožnit veřejnoprávním vysílacím společnostem využívat nejmodernější nástroje na mediálním trhu. V minulosti jsme měli trafiky a tam jste si došli koupit noviny. Když jste byli nalevo, levicové, když jste byli napravo, pravicové. A zapnuli jste televizi a měli jste veřejnoprávní vysílání. Pak přišla soukromá televize a výběr omezila. To, co dnes na sociálních platformách vidíme, jsou jen soukromé věci a to je nevyvážené. Proto si myslím, že bychom měli veřejnoprávním médiím poskytnout potřebné technické nástroje, aby mohla prezentovat informace, komentáře a další věci i na těchto platformách.
1: Mnoho politiků dnes komunikuje s veřejností výlučně prostřednictvím sociálních sítí. Potřebuje politika ještě tradiční média?
0: To je právo každého politika, člena parlamentu, každého ministra. Může komunikovat prostřednictvím svých zvolených kanálů. Ale vláda jako celek, vláda jako ústavní instituce si nemůže dělat, co chce. Vláda je vždycky vázána ústavou. A ústava i v České republice zavazuje vládu k neutralitě. Ne k politické neutralitě, ale k neutralitě v komunikaci. K tomu je potřeba svoboda komentovat, co vláda dělá, kontrolovat to. Poslanec parlamentu je svobodný, ministr je vázán a je odpovědný parlamentu. Není svobodný, je odpovědný parlamentu. Nemůže si dělat, co chce. Musí parlamentu zdůvodnit, co dělá. A parlament by měl být velmi opatrný, měl by dbát, aby existovala nezávislá média, která zkoumají, zda to, co vláda dělá, je v souladu s požadavky veřejnosti, s ústavou. Když dovolíte, připomenu Itálii z dob Silvia Berlusconiho. Největší vlastník médií byl premiér. To, co chtěl, aby vláda komunikovala, si určoval sám ve svých vlastních médiích. A to je špatně. Byla to veřejnoprávní média RAI, která řekla, ano, toto je názor, soukromý názor pana Berlusconiho, ale povinnost vlády je jiná. Proto si myslím, že k obraně demokracie jsou dnes veřejnoprávní média potřebnější než kdy jindy.
1: Tento týden uplynulo přesně 10 let od referenda o Brexitu. Nedávné průzkumy naznačují, že většina Britů by nyní hlasovala pro opětovné připojení k Evropské unii. Co si myslíte, že se změnilo?
0: Na jedné straně jsem ten průzkum viděl a většina říká, že to byla chyba, vraťme se do Evropské unie. Zároveň by ale stejná většina, pokud by zítra byly volby, volila Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. A Farage byl muž, který vedl kampaň za Brexit. Vidíte, jak je to obtížné a jak v dnešním politickém životě vládne dezorientace. Mnozí lidé, kteří říkají ano, vraťme se do Evropské unie, by volili premiéra, který Spojené království z Evropské unie vyvedl. Takže mám pocit, že se nic jako návrat Británie v dohledné době nestane. Ale měli bychom Spojené království co nejvíce přitáhnout zpět. A myslím, že to je i přání drtivé většiny. Že by měli být co nejblíž jednotnému trhu. A buďme upřímní, pokud se zabýváme nezávislostí na Spojených státech, což se týká obranné strategie, potřebujeme Spojené království jako člena NATO více než kdy jindy. Proto jsem skutečně pro velmi hlubokou spolupráci mezi Evropou a Spojeným královstvím.
1: Ale věříte, že Brexit byl prvním a posledním případem odchodu z Evropské unie? Například Tomio Okamura, předseda českého parlamentu, vyzývá k odchodu z EU.
0: Ano, četl jsem to a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Pokud by Česká republika měla opustit Evropskou unii, pak opustí i evropský trh. A pak za české výrobky musíte platit cla. Takže taková Škoda Auto, která vyrábí tady v České republice, pokud by chtěla vyvážet do Spolkové republiky Německo, bude platit daně a cla. To je proti zájmům českých pracujících. A nebo si představte, že byste chtěla jet z České republiky do Německa. Teď nasednete tady v Praze a jedete hladce až do Berlína. Já sám jsem včera jel z Berlína do Prahy vlakem. Když zavedeme hranice, budete mít hraniční kontrolu a budete muset za překročení hranic platit. Myslíte si, že je to v zájmu České republiky? Myslím, že je to možná v populistickém zájmu onoho pána, ale rozhodně to není v zájmu českého lidu.
1: Když se na to podíváme z druhé strany, věříte, že je Evropská unie teď připravena přijmout nového člena?
0: Extrémně obtížně. Myslím, že asi ne. Protože máme nejméně tři členské země, ve kterých se konají referenda o přijetí nových členů. Francie, Rakousko a Nizozemsko. Podle mého názoru je to proto prozatím obtížné. Ale v tomto případě se dotýkáte jednoho z největších problémů Evropské unie. Potřebujeme rozšíření. Země západního Balkánu, jako je Bosna, jako je Albánie, jako jsou země typu Kosovo, jako je Srbsko, naléhají, že chtějí být evropskými zeměmi, také Moldavsko. A my jim říkáme, ano, jste evropské země, ale nemůžete být členem Evropské unie, protože na to potřebujete jednomyslné hlasování 27 členů. Proto mám dvoustupňový návrh. Než se stanou plnohodnotnými členy, měli bychom vytvořit hospodářský prostor, ve kterém budou moci využívat jednotného trhu Evropské unie. Protože si myslím, že to je jejich největší zájem, zlepšit ekonomické podmínky. A pak v druhém kroku rozhodnout o plném členství. Takové řešení jsme měli například pro Island, dlouho pro Dánsko, Irsko, Norsko nebo Švýcarsko. Byla tu Evropská dohoda o volném obchodu, zkráceně EFTA. Měli bychom diskutovat a zamyslet se nad nějakou východoevropskou EFTA.
1: A vy osobně hlasoval byste pro rychlé přijetí Ukrajiny?
2: It will be difficult. We should be honest.
0: Bude to těžké, musíme být upřímní i pro Ukrajinu. Myslím, že Ukrajina se do Evropské unie tak hned nezačlení. Je to velká země a byla by jednou z největších zemí Unie. Představte si, že by měla v Evropském parlamentu více křesel než například Polsko. A když se podíváte na debatu v Polsku, když se podíváte na to, jak se právě teď chová polský prezident vůči prezidentu Zelenskému, a to by byly nejbližší členské státy, dokážete si představit, že to bude velmi obtížné. Na druhou stranu, Ukrajina potřebuje pro obnovení země a pro ekonomické oživení, aby mezi ní a Evropskou unií vznikl nějaký velmi specifický vztah. To by měl být první krok.
1: Mr. Schulz, thank you very much for your time.
2: I have to thank you. Okay.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková má zprávy.
1: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589. Zraněných jsou skoro 3000 lidí. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli 3 Španělé, 99 dalších se podle něj pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele už slíbili země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na 2 svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil 2 skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Záběry z místa ukazují padající trosky a odlomený ocas malého letadla po dopadu na zem. Budova Citic Tower je vysoká přes 500 metrů. Policisté po incidentu uzavřeli některé silnice a zabránili kolem jdoucím incident fotografovat. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřili. Nejsou ani informace o obětech nebo zraněných. A pražští policisté už našli nebezpečnou ženu, po které opakovaně pátrali. Potom, co ji včera našli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní proto znovu vyhlásila pátrání. Podle lékařů žena nejspíš vypila chladící kapalinu. Policisté původně varovali, že žena může být nebezpečná sobě i svému okolí a že u sebe měla nůž. Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského se pohřešovanou podařilo najít v Benešově. Sport. Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakarajová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se tak připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července.
4: Zelená vlna. Bouši. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D11 za Prahou a zavřená silnice do Litvínova. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se stále rozjíždějí kolony před nehodou na 27. kilometru. Blokovaný už je tam pouze odstavný pruh. Do nesouvislé kolony se dojíždí zhruba na 13. kilometru a je to asi na 25 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se zdržíte v páteční koloně před Šmejkalkou asi 15 minut. No a kolona na D1 stále i na průjezdu Brnem směr Ostrava a opět je to zdržení zhruba na čtvrt hodiny. Silnice 27 z mostu do Litvínova je neprůjezdná. U Kopist vážná nehoda 3 aut. Do Litvínova jdete přes Braňany. Kvůli uzavírce se tam tvoří kolona i na 13 na výjezdu z mostu směr Chomutov. Stále zavřená taky silnice 43 ze Svitav do Brna. Za Černou horou vyprošťují nákladní auto po nehodě a odklánějí dopravu.
6: Jsem teďka projížděl po kruháči a na výjezdu směrem na Brno. Stojí policajti, je tam uzavřený. Na Brno nic nepouští.
5: V opačném směru z Brna na Svitavy byste s opatrností projet měli. Ještě Pražský okruh, dlouhé kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Postojíte v obou směrech až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností. Nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území pouze do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. To byly zprávy. A teď už se za mikrofon odpoledního radiožurnálu vrací Štěpán Pokorný.
3: 17 hodin, skoro 35 minut. Pěkné odpoledne vám přejeme. Samozřejmě spousta z vás hned po vysvědčení vyrazila už na prázdniny. My pro vás sledujeme situaci na českých silnicích a dálnicích v zelené vlně. Tak přejeme hlavně šťastnou cestu. No a při poslechu Radiožurnálu se můžete podívat taky na zpravodajský server iRozhlas.cz.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I opravdu.

0: Německá strana AfD, jejíž některé regionální organizace úřady pokládají za pravicově extremistické, dnes pořádá takzvaný kongres o demokracii a o svobodě projevu anebo o médiích. Na něm chce diskutovat jen sama se sebou, ale pozvala si, nechce diskutovat jen sama se sebou, ale pozvala si i prominentní hosty. Dvoudenní konferenci v Berlíně zahájil bývalý český prezident Václav Klaus a na návštěvě v německé metropoli je taky předseda České poslanecké sněmovny Tomio Okamura z hnutí SPD. Co mají říct ke svobodě projevu, to sleduje berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Dobrý den.
1: Dobrý den, předseda sněmovny Tomio Okamura zrovna před chvílí domluvil, on mluvil o tom, že v demokracii je normální, že se všichni neshodnou a postěžoval si v Německu, že soud, obvodní soud v Praze začátkem června uložil jeho straně SPD pokutu 3 miliony korun za štvavé, za vyvolávání nenávisti, za plakáty, které zveřejnila před volbami v roce 2024, tak to tedy prezentoval své omezení své svobody projevu v Německu, ale ještě před ním tedy vystoupil bývalý prezident Václav Klaus, který se v minulosti účastnil akcí strany AfD opakovaně a dnes mu tedy připadla taková výsostná role zahajujícího a zároveň hlavního spíkra večera.
2: Wir haben nicht vorausgesehen, dass sich die hochnäsige liberale Demokratie...
1: Padlo tam samozřejmě v tom projevu dalším spousta věcí, ale jedna z nich byla, že liberální demokracie, to znamená takový současný řád, dalo by se říct podle Václava Klause, je momentálně podle něj větším nebezpečím pro svobodu, pro lidskou svobodu než komunismus a to tedy zdůvodňoval zároveň mnoha dalšími důvody a řekl, že protože máme dnes ke komunismu blíž, než bychom chtěli, má spoustu příkladů a uvedl mimo jiné tento.
2: Habe ich heute in meiner Heimat praktisch keinen Zutritt zu dem staatlichen oder korrekt gesagt öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
1: Václav Klaus tedy v Berlíně řekl, že jedním z důkazů nebo příkladů toho, jak je omezována zase jeho svoboda projevu, nebo proč máme blízko ke komunismu, je, že má prakticky jemu odepřený přístup do veřejnoprávních médií v Česku kvůli jeho postojům, a to přesto, že třeba předevčírem byl hostem Českého rozhlasu Plus.
0: Dá se říct, jak by měla vypadat svoboda projevu podle AfD?
1: No, je vlastně, mě se vybavila konference, kterou pořádal právě Český rozhlas Plus před dvěma lety na téma média a Ukrajina. Tehdy tam pozval rektora Vídeňského institutu pro vědu o člověku Mišu Glennyho a taky britsko-amerického novináře Petra Pomeranceva a ti mluvili o tom, že pokud je nějaké ohrožení demokracie, tak vychází od velkých technologických firm, které nás zásobují přes své algoritmy nějakými svými informacemi a nemáme vlastně žádný dohled nad tím, co je fake a co není. Nejsme schopni vyhledávat autorství a jedinou protiváhou proti tomu nebo jednou z takových protivah mohou být právě komunitní nebo veřejnoprávní média. No a tady to vypadalo vlastně úplně naopak. Tady všechno, co svazuje ty velké technologické společnosti a koncerny, to je špatně. Padla třeba kritika aktu nebo nařízení o digitálních službách v Evropské unii, které má stanovovat povinnost majitelů těch velkých digitálních platform za obsah, který zveřejňují. A zároveň tedy slyšeli jsme, padla i kritika veřejnoprávních médií, kterou třeba německá AfD sdílí a po volbách, zemských volbách, po sérii zemských voleb, které ji čekají na podzim, by ráda vlastně osekala veřejnoprávní televizi a rozhlas v Německu a v tomto smyslu taky velmi pozorně a pochvalně sleduje vlastně kroky, které dělá česká vláda v tomto směru. Pokud jde o vzor, tak předsedkyně AfD Alice Weidelová loni v Maďarsku, to byl ještě premiérem Viktor Orbán, tak říkala, že tam je co se učit co do svobody projevu.
0: Zpravodaj Radiožurnálu Tomáš Havlín, díky.
1: Děkuji, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D10 ve směru z Prahy na Turnov je neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Čerstvá nehoda u sjezdu na Benátky na 27. kilometru. Srazilo se nákladní auto s osobním a na místě teď pracují záchranáři. Poslední volný sjezd z dálnice ve směru z Prahy je na 21. kilometru. Tam pozor na té možné objížce, je zavřený most mezi Tuřicemi a Předměřicemi. Musí se jet přes Kostelní hlavno. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V 1 hodinu ráno českého času začne v Buffalu letošní draft hokejové NHL. Zámořské kluby si budou vybírat ty největší talenty světa v prvním kole a mohli by mezi nimi být taky Češi. Jako první ukáže na některého z hráčů kanadské Toronto a vše teď probereme na Radiožurnálu s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kolik mladých hokejistů a kteří konkrétně můžou reálně pomýšlet na to, že se stanou letošní jedničkou draftu NHL?
1: Nejvíce mluví o dvou útočnících. ESPN nebo NHL se ve svých predikcích na prvních dvou místech shodují na kanadském Gavinu McKennovi a po něm Ivaru Stenbergovi ze Švédska. České sázkové kanceláře spolu s nimi favorizují na některou, ale spíš z dalších předních pozic obránce Chase Reeda ze Spojených států amerických nebo Carsona Carrollse z Kanady a ještě jeho krajana, dalšího forwarda Caleba Malhotru. Někdejší 14. draftu prvního kola bývalý reprezentant Václav Nedorost k hlavním favoritům v rozhovoru pro Radiožurnál Sport říkal.
2: Skloňuje se samozřejmě McKenna, Stenberg, možná Reed, loterie vyhrálo Toronto a McKenna je Kanaďan. Uvidíme, jestli to bude hrát nějakou roli, ale všichni ty zmiňovaný prostě jsou top hráči toho ročníku a ty týmy se nespletou a si myslím, že to bude budoucnost těch klubů na ty další léta, ale osobně si myslím, že to bude McKenna.
1: A já už jen dodám, že po Torontu bude jako druhé v draftu hokejové NHL vybírat San Jose, třetí Vancouver, čtvrté Buffalo a pátý New Yorkští Rangers.
0: No a kdo z českých hokejistů má největší šanci, že zazní jeho jméno už v tom nočním prvním kole, které je v Zámoří vždy velkou slavnostní a ostře sledovanou událostí?
1: Nejvíce mluví o majiteli bronzu a stříbra z mistrovství světa hokejistů do 20 let útočníkovi Adamu Novotném, odchovanci Hradce Králové. Za sebou má dvě extraligové sezóny a rok v zámořské OHL. Jak korespondent NHL Kim Mann ve své predikci, tak odborníci z ESPN se shodují na tom, že by si Novotného mohl vzít z 19. místa Utah Mammoth.
2: Myslím si, že Adam určitě v tom prvním kole bude. Teď je otázka, jaký tým potřebuje. Na tom draftu to funguje tak, že sice jsou nějaký predikce, ale máte prostě týmy, které vyloženě už jdou od začátku třeba po útočníkách, anebo vyloženě po obráncích, takže vlastně potom ty hráči se můžou sunout jak dopředu, tak dozadu, což se může stát i Adamovi. On může být třeba i kolem desítky a naopak zase může být třeba až 25. Jo?
1: Vysvětloval v ranním vysílání Radiožurnálu Sport Václav Nedorost, který zmiňoval na hraně prvního a druhého kola třeba obránce Jakuba Vaněčka. Ve hře ale spíš v pozdějších kolech jsou například i čeští golmani Tobias Trejbal, Filip Růžička a Michal Oršulák nebo útočník Vladimír Dravecký a obránce Tomáš Galvas. Ve druhém až sedmém kole draftu hokejisté NHL se budou vybírat v sobotu od 17 hodin českého času.
0: Jakub Kanta ve studiu odpoledního Radiožurnálu. Díky.
1: Není zač, naslyšenou.

0: 17.55, připravujeme hlavní zprávy a publicistiku dnes se svým týmem připravil Tomáš Pancíř, tak jaká bude náplň? Dobrý den.
1: Dobrý den, pravidla zaměstnávání státních úředníků se zřejmě změní, sněmovna dnes schválila nový zákon, který má nahradit dosavadní služební zákon. Jaké změny přináší, jestli jsou na místě obavy, že to umožní politizaci státní správy a vyhazování nepohodlných úředníků a jestli ta nová norma nemůže narazit v Evropské unii, tak na to všechno se zeptám právničky a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homfrey. Ani ve večerní publicistice se nevyhneme vedru. Armáda spásy dnes varovala, že vedra mohou být pro bezdomovce kvůli klimatické změně stejným rizikem jako zima a mrazy. To detailněji rozeberu s oblastním ředitelem armády spásy Janem Desenským. A spojíme se také s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Mluvit budeme o situaci na Krymu. Moskvou dosazený šéf Krymu vyhlásil na tomto poloostrově nouzový stav. Na Krym stále intenzivněji útočí ukrajinské drony a detaily k tomu všemu nám řekne právě Martin Dorazín.
0: Tomáš Pancíř, za chvilku naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Velký.
2: Jo. Co se na ní směješ?
3: Co se na ní směju, co?
2: Tak to nedělej.
4: Komediální seriál Most. Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
6: Česko se připravuje na extrémní víkend. Může být až 41 stupňů, už dnes bylo 38.
7: Na Ústecku byla vyhlášena smogová situace.
6: Záchranáři ve Venezuele stále prohledávají trosky po zemětřesení. Má už skoro 600 obětí.
8: Podařilo se vyprostit desítky živých lidí k radosti jejich blízkých.
6: V české fotbalové reprezentaci skončil další hráč. Po útočníkovi Šikovi ukončil kariéru v národním týmu obránce Holeš. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav po nehodě u Benátek nad Jizerou neprůjezdná. A počasí v noci bude kolem 20 stupňů, zítra pak slunečno a teploty i přes 39. Jsou to hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
9: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Meteorologové varují před extrémními teplotami. Zítra můžou překročit 39 a v neděli i 41 stupňů Celsia, což by bylo nové teplotní maximum v Česku. Nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje a taky v Praze. Na jihu Moravy platí výstraha už od středy. Meteorologové varují taky před požáry. Zákaz rozdělávání ohně vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Ústecký region se potýká se smogem kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu a podrobnosti má reportérka Gabriela Hautfoglová.
10: Limity jsou tu překročené na třech stanicích. Podle Jana Hrubého z ústecké pobočky ČHMU jsou to Rudolice v Horách, Most a Tušimice. Ozon vzniká kombinací intenzivního slunečního záření, vedra a slabého nebo žádného větru. Dráždí zejména dýchací ústrojí a oči. Hlavně tedy lidi s dýchacími obtížemi, děti a seniori by venku neměli dělat nic namáhavého. Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnál.
6: A kvůli extrémním teplotám pořadatelé ruší kulturní i sportovní akce, třeba letecký den v Břeclavi. Neuskuteční se ani závody chrtů v Lednici nebo vítání prázdnin v Babicích u Rosic na Brněnsku. Festival Strážnice pak zkrátil sobotní krojovaný průvod asi o třetinu. Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
11: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto dnes vyhlásily nouzový stav.
12: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Okresní soud v Ostravě dnes odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
13: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Stále se nebudu vyjadřovat.
14: A co říkáte na kritiku, že to je šikanozní vůči panu Wolfovi?
13: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
15: Prohlásil pojednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
16: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
15: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrá Brtníková, Radiožurnál.
6: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba s nás propouštět. Třetí čtení dnes koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
17: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
18: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
17: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
19: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
17: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Dnes oficiálně skončil školní rok. Většina žáků základních a středních škol dostávala vysvědčení. Naposledy si pro něj přišly děti do základní školy v Lesné na Tachovsku. Tamní malotřídku obec zrušila kvůli klesajícímu počtu žáků.
20: Dneska máme krásný den.
21: Zaspívali si děti na úvod oblíbenou písničku a teď už ředitelka Jitka Uhlíková spolu s učitelkami předávají dětem vysvědčení.
22: Takže gratuluju ti hezkému vysvědčení.
21: Pro poslední vysvědčení v této škole si přišel...
23: Pavel, škola to končí.
21: Už tady nebudeš chodit.
23: Je to smutný.
21: Jseš rád, že jsou prázdniny?
23: Mhm, úplně skvělý.
21: Co tě čeká?
23: Samý výlety.
21: Pro 10 dětí, které by po prázdninách do této školy nastoupily, se podařilo najít místa ve školách v Tachově nebo v Halži. Z Lesné Lukáš Milota, Radiožurnál.
24: Sport. Fotbalisté Norska a Francie se na mistrovství světa utkají o první místo ve skupině. Zápas s útočnými hvězdami Haalandem a Mbappem začne ve 21 hodin, stejně jako duel Senegalu s Irákem. Ve 2 hodiny ráno se Španělsko střetne s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Zápasy přiblížíme v reportážních vstupech. Fotbalista Tomáš Holeš ukončil reprezentační kariéru. Po útočníkovi Patriku Šikovi je druhým hráčem, který po konci českého týmu na mistrovství světa skončil i v národním týmu. 33-letý obránce v reprezentaci nastoupil do 43 utkání a dal 2 góly. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti 4letému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26-letá hráčka dostala trest za to, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner na Radiožurnálu Sport řekl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
25: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
26: Zavřená dálnice D10 u Benátek a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Na kilometru 27 se srazilo nákladní auto s osobním a zasahují záchranáři. Dá se sjet osobním autem na 21. kilometru a obět to. Pozor, v Tuřicích je tam zavřený most, musí se přes Kostelní Hlavno delší objížďkou. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5, kolona na půl hodiny od Lochkova. Ve směru na D1 se to řidiči prohlížejí a je tam fronta na 30 minut od plzeňské dálnice. Na dálnici D1 stále popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Je to páteční fronta před omezením u Šmejkalky na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude slunečno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností. Nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. Teď už publicistika a Tomáš Pancíř.
1: Jak by měl v praxi fungovat nový zákon o státních zaměstnancích, který dnes schválila poslanecká sněmovna, a jak na argumenty předkladatelů odpovídá vedení úřednických odborů? Jakou pomoc poskytují dobročinné organizace bezdomovcům v současných extrémních teplotách? A co pro obyvatele okupovaného Krymu znamená dnešní vyhlášení stavu nouze po měsících ukrajinských dronových náletů? Vládní poslanci přes nesouhlas opozice schválili nový zákon o státních zaměstnancích. Ten má nahradit dosavadní služební zákon. Nový zákon má přiblížit pravidla pro zaměstnávání státních úředníků zákoníku práce. Opozice vládní koalici obvinuje, že novým zákonem politizuje státní správu a že nahrazuje odbornost loajalitou. Normu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident. V našem vysílání vítám právničku, expertku na pracovní právo a místopředsedkyni odborového svazu státních orgánů a organizací Šár Humphrey. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Připomeňte prosím, jaké jsou nejvýraznější změny, které nový zákon přináší směrem ke státním úředníkům?
2: Ten zákon je převádí ze současného státního, nebo respektive služebního poměru, který má takové specifické rysy veřejnoprávní, do klasického zákoníku práce. Ovšem předepisuje jim oproti řadě jiných zaměstnanců větší povinnosti a nějaká větší omezení. Ať už se to týká věcí, jako je vzdělávání, podrobnější úprava odměňování, nebo například některé věci typu delší zkušební doby.
1: Kritici tvrdí, že nový zákon umožní politikům ovlivnit personální obsazení úřadů. Na druhé straně, když čteme a slyšíme třeba informace o personálních změnách na ministerstvu životního prostředí, neukazuje to, že ani současný služební zákon negarantuje, že si vedení ministerstva nezmění obsazení úřadu k obrazu svému?
2: Ani ten současný služební zákon v tomto ohledu není úplně stoprocentní. Za těch 10 let jeho účinnosti už jsme tuto situaci viděli ne poprvé, nechrání samozřejmě úplně proti všemu. Ale pokud srovnáme ty dvě právní normy a pokud se podíváme i na stav před přijetím toho zákona o státní službě, tak ta soukromoprávní úprava, to, co se vlastně dneska jakoby přijalo, nebo co se projednává, tak možnost zejména plošných škrtů zlevní a zjednoduší a zrychlí. To znamená, že oproti vlastně té současné úpravě ještě více otevře ruce a možnosti tady právě už k plošným škrtům nebo ke v uvozovkách zbavování se konkrétních nepohodlných lidí a tak dál.
1: Není na druhé straně logické a vlastně i správné, aby ministr a jeho náměstci měli možnost dosadit do vedoucích pozic nebo upravit organizační strukturu ministerstva tak, aby tam bylo tolik lidí, kolik chtějí, a aby ti lidé, kteří tam jsou, byli loajální a prosazovali stejné priority jako ministr?
2: Tak co se týče toho, z jakých důvodů by tam ty lidi měli vyměňovat, to řekněme, že komentovat mi asi úplně nepřísluší, ale zdůraznila bych, že zájmem a jedním z těch principů, na kterých ten zákon o státní službě stál, byla právě depolitizace a profesionalizace. To znamená, v tom nepolitickém vedení toho úřadu by měly převládat ty služební kvality, profesní výkonnost a tak dále. A tady samozřejmě je naprosto relevantní, aby stát jako každý jiný zaměstnavatel měl vlastně nástroje na to, aby si upravil strukturu a počet těch lidí tak, jak to vyžaduje třeba konkrétní agenda nebo politické priority, ale měl by tak činit zákonem upraveným, limitovaným způsobem, který garantuje právě zachování té profesionality, nějaké konzistence a vlastně nějaké jakoby předem dané struktury. A to bohužel tedy ten nový návrh už do značné míry opouští.
1: Ani zákoník práce neumožňuje úplně jednoduše vyhodit jakéhokoliv zaměstnance, který se znelíbí šéfům, jsou tam dané důvody k výpovědi, všechno samozřejmě je možné nechat přezkoumat soud. Nejsou i v této souvislosti ty současné obavy z dopadů změny služebního zákona přehnané?
2: Obávám se, že nikoli. Vzhledem k tomu, že například oproti tomu klasickému zákoníku práce, který předpokládá v případě nevyhovujících pracovních výsledků vlastně několikrou nutnost písemných výtek a dostatečného časového prostoru pro nápravu tedy těch nedostatků, tak ten návrh, tak jak byl projednán, tak to v

0: právě třeba tady s tímto velmi krátkým prostorem pro to, abychom někoho z té státní služby mohli vypovědět z důvodu nespokojenosti s jeho pracovními výsledky, tak se obáváme, že zase to bude, tam bude větší prostor pro to zneužití. A je to opravdu jako výrazný rozdíl oproti obecné úpravě zákoníku práce.
1: Může mít nahrazení služebního zákona tím novým zákonem vliv na zájem lidí o práci ve státní správě? Může to některé zájemce odrazovat, aby takové zaměstnání přijali, nebo dokonce to může vést k tomu, aby někteří stávající úředníci sami odešli?
0: V kontextu dalších probíhajících změn, jako je například projednávaná novela stavebního zákona, přesuny agent z úřadu vlády nebo i v některých jakoby plošně probíhajících, řekněme, škrtech nebo redukcí na některých úřadech, už teď vidíme, že kromě tady těchto kroků, které jsou aktuálně na stole, u těch lidí ta představa z toho, že přijde tady tento nový zákon, který je projednáván navíc způsobem, kterými se dlouhodobě kritizovali, tak zvyšuje vlastně.
1: To znamená, že to je poslanecký návrh, nikoli vládní,
0: tak,
1: doplním
0: tak,
1: pro naše posluchače.
0: Návrh, přesně tak, a navíc nebyl dostatečně projednán se sociálními partnery a nevycházel úplně z aktuálních, řekněme, dat a průzkumů, nebo prostě nějakých podkladů, tak zkrátka ti lidé jsou si ještě více nejistí, než jak by tomu bylo v jiné situaci. Mnohem rychleji sahají k tomu, že radši odejdou úplně, hledají si uplatnění většinou v soukromé sféře, není to pro ně zpravidla problém a nečekají tedy na to, až jako co s nimi bude nebo nebude. A zároveň vidíme, že jsou v současné době úřady jsou trošku v obavách z toho, jestli ještě vypisovat třeba i nová výběrová řízení, když nebylo jisté, kdy ten zákon bude platit. Lidé zvenku mají nižší ochotu se do těch už vypsaných výběrek hlásit a i v průzkumu, který jsme si dělali na toto téma, tak prostě vidíme, že zkrátka lidé, kteří, u kterých by ten zákon mohl mít na jejich rozhodování vliv, tak na tu motivaci jít do státní služby má ten vliv spíš negativní.
1: Služební zákon před lety přijal český parlament pod tlakem Evropské unie, ta požadovala, aby Česko mělo takovou normu. V březnu někteří senátoři mluvili o tom, že je na setkání varovala zástupkyně Evropské komise, že zrušení služebního zákona by mohlo mít vliv na čerpání evropských dotací. Očekáváte, že ten dnes schválený zákon může narazit v rámci Evropské unie?
0: Doufáme, že se jim obsahem bude Evropská unie dostatečně podrobně zabývat. Tady nejde o to, že ona by nám předepisovala, že musíme mít zvláštní zákon, nebo že ten služební poměr musí být veřejnoprávní a nemůže to být nějaká varianta pracovně právního poměru. To samo o sobě by asi problém nebyl. Spíš je tam problém potom ta vlastně nedostatek nějakých těch pojistek právě té profesionalizace, depolitizace, stabilizace a tak dále. A to už tedy v tom projednaném návrhu můžeme vidět a budeme doufat, že při jeho přezkumu se Evropská unie, respektive Evropská komise, nespokojí jenom s ujištěním toho, že všechno bude v pořádku, protože pokud bychom čekali až na ty reálné dopady, které v praxi po přijetí toho zákona do několika let přijdou, tak možná už by také mohlo být pozdě.
1: Říká právnička, expertka na pracovní právo, místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Česko zasáhla mimořádně silná vlna horkého počasí, vrchol tma o nadcházejícím víkendu. Lékaři upozorňují na zdravotní rizika spojená s vedry, ve zvýšené pohotovosti budou i záchranné služby. Tyto dny jsou samozřejmě zvlášť náročné pro seniory a seniorky, ovšem doporučení odborníků by měli brát v úvahu i mladší ročníky. A k ohroženějším skupinám patří také ti, kdo žijí bez domova v provizorních podmínkách. Já už zdravím Jana Desenského, oblastního ředitele armády spásy pro oblast Čech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste dnes upozornil, že s postupující klimatickou změnou může být z hlediska ohrožení života a zdraví pro lidi bez domova léto podobně rizikové jako zima. Možná se dá dodat, že v opačném gardu, zatímco v zimě jsou kritické noci, v současných vedrech jsou problémem dny.
2: Je to tak, při dlouhotrvajících vedrech jednoznačně roste riziko ohrožení života a zdraví, jelikož se můžeme setkávat jako organizace v sociálních službách právě u lidí bez domova s dehydratací, vyčerpáním a tím díky tomu i zhoršování chronických onemocnění, protože musíme si i uvědomit, že nám i stárne populace lidí bez domova a tím pádem i jsou na ulici lidi, kteří mají vážnější, zdravotnější stavy a tím pádem jsou i ohroženější a vlastně ta nemožnost být někde ve stínu nebo v klimatizovaných prostorách je pro ně nižší a tím pádem jsou velmi ohroženou skupinou v České republice.
1: Jak na to reagujete? Co armáda spásy v těchto dnech nabízí bezdomovcům?

0: No, já si myslím, že, jak jsem to i říkal, problémem je, že tento jev, když o klimatických změnách se ví delší dobou, tak je nějakou novinkou, kdy zaznamenáme v posledních letech opravdu extrémní vedra. Takže ta změna je v tom, že se mění spíš jiný poskytování materiální pomoci, to znamená, že opravdu se soustředí na dodávání pitné vody či nějakých ochlazovacích prvků a samozřejmě je tam důležitý ten monitoring lidí, kteří jsou na ulici a tím pádem jim intervenovat v jejich prospěch, aby třeba za náma přišli do nějakých našich denních center a to stejné, co se děje právě v zimě, aby jsme hlídali ten monitoring lidí v tom smyslu, aby neumrzli, tak musí přicházet i v létě, aby právě nedocházelo právě k dehydrataci.
1: Vy vyzýváte, aby se v létě navyšovaly kapacity sociálních služeb pro bezdomovce. Daří se to?
0: Já si myslím, že je to vlastně nějaký trend, který jak odborná veřejnost, tak i politický vedení měst a celkově společnost musí přijmout, že ty plány, které vlastně tvoří města v zimních měsících, to znamená například hlavní město Praha má velmi robustní systém zimních humanitárních opatření, to znamená, že navyšuje noclehárny, jsou zde 24/7 domy, případně noční terénní programy, tak vlastně musí se v budoucnu připravovat i na nějaký plán letních měsíců. A vlastně v západních zemích, ať je to Španělsko či jinde, tak vznikají určitý ochlazovací místa. To nemusí hned znamenat, že to zajišťuje sociální služba, může to být nějaký prostor veřejný, ať třeba se jedná třeba o knihovny a nebo i jiný veřejný prostory, které jsou určený právě pro lidi, kteří nemají možnost se ochladit a vlastně jim spíš zajistí to, že nebudou dehydratovaný a nebudou ohrozený na životě. Ale samozřejmě je o tom se na to opravdu v dalších, třeba příštím roce a dalších letech připravovat na tom, že je to krizový stejný období jako zimní měsíce.
1: Říká oblastní ředitel armády spásy pro oblast Čech Jan Desenský. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji.
1: Poloostrov Krym, který Rusko okupuje od roku 2014, dosud oblíbená turistická destinace pro ruské dovolenkáře, se stává bitevní zónou. Poznamenal před pár dny britský časopis The Economist. A na sociálních sítích vidíme stále delší fronty aut s těmi, kdo se snaží Krym opustit. Po měsíci, kdy je vojenská, energetická a dopravní infrastruktura poloostrova vystavena náletům ukrajinských dronů a stále častěji dochází k výpadkům elektřiny. Před týdnem Sergej Aksionov, premiér takzvané autonomní republiky Krym, dosazený Moskvou, vyhlásil dočasný zákaz prodeje na všech čerpacích stanicích a dnes vyhlásil na poloostrově nouzový režim. Víc dodáme s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Zdravím tě do jeho ukrajinské Oděsy.
2: Dobrý den.
1: Jak šéf krymské okupační správy ten dnešní krok zdůvodnil a jak má ten mimořádný režim fungovat?
2: Bylo zajímavé číst v těch jeho prohlášeních, které teď mám před sebou, ať už tedy naživo mluvil, nebo potom písemně ještě dodával, že vůbec nezmínil nějakou palivovou krizi, problémy v infrastruktuře, problémy s elektřinou, se zásobováním vodou, zejména na severu poloostrova, ty rozsáhlé výpadky proudu, nenastínil vůbec žádnou perspektivu, co s tím on jako šéf Krymu hodlá dělat. Pouze napsal v tom zdůvodnění toho nouzového stavu nebo mimořádné situace, jak se to podle těch ruských zákonu nazývá. Zdůvodnil to tím, že to je vlastně takové zlepšení, které se nijak nedotkne života obyčejných občanů. Neznamená to pro ně žádná omezení, neznamená to zavedení policejní hodiny, píše. Naopak pomůže to urychlit tedy některé byrokratické procedury spojené s nákupem generátorů, paliva, zásobováním nutných objektů té infrastruktury krymské. Umožňuje to také rychlejší uzavírání kontraktů různých státních zakázek v rámci federálních zákonů, jak píše. Tak zatím se zase skrývá to, že vlastně Krym, který a vlastně celé Rusko, které nehledí na žádnou transparentnost nějakých veřejných zakázek a investic, tak tady bude mít úplně vlastně otevřené ruce tímto s vyhlášením nouzového stavu, aby vlastně mohl nakupovat jakkoliv, aby nebylo to dohledatelné a transparentní. To z toho vlastně trčí jako sláma z bot trošku z toho prohlášení, ale má to také usnadnit také vedení vlastně nějaké ekonomické činnosti, podnikatelské činnosti, protože, jak píše Aksionov, tak ty podnikatelé v případě nějaké škody se mohou v případě nouzového stavu odvolat právě na toto opatření a mohou tedy požadovat jakési kompenzace například.
1: Krym je nebo byl dosud pro ruskou armádu důležitou základnou pro bojové operace na východě Ukrajiny. Jak vážně teď ukrajinské útoky podlamují tenhle strategický význam poloostrova?
2: No, on už je to prakticky ostrov, protože Ukrajincům se daří ochromovat jej z té pevniny, z pevninské strany, z té magistrály, které říkají Novorusko, vedoucí z Ruska přes okupovaná území na Krym. Tam už se vlastně řidiči cisteren i firmy bojí jezdit, protože tu cestu lemují vraky shořelých cisteren, nákladních aut a podobně. Oni se to pokoušeli maskovat různými klecemi, různými dřevěnými vlastně nastavbami na ty cisterny, ale ukrajinské drony je stejně odhalili a zaútočili, takže ta trasa je nesmírně nebezpečná, i když se jede objížďkami. Ukrajinci důležité je zničili nebo silně poškodili hlavní mosty, které tam vedou na Krym z pevniny. Neustále útočí na okolí Krymského mostu, to je ta 19-kilometrová konstrukce, která spojuje Krym s Ruskem a tam je také soustředěno nejvíc protivzdušné obrany a různých zátarasů z člunů a podobně. Rusové se hodně bojí o tento symbol vlastně spojení Krymu s Ruskem, takže tam Ukrajinci právě míří, pokouší se ochromit zcela a už se jim to daří i tu trajektovou dopravu. Z těch důležitých objektů jsou to dále elektrárny, jsou to vojenská zařízení protivzdušné obrany, vlastně tam nemine noc, aby Sevastopol, kde je ta hlavní základna ruské černomorské flotily a štáb ruské armády na Krymu, tak aby tam se neozývaly exploze i na těch vojenských letištích, čili je to velice promyšlená akce a vypadá to podle těch prchajících Rusů směrem do Ruska přes ten krymský most, že se jim daří vyvolávat tam tedy to, co chtěli, to znamená to, aby Rusové opustili Krym. Podle některých zdrojů například ti vojáci, důstojníci už vyvezli své rodiny pryč z Krymu, takže to vypadá, že ta ukrajinská zvláštní vojenská operace nese své plody.
1: Znamená to všechno vážnou propagandistickou ránu pro Putinův režim?
2: I tak to bylo samozřejmě myšleno, ale z vojenského hlediska se lépe dobývá poloostrov než ta území na východě, která jsou spojená s Ruskem přes tu administrativní hranici podle Ruska, podle Ukrajiny je to samozřejmě hranice mezinárodní, tam mají pořád Rusové obrovské zázemí a vlastně volný přístup, takže to má i tento praktický ryze význam, ale ten symbolický význam je také důležitý, přesně jak říkáš, protože pro Putina byl připojení, vlastně ten Anschluss Krymu byl takovým obrovským úspěchem v očích domácí veřejnosti, kdy prakticky celé Rusko jásalo, že Krym se vrátil do rodného přístavu. To bylo tenkrát takové to hlavní heslo, no a jeho ztráta bude velice těžká pro prestiž ruského režimu.
1: Čelí ruský režim nevoli obyvatel Krymu?
2: No, čelí, ale zatím tedy o tom příliš nemluví. Putin se to snaží zastírat v těch svých několika málo projevech. Říká, že vlastně ta jeho zvláštní vojenská operace pokračuje podle plánu, Rusové podle něj postupují na všech, on zdůraznil na všech úsecích fronty, což není pravda ani tak z 90%.
1: Tak a já takže ti do toho budu muset skočit, protože se blíží další zprávy, samozřejmě na to budeme navazovat. Martin Dorazín, náš zpravodaj, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Hodin 18:30. Anna Horáčková má zprávy.
4: Hasiči zasahují u požáru střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu. Radiožurnálu to řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Záchranáři evakuovali už všechny lidi z hotelu. Podle hasičů není nikdo zraněný. Zásah ale komplikují vysoké teploty. Hasiči se proto častěji střídají. Policisté uzavřeli průjezd ulicí a řídí dopravu v okolí Hybernské ulice. V Německu padl teplotní rekord pro měsíc červen. Teploměr ve městě Saarbrücken na jihozápadě země naměřil 40,9 stupně Celsia. Předchozí rekord byl 39,6 stupně. Agentuře AFP to řekla německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 naměřilo celkem 5 stanic v Německu. Vlna veder sužuje i další evropské státy, včetně Česka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by o víkendu mohlo být až 41 stupňů. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze bude pokračovat. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Jeho žalobce zamítl stížnosti ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhala a advokáta Káry Matice proti zahájení stíhání. Trojice čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhal vinu odmítají, Tic se k případu zatím nevyjádřil. A začal festival okolo Třeboně. 11-denní akce nabídne na různých místech města koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu pak připomíná výstava v domě Štěpánka Netolického. Sport. V úvodním kole tenisového Wimbledonu čeká finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou, české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s Britkou Klumanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Popirinem, Jakub Menšík narazí na Brita Semiola. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého Grand Slamu 10, muži jsou ve čtyřech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D10 u Benátek a ucpaný Pražský okruh. Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná u Benátek nad Jizerou. Těsně před sjezdem na kilometru 27 zasahují hasiči u vážné nehody osobního auta s nákladním. Dopravu odklání na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno a před odklonem už se tvoří zatím kratší kolony. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru na letiště nehoda na kilometru 18,5, kolona na půl hodiny od Lohkova. Ve směru na D1 od letiště, tam je kolona ještě delší, řidiči si prohlížejí nehodu v protisměru, fronta 30 minut od plzeňské dálnice. Ucpává se kvůli tomu i příjezd z Plzně do Prahy po D5, brzdí se u sjezdu na Rudnou. A ještě do Opavy, silnice 11 na výjezdu z Opavy do Bruntálu, neprůjezdná. U odbočky na Milostovice se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noc bude jasná, ochladí se na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Štěpán Pokorný, tady je páteční večerní radiožurnál.
7: Je to tak, už začíná večerní radiožurnál a to v 18.34. Máme před sebou další témata, další muziku, teď konkrétně Avicii, tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Chladnějšího počasí se už nemůžou dočkat silničáři, i při velkých vedrech totiž musí pracovat venku. Nejhorší je to u pokládání asfaltu. Směs má až 150 stupňů. No a v další reportáži večerního radiožurnálu povíme podrobnosti.

0: Rozpálené oblečení a práce s materiálem, který má až 150 stupňů, dělníci musí na opravách silnic pracovat i při současném tropickém počasí. K dispozici mají víc nealkoholických nápojů. Aby se ochladili, namočí si třeba do vody kšiltovku. I tak je ale pro ně práce hodně náročná.
1: Nacouvává nám auto zbalenou, tak se připravte ke stroji a začneme dělat, dokud nezačne pálit sluníčko pořádně.
2: Před malou chvílí jsem slyšela, bude peklo.
1: Bude to peklo, je to náročný v těchto podmínkách ukládat asfalt, který má 150 stupňů, jak to není úplně sranda.
2: Lukáš Třeba, mistr střediska z údržby silnic Karlovarského kraje, mají chlapi častější přestávky?
1: Bohužel nemají častější přestávky, my jsme podřízený dodávce balený. Takže když máme asfalt, tak musíme prostě dělat za každou cenu, ať se děje, co se děje.
2: Tomáš Zužo, je vám asi velké horko tady na tom stroji?
3: Je to finisher, je to stavební stroj, který vlastně pokládá teplou balenou.
2: Jak se ochlazujete?
3: Pitný režim, jenom. Maximálně, nebo stín.
2: No, ten tady ale moc nemáte.
3: Zrovna dneska ne, je to náročná práce.
2: Jak to zvládají vaše nohy v těch botách, když stojíte na tom rozpáleném asfaltu? Víťo?
4: To jsou přímo balenářský boty teda, ale není to úplně příjemný, když na to stojíte dlouho, taky vám hoří nohy, no. A když potom na konci žitě sundáte, tak to máte jak varhanky.
5: Jsem na dalším místě, kde silničáři pracují, tady zrovna frézují vozovku.
6: Mašina má 95 stupňů, je to všechno sála od té mašiny, od motoru, sluníčko, rozdíl.
2: Frézu ovládá pan Karel, máte otevřený prostor, takže klimatizaci nelze mít. Máte častější přestávky nebo se nějak ochlazujete?
6: Vodou, co máme v nádrži do frézy a čepici si namočíme, opláchneme se, napijeme se, jedeme dál, protože musíme to stihnout do té doby, než se to pořádně ohřeje, protože ta mašina už to potom nebere, protože se to lepí.
5: Kvůli horkům tak upravuje společnost i pracovní dobu. To znamená, pokud to jde, začínají zaměstnanci pracovat buď brzy ráno, nebo potom později večer. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy je opět průjezdná u sjezdu na Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky likvidují následky nehody. Dálnice tam byla přes hodinu zavřená. Před malou chvílí pustili alespoň levý jízdní pruh. Kolona od sjezdu na Kostelní Hlavno a Hlavno je stále na dlouho. Z velké části se nehýbe. Auta tak sjíždějí na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno a na objížďce se tvoří kolony. A na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště se rozjíždí kolona u sjezdu k Barrandovu. Následky nehody na 18. a 5. kilometru jsou pryč. Šipka, silničáři odjeli, jede se opět dvěma pruhy. Tak vydržte. A rozjíždět by se měla i kolona směrem z letiště na D1. Tam nic nepřekáží, pouze auta zpomalovala u nehody v protisměru. A kolona je tam od plzeňské dálnice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rád bych si koupil cukrovou

0: zažíváš?
1: Lávku nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Schnilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam mění za nové modřínové, které víc vydrží. Práci komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén a navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit.
2: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
3: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
4: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
3: Se stavby vedoucím Ondřejem Jílečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
4: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
3: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
4: Oni jsou hrozně hodní. Vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů si na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
5: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
3: Jo, jo, jo. No, přišli to zkontrolovat, no, no ale...
5: Čekají, že by bylo krmení. Jo.
3: Přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby korzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
6: Monitorují, jak se vlci chovají.
3: Co by to bylo nestandardní chování?
6: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
3: zvědaví.
6: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
3: Lávka nad výběhem vlků by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon. Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Česko čeká zatím nejteplejší víkend. Teploty můžou dosáhnout k 41 stupňům Celsia. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Španělé se utkají s Uruguayí. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov komplikuje dopravu nehoda na 27. kilometru. A počasí zítra čekejte slunečno s teplotami až 39 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Meteorologové varují před extrémními teplotami o víkendu. Zítra můžou překročit i 39 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji bude v částech Ústeckého, Plzeňského, Středočeského kraje, tak i v Praze a na jihu Moravy. V neděli se můžou teploty vyšplhat až k 41 stupňům. Extrémní výstraha bude navíc platit už na většině republiky. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Podle něj se požár dál nešíří. Záchranáři evakuovali všechny lidi z hotelu, zhruba 200 lidí. Podle nich nikdo není zraněný. Zásah podle Řezáče komplikuje dopravu v okolí.
5: Policie na místě řídí dopravu vlastně na křižovatce u Bulhara, ale i v okolí Masarykova nádraží. A ta ulice okolo toho hotelu Hybernská je tedy kompletně uzavřena momentálně.
3: Na místě dál platí třetí stupeň poplachu, a to kvůli vyššímu počtu hasičů, kteří se musí kvůli vysokým teplotám častěji střídat. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek zatím není pravomocný. Rezort hnutí ve zprávě označil za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
6: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
3: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. A to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Tým českých záchranářů odletí do Venezuely zítra dopoledne. S následky rozsáhlého zemětřesení, hlavně hledáním lidí v sutinách, tam bude pomáhat 70 lidí. Budou mezi nimi hasiči, statici, specialisti dronové služby nebo kynologové sepsy. Oznámila to mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Kdy přesně se český tým zapojí do záchranných prací, zatím není jasné. Dvě zemětřesení zasáhla severní pobřeží Venezuely ve středu večer místního času. Počet obětí se zatím vyšplhal na víc než 580 a zraněných jsou skoro 3000. V Česku začaly žně. V prvních dnech zemědělci sklízeli hlavně vojtěšku nebo jetel. Teď výjíždí i do polí s ječmenem nebo pšenicí. Podle mluvčí Agrární komory České republiky Barbory Pánkové letošní výnosy zřejmě ovlivní suché jaro.
7: Už nyní je zřejmé, že porosty obilovin a řepky ovlivnila kombinace několika nepříznivých faktorů. Dubnové mrazy vystřídalo výrazné sucho, které patřilo k nejhorším od začátku měření. Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit.
8: Sport. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po dvou zápasech plný počet bodů. Za Francii dal už 4 góly Kylian Mbappé. Norsku stejným počtem branek pomohl Erling Haaland. O obou kanonýrech mluvil na tiskové konferenci před zápasem norský kouč Ståle Solbakken.
9: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky nové po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů, hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
8: Utkání Norsko-Francie začne ve 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 hodin pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D10 u Benátek nad Jizerou a zavřená silnice 11 u Opavy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky odstraňují následky nehody osobního auta s nákladním. Dálnice byla zavřená, teď už se u nehody projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se tam ale rozhýbává jen velmi pomalu. Dopravu tak policisté stále odklánějí na 21. kilometru směr Kostelní Hlavno. No a na objížďce silný provoz, i tam je dlouhá kolona právě před Hlavnem. Zkuste sjet už na 14. kilometru, objet to přes Sojovice a Starou Lysou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se zkrátila kolona před omezením u Šmejkalky, zdržíte se už jen do 10 minut. Na Pražském okruhu se rozjíždějí kolony před sjezdem na Ořech, odstraňovaly tam následky nehody, provozu teď už nic nepřekáží. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu, před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu odklánějí přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech i oblačno a teploměry ukážou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. Teď už začíná večerní Radiožurnál a bude s vámi Zuzana Burešová.
11: Dobrý večer. Dětem začaly prázdniny, některým z vás i dovolená, hodně času strávíte za volantem na cestách. Na všechno je třeba dobře se připravit. Víte třeba, jak správně vytvořit záchranářskou uličku, jak dlouho může být problém zbytkový alkohol, nebo kdy stačí vyplnit záznam o nehodě a kdy už musíte volat policii? Dnes o tom mluvil Michal Hodboď, ředitel dopravní policie. Reprízu rozhovoru nabídneme krátce po 22. hodině. A za chvíli se vydáme na hlavní nádraží v Praze, odkud dnes odjížděli a stále odjíždějí stovky lidí za prázdninovými zážitky.
4: Víkendový Radiožurnál a Zuzana Burešová.

0: Je to tak, úsměvy na tváři dnes měli děti, kterým začaly prázdniny. Natěšení byli samozřejmě i dospělí, kteří vyrazili na dovolenou, i když přece jen kratší než ty 2 měsíce. Se zbalenými kufry nebo batohy se scházeli s přáteli a známými třeba na hlavním nádraží v Praze.
1: Pod tabulí s odjezdy vlaku čekají 3 ženy.
2: My se teď chystáme s partou holek jako každý rok na vodu a jedeme do České Koruny. Takže mám přestupovat v Budějovicích.
1: Takže Vltavu jedete.
2: Takže Vltavu jedeme, no.
1: Paní Petra, po kolikáté jedete?
2: Ježišmarja, po 15. třeba.
1: Jsou velká vedra. Připravovali jste se na to nějak?
2: No, spíš jako psychicky, protože my ty vedra fakt jako ani jedna nedáváme a jako Peťo, připravovali.
3: A ruční
2: máme,
3: voda,
2: máme, ano. Děkuji, nápověda. Máme minerály, máme nějaký elektrolyty, jsme si do sebe naházeli a máme ručníčky, no, prostě jako, aby jsme to nějak přežili, ale doufáme, že tam bude klimatizace v tom vlaku.
1: V hale vidím taky složenou bagáž, spoustu batohů, spacáky.
4: Jmenuji se Míša a jsem učitelka ve Valašském Meziříčí. Ještě máme před sebou asi 5 hodin.
1: Jak to jde?
4: Hrozně. Vlaky jsou plný a je hrozný vedro.
1: Nemáte místenky?
4: Máme. Naštěstí máme, ale stejně ty vlaky jsou hrozně přeplněné, takže se tam prostě mačkáme jak sardinky.
1: Kam jedete?
4: Do Valašského Meziříčí.
1: A co tam?
4: Domů.
1: Domů?
4: Domů.
1: Nejedete na prázdniny?
4: Nejedeme na prázdniny, my se vracíme z vodáckého kurzu.
1: Aha, takže odevzdáte děti a
4: přesně
1: teprve
4: tak
1: prázdniny budou začínat.
4: Přesně tak.
1: A jak jste si to užili?
4: Bylo to úžasné, děcka byly zlaté.
1: A tamhle ještě zkusím 4 muže, někteří mají v ruce vychlazené pivo a na sobě stejná modrá trička.
5: Honza.
1: Kam jedete?
5: Do Nového Města nad Metují.
1: Koukám, že máte kytaru. Jak vlastně dlouho pojedete?
5: Skoro 3 hodiny. Kultivo báglu je pití a jídlo.
1: Takže jste vybaveni.
5: Jo.
1: Dostatečně.
5: Ano, myslím si, že vedro nás nemůže zaskočit, jenom mile zaujmou.
1: S větším náporem cestujících, kteří míří na dovolenou, počítají České dráhy celý víkend. Pokud bude potřeba, kapacitu na navýšení tuzemských, ale i mezinárodních linek má taky RegioJet. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
1: Kristen, Florida, USA.
0: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine z Floridy.
1: We're here visiting during the worst heat wave.
2: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
1: We do, but we have air conditioner.
0: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách. Prénom c'est comment?
3: Camille
0: má v ruce pivo a cigaretu.
2: V bytech je teď příliš horko. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
0: Tak jsem vodu taky vyzkoušel, musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Od pařížského kanálu Seine-Martin, Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Do dalších zpráv Radiožurnálu a dopravních informací zbývá 9 minut, takže ještě stihneme probrat jedno téma. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glázer, který se stane šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Skutr. Martin Kukučka a Lukáš Trpešovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata.
1: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho. Do ciziny se obrátil, potud se ještě nevrátil.
2: Režijní tandem Skutr vede činohru národního

0: Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova Kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
1: My jsme po několika měsících rozhovorů se Skutry zjistili, že se shodujeme v podstatných věcech. Jednak v tom, jak by měla být profilována nová scéna po skončení její generální rekonstrukce.
0: Pojmenovává Glázer hlavní úkoly Skútrů v nadcházejícím funkčním období. Šéfové činohry mají podle budoucího ředitele také důkladně pečovat o stálý herecký soubor. Společnou mají i představu o kreativní stránce divadla.
1: Shodujeme se i na tom, že činohra Národního divadla by měla být moderním současným souborem, který má dostatek tvůrčí odvahy reflektovat svět kolem sebe, reflektovat to, co se děje ve společnosti.
0: Glázer představil i další členy týmu. Z Brna si přivede šéfa baletu Mária Radačovského. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 7:30. Anna Horáčková připravila přehled zpráv.
5: Komunální volby v Česku budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton se přiznal k nezákonnému nakládání s tajnými dokumenty. Soud by ho měl o výši trestu rozhodnout na konci října. Federální prokurátoři Boltona loni obvinili z uchovávání a šíření utajovaných informací, včetně deníkových záznamů ze svého působení ve vládě. Celkem čelil obvinění v 18 případech, přiznal se k jedinému. Vinu původně zcela odmítal. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdal Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9-letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdal Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské, krajně pravicové a protiuprchlické názory. Podle magazínu Spiegel zanechal v autě, se kterým útočil závěť. V ní napsal, že veškerý svůj majetek odkazuje německému Červenému kříži. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře. Lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 halířů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou moc čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí.
2: Sport.
5: Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburku a zahraje si o 3. titul na okruhu WTA. Rumunku Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 2x6-4. O 2. titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou 6. Japonkou Osakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D10 před Benátky a zavřená silnice 11 za Opavou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy popojíždí pomalá kolona mezi sjezdy na Kostelní Hlavno a Benátky nad Jizerou. Na kilometru 27 těsně před sjezdem na Benátky uklízejí po nehodě osobního auta s nákladním. Průjezdný jeden levý pruh a kolona z Prahy stále dlouhá. Brzdí se na 21. kilometru u sjezdu na Kostelní Hlavno. Tam policisté dopravu odklánějí a na objížďce pak před Hlavnem čekejte kolony asi na 15 minut. Dá se to objet i z druhé strany přes Sojovice a Starou Lysou. Na silnici 35 z Liberce na Turnov pozor za Hodkovicemi nad Mohelkou. Ve stoupání a v zatáčce stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Jsou v něj policisté a je to vidět dost pozdě, vybočuje se. Silnice 11 je zavřená na výjezdu z Opavy do Bruntálu. Před obcí Vlaštovičky se srazilo auto se čtyřkolkou a dopravu odklání přes Neplachovice. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová.
4: Když už jsme dnes mluvili o prázdninách a dovolených, přidám ještě jednu zprávu. V Berlíně dnes byla velká slavnost. Do provozu uvedli železniční linku mezi Prahou a Kodaní. Je součástí projektů přeshraniční dopravy podporovaných Evropskou unií. Vlaky mezi českou a dánskou metropolí jezdí 11 a 3 čtvrtě hodiny. Denně vyjíždějí dva spoje, jedním a dva druhým směrem. V letní sezóně spojí Prahu s Kodaní taky noční linka. Takže vám všem, kteří budete cestovat tam i zpátky, šťastnou cestu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
7: Možná.

Jak vypadá ochlazování rozpálených ulic a co všechno při tom řidiči kropících vozů zažívají, tak přesně to si vyzkoušela naše reportérka. Co zažila, poví za chvíli.

0: Rozpálené ulice po celém Česku ochlazují kropicí vozy, jejich řidiči to ale často nemají vůbec jednoduché a musí být hodně trpěliví. Někteří lidé se snaží tak rychle se ochladit, že zapomínají na svoji bezpečnost a dokonce vstupují autům do cesty.
1: Většina jde blíž, ale jsou lidi, kteří, většinou když je někdo hezky oblečený, tak jde dál.
2: Já jsem nasedla do kropicího vozu v centru Liberce na Soukeném náměstí a jedu tady s kropičem Alanem Turkem, tak co nás teď čeká?
1: Pojedeme k nádraží po kolejích, otočíme se zpátky na Fignerku.
2: Vy tady máte takový pultík.
1: Potenciometr, kterým se reguluje přímo tlak výstupní z čerpadla, spouštěcí prvky na ty ozonovače, na žáby, na přední kropící lištu.
2: Projíždíme okolo tramvajové zastávky na terminálu. Někteří lidé nám uhýbají, jiní jdou naopak blíž.
1: Většina lidí jsou natěšený, že mě vidějí, ale jsou tam i nebezpečné situace, kdy začínají vbíhat před auto, lezou před ty trysky, většinou na té Fignerce ty menší děti se tam bíhají. A teď jsme akorát na nule.
2: Voda došla a jedeme k přehradě v Harcově. Jsme tady v takové malé budově, která vypadá na první pohled trošku jako garáž. Je tady čerpadlo, tlačítko start. S kropičem Alanem Turkem jsme teď napustili tu cisternu. Jak jste poznal, že už je plná?
1: No už jsem viděl, že už to začíná šplichat.
2: Jak dlouho plná cisterna vydrží?
1: Záleží, jak moc kropím, nebo jak mám velký tlak, ale a většinou kolem 20-25 minut maximálně.
2: Teď jedeme teda od přehrady a já vidím, že ještě nekropíme.
1: Kdybych začal kropit tady, tak to ani moc lidí neschladí a možná bych tam dojel a mohl bych se otočit tady zpátky. Tak, běžíme znova do míst, kde je hodně lidí, hodně asfaltových a betonových ploch a začínám zase kropit.
3: Celkem mají technické služby v Liberci 3 kropicí vozy. Do ulic vyjíždí v momentě, kdy teplota vystoupá na 28 stupňů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

Domácí násilí nemusí zanechat na těle jedinou modřinu duši, ale může poznamenat opravdu na celý život. A právě o tom je nová dokumentární série Láska nebolí. Přináší skutečné příběhy obětí i těch, kteří se snaží vymanit z kruhu násilí. Ode dneška je k vidění na platformě OnePlay a za chvíli o ní uslyšíte ve večerním radiožurnálu.

0: Láska nebolí. Na těchto dvou slovech stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která ode dneška vstupuje na platformu OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel. Tentokrát tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
1: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
2: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
1: Jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou.
2: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
3: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinu. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jsem ho držel, jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
2: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
4: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
2: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
5: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
6: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
2: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy a Anna Horáčková. Zemětřesení ve Venezuele má už přes 900 obětí. Čeští záchranáři tam odletí pomáhat zítra. Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa. Návrhu na vazbu nevyhověl. Tenistka Muchová porazila Rumunku Rusevovou a v generáce na Wimbledonci v Bad Homburgu zahraje o titul. A počasí, víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Meteorologové varují před extrémním horkem o víkendu. Teploměry můžou ukázat až kolem 41 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Záchranáři mají kvůli horkému počasí nadprůměrný počet výjezdů. V posledních dnech se pohybuje okolo 350 za den. Často ošetřují lidi po kolapsech, nevolnostech nebo třeba s úpalem a úžehem. Postarat se musí i o seniory, kteří jsou sice doma, ale ve vyhřátém bytě málo pijí a jsou dehydratovaní. Další případy popisuje mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: Jezdíme také k seniorům, kteří si takzvaně nedají říct a třeba v pravé poledne bez pokrývky hlavy jdou pracovat na zahrádku, skolabují, my přijedeme na místo a dozvíme se, že ten senior i velmi málo pil.
0: Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nebyl nikdo zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči pak vyhlásili třetí stupeň poplachu. Teď už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídli i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu odletí 70 specialistů, říká mluvčí hasičů generálního ředitelství Klára Ochmanová.
3: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3360 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady stále pohřešují. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov na poloostrově vyhlásil nouzový režim. Má podle něj pomoct s řešením ekonomických otázek. Přesnější důvody nařízení ale neuvedl. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázali nákup benzínu a nafty. Tankovat na čerpacích stanicích můžou jen vozidla státních orgánů. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě dnes zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhaný v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
4: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zastupcem jsem taky uváděli a docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, a jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
5: Sport. Tenistka Karolína Muchová si zahraje o titul na turnaji v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Rusevovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili, pokračuje Muchová.
6: To vedro je tady šílený už poslední tři dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda nebo se nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a byla jsem ráda, že jsem to zvládla dokončit ve dvou setech.
5: Muchová zabojuje o třetí titul v kariéře a druhý v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou. Čeští hokejbalisté na domácím mistrovství světa porazili Velkou Británii 15-1 v Ostravě, tak postoupili do semifinále.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici D11 před Prahou a nehoda na dálnici D1 na Kroměřížsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem hlásíte překážku mezi 12. až 9. kilometrem, uprostřed komunikace větší předmět.
8: Jsem na Uvali, leží uprostřed dálnice nějakého velkého předmětu, jestli tam uletěla jako honostič nebo zahrádka, nebo nevím.
7: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za odbočkou na Zlín srazilo auto Zvěř kilometr 267. Auto je na krajnici, Zvěř uprostřed dálnice. Opatrně, auta tam vybočují. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u sjezdu na Benátky zřejmě už odklidili následky nehody. 27. kilometr, vypadá to, že kolona naposledy byla zhruba kilometrová, se rozjela. A na D4 dejte pozor, u Příbrami směr Praha na 40. kilometru je na vozovce olej, úsek může být kluzký. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekejte slunečno a velmi teplo. Meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál. Moderuje Zuzana Burešová.
9: Dobrý večer. Vysoké teploty můžou rozpálit povrchy aut až na 60 stupňů Celsia. V případě chodníku nebo asfaltové silnice to může být 55 až 60 stupňů. Rozdíl je v tom, jestli jsou ulice zastíněné stromy. Tak to už cituji expertku na udržitelnou architekturu Kateřinu Eklovou, která působí na fakultě stavební ČVUT v Praze a právě dnes byla hostem Vinohradské 12. Reprízu pořadu nabídeme krátce po 8:30.
1: Večerní Radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Jak už jste slyšeli ve zprávách, teploty se budou o víkendu na některých místech blížit 40. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Pomáhá mu k tomu soustava mechanismu od rozšiřování cév přes spocení až po složité řízení v mozku. Tato přirozená klimatizace ale nemusí podle lékařů fungovat stejně dobře u všech. Pozor by si měli dát lidé se srdečním onemocněním nebo seniori.
1: My musíme udržovat stálou teplotu, někteří živočichové jsou závislí na okolní teplotě, ale člověk generuje sám to optimum.
2: Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně popisuje náš mimořádně účinný termoregulační systém. Tropická vedra ale odhalují i jeho limity, jak potvrzuje paní Jana, seniorka ze Zlína.
3: Sedím v pokojíku u počítače. Je tady trošku větší takový chládek, otevřeno mám do průvanu. No a snažím se nemyslet na to, jak je mi horko.
2: Zatímco se paní Jana snaží na teplo nemyslet, naše tělo ho měří neustále, vysvětluje Kateřina Kaňková.
1: Měříme teplotu tekutin v našem těle, což je krev.
2: Hlavní termostat máme v našem mozku.
1: Ten základní měřič je hypotalamus a tam je termoregulační centrum.
2: Jakmile mozek vyhodnotí, že je tepla příliš, začne organismus ochlazovat sám sebe.
1: Když roztáhnete cévy, zejména v kůži, to vás dovede části toho tepla zbavit.
2: Pak přichází na řadu také další silný nástroj, pocení.
1: Na to máme potní žlázy.
2: Pokud je vzduch velmi horký, tak pomoc může třeba voda.
1: Ve vodě je to ochlazování mnohem významnější.
2: A právě na vodu spoléhá i paní Jana.
3: Pomáhá mi hlavně chladná voda, takže chce to nejméně 2 sprchy denně.
2: Ta zvládá vysoké teploty hůř, má také problémy se srdcem.
3: Patřím mezi skupinu kardiaků, kteří se musí hlídat.
2: Právě pro lidi se srdečním onemocněním představují vedra větší zátěž, doplňuje Kaňková.
1: Ty trubky, které se roztáhly, tak musí být vlastně do nich ta tekutina tlačena nějakým čerpadlem tlakovým, a to je srdce.
2: Pokud míra tepla přesáhne i u zdravého člověka chladící možnost těla, dostavují se první potíže, nevolnost, malátnost, točení hlavy nebo i úpal.
1: To je přehrátí organismu v příliš teplém prostředí.
2: Přesto považuje Kateřina Kaňková lidskou termoregulaci za mimořádně efektivní systém.
1: Extrémy, které se odehrávají v kůži a na povrchu našeho těla, tak jsou důsledkem těch regulací, ale to, co se děje uvnitř, je velmi stabilní. Takže ta robustnost té regulace, to je to, co je fascinující.
2: Zatímco většina živočichů je odkázána na okolní prostředí, člověk si díky milionům let evoluce nosí vlastní klimatizaci stále sebou. Marek Hensl, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: nohama. Ukrajinci už po celé zemi přejmenovali tisíce ulic, parků, náměstí, ale také stadionů. V Kyjevě například dělníci nedávno z ulice odvezli sochu spisovatele Michaela Bulgakova. Památníky básníka Puškina už to mají dávno spočítané. Cílem všech těchto akcí je odstranit sovětské a ruské dědictví z veřejného prostoru, což přikazují i zákony přijaté parlamentem. Po začátku ruské invaze se změny v názvech ještě zrychlily.
1: S tím, jak se tady GPS spoofing, což znamená, že ty navigace neukazují, kde jsou.
2: Filmař Vojta Hének o sobě říká, že je geografický ignorant.
1: To mě vlastně přinutilo pamatovat si ulice a pamatovat si, kudy se jezdí.
3: Mně taky chvíli trvalo, než jsem zjistila například, že když mi kolegové, kterým je všem 40 nebo 50 plus, říkali, že je něco na Moskevském prospektu, a já jsem zjistila až posledně, že bývalá ulice nynější Heroj v Charkova, hrdinu Charkova.
2: To je humanitární dobrovolnice Alice Mirovská, žijící převážně v Charkově.
3: I třeba z evakuace lidí, tak ty lidi nám řeknou nějakou adresu a my vlastně nejsme schopní najít žádných a používáme různý mapy.
2: Tak já sám v tom mám zmatek, když je letecký poplach a vypne se GPS signál, tak je vlastně kolikrát nevím, kde se nacházím.
1: A ještě sundali spousta těch cedulek, že jo, lidi prostě, když jo. Byli Rusové ještě blíž, takže to není úplně jako lehký najít.
2: Za změnami stojí to, čemu Ukrajinci říkají dekomunizace a dekolonizace. Zabývá se tím i Mária Tauchtalovová z Ukrajinského institutu národní paměti. Podle ní bylo v Charkově od roku 2015 přejmenováno více než 800 míst, což je čtvrtina všech názvů ve městě.
4: Naším cílem je vrátit historické názvy odstraněné komunisty. Nahradili je jmény lidí, kteří neměli s Charkovem ani s Ukrajinou nic společného. Odstraňujeme stopy rusifikace. Ve veřejném prostoru se objevovala jména ruských měst, řek nebo osobností, zatímco řada významných ukrajinských osobností na mapě vůbec

0: zastoupena nebyla.
1: To rosijské města, rosijské říčky.
2: Dodává Tachtaulovová, podle které se přejmenování, alespoň ve druhém největším ukrajinském městě v Charkově, blíží ke konci. Prý už zbývá zhruba 30 ulic, které mohou dostat jiné jméno. Z Charkova Lubomír Smatana, Radio Žur.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 8:30. A taky Anna Horáčková se zprávami.
1: Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo znovu v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměrů se tam dostala na 38,1 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se měly teploty vyšplhat až na 41 stupňů Celsia. Meteorologové proto doporučují dostatečně pít, vyhýbat se pobytu na přímém slunci a nenechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyslal nejméně 4 drony na lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Na síti True Social to označil za hloupé porušení příměří. Jeden bezpilotní letoun měl zasáhnout horní palubu nákladní lodi. Ta ale podle Trumpa mohla pokračovat v plavbě. Podle agentury Reuters jde o čtvrteční incident nedaleko Ománu. Irán se k útoku přímo nepřihlásil. Teherán a Washington nedávno uzavřeli takzvané memorandum o porozumění, které má během 60 dnů vést k trvalému míru. Poslanci dnes schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání, ale i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se jí ve sněmovně zablokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. A britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi stovku předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Areál tak téměř po 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy.
2: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková je po prvním kole domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně na děleném pátém místě. Se skóre 7 pod par ztrácí 2 údery na vedoucí Lidii Hallovou z Walesu. 2 rány za Kouskovou se o 44. místo dělí další 3 Češky. Váchová, Melichová a Zapletal Koželuhová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D1 u nájezdu z Koberovic a další nehoda na dálnici D1 u 9 křížů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic. Neprůjezdná na 84. kilometru se srazilo několik aut. Na místě jsou hasiči. Přistál vrtulník. Poslední sjezd je 75 Koberovice. Na D1 z Prahy do Brna čerstvá nehoda u 9 křížů. 168. kilometr blokuje levý jízdní pruh. Místo s opatrností průjezdné je už označené. Na D1 se další nehoda z Prahy do Brna za nájezdem na Velké Popovice. 18. kilometr vpravo stojí cisterna a osobní auto. Bliká tam šipka a v místě až k omezení u Šmejkalky čekejte hustý provoz. Kilometry 18-23, aktuální zdržení zhruba 10 minut.
4: 18. kilometr se brzdí do zastavení a odtamtud se začíná popojíždět. Uspany jsou všechny 3 pruhy.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra. A ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
6: Dobrý den.
5: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech? Protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
6: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom
5: dokonce,
6: povrchu.
5: Dokonce, na tom povrchu, na tom ale povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
6: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sálá, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší. Tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
5: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
6: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci, a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30, což teď o víkendu bude.
5: Takže desítky hodin třeba vydrží ten povrch?
6: Desítky hodin určitě, a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
5: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
6: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jih, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 milion korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu a to je opravdu náročné a drahé.
5: Takže se to ještě liší, pardon, od odrůdy.
6: Co se týká...
5: Není strom jako strom.
6: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klimastromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
5: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
6: Určitě listnaté stromy, a já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě obojilo, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, například v Madridu je to plné platanů
5: a velké listy,
6: my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího z Poděbrad, které bylo nově zrekonstruováno a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
5: No ale když se u toho náměstí Jiřího z Poděbrad, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
6: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžeme říct, podívejte, 40, to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už nám bude více lidí toto.
5: Co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
6: Jsou tady protichudné požadavky, spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor a předtím ho tam nebylo dost, podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážděná plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, pořád tam ještě nějaký trávník taky.
5: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Mm-hmm. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro. A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky.
6: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí, to je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídni, ale i v dalších evropských městech, například mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje a opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů, to už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy takové vedro a tím i ochladila to svoje okolí.
5: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů. Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a anten, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
6: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň a ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
5: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
6: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, anebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
5: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci, ne? A nevycházet potom přes léto z domu.
6: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
5: akademicky podložené. Potvrdila.
6: Akademicky potvrdila.
5: Jo, rozumím.
6: A to znamená,
5: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším.
6: Ale to musím
5: směním.
6: Říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy, ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdeme, nebo třeba v kancelářských budovách.
5: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
6: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi nepříjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby. Je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
5: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to? Nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
6: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umístují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to i hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
5: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
6: Tak my jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí a do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná, nebo má, je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
5: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny vlastně taky s tím moc nepracujeme v České republice, že bychom, já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně teda, kde žiju, úplně nepracuje.
6: Zatím já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
5: Pak máte takže města, která ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
6: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupaliště tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvláště v těch vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
5: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
6: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně, adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
5: Jo, to jsou ty extrémy právě, ty které extrémy přináší ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako kompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
6: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovno od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně taky tam ta zelená střecha, můžou tam být i popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
5: Dobře, takže vzor Vídeň.
6: Vzor Vídeň.
5: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
6: Díky moc.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při čtyřicítkách se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří epizodu o summitu NATO a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová, pokud tak víte koho vinit. Naslyšenou v pondělí.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Ukrajinci znovu zaútočili na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti a anektovaný Krym. Fotbalisté Norska hrají na mistrovství světa s Francií. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Zítra bude až 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a taky s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizuje opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, tak aby mohl platit od ledna 2027.
4: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
2: Americký prezident Donald Trump pohrozil dalšími cly. Na síti True Social uvedl, že uvalí 100% přirážku na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy z USA. Clo by podle něj nahradilo nyní platné obchodní smlouvy. Trump tvrdí, že o zavedení daně z digitálních služeb pro americké společnosti jedná řada evropských států. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět k mírovým jednáním. Jejím pilířem budou útoky na ruskou ropnou a energetickou infrastrukturu. V noci a ráno ukrajinská bezpilotní letadla znovu útočila na ruskou chemičku Azot v Tulské oblasti.
5: Jako první útok na továrnu Azot potvrdili obyvatelé Novomoskevsku v Tulské oblasti, kteří zveřejnili záběry úderu. Po městě se podle svědků začal šířit zápach čpavku, ale přesný rozsah poškození není zatím známý. Ukrajinci pokračovali i v systematických úderech v okolí Kerčského mostu, který spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, Poohří, na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je zatím ze srpna 2012. Tehdy bylo 40,4 stupně.
6: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale nastoupilo Norsko proti Francii. Souboj o první místo ve skupině sleduje reportér Jakub Kanta.
7: Pomalu ale jistě končí Bosnu druhá minuta a Norsko hraje s Francií stále 0-0 a stejné je to také v souběžně hraném zápase v Torontu mezi Senegalem a Irákem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
6: Úřadující mistři Evropy Španělé nastoupí ve 2 hodiny ráno českého času proti Uruguayi. Ve stejnou dobu se Kapverdy utkají se Saudskou Arábií. V 5 hodin začnou zápasy Egypta s Íránem a Nového Zélandu s Belgií.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u nájezdu z Koberovic a také u 9 křížů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic už průjezdná na 85. kilometru. Po srážce několika aut je průjezdný pravý pruh. Vrtulník odletěl, kolona dlouhá od 78. kilometru. Teď je zdržení v desítkách minut. Poslední sjezd je 75. Koberovice. Na D1 z Prahy do Brna další nehoda u 9 křížů. 168. kilometr blokuje levý pruh. Vypadá to, že teď už spíše Praví nebo Krajnici. Kolona před nehodou kilometrová začíná u odpočívky. Aktuální zdržení 10 minut. Nebezpečí na silnici 35 na výjezdu z Liberce do Turnova. Na úrovni Makra se pohybují lidé, chodci. A 68 ze Slovenska do Třince u Jablunkova. Neprůjezdná, odklízí tam následky nehody nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 36 stupňů a na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. A teď už má ve večerním radiožurnálu znovu slovo Zuzana Burešová.
9: Dobrý večer, horko je nejenom nám, ale taky zvířatům. Například v zoologické zahradě v Brně mají lední medvědi k dispozici velkokapacitní výrobníky ledu a taky speciální ledové dorty. Stejně jako primáti, těm do nich zamrazují zeleninu, ovoce nebo dužnaté plody. Brněnská zoologická zahrada zatím kvůli horku nemění programy ani otevírací dobu.
3: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Zemědělci v Česku zahájili žně, jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Do polí zemědělci výjíždějí třeba na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené. S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
2: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno, si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové, ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žně brzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
2: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro. Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
2: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
3: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Samozřejmě, že mistrovství světa ve fotbale, ale jsou i další sportovní události. Třeba čeští hokejbalisté deklasovali ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa v Ostravě Velkou Británii 15-1. Zítra se tak svěřenci trenéra Davida Kuny utkají o finále s Finskem, které překvapivě zdolalo Slovensko 5-4 v prodloužení. Další sportovní novinky i s aktualitami právě z fotbalového mistrovství světa uslyšíte za chvíli v pravidelném zpravodajském souhrnu.

0: Úřadující mistři Evropy ve fotbale Španělé zakončí základní skupinu světového šampionátu duelem s Uruguayí. K prvnímu místu ve skupině jim nejspíš stačí remíza. Hrát se bude ve 2 hodiny ráno českého času, současně se utkají Kapverdy se Saudskou Arábií. Jak se vyvíjí první dva dnešní duely, to už se dozvíme v úvodu sportovního přehledu, se kterým je ve studiu večerního radiožurnálu Krištof Kousal. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisté Francie hrají na závěr skupinové fáze mistrovství světa s Norskem. Souboj 200% týmů, a tedy jistých účastníků play-off, sleduje Jakub Kanta.
2: Končí 19. minuta, Norsko prohrává 0-1, a to od 7. minuty, kdy se trefil Ousmane Dembélé, a také v souběžně hraném zápase ve skupině I o 3. místo v tabulce vede Senegal nad Irákem, který už má jen jednoho vyloučeného hráče, takže hraje o 10. 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: V 5 hodin ráno Egypt vyzve Irán a Nový Zéland Belgii. Ze všech zápasů nabídneme reportážní vstupy. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru i obránce Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před světovým šampionátem, na kterém Češi skončili po základní skupině. Holeš zapsal za národní tým 43 startů, během nichž dvakrát skóroval. Vedle probíhajícího světového šampionátu se zúčastnil i 2 mistrovství Evropy. Fotbalový klub Spardubic prodloužil smlouvu s trenérem Janem Trousilem a jeho asistentem Tomášem Poláchem. Oba podepsali nový víceletý kontrakt. Ten původní by jim vypršel za 2 roky. Trousil přišel do Pardubic během podzimní části minulé sezóny. Z posledního místa se pod jeho vedením tým posunul na 8. příčku po základní části. Tenistka Karolína Muchová si zahraje finále turnaje v Bad Homburgu. V semifinále generálky na Wimbledon porazila Rumunku Ruzeovou 2x6-4. Zápas byl po prvním setu přerušený kvůli velkému horku. Ve finále se Muchová utká s Japonkou Naomi Osakovou. Čeští basketbalisté se v Srbsku připravují na závěr první fáze kvalifikace mistrovství světa. Výběr kouče Luboše Bartoně se zítra v Bělehradě utká v přípravě s domácí reprezentací. Křídlo národního týmu Martin Peterka oceňuje, že Čechy prověří silný soupeř.
3: Zase je dobře, jestli můžeme zahrát podle mě teď s jedním z nejsilnějších týmů v Evropě. Příští týden to bude důležitý, aby my jsme postoupili, tak musíme aspoň jeden zápas vyhrát, ale bylo by lepší, kdyby jsme vyhráli oba, aby jsme si přenesli co nejlepší skóre.
1: Češi nastoupí 3. července ke kvalifikačnímu duelu ve Švédsku a 3 dny potom v Brně proti Estonsku.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: stát. Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom dnes rozhodl Pražský obvodní soud. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rezort popsal hnutí SPD ve své zprávě jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Ústecký kraj se dnes potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit fyzickou zátěž venku, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. Smogová situace souvisí mimo jiné s aktuálními vysokými teplotami vzduchu. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 160 zajacích z každé strany. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o Mariupol. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi. Právě výměna válečných zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí, ve které Kyjev a Moskva spolupracují. A loňský rozsáhlý blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEPS, tedy českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření. Sport. Na mistrovství světa ve fotbale začaly první dva zápasy hracího dne. Norsko hraje s Francií a Senegal s Irákem. Podrobnosti přidá Jakub Kanta.
2: V polovině 30. minuty Norsko prohrává s Francií už 1-0, protože na dva góly Francouze Dembeleho. Ve 21. minutě, ani ne 60 sekund po Dembeleho druhé brance, odpověděl Asgard a snížil to v souběžně hraném duelu o třetí místo v tabulce skupiny I. Senegal vede ve 30. minutě nad Irákem 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Pozor, teď... Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dlouhá kolona na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 68 u Třince. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovice stále omezují průjezd následky nehody několika aut. 85. kilometr, dálnice v místě chvíli stála, už se jede, kolona dlouhá, skoro 9-kilometrová. Brzdí se poblíž 76. kilometru, zdržení hodina a půl, teď to už bude i déle. Poslední sjezd je 75. Koberovice, osobním autem se to dá obět podél dálnice přes Hořice, Vojslavice, Koberovice a Humpolec. Na D1 další nehoda z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru stojí vpravo na krajnici cisterna a osobní auto. V Praze nehoda omezení na přejezdu z Kbelské na Novopatskou v levém pruhu stojí nákladní auto opatrně. A 68. ze Slovenska do Třince u Jablunkova neprůjezdná obousměrně. Odklízí tam havarované nákladní auto, jezdí se přes Jablunkov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou slunečno, nejvyšší teploty v sobotu 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě území do 630 stupňů a na horách maxima většinou kolem 31. Tolik zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová, tady je páteční večerní Radiožurnál.
0: Tak tedy dobrý večer, řeknu to stručně, zdravím vás všude tam, kde nás posloucháte a odpočíváte po dnešním náročném dni.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

O tomto víkendu pořádají v Blatné na Strakonicku výstavu růží Art Festival. Jejím symbolem je letos pnoucí růže Blatenská královna, kterou v roce 1934 vyšlechtil Jan Bém. V sobotu slavnostně otevřou jeho rozárium, ke kterému se dostanete po stezce Blatenských královen. Všude, kam se podíváte, prostě pokvete hodně růžových keřů. A to už stojí za úvahu, jestli se do Blatné vydat, pokud to samozřejmě nemáte daleko. Víc informací najdete na serveru i rozhlas.

0: Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla, tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se pak už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. A slavná mast se znovu vrací. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali znovu připravovat. Chrání rány a zmírní zánět i bolest.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1480. 8, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
2: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
2: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno, no jakýkoliv kožný problém.
2: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář.
3: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku. Po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí.
2: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
3: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
2: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
3: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
2: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
3: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alte, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
2: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Výrazně.
3: Rychlé osvěžení.
2: Mentolová chuť.
3: Dechu, přesně tak.
2: Cukrová kulička a jsou v tom přidané nějaké látky.
3: Silice, mátová, mentol, timol.
2: Fragnerova lékárna na Malé Straně si stále zachovává svou tradici a nabízí mnoho dalších přípravků podle vlastních receptur. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

těchto dnech hrozí vysoké riziko požáru. Například v Prachaticích zasáhl dnes večer požár truhlárnu a sklad se dřevem. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Při hašení skolaboval jeden hasič a skončil v nemocnici.

0: Fotbalisté Francie a Norska hrají na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Jejich souboj sleduje reportér Jakub Kanta.
1: V polovině páté nastavené minuty, a to té poslední, kterou v první půli ukázal nad rámec hlací doby Michael Oliver, tedy rozhodčí, vede Francie nad Norskem 3-1. A to proto, že se hat-trickem, tedy třemi góly v první půli, zaskvěl někdejší hráč, ten nejlepší světa, majitel zlatého míče Usman Dembele. Tenhle fotbalista Paris Saint-Germain se nejprve prosadil v sedmé minutě pravou nohou. Ve 20. minutě pak z podobné pozice z pravého křídla si to zasekl doprostřed hřiště a pálil přesně levou nohou na zadní tyč. V tu chvíli to bylo 2-0 pro Francii. Právě teď zní závěrečný hvist prvního poločasu v tomhle utkání v Bostonu. Francie tedy vítězí nad Norskem po prvních 45 minutách 3-1, ale nabídneme ještě i ten druhý poločas v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, ale ještě dodám, že v 21. minutě snížil z pohledu Norů, kteří nastoupili rozhodně ne v nejsilnější sestavě. Odpočívá třeba Haaland, Edegor nebo Serlot. Každopádně prosadit se dokázali, a to nedlouho poté, co Dembele poslal Francii do dvoubrankového vedení, snížil Asgard na 2-1. Jenomže na 32. minutu si Dembele nechal další parádní střelu a stanovil tak ten poločasový stav. Pojďme se ještě podívat, jak se vyvíjí souboj o třetí místo tabulky ve skupině S, protože v Torontu k tomu zápasu nastoupil Senegal proti Iráku. Tam ještě úvodní 45-minutovka neskončila, hraje se šestá nastavená minuta, ale Senegal vede nad Irákem 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Fotbalisté Francie hrají s Norskem o první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Zítra bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice se chce mediální novelou zabývat až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a taky s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Původně měl jít zákon do prvního čtení už v červenci. I přesto chce vláda stihnout zákon prosadit do konce roku. Opozice spolu s Českým rozhlasem a Českou televizí návrh kritizují. Podle nich zrušení poplatků oslabí nezávislost médií veřejné služby. To vláda odmítá. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Ex-ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a taky zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
1: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě. Hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Zástupci Spojených států, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí. Šéf rezortu Marco Rubio řekl, že dokument zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Libanonští a izraelští diplomaté jednali ve Washingtonu od úterý. Izraelský velvyslanec v USA, Yehiel Leider, dodal, že součástí dohody není Irán ani militantní hnutí Hezbollah. Boje mezi Izraelem a šítskými ozbrojenci znovu trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijeli do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
4: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
5: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovali nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie nastoupili na mistrovství světa v Severní Americe proti Dánsku a aktuální informace přidá reportér Jakub Kanta.
6: Souboj o první místo mají po prvním poločase a krátce před startem toho druhého k postupu z té první příčky blíž Francouzi, protože vedou nad Nory 3-1 a to díky hetriku Usmana Dembeleho. Jediný norský zásah měl na svědomí Asgard. Norové ale nehrají vůbec v nejsilnější sestavě v souběžně hraném utkání v Torontu mezi Senegalem a Irákem, kde se hraje o první body na mistrovství a také o třetí příčku. Vede Senegal 1-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: O první místo ve skupině budou hrát ve 2 hodiny ráno středoevropského času Španělé proti Uruguay. Ve stejnou dobu nastoupí Kapverdy proti Saudské Arábii a v 5 hodin ráno se Egypt utká s Íránem a Nový Zéland s Belgií. Na tenisovém turnaji Live Sport Prague Open v Praze na Štvanici se v červenci představí Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakarajová nebo předloňská vítězka Polka Lineteová. Hlavní zahraniční hvězdy turnaje WTA oznámili pořadatelé.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dlouhá kolona na D1 na Vysočině a neprůjezdná silnice 68 na Frýdeckou Místecku. Dálnice D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic znovu stála na 85. kilometru. Odklízí následky nehody, jsou tam odtahovky, vypadá to, že už havarovaná vozidla odvezli. Jede se pravým pruhem. Kolona má zhruba 11 kilometrů od 74. kilometru, začíná před sjezdem na Koberovice. Osobním autem se to dá objet podél dálnice přes Hořice, Vojslavice, Koberovice a Humpolec. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov stojí nákladní auto. V omezení už Šmejkalky kilometru 24,5 blokuje jeden ze dvou průjezdných pruhů. Tvořila se kolona, teď vypadá to, že už se místem projíždí plynule. A silnice 68, a ne, ta kolona tam pořád už Šmejkalky je. 68 ze Slovenska do Třince u Jablunkova neprůjezdná, odklízí tam nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 21 až 17 stupňů Celsia, zítra pak čekejte slunečno a velmi teplo. V celém Česku bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností. A meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. To byly zprávy. Teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
8: Přenosový vůz Radiožurnálu zaparkoval na vyhrazeném místě před budovou policejního prezidia v Praze. Pozvání k rozhovoru přijal ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. Dobrý den.
9: Dobré dopoledne vám i posluchačům Českého rozhlasu.
8: Začínají dovolené letní prázdniny, provoz na silnicích a dálnicích se mění. Než se pustíme do debaty na tohle téma, pane řediteli, pár otázek, které vyplynuly z dnešní ranní jízdy mezi Vinohradskou a Holešovicemi, tedy policejním prezidentem. Tak u Bulhara v italské chodkyně na přechodu ani se nerozhlédla, vstoupila na ten přechod, takhle mobil na placato, sluchátka v uších a levou rukou tlačila kočárek. Neměli by se mobily zakázat všude na silnici i na přechodech?
9: No, my se snažíme řešit to, co zakazuje v současné době zákon, to znamená aspoň ty řidiče, ale máte pravdu, že není výjimku ani to, že máme tady nehody, tragické nehody a jsou to případy, kdy chodci mají sluchátka, mají telefon v ruce, nekoukají kolem sebe a je to problém.
8: Mělo by se to nějak postihovat, protože jsou země, kde ten mobil na přechodu je zakázaný.
9: Tak říkám, já bych nejradši, nebo nejdřív bych vyřešil to, co už zákon teď upravuje a s čím dost intenzivně bojujeme, a to jsou ty řidiči, co se týká těch chodců, je to o tom, co tady teď děláme, je to o prevenci, je to o světě, je to o tom upozorňovat, že to není úplně sranda, obzvlášť ještě, jak říkáte, jestli ta paní tlačila kočárek před sebou, tak neriskuje jenom svůj život, ale riskuje život někoho úplně jiného a myslím, že je to nejcennější, co má.
8: Když potom jsem se posunul dál, tak před křižovatkou Bulhár směrem na Štvanici, čekání na světlech, tam jsou vždycky kolony. A teď motorkář projel uprostřed mezi těmi pruhy a zařadil se na ten obdélník vepředu vyhrazený pro cyklisty. Spáchal něco?
9: Nedokážu si přesně představit to, co popisujete, ale pokud zastavil tam, kde má stát cyklista, tak nejspíš ano. Je pravda, že tady se potýkáme v poslední době tím, jak vznikají různé cyklopruhy, že ty jsou zneužívány právě motorkáři, což samozřejmě je v rozporu se zákonem a plánujeme v té souvislosti i třeba v rámci tady spolupráce s krajským ředitelstvím hlavního města Prahy i nějaké akce, které by byly represivní a dali jasný signál, že to není úplně dobře.
8: Pojďme říct nahlas, že jednostopé vozidlo, ať už je to skúter nebo motocykl, který jede tím pruhem pro cyklisty, tak činí dopravní přestupek.
9: Ano, že pokud tam jede motorka, tak to nemá co dělat, jednoznačně.
8: Michal Hodboť, ředitel dopravní policie České republiky, je hostem Radiožurnálu. Za chvíli si budeme povídat o řidičích, dopravě a létě.
0: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. V našem přenosovém voze před policejním prezidiem v Praze je ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. 37 stupňů dnes, v neděli téměř až 40. Jaká je základní rada pro řidiče, když je venku takové vedro, byť jsou ta auta z většiny už klimatizovaná?
1: No, to ono, jedna věc je něco radit a potom je ta vlastní realita života. To je to, co říkáme stále dokola. Samozřejmě dodržovat nějaký pitný režim, plánovat si cestu, počítat právě s těmi riziky, která ty vysoké teploty přináší. V obecné rovině, a teď se nebavíme o těch extrémních teplotách, ale obecně ty letní měsíce jsou pro nás tím nejrizikovějším, protože na ty silnice se dostávají větší míře cyklisti, motorkáři nebo i chodci, a to jsou ty rizika, která jsou pro nás nejzásadnější. Ty vysoké teploty ano, ale to je potom spíš o nějakých zdravotních komplikacích, které ten řidič může mít. Právě proto je důležitý ten pitný režim, anebo držovat nějaká pravidla, pokud je třeba i nemocný. Takže to je za nás to důležité.
0: A únava se logicky v těch horkých dnech dostavuje dřív, když člověk třeba vyrazí do Chorvatska a je hrdina a chce to ujet na jeden zátah, tak najednou má ty příznaky, že už by měl zastavit, ale on to chce zlomit vůlí. Co se pak děje?
1: No, to je zase další fenomen letních prázdnin, daleké cesty, to znamená, když si to jako zkombinujeme, máme vysokou teplotu, jedeme někam daleko, teď jako ještě, jestli jsme nepodcenili tu přípravu, jestli jsme opravdu odpočatí, no a samozřejmě pak v důsledku může se vést nějaké nehodě. Zajímavé je, že pak jako nejvíce těch nehod, není to sice podloženo statistikou, je subjektivní, ale že jako vnímáme, že ty nehody jsou vždycky jako, když už se blížíte tomu cíli, tak to riziko se výrazně zvyšuje, protože ty lidi si říkají, já už to prostě zvládnu, už to dojedu, to dám, no a nedá to.
0: Je takové staré pravidlo, že vůz většinou nabouráte, když ujedete 1000 kilometrů a zabočujete na parkoviště nebo do garáže, protože tam ta pozornost povolí úplně. Když jste mluvil o motorkářích, cyklistech, chodcích a řidičích automobilů, už je mezi nimi nějaká větší tolerance? Nebo jsou to pořád entity, které si absolutně nerozumí a neočekávají, že se může něco stát?
1: Asi to každý vnímáme nějakým způsobem, já to vnímám ze své pozice z hlediska třeba těch dopravních nehod a těch situací, které jsou po těch dopravních nehodách, to máme třeba od kolegů, tak jako vyvíjí se to. Samozřejmě ta společnost se někam posouvá, asi si nebudeme nic nalhávat v tom, že tady pořád nějaká rivalita je, ať už mezi řidiči klasických vozidel a motorkářů, anebo mezi cyklisty a řidiči motorových vozidel, ale zase proto tady sedíme a je to o té osvětě upozorňovat. Třeba máme relativně velké kampaně vždycky na začátku té sezóny, kdy upozorňujeme, pozor, budou tady větší míře motorkáři, budou tady větší míře cyklisti, budou tady větší míře chodci a to zavinění nebývá na té straně jenom těch chodců, cyklistů nebo motorkářů, ale je to na té druhé straně a je to o tom, že si musíme uvědomit, že tady máme ten prostor společný a vyskytujeme se tady všichni a naším snahou, kromě toho dodržovat pravidla, je tady fungovat pokud možno co nejbezpečněji.
0: Když se člověk dívá třeba na různé zpravodajství a sleduje nějaké debaty, pak cítí, že na některých místech mezi lidmi je taková jako větší nevraživost, možná i agresivita. Cítíte to i mezi řidiči?
1: Agresivita je velké téma, když se zase budu mluvit nějakou řečí statistik, tak každoročně pozorujeme nárůst dopravních nehod, které jsou zaviněny agresivitou, to znamená nějakým úmyslným porušování pravidel a vynucování si nějaké neoprávněné přednosti v něčeho. A takhle, co to přináší? Ono to může přinášet i to, že ve větší míře se dneska tyhle věci dokumentují, protože skoro každý máme v autě kameru, ale druhá věc je, že ta společnost, a to je vidět obecně, ta společnost je tady polarizovaná je to prakticky od covidu. Ta statistika nám říká, že tady od toho covidu ta agresivita na těch silnicích jde nahoru.
0: Takže to i souvisí, řekněme, s nějakou společenskou situací, s náladou ve společnosti. Jakou roli hrají třeba ve městech právě tím řidiči skútrů, kteří pracují pro nějaké firmy, rozvážejí obědy, zboží, jsou to messengeri a přitom pospíchají, aby tu zakázku dovezli včas, tak jak klient očekává, chovají se divně?
1: No, není to tak úplně o té statistice nehod, že by v nějaké větší míře ty dopravní nehody byly, ale zase pokud jako se po těch silnicích všichni pohybujeme a vnímáme to nějakým způsobem, tak především tam, kde se vytváří třeba bezpečný prostor pro cyklisty, tak dost často je zneužíván právě těmi řidiči motocyklů, kteří tam nemají co dělat. a říkám, to je zase jako jedna z našich snah do budoucna plánovat akce, které se budou zaměřovat třeba i na tento fenomén.
0: Tohle přece momentálně nemůžete uhlídat na těch cyklopruzích.
1: Je to právě o tom, že dá se to řešit, ale musíte ty akce plánovat, není to úplně o běžné výkonu služby, je to specifická kontrola, která sebou přináší něco extra, co musíte zajistit, aby ten dohled mohl fungovat, aby jsme ty motorkáře mohli zastavit a pokutovat efektivně.
0: To znamená i policejní hlídky na motocyklech, na skútrech, eventuálně na kolech.
1: Přesně tak, je to o nějakém rozložení plánování sil a prostředků.
0: Ředitel dopravní policie Michal Hodboť je hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, v našem přenosovém voze před policejním prezidiem v Praze je s námi ředitel dopravní policie Michal Hodboť. Před chvílí jsme slyšeli zelenou vlnu Radiožurnálu, ta je i v době různých aplikací a moderních technologií stále, řekl bych, dobrým rádcem. Posloucháte i, pane řediteli, když jedete do práce?
1: Ano, nejenom do práce, ale hlavně na služebních cestách.
0: Na co by se měla podle vás ještě víc zaměřit?
1: No, vzhledem k tomu, že ji poslouchám, tak mi vyhovuje, asi bych na tom nic neměnil.
0: Radiožurnál chystá na letní měsíce projekt Letní autoškola Radiožurnálu. Co tam podle vás nesmí chybět? Měly by to být takové krátké rady, doporučení, možná i osvěžení některých pravidel?
1: Určitě, protože když si to vemete, tak někdy uděláte řidičák, že to před dlouhou, dlouhou dobou, nic vás prakticky nemotivuje k tomu, aby kromě nějaké vaší vlastní aktivity a odhodlání, abyste si ty znalosti obnovoval. A my sami se dost často setkáváme s tím, že třeba řidiči říkají, ale to ve vyhlášce takhle není. No, na vyhlášku už dávno neplatí, už máme tady zákon a ta pravidla se opravdu mění každý rok a víc jsou to třeba drobnosti, ale rozhodují potom při tom řízení.
0: Pak jsou takové zdánlivé samozřejmosti, že už několik let tady existuje pravidlo ZIPu. Jaká je zkušenost dopravních policistů? Dodržuje se to bez zbytku?
1: A tady myslím, že jsme prošli určitou evolucí, že to se nám to zlepšilo. Zlepšilo se to i díky tomu, že třeba v těch místech je i dopravní značení, které na to upozorňuje. To je stejné, myslím, že se zlepšujeme i třeba v vytváření záchranářské uličky, taky se posouváme. Je to se nějakou osvětou, je to i tou preventivní prací, kterou děláme všichni, včetně médií.
0: Jaká jsou hlavní pravidla pro vytvoření té záchranářské uličky, třeba na dálnici? Záleží na tom, jestli je dvoupruhová, dvouproudá, nebo víceproudá.
1: Pravidlo pravé ruky.
0: Ano.
1: To znamená, ano, asi klasicky u nás máme dvouproudé dálnice, když máme samozřejmě více, tak jako to jednoduché pravidlo je prostě zajet na stranu s tím vozidlem, pokud jdete v levém pruhu, tak dole nalevo, v pravém pruhu napravo a vytvořit ten bezpečný koridor pro ty složky integrovaného záchranného systému. To, co je zajímavé, tak ono to není jenom pro vozidla IZS, ale je to i například pro vozidla ŘSD, to se jako málo kdo uvědomuje, že tam prostě že tam jedou všechny složky, které musí vyřešit ten problém, který je na konci, a není to jenom o těch modrých nebo modročervených majácích, je to o tom, že ti může jet i někdo jiný a zase naopak ostatní tam nic nemůžou.
0: Ale někdy jedou.
1: A to by neměli.
0: Ještě to dá na blikačky, aby vypadal tak jako,
1: že někam, mu to pomůže.
0: Že může, tak. Tak to bychom měli. Záchranářskou uličku, dalším takovým častým letním tématem je dojíždění do kolon. Jaká tam jsou základní pravidla a chování v kolonách?
1: No to souvisí s jedním obrovským tématem a obrovským problémem u nás a to je nepozornost, věnování se řízení. Protože na těch dálnicích, pakliže se budeme bavit z hlediska bezpečnosti o dálnicích, tak dálnice jsou jako jedny z nejbezpečnějších komunikací. Ale ten problém, který tady máme,

0: jsou kolony, jsou nečekané kolony a je nepozornost. To znamená, to je asi jako ten největší problém. Pokud někam jedete, využívejte pokud možno chytré navigace, poslouchejte dopravní zpravodajství, abyste mohli předpokládat, že tam ty kolony jsou, ale i stejně tak ta situace je dneska taková, ty intenzity jsou tak velké, že opravdu musíte být pozorní, protože jakákoliv vteřina zaváhání vás může stát, že do té kolony dojedete, nevšimnete si toho a skončí to tragicky.
1: Když už člověk zůstane viset, takzvaně viset v té koloně a nudí se, tak si třeba párkrát zatelefonuje, aniž by měl jako handsfree. Je to přestupek?
0: A když s tím vozidlem stojíte, ještě je to jako zastavení vozidla nezávislé na vůli řidiče, tak v tom problém nevidím. Tam je zase spíš o tom sledovat tu situaci před sebou, ale i za sebou, protože když někde dojíždíte do kolony, tak musíte si uvědomit, že za váma přijde nějaká vozidla a zase nějaká zásada defenzivní a bezpečné jízdy sledovat, co se děje za vámi, protože tam může nastat situace, kdy přehlede někdo jiný, to znamená i při tom dojíždění vytvářet si bezpečný prostor, to znamená nedojíždět natěsno za ty auta, co tam jsou, vytvořit si možnost nějakého pohybu s tím vozidlem někam na stranu, kdyby se vyskytlo něco mimořádného, abyste si všimnul něčeho mimořádného v tom zpětném zrcátku.
1: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je šéf dopravní policie Michal Hotboď.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Poslechněte si zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Meteorologové varují před velmi horkým víkendem a taky před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu bude od zítřka platit pro většinu Čech. Na jihu Moravy platí už od středy. Zákaz rozdělávání ohně v přírodě vyhlásil třeba Olomoucký kraj. Podle meteorologů požáry nehrozí jen kvůli aktuálnímu tropickému počasí. Hodnotí taky suchost vegetace, množství deště nebo vítr. V Německu podle předběžných údajů padl celoroční teplotní rekord. V městě Saarbrücken na jeho západě země naměřili 41,3 stupně Celsia. Je to o desetinu víc než dosavadní maximum z července 2019. Podle agentury DPA to oznámila německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 stupňů naměřili stanice na 7 místech Německa, především na západě země. Počet obětí středečních zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 920. Zraněných je přes 3300 lidí. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Dvě silná zemětřesení zdevastovala hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Tým českých záchranářů odletí do Jižní Ameriky zítra dopoledne. Dvě nové trolejbusové linky jezdí ode dneška po Praze. Mezi Hradčanskou a Bořislavkou můžou cestující využívat trolejbusy s číslem 51 a mezi Karlovým náměstím a Strahovem linku 53. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by měly do konce léta úplně nahradit dvě autobusové linky. Výstavba dvou nových trolejbusových tratí stála přes 616 milionů korun. Praha získala na stavbu peníze z Evropské unie. Sport. Fotbalisté Francie hrají na mistrovství světa s Norskem. Souboj dvou 100% týmů o první místo ve skupině sleduje Jakub Kanta.
2: 68. minuta v Bostonu. Pomalu ale jistě končí. Norsko prohrává. Stále s Norskem 1-3 a to proto, že po změně stran útočník Norů Larsen neproměnil pokutový kop. To Senegal, ten už v Torontu vede nad Irákem 3-0. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pomalý rozjezd kolony na D1 na Vysočině a překážka na silnici 43 u Letovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za nájezdem z Koberovic 85. kilometru odklidili následky nehody několika aut. V místě jsou už průjezdné dva pruhy. Kolona byla od kilometru 74. Podle kamer se většinou rychle rozjíždí, ale stále jsou na trase úseky, kde se jen stojí nebo popojíždí. Na silnici 43 z Brna do Svitav pozor za Letovicemi. U odbočky na Slatinku je na vozovce nebezpečná překážka větev. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 za sjezdem na dálnici do Plzně čekejte hustý provoz. Mezi kilometry 23 až 22 údržba zavřela pravý pruh, ucpává se nárazově i příjezd po D5 na výjezdu do Prahy z Plzně. A 68 ze Slovenska do Třince u Jablunkova stále neprůjezdná obousměrně, odklízí tam havarované nákladní auto, jezdí se přes Jablunkov. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách bude většinou kolem 31 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál. V našem přenosovém voze zaparkovaném před policejním prezidiem v Praze je ředitel služby dopravní policie Michal Hodboď. Povídáme si o dopravě, o řidičích, ale taky o policii České republiky. Pane řediteli, má policie České republiky v létě nějaký speciální režim vzhledem tomu, že lidé více jezdí a jezdí větší vzdálenosti, nebo připravuje nějaké konkrétní akce?
1: Ano, shodou okolností nezačíná právě, to je souvislosti s začátkem letních prázdnin pro nás. Nás jako rychlá rekapitulace toho, že ty letní prázdniny opravdu považujeme za toto nejnebezpečnější z hlediska dopravní nehodovosti a těch následků. Je to spojeno právě s těmi velkými cestami a s tím provozem, který tady je. To znamená, jo, určitě těch opatření celá řada, větší jsou vždycky na začátku, pak v průběhu jsou spíš ty lokální, protože to zase ve specifikách těch jednotlivých regionů.
0: Pardon, a když říkáte opatření, máte na mysli co?
1: Dopravně bezpečnostní akce.
0: Mm-hmm. Víc policistů,
1: ano,
0: větší
1: víc
0: kontroly.
1: Policistů, koncentrace těch větších množství hlídek a policistů obecně do těch rizikových lokalit. Ono to není jenom o tom dohledu jako takovém, o těch pokutách, ale je to spíš i o té plynulosti silničního provozu. Si nesmíme zapomenout, že policie zajišťuje nejenom bezpečnost, ale i plynulost silničního provozu.
0: Všiml jste si taky toho, že někteří čeští řidiči, kteří na dálnicích a silnicích v České republice jezdí, řekněme, eufemisticky benevolentně, tak když přejedou hranice do Rakouska, tak najednou dodržují předpisy, dodržují rychlost, protože ta obava, že dostanou pořádnou pokutu, je tak velká, že si to nedovolí.
1: Ano, slýcháme to. Samozřejmě i já, jako když pojedu někam na dovolenou, tak to vnímám, ty zahraniční SPZky nebo ty naše SPZky, jak se chovají u nás, jak se chovají v zahraničí. Asi si myslím, že se tady vyvíjí, dost dobře nám tady pomáhá třeba legislativa, která nám dneska umožňuje už efektivně vymáhat a zjišťovat, jestli třeba ty řidiči nebo provozovatelé těch zahraničních vozidel nemají nedoplatky za dopravní přestupky, třeba z úsekových měřičů rychlosti. To je jako velký bič a velký motivátor pro ty zahraniční subjekty, aby ta pravidla dodržovala.
0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je šéf dopravní policie Michal Hodboď. Ostrov

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s ředitelem dopravní policie Michalem Hodbodem. Když se člověk podívá do těch moderních aut, tak tam vidí infotainment, kde je spousta ovládacích prvků, bliká tam na vás něco, můžete tam poslouchat podcasty, můžete tam dobře mít navigaci, mít tam ale nějaké další aplikace. Není to dnes větší nebezpečí než to takzvané obyčejné telefonování za volantem?
1: Je to o zdravém rozumu, zase zpátky. Telefony obecně zákonem jsou zakázány, co se týká infotainmentu, to výslovně zákon zakazuje. Oni ty výrobci těch vozidel vytváří ty infotainmenty tak, aby byly oholené, to znamená, nemá to úplně ty funkcionality, jako má klasický telefon, ale samozřejmě cokoliv, co odvádí pozornost, a to nemusí být ten infotainment, to může být vzadu vaše dítě, které se dožaduje vaší pozornosti, no a to souvisí s tou nepozorností a s těmi nehodami.
0: Že člověk se otočí dozadu na to dítě, anebo se podívá, nebo mu spadne ten mobil pod sedačku a rázem vyjede a vyjede třeba do protisměru. Jsou takové případy.
1: Ani nemusí vyjet, on jenom nesleduje to, co se děje před ním. A když si vezmete, že ten provoz dneska opravdu velice intenzivní, když si vezmete třeba sčítání dopravy, kdy opravdu každých 5 let co se dělá sčítání, tak ta doprava jde nahoru, ty silnice jsou v některých místech opravdu přeplněné a ta situace se tam mění ze zlomku vteřiny, tak je to extrémně nebezpečné.
0: Co je momentálně výhoda pro mnoho řidičů, je, že nemusí už sebou nosit tolik dokladů jako dřív. Stačí tedy mít, dejme tomu, občanský průkaz v mobilním telefonu. Ale jak policii České republiky, dopravní policii, pomáhají informační a komunikační technologie?
1: My jsme byli třeba jedni z těch, co podporovali tu novelu, která přinesla digitalizaci v podobě toho, že se dneska nemusíte vozit sebou třeba řidičský průkaz nebo doklady od vozidla, protože ta policie už dneska ty informace má, používáme, říkáme tomu, mobilní bezpečná platforma, je to uzavřené sítě, je to zabezpečené a je to nástroj v chytrém telefonu, který nám umožní právě zjistit o tom člověku a o tom vozidle všechny potřebné informace.
0: Tady je důležité říct, když ale někdo jede do zahraničí, tak tam ty doklady mít musí, včetně takzvané zelené karty.
1: Ano, samozřejmě, to se váže jenom na řidičské průkazy v rámci České republiky nebo vozidla registrovaná v rámci České republiky.
0: Jak by měl být policista při kontrole nebo při řešení nějaké situace, kde se debatuje o přestupku, asertivní anebo naopak vlídný, nebo jaké jsou ty základy komunikace s řidičem, tak, aby mu zachoval, aby si zachoval tu potřebnou autoritu, kterou mít musí?
1: To se učíte celý život. To taky není jednoduché, přece jenom...
0: Každý je jiný,
1: jsou tam někdy emoce. Není to jednoduché někdy třeba jako vysvětlit tomu člověku, že něco porušil, on si toho není vědom, protože to je zase o té, co jsme se tady bavili o té autoškole, o té osvětě, že ta pravidla v té době, kdy ten řidičský průkaz dělal, tak tam třeba nebyla, a ne, překvapený, že tam nějaká pravidla nová jsou. A to je jako, to velké nároky na ty policisty, s tím, že třeba i ve větší míře se takom používají personální kamery, to aby třeba ten úkon byl zdokumentován, třeba pro případ toho, že by se někdo stěžoval. Ale je to pořád věc, kterou se prostě učíte.
0: Co víc obměkčí policistu, když ten řidič, který evidentně spáchal dopravní přestupek, to okamžitě přizná, řekne, promiňte, ano, vím, čeho jsem se dopustil, anebo když se cuká a stojí si za svým, ne, já jsem to neudělal, blablabla.
1: Zjednodušeně s selským rozumem, pokud se někdo ke mně chová slušně, tak já nemám důvod se k němu chovat jinak. On samozřejmě za každé situace by měl dodržovat nějaké cti vážnosti, důstojnosti. To znamená, jako, asi se bude tomu policistovi lépe komunikovat s člověkem, který dozná to svoje porušení zákona. Navíc on by měl i přihlednout třeba při ukládání té pokuty k tomu, že se odoznává, že toho lituje, že třeba někdy i to projednání samotné nebo domluva postačí a není potřeba ani ten pokutový blok vypisovat.
0: Tohle je třeba důležité, co jste řekl, možná mimo děk, porušení zákona. Ono se zdá, že když člověk v obci nejede 50, ale jede třeba 60, tak jede jenom o 10 kilometrů víc, ale už to je porušení zákona, o něčem to svědčí.
1: Ano, to je ta věčná diskuze nad tím, jestli to ještě není v pořádku. Ne, není to v pořádku, protože ten zákonodárce tady vyjevil svoji vůli, napsal tam, že se prostě jezdí 50 a má se jezdit 50.
0: Říká Michal Hodboď.

0: It was just like a song when we were young.
1: Šéf dopravní policie Michal Hotboť zůstává naším hostem. Dá se nějak konkrétně odpovědět na obecnou otázku, jaké jsou největší dopravní problémy každého léta?
2: Dá, v obecné rovině. Je to zase o vysokých intenzích provozu, to znamená, jsou to dopravní komplikace, proto i třeba ta dopravně bezpečnostní akce, kterou my máme vždycky na začátku prázdnin, není jenom o tom dohledu, o tom pokutování a kontradržování pravidel, je to právě o tom, že ty hlídky se zaměřují i na tu plynulost silničního provozu. No a pak to zkombinujte ještě s těmi vysokými teplotami a dlouhými cestami.
1: Co je dnes větší problém? Rychlost, nedovolená rychlost nebo nepozornost?
2: No, oboje. Oboje je problém a úplně to nejhorší je, že se nám stává, že to je propojené. To znamená, ono to není jenom o té nepozornosti, že někdo kouká do telefonu, ono ještě jede třeba rychlejš a máme to, patří to mezi nejtragičtější příčiny, to nevěnování se a rychlost. A pak tady máme případy, kdy tady máme ještě třeba bezdůvodné větí z mimo komunikaci a zase je to spojitost třeba rychlosti a nepozornosti.
1: A ty příčiny bývají jaké třeba? Vyjetí mimo komunikaci.
2: No to právě, když jsou to tragické dopravní nehody, tak to je samozřejmě problematické zjišťovat, co byla ta pohnutka, ale dost často je to právě jako ukazatel ta rychlost a ta nepozornost.
1: Kde letos očekáváte největší komplikace v létě?
2: To samozřejmě souvisí s tím aktuálním vývojem. Samozřejmě klasicky to, co asi bude největší problém a je to dlouhodobě, tak je třeba křížení D1, D2 u Brna. Tam samozřejmě ty dopravní komplikace jsou v souvislosti se stavebními pracemi, ale tady bych chtěl upozornit, nespoléhejte na to, že tam, kde normálně projedete a nejsou tam dopravní komplikace, tak se nemůže objevit nějaký problém. A je to zase na tom apelovat na to, že když někam jedete, prodívat se na tu cestu, buď to prostřednictvím nějaké chytré mapy v vašem telefonu, anebo poslouchat třeba dopravní zpravodajství.
1: Zelené vlny. Člověk by měl i v měsících všedních, těch letních zejména, asi se na tu cestu připravit, protože nikdy nevíte, v které koloně a jak dlouho zůstanete. Co je takový základ? No, kromě toho obrnit se trpělivosti.
2: Ano, trpělivosti si přibalte co nejvíc, zvlášť pokud jedete takhle v létě, no ale je to jednoduché. Jedu, tak připravím sebe a vozidlo, to znamená, vemu si dostatek tekutin do vozidla, stejně tak vytvořím nějakou zábavu pro ty, které v tom vozidle vezu, pokud jsou to třeba děti. A samozřejmě nepocením i to vozidlo samotné, to znamená, ještě dneska není výjimkou, že se setkáváme s tím, že hlídka někde na dálnici stojí u vozidla, kterému došly pohonné hmoty a ono to může být o tom, že vy si myslíte, že máte dostatek, ale vy můžete skončit někde v koloně, třeba z důvodu toho, že tam je nehoda a pak vás to nemile překvapí.
1: Šéf dopravní policie Michal Hotboť byl naším hostem. Děkujeme za váš čas a přejeme klidné léto. Naschledanou.
2: Díky a šťastnou cestu všem.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Denisa Hergeslová.
3: Ministerstvo vnitra porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu, rozhodl soud. Ukrajinský prezident Zelenský ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Fotbalisté Španělska zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Uruguayí. Víkend bude velmi horký, zítra čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný. Rezort ve zprávě označil hnutí za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
4: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
3: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, a to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzin oproti dnešku zdraží o 4 haléře, lidé za litr zaplatí až 40 korun a 46 haléřů. Za naftu si řidiči v Česku připlatí 18 haléřů. Litr budou čerpací stanice prodávat nejdráž za 36 korun a 40 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
5: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Zítra začne prázdninový provoz pražské MHD. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v dalších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepojedou vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
6: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
0: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale končí první dva zápasy hracího dne. Norsko hraje s Francií a Senegal s Irákem. Podrobnosti přidá reportér Jakub Kanta.
7: Francouzi zvládli i třetí utkání ve skupině, zůstávají 100% v souboji o první příčku skupiny i porazili v Bostonu. Norsko nakonec 4-1, hetrikem se blízkl Dembele, Mbappé tentokrát asistoval. No a v Torontu Senegal se blíží k zisku prvních bodů a taky k tomu, aby se vrátil do hry o postup ze skupiny nad Irákem, totiž vede 5-0, míří za třetím místem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
3: Od 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno pak začnou zápasy Egypt, Irán a Belgie, Nový Zéland.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D11 u Hradce Králové a neprůjezdná silnice 68 na Frýdecko-Místecku. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové a Liberec stojí několik aut. Objíždí se mezi kilometry 98 až 99. Najela do předmětu na vozovce. Zřejmě to souvisí, v místě policie hlásila střet auta se zvěří. Dálnice D1 z Prahy do Brna po nehodě na 85. kilometru a uzavírce už plynule průjezdná, kolona se rozjela. Silnice 68 z Třince na Slovensko je u Jablunkova stále neprůjezdná obousměrně. Odklízí tam havarované nákladní auto, jezdí se přes Jablunkov a Návsí, kilometry 19 až 24. A v České Lípě v Děčínské ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda je u nákupního centra Andy. Šetří policie, čekejte lidi na vozovce, taky omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 stupňů, na horách většinou maxima do 31. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál a Zuzana Burešová.
10: Dobrý večer, každý se chce v těchto dnech trošku schladit a udělá někdy proto absolutně cokoliv. Například lidé se i přes zákaz koupou v pískovnici na Třeboňsku a přitom znečišťují i zdroj pitné vody. Máme o tom reportáž, za chvíli uslyšíte.
8: Večerní radiožurnál
11: a Zuzana Burešová.

0: Možná jste si teď připomněli koncerty Evy Farné v pražském Edenu, které si snad užil opravdu úplně každý fanoušek. Teď už ale slíbené téma. Průzračná voda a písčité břehy pískovnice u Třeboně lákají ke koupání. Vstup do vody je tam ale přísně zakázaný. Jednak kvůli těžbě písku a taky proto, že vodárna z pískovny bere pitnou vodu pro velkou část Třeboňska. Přesto lidé zákaz ignorují a dál tam chodí plavat, venčit psy nebo rybařit.
1: Zdeněk Král ze společnosti Čevak odemyká závoru, která je na cestě podél pískovny Cep.
2: Když překročíme tady tu závoru, tak se dostaneme k milánské studni, která zásobuje převážnou část Třeboňska.
1: Kolem jezdí cyklisti, někteří jsou i v plavkách.
2: Koupou se, berou sebou psy, lodičky, rybáři krmení pro ryby. Všechny látky se potom vyluhují do té vody v jezeře.
1: To není úplně představa vody, na kterou bych měla chuť.
2: Když si představíte, že se vykoupete ve vaně, přijdete zvenku, jste špinaví, použijete šampon, mýdlo a když pak vypouštíte tu vodu, tak na té vaně zůstane taková ta hnědošedá linka. Tak to jsou v podstatě všechny ty látky, které zůstávají v té vodě.
1: Z pískovny Cep a úpravny vody Hamr bere pitnou vodu například městy Chlum u Třeboně. Zatím se nám daří přes úpravnu vody tuto vodu upravovat tak, aby opravdu z kohoutků tekla kvalitní pitná voda, říká nezávislá starostka Jitka Bednářová. Rozbory ukazují, že skutečně koupání v Cepu má velký vliv. Jsme na břehu pískovny a ta voda opravdu úplně láká. Je krásně průhledná, je vidět na dno.
2: Určitě, voda je jako vysoce průhledná. Stojíme tady v kořenech takové rozložité borovice a tady vedle nás jsou vidět jako vyležená a vyšlapaná místa. Vidíme plechovku od piva, papírky od sušenek a v písku to vyšlapané místo do nádrže. Na základě analýz víme, že v té surové vodě je zvýšené množství fosforu, o kterém si můžeme myslet, že vlastně pochází z moči.
1: A problémem jsou také auta. Za parkování v chráněné oblasti může policie udělit pokutu až 1500 korun. Koupání na zakázaných místech hlásí policie báňskému úřadu, který to řeší jako přestupek. Z Třeboňska Eva Marvanová, Radiožurnál.

Nemusím snad ani říkat, že když se poví Karlovy Vary, většině z vás se vybaví filmový festival. Jenže právě ve městě se před 130 lety odehrála i jiná filmová premiéra. První promítání v českých zemích. O okamžiku, který změnil dějiny zábavy, si povíme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Jak vypadalo takové první promítání, připomíná také snímek Báječní muži s klikou režiséra Jiřího Mencla.
1: Tak jsem třeba točil hrnčíře při práci. Prý na to není nikdo zvědavý.
0: O poznání lepší techniku pak měli přesně o 50 let později organizátoři prvního filmového festivalu u nás, který uspořádali právě v Mariánských Lázních a Karlových Varech.
2: České Lány se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
3: Kromě teda toho, že se jednalo vyloženě o symbolické umístění, tak i to prostředí těch Mariánských Lázní, které bylo, řeknu, noblesnější, luxusnější, bylo samozřejmě taky poznamenáno válečnými událostmi, ale třeba ne tolik, jako když by ten festival chtěl být situován třeba v Plzni nebo Praze.
0: Komentuje Tomáš Hubáček z Národního filmového archivu. Společně s ním stojíme před plátnem v pražském kině Ponrepo a promítáme si týdeník z roku 1946.
3: Ty Mariánské Lázně nabízely dostatek ubytovacích kapacit z hlediska té lázeňské rekreace. Jednak je to poměrně malé město, takže ta kompatibilita těch přesunů tam byla jako mnohem lepší, ale v první řadě, proč bych řekl, že to tam bylo situováno a ukazují to i archivní materiály, tak je opravdu ten význam jako z hlediska toho poválečného vybudování toho nového československého státu.
4: Karlovy Vary se letos opět staly dějištěm mezinárodního filmového festivalu.
0: Festival v Karlových Varech je druhou nejstarší filmovou přehlídkou na světě. Starší je jenom festival v italských Benátkách, který začal už v roce 1932. Přestože najdete na letošním červenobílém festivalovém plakátu, že jde o 60. ročník, ve skutečnosti slaví akce už 80 let od svého vzniku. Od 50. let se totiž musel střídat s přehlídkou v Moskvě.
5: U Hřída jsme potkali sovětskou delegaci, ve které jsou i známí režiséři Arnstam a Zarchy.
0: A to se změnilo až v polovině 90. let, kdy odjeli do Ruska umělecká ředitelka akce Eva Zaoralová a herec Jiří Bartoška.
6: Vlastně já jsem tvrdil, že 30. června pro mě skončí festival a 1. července jsem tady jako host. To byl takový bonmot, jakože se už festival mě netýká. Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mě festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma.
0: A od roku 1994 tak festival vítá diváky a filmové nadšence každý rok. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v pražské Hebernské ulici. Detaily povíme ve zprávách. Posloucháte Radiožurnál, je 11:30. Zprávu připravila Denisa Hergeslová.
1: Armáda Spojených států provedla nové údery na iránské cíle, uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Podle něj americká letadla zasáhla iránská skladiště raket a dronů i pobřežní radarová stanoviště. CENTCOM uvedlo, že jde o reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Irán tam podle Washingtonu vyslal nejméně 4 drony. Americký prezident Donald Trump to označil za porušení příměří. Teherán a Washington nedávno uzavřeli takzvané memorandum o porozumění, které má během 60 dnů vést k trvalému míru. Okresní soud v Ostravě propustil primátora Karviné Jana Wolfa, obviněného v korupční fotbalové kauze. Státní zástupce pro něj žádal vazbu. Obával se, že by Wolf mohl ovlivňovat svědky. Soudkyně ale po 4-hodinovém jednání důvody neuznala a primátor tak bude stíhaný na svobodě. Kvůli podvodnému sázení a ovlivňování výsledků utkání je v kauze obviněných 32 lidí. Wolf jakoukoliv vinu odmítá. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nebyl nikdo zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu a evakuovali asi 200 lidí. Kolem 8 hodiny večer už většina jednotek hasičů z místa odjela. Papež Lev XIV. Navštíví koncem září Paříž, potvrdil to pařížský arcibiskup Laurent Ulrich. Podle něj při této příležitosti bude sloužit mši na bulváru Champs-Élysées a na náměstí Svornosti, které se má zúčastnit až 500 000 lidí. Papež zároveň plánuje velké setkání s mladými na národním stadionu na pařížském předměstí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie zakončili skupinu mistrovství světa výhrou nad Norskem 4-1 a do vyřazovací fáze půjdou z prvního místa. Senegal porazil Irák 5-0, ve 2 hodiny ráno našeho času začnou duely Uruguay, Španělsko a Kapverdy, Saudská Arábie, v 5 ráno pak Egypt, Irán a Nový Zéland, Belgie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 na Kladensku a neprůjezdná silnice 46 u Opavy. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Lány narazilo osobní auto do svodidel. 26. kilometr k nehodě vyjeli záchranáři, policie hlásí zavřený pravý pruh, kolona se v místě teď netvoří. Dálnice i jinde bez kolon, na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové a Liberec se objíždí odstavená auta, jsou mezi kilometry 98 až 99. Najela do předmětu na vozovce, místo je označené. Silnice 46 na výjezdu z Opavy do Olomouce, neprůjezdná. Obousměrná uzavírka je ve Slavkově u odbočky na Otice. Havaroval tam cyklista. Možná objízdná trasa vede přes Otice, Uhlířov a Dolní Životice. A neprůjezdná je taky silnice 68 Střince na Slovenskou u Jablunku obousměrně. Odklízí tam havarované nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno a velmi teplo, v celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a částečně i vysokou oblačností a meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě nejvýš 36 stupňů a na horách kolem 31. Ve večerním radiožurnálu je s vámi dál Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, jestli pojedete na zámek v Moravské Třebové, určitě si prohlédněte výstavu Panovníci českých zemí a jejich manželky. Je to opravdu jedinečný řezbářský soubor více než 130 kolorovaných reliéfních obrazů z lipového dřeva řezbářky Jarmily Haldové. Celý soubor je zapsán jako světový unikát v České knize rekordů. Podrobnosti i fotografie najdete na našem serveru iRozhlas. Výstava potrvá do 20. září.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Vedro v posledních dnech představuje riziko i pro hospodářská zvířata. Natočili jsme o tom reportáž a za chvíli uslyšíte u nás ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Extrémně teplé počasí v Česku ovlivňuje i hospodářská zvířata. Velkou zátěž se jim farmáři snaží zmírnit různými způsoby. Například v obci Klapí na Litoměřicku krávy ochlazují ventilátory a mlžítky. I přesto teď dojí méně mléka.
1: Studna, sem je to přivedení, vysokotlaký čerpadlo, filtrace té vody, pak to jde nahoru a jde to tady
2: nad kravama to teda.
1: Nad kravama a dělá to takovouhle mlhu. Takže to takhle ochlazuje. No.
3: Ukazuje ředitel zemědělského družstva Otakar Šešek. Vysokotlaké potrubí vhání do kravína drobné kapičky vody, tak aby se ochladil vzduch uvnitř.
4: To zdaleka není jediné opatření proti vysokým teplotám, které tu pro 190 dojnic mají.
5: V podstatě 24 hodin běžej větráky, což je do určitý míry možná kontraproduktivní, protože větráky samozřejmě nasávají vzduch zvenčí, takže do toho chlívá ženou ještě ten vzduch dneska 34 stupňů.
4: Problém podle Šaška není kvalita mléka, ale jeho množství.
5: V našem případě lehce přes 10% propad v dojivosti. U těch větších, a který mají vyšší dojivosti, tak je cca 15% propad. Takže pokud někdo dojí 35 litrů, tak teď dojí 30 litrů.
4: Propad dojivosti i cen ve srovnání s loňským rokem může mít podle farmáře vliv na množství mléka na trhu.
5: My jsme v loňském roce dostávali 13,50 za litr, teď to máme nějaký 9,50-10. Tam je propad možná 20, někde možná 25% v cenách a teď je tady ještě propad v té dojivosti díky těm teplům.
4: Shrnuje Šašek z Klapého, Lucie Jízlová, Radiožurnál.

Už za pár minut začne nový den, sobota 27. června. Už teď vám popřeji, ať vás zítra něco nebo někdo potěší. A hlavně ve zdraví a ve stínu přečkáte vysoké teploty. Ještě než začnou půlnoční zprávy, uslyšíte reportáž o jedné opravdu velmi zajímavé sourozenecké dvojici. Počkejte chvíli.

0: Hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi jsou doslova nerozlučnou dvojicí. Začínali ve Vítkovicích, pak společně působili ve Finsku a teď se chystají na stejnou univerzitu do Spojených států amerických.
1: Je to St. Lawrence University, je to vlastně v státu New York, ve městečku Canton, blízko kanadských hranic. Malá škola, nějakých 1800 studentů. Žijeme všichni vlastně na kampusu, máme tam všichni svůj nějaký pokoj. Všechno tam je zařízené.
2: Popisuje život na americké univerzitě mladý hokejista Filip Juříček, který půjde do druhého ročníku. Jeho mladší sestra Barbora čerstvě odmaturovala na ostravském sportovním gymnáziu a míří do prváku.
3: No, já jsem takový ocásek jeho.
2: Usmívá se Barbora Juříčková. Oba sourozenci začínali s hokejem ve Vítkovicích, pak hráli ve Finsku a do toho dálkově studovali stejnou střední školu v Ostravě. Filip je starší, takže je všude dřív a plní roli takového průzkumníka.
1: Zatím to tak jako vyšlo docela srandovně, že jsme byli v uvozovkách na stejných místech.
3: On je o 2 roky starší, tak se vždycky zjistí, jak to tam vypadá, a pak tam jdu já, no.
2: Na americkou univerzitu se sourozenci Juříčkovi dostali díky studijním výsledkům a hokejové výkonnosti. Pomohl jim také speciální kemp v Praze, kde byli skauti z USA.
1: Vždycky ráno se dělali nějaké skills tréninky a večer se hrálo. Všichni se chtěli ukázat a mě to nějak jako vyšlo ty zápasy, takže dostal jsem nabídku hned po tom prvním zápase.
3: Tím, že si vyhlídli Filipa a potom zjistili, že mají vlastně sestru a nějaký trenér tam poslal video vlastně do té mojí školy, tak potom zjistili, že by nás chtěli asi oba.
2: 21letý Filip dal v první sezóně vysokoškolské ligy NCAA 9 gólů a na stejný počet jich nahrál. 19letá Barbora byla 4. nejproduktivnější hráčkou finské ligy a etablovala se v české reprezentaci. Univerzitní hokej v Americe by jí mohl otevřít dveře do ženské obdoby NHL.
3: Je to docela dost daleko, já jsem ještě mladá hráčka na to a jsou to 4 roky minimálně a pak uvidím, ale určitě jako o tom přemýšlím.
1: Je to její sen? Takže já ji v tom budu podporovat a jestli bude v té lize, tak to je to hlavní.
3: Já vám přeju to, co přeje mě, prostě tu jako nejvyšší, co se dá dosáhnout, to my máme oba dva takhle nastavené v hlavě, ale je to těžší, oni mají tu cestu složitější, je jich víc pořád, takže prostě vydržet a makat a uvidíme, jak to dopadne.
2: Dodávají hokejoví sourozenci Barbora a Filip Juříčkovi z Ostravy Lukáš Kaleta, Radiožurnál. My guardian angel save my soul, the dark one too, that's faithful to the devil, let it be true, full of please our Lord.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Česko čeká tropický víkend, Evropu zasáhly rekordní teploty. Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Fotbalisté Francie vyhráli nad Norskem 4-1 a zajistili si první místo ve skupině mistrovství světa. A počasí víkend bude velmi horký, dnes čekejte slunečno a teploty až 39 stupňů. Je sobota 27. června, začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko čeká podle předpovědí tropický víkend. Teploty se budou na některých místech zřejmě blížit 40 a můžou i překonat dosavadní rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Lidské tělo přitom i v takových podmínkách dokáže udržovat překvapivě stálou teplotu. Některé skupiny lidí by se ale měly mít podle lékařů na pozoru.
3: My jsme si v průběhu evoluce vyvinuli velice sofistikované mechanismy, jak v případě zimy teplotu zvýšit a v případě horka ji snížit.
4: Říká Kateřina Kaňková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tyto mechanismy ale nemusí fungovat dobře u všech.
3: Příkladem mohou být lidé s srdečním onemocněním.
4: Vedra představují podle Kaňkové větší riziko nejen pro seniory, ale i pro děti.
3: Děti mají obecně menší povrch těla, že rychleji se zahřívají a hůře se toho tepla zbavují.
4: Opatrní by měli být podle doktorů také lidé s onemocněním ledvin, plic nebo cukrovkou. Mark Hensel, Radiožurnál.
1: Vlna veder v Evropě znovu lámala rekordy. V Německu zaznamenali historicky nejvyšší teplotu 41,3 stupně Celsia. Británie třetí den po sobě hlásí nejvyšší červnové teploty okolo 37 stupňů. Stovky škol přerušily výuku a mnoho turistických památek upravilo otevírací doby. Na Slovensku byl pátek nejteplejším dnem roku a podle meteorologů o víkendu teplota překoná tamní rekord 40,3 stupně. Americké jednotky v oblasti Hormuzského průlivu udeřily na íránské sklady raket a pobřežní radary. Reagovali tak na útok, který den předtím podle Washingtonu provedly íránské revoluční gardy na kontejnerovou loď opouštějící průliv.
5: Americký prezident Donald Trump podle svých slov nebyl rád, že Írán zaútočil na jednu z lodí v Hormuzském průlivu a označil to za hloupé porušení příměří. Americké centrální velitelství proto zasáhlo íránské sklady raket a dronů a radarová stanoviště na pobřeží. Byla to odveta za to, že Írán ve čtvrtek na lodě v průlivu vypálil 4 drony. 3 americká obrana sestřelila, jeden zasáhl horní palubu kontejnerové lodi. Jde o první podobný incident od podpisu memoranda o otevření průlivu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů dnes dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
6: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin a součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo přes 900 lidí a asi 3300 lidí je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto včera vyhlásily nouzový stav.
7: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Sněmovna schválila nová pravidla pro zaměstnávání státních úředníků. Nadřízení je budou moct třeba s nás propouštět. Třetí čtení včera koalice předčasně ukončila zařazením pevného hlasování. Opozice totiž v dlouhých projevech varovala mimo jiné před tím, že se vláda bude moct zbavovat nepohodlných lidí.
8: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
9: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
8: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
10: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
8: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona až na září. České televizi to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon počítá se zrušením rozhlasových a televizních poplatků a s převedením financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. To kritizují opozice i obě média veřejné služby. Podle Šťastného dál platí, že chce vláda zákon prosadit do konce roku, aby mohl platit od ledna 2027.
11: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
1: Okresní soud v Ostravě odmítl poslat karvinského primátora Jana Wolfa do vazby. Návrhu žalobce nevyhověl a nařídil, aby politika policisté okamžitě propustili ze zadržení. Wolf čelí stíhání v korupční fotbalové kauze.
12: Navrhoval jsem vazbu, nebylo by vyhověno. Soud měl jiný názor, to je zcela v pořádku. Navrhoval jsem důvod vazby za ovlivňování svědků. Dál se nebudu vyjadřovat.
13: A co říkáte na kritiku, že to je šikanozní vůči panu Wolfovi?
12: Já postupuji ze zákonných důvodů podle zákona.
14: Prohlásil po jednání soudu žalobce Jaroslav Jurka. Obhájkyně karvinského primátora Kateřina Světlíková rozhodnutí justice ocenila.
15: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
14: Karvinský primátor Jan Wolf tak dál čelí stíhání na svobodě. Policie ho podezírá, že ovlivňoval zápasy pomocí úplatků. Politik to opakovaně popírá. Z Ostravy Andrá Brtníková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Francie vyhráli na závěr základní skupiny mistrovství světa nad Norskem 4-1 a do play-off postoupili z prvního místa. Senegal porazil Irák 5-0. Za necelé 2 hodiny začnou duely Španělsko-Uruguay a Kapverdy Saúdská Arábie. V 5 hodin ráno našeho času odstartují zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v německém Bad Homburgu. V semifinále porazila Rumunku Elenu Gabrielu Ruseovou 2x6-4. Kvůli vysokým teplotám zápas po prvním setu přerušili. Pokračuje Muchová.
16: To vedro je tady šílený už poslední 3 dny. Šli jsme po prvním setu z kurtu, takže to se mi stalo poprvé, tady to čekání na to, jestli trošku padne teplota, která podle mě teda moc nepadla, ale nakonec jsme po hodině jsme se vrátili na kurt a byla jsem ráda, že jsem to zvládla dokončit 2 setech.
1: Muchová zabojuje o 3. titul v kariéře a 2. v sezóně. Utká se o něj s Japonkou Naomi Osakovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku a neprůjezdná D8 na Ústecku. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Králův dvůr havarovalo několik aut. 23. kilometr, jedno z nich je vlevo u svodidel, další vpravo na místě záchranáři. Jede se mezi, trochu kličkovaná, ale plynule. Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha stojí. Uzavírka je u tunelu na 86. kilometru. Je to kvůli nadrozměrnému vozidlu. Před uzavírkou zhruba od sjezdu na Petrovice kolona. Na D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je u sjezdu na Smířice kilometru 104,5 a blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude slunečno a velmi teplo. V celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno. Během dne na horách na západě Čech skupovitou a částečně i vysokou oblačností a meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů Celsia. Na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Pavlínou Nečáskovou.
18: Proč není Evropská unie jednotná a co tím ztrácí? Může v současném stavu čelit konkurenci z Číny nebo Spojených států? Nenastal už čas na její rozšiřování a mohla by se mezi novými členy objevit také Ukrajina? Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz, který přicestoval do Prahy na valné shromáždění EBU.
19: We are happy to have you here, Mr. Schulz. Welcome to Czech Radio.
20: Thank you.
18: Vy jste byl vždycky otevřeně proevropský. Mnoho lidí si vás spojuje se sloganem MEGA, neboli Make Europe Great Again. Odpovídá dnes Evropa vašemu sloganu?
20: It's a great continent. The question is if the great continent is conscious about its own power.
21: Myslím, že Evropa je silná, když je jednotná. Ale máme tendenci se ve všem rozdělovat a když jsme rozdělení, jsme slabí. A proto ano, moje odpověď je, že jsme silní, dokud takový chceme být.
18: Asi před 10 lety jste mluvil o Spojených státech evropských. Pořád té myšlence věříte?
20: Jo.
18: A jak a v čem by nám pomohla jednotná Evropa?
21: Podívejte se na celosvětový vývoj. Spojené státy americké s nepředvídatelnou vládou ve Washingtonu nejsou spolehlivým spojencem. Podívejte se na Čínu a její vzrůstající ekonomickou moc. Podívejte se na Indii. 1,4 miliardy obyvatel a Čína rovněž. Tyto dvě sousední země, Čína a Indie, mají dohromady třetinu světové populace. V Evropské unii, ve všech našich zemích dohromady, od největšího Německa až po nejmenší Maltu, máme 450 milionů občanů. Chceme-li přežít v hospodářské soutěži, jednat se Spojenými státy americkými nebo Čínou, musíme to dělat společně. A proto si myslím, že sjednocená Evropa s jednotnou Evropskou unií, s trhem, který je stále nejbohatší na světě, by nám mohla nesmírně pomoci vypořádat se s čínskou, americkou, indickou a v budoucnu třeba africkou konkurencí.
18: Může být Evropa silná i bez amerického spojence?
21: Ano, musí být, když Spojené státy odmítly pokračovat ve spolupráci, která začala po válce, přežila pád Sovětského svazu, znovu sjednocení Německa i zcelení evropského kontinentu. Pokud Spojené státy americké říkají, my hledíme k Pacifiku, nikoli k Atlantiku, pak si my Evropané musíme pomoci sami, protože Američané už nás dotovat nebudou. Nemáme žádnou alternativu. Musíme investovat do vlastní obrany a ve zkratce ano, jsme povinni si sami pomoci.
20: In a nutshell, yes, we are obliged to help ourselves without the Americans.
18: Euroskeptické strany jsou ovšem v dnešní době poměrně silné. Alternativa pro Německo, Strana svobodných v Rakousku, Reform UK ve Velké Británii a mnohé další. Nebyl to právě odpor proti evropskému sjednocení, co jim dodalo významu?
21: Myslím, že nebezpečí těchto stran, dostanou-li se k moci, je, že neříkají občanům pravdu. Tvrdí, že na národní úrovni jsme lepší a silnější než dohromady v Evropské unii. A to není pravda. Evropská unie je přece unie malých zemí. Když dovolíte, můžu je jmenovat Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Belgie, Lucembursko, Portugalsko, Řecko, Irsko. Už skončím, ale opakuji, my jsme unii malých zemí a pak těch větších, jako je Německo, které ještě nepochopili, že existují malé země. Ve vztahu k Číně nebo Spojeným státům, ale ani Německo není dost silné. Ano, Je nás 83 milionů, jsme třetí největší ekonomikou na světě, ale sami o sobě nejsme dost silní. A pokud Německo samo o sobě není dost silné, pak moje otázka zní, vy snad věříte, že Rakousko je dostatečně silné, že Nizozemsko je dostatečně silné? Ne. Potřebujeme kombinovanou ekonomickou a politickou sílu sjednocené Evropské unie.
18: Myslíte si, že, jak jste řekl, Německo nechápe, že je vlastně také malé?
20: No, we are not speaking about the Germans. We are speaking about right-wing extremist parties. Who tell, that was your question.
21: Ne, nemluvím tolik o Německu. Mluvím o pravicových extremistických stranách, na které jste se mě ptala. To byla vaše otázka. A ty strany říkají občanům, naše země musí být první. Když to udělají všichni, tak logicky odsunou všechny ostatní země za sebe a nastane boj všech proti všem. A to je historie Evropy v první polovině 20. století. Všichni proti všem, zejména tedy Německo proti všem ostatním. Druhá polovina 20. století byla přesně opačná, zejména po pádu železné opony. Všichni společně. A podívejte se na Českou republiku před 30 lety a podívejte se na Českou republiku dnes. Vidíte rozdíl? Vidíte, jak se země může rozvíjet, pokud je součástí silného společenství. Nikdo vám přitom nevzal českou kulturu. Kdykoliv jsem sem přijel, viděl jsem, že do vaší země jezdí miliony cizích turistů. Přijížděli do Prahy, obdivovali tuto úžasnou zemi, kulturu, kuchyni, hudbu a všechno ostatní. Nikdo to nikomu nebere, ale jsme ve společenství s ostatními, s Německem, s Itálií. Můžete si zachovat tradici, ale přitom se můžete vypořádat s výzvami 21. století.
18: Vy jste celoživotní sociální demokrat. Proč dnes v Evropě nevidíme sociální demokraty ve vládě?
20: That's not true. We have social democratic governments in the European Union.
21: Ale tak to není. V Evropské unii jsou sociálně demokratické vlády.
18: Ale ne tolik, kolik jich bývalo.
20: Not so many, but this is...
21: Ne tolik, ale to jsou cykly. Dřív jsme měli drtivou většinu sociálně demokratických vlád a jenom málo konzervativních. Teď máme hodně liberálních a konzervativních a méně sociálně demokratických. Ale musíme se dívat pozorně. Španělsko má socialistickou vládu. Dánsko má sociálně demokratickou vládu. Myslím, že Švédsko má před sebou vítězství sociálních demokratů. V Polsku jsou sociální demokraté v koalici. Sociální demokraté právě vyhráli prezidentské volby v Portugalsku. Takže je to otevřené. Jednou mají většinu konzervativci, jednou sociální demokraté. Ale musíme být jako sociální demokraté upřímní. Mezi lidmi je velká nejistota, panuje velký strach. Lidé nevěří ve vlastní pozitivní budoucnost a nevěří ani v pozitivní budoucnost státu, ve kterém žijí. A to se netýká jen sociálních demokratů. Také konzervativci a liberálové čelí v populaci náladám nejistoty a strachu. A moje rada sociálně demokratickým kolegům na základě mého dlouhého politického života zní, sociální demokraté byli vždy lidé s poselstvím. Ať už je problém jakýkoliv, společně ho vyřešíme. Pokud budeme bojovat všichni proti všem, řešení nenajdeme. Pokud se my, lidé se stejnými problémy, pokusíme řešit problémy společně, pak je můžeme zvládnout. A proto říkám sociálně demokratickým kolegům všude, i tady v České republice, zaměřte se na nejdůležitější problémy běžných lidí. Mám čím zaplatit nájem? Je pro děti dost míst ve školce nebo ve školách? Pro moje nemocné rodiče dostatek zdravotní péče? Dostanu se do práce veřejnou dopravou? A jezdí včas, nebo má vždycky zpoždění? Je drahá, nebo si ji můžu dovolit? Problémy všedního dne, problémy rána, které musíme řešit už večer. To musí být ústředním bodem naší práce, sdělit běžným občanům, že když budeme držet pohromadě, tak problémy vyřešíme.

0: Migranti mohou za všechno, je oblíbené poselství AfD. A to je nebezpečné poselství, pokud si vzpomenete na německou historii. Měli jsme období, kdy se říkalo, že máme problémy, protože jsou mezi námi ti a ti lidé. Kdyby tady nebyli, neměli bychom problémy. Proto tito lidé musí zmizet, pak zmizí i problémy. To přece zní jako 30. léta minulého století. To, co říká AfD. Of the 30s of last century.
1: And this is exactly the sound of the AfD. Neobáváte se toho, že AfD sestaví příští německou vládu?
2: For sure not.
1: How come?
2: Because no party will join a coalition with them.
0: No, protože s nimi žádná strana nepůjde do koalice. Ani konzervativní křesťanští demokraté s touto stranou nesestaví vládu. Podívejte se, ta strana má v Evropském parlamentu poslance, kteří vykládají francouzským nebo italským konzervativcům a krajním pravičákům. Prosím vás, vojáci jednotek SS nebyli zase tak špatní lidé, mezi nimi byli mnozí slušní a čestní. Ani Madame Le Penová s nimi nechce být ve stejné frakci. A dám vám takový příklad. Pokud 20% voličů hlasuje pro AfD, znamená to, že 80% pro ně nehlasovalo. A těchto 80% není v žádném případě připraveno vstupovat s touto stranou do koalice, protože AfD není pravicově extremistická strana, jaké existují i v jiných zemích. Je to německá pravicově extremistická strana. A když se podívám na naší historii, myslím si, že drtivá většina mých krajanů a krajanek nechce, aby podobní lidé vládli našemu národu.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu je dnes bývalý předseda Evropského parlamentu a německý politik Martin Schulz. Vy jste sem přijel na konferenci Evropské vysílací unie, která se samozřejmě zabývá médií. Takže se ptám, zda podporujete evropský zákon o svobodě médií přezdívaný EMFA.
2: Absolutely. We need independent free media.
0: Rozhodně. Potřebujeme nezávislá svobodná média. Proto doufám, že debata tady v České republice o nezávislosti svobodných médií a otázce, zda by státní rozpočet měl financovat veřejnoprávní média, najde konstruktivní východisko. Protože soukromá média sledují soukromé zájmy a soukromá média patřící superbohatým lidem sledují zájmy superbohatých lidí a nikoli zájmy běžných občanů. Proto si myslím, že Evropský akt o svobodě médií dává nezávislým médiím záruku, aby popisovala realitu, nehonila sledovanost, ale aby popisovala skutečnost, aby podávala informace takové, jaké mají být, a ne takové, jak si nějaký bohatý člověk přeje.
1: V nedávné době jsme byli v Evropě svědky oslabení veřejnoprávních médií, například v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Myslíte si tedy, že EMFA by mohla posílit pozici veřejnoprávních médií?
2: I hope so. It could be a contribution, but at the end it depends from the support of the people.
0: Doufám, mohla by tomu přispět, ale nakonec to bude záviset na podpoře lidí. A proto musí veřejnoprávní média přesvědčit lidi, kteří sledují vysílání, kteří poslouchají třeba zrovna nás, že existence svobodných médií je základní hodnotou demokracie. Svoboda projevu znamená také svobodu médií. Needs also freedom
1: of media. Ale pro mnoho mladých lidí jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě. Co by s tím měla tradiční média dělat?
2: To go on these social platforms and this is a duty of parliaments and
0: jít na sociální platformy a je povinností parlamentů a vlád umožnit veřejnoprávním vysílacím společnostem využívat nejmodernější nástroje na mediálním trhu. V minulosti jsme měli trafiky a tam jste si došli koupit noviny. Když jste byli nalevo, levicové. Když jste byli napravo, pravicové. A zapnuli jste televizi a měli jste veřejnoprávní vysílání. Pak přišla soukromá televize a výběr omezila. To, co dnes na sociálních platformách vidíme, jsou jen

0: soukromé věci a to je nevyvážené. Proto si myslím, že bychom měli veřejnoprávním médiím poskytnout potřebné technické nástroje, aby mohla prezentovat informace, komentáře a další věci i na těchto platformách.
1: Mnoho politiků dnes komunikuje s veřejností výlučně prostřednictvím sociálních sítí. Potřebuje politika ještě tradiční média?
0: To je právo každého politika, člena parlamentu, každého ministra. Může komunikovat prostřednictvím svých zvolených kanálů. Ale vláda jako celek, vláda jako ústavní instituce si nemůže dělat, co chce. Vláda je vždycky vázána ústavou. A ústava i v České republice zavazuje vládu k neutralitě. Ne k politické neutralitě, ale k neutralitě v komunikaci. K tomu je potřeba svoboda komentovat, co vláda dělá, kontrolovat to. Poslanec parlamentu je svobodný, ministr je vázán a je odpovědný parlamentu. Není svobodný, je odpovědný parlamentu. Nemůže si dělat, co chce. Musí parlamentu zdůvodnit, co dělá. A parlament by měl být velmi opatrný, měl by dbát, aby existovala nezávislá média, která zkoumají, zda to, co vláda dělá, je v souladu s požadavky veřejnosti, s ústavou. Když dovolíte, připomenu Itálii z dob Silvia Berlusconiho. Největší vlastník médií byl premiér. To, co chtěl, aby vláda komunikovala, si určoval sám ve svých vlastních médiích. A to je špatně. Byla to veřejnoprávní média RAI, která řekla, ano, toto je názor, soukromý názor pana Berlusconiho, ale povinnost vlády je jiná. Proto si myslím, že k obraně demokracie jsou dnes veřejnoprávní média potřebnější než kdy jindy.
1: Tento týden uplynulo přesně 10 let od referenda o Brexitu. Nedávné průzkumy naznačují, že většina Britů by nyní hlasovala pro opětovné připojení k Evropské unii. Co si myslíte, že se změnilo?
0: Na jedné straně jsem ten průzkum viděl a většina říká, že to byla chyba, vraťme se do Evropské unie. Zároveň by ale stejná většina, pokud by zítra byly volby, volila Nigela Farage a jeho stranu Reform UK. A Farage byl muž, který vedl kampaň za Brexit. Vidíte, jak je to obtížné a jak v dnešním politickém životě vládne dezorientace. Mnozí lidé, kteří říkají ano, vraťme se do Evropské unie, by volili premiéra, který Spojené království z Evropské unie vyvedl. Takže mám pocit, že se nic jako návrat Británie v dohledné době nestane. Ale měli bychom Spojené království co nejvíce přitáhnout zpět. A myslím, že to je i přání drtivé většiny. Že by měli být co nejblíž jednotnému trhu. A buďme upřímní, pokud se zabýváme nezávislostí na Spojených státech, což se týká obranné strategie, potřebujeme Spojené království jako člena NATO více než kdy jindy. Proto jsem skutečně pro velmi hlubokou spolupráci mezi Evropou a Spojeným královstvím.
1: Ale věříte, že Brexit byl prvním a posledním případem odchodu z Evropské unie? Například Tomio Okamura, předseda českého parlamentu, vyzývá k odchodu z EU.
0: Ano, četl jsem to a vracím se k tomu, co jsem řekl na začátku. Pokud by Česká republika měla opustit Evropskou unii, pak opustí i evropský trh. A pak za české výrobky musíte platit cla. Takže taková Škoda Auto, která vyrábí tady v České republice, pokud by chtěla vyvážet do Spolkové republiky Německo, bude platit daně a cla. To je proti zájmům českých pracujících. A nebo si představte, že byste chtěla jet z České republiky do Německa. Teď nasednete tady v Praze a jedete hladce až do Berlína. Já sám jsem včera jel z Berlína do Prahy vlakem. Když zavedeme hranice, budete mít hraniční kontrolu a budete muset za překročení hranic platit. Myslíte si, že je to v zájmu České republiky? Myslím, že je to možná v populistickém zájmu onoho pána, ale rozhodně to není v zájmu českého lidu.
1: Když se na to podíváme z druhé strany, věříte, že je Evropská unie teď připravena přijmout nového člena?
0: Extrémně obtížně. Myslím, že asi ne. Protože máme nejméně 3 členské země, ve kterých se konají referenda o přijetí nových členů. Francie, Rakousko a Nizozemsko. Podle mého názoru je to proto prozatím obtížné. Ale v tomto případě se dotýkáte jednoho z největších problémů Evropské unie. Potřebujeme rozšíření. Země západního Balkánu, jako je Bosna, jako je Albánie, jako jsou země typu Kosovo, jako je Srbsko, naléhají, že chtějí být evropskými zeměmi, také Moldavsko. A my jim říkáme, ano, jste evropské země, ale nemůžete být členem Evropské unie, protože na to potřebujete jednomyslné hlasování 27 členů. Proto mám dvoustupňový návrh. Než se stanou plnohodnotnými členy, měli bychom vytvořit hospodářský prostor, ve kterém budou moci využívat jednotného trhu Evropské unie. Protože si myslím, že to je jejich největší zájem, zlepšit ekonomické podmínky. A pak v druhém kroku rozhodnout o plném členství. Takové řešení jsme měli například pro Island, dlouho pro Dánsko, Irsko, Norsko nebo Švýcarsko. Byla tu Evropská dohoda o volném obchodu, zkráceně EFTA. Měli bychom diskutovat a zamyslet se nad nějakou východoevropskou EFTA.
1: A vy osobně hlasoval byste pro rychlé přijetí Ukrajiny?
2: It will be difficult. We should be honest.
0: Bude to těžké, musíme být upřímní i pro Ukrajinu. Myslím, že Ukrajina se do Evropské unie tak hned nezačlení. Je to velká země a byla by jednou z největších zemí Unie. Představte si, že by měla v Evropském parlamentu více křesel než například Polsko. A když se podíváte na debatu v Polsku, když se podíváte na to, jak se právě teď chová polský prezident vůči prezidentu Zelenskému, a to by byly nejbližší členské státy, dokážete si představit, že to bude velmi obtížné. Na druhou stranu, Ukrajina potřebuje pro obnovení země a pro ekonomické oživení, aby mezi ní a Evropskou unií vznikl nějaký velmi specifický vztah. To by měl být první krok.
1: Mr. Schulz, thank you very much for your time.
2: I have to thank you. Okay.
1: Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Denisa Hergeslová.
5: Rusko a Ukrajina se vyměnili po 160 zajatcích z každé strany, informovala o tom ruská státní agentura TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pak na sociálních sítích potvrdil, že se do vlasti vrátilo 160 vojáků, kteří byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o Mariupol. Ukrajina se už víc než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi. Právě výměna válečných zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí, ve které Kyjev a Moskva spolupracují. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit. Shodují se na tom distributoři. Například v odpoledních časech se podle společnosti ČES zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to taky PRE a EDG s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná provozní opatření. Sítě jsou totiž připravené na mnohem vyšší zatížení. Na železniční trati mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří zůstává po včerejší srážce osobního vlaku s nákladním autem zastavený provoz. Původně se počítalo s obnovením dopravy ještě v noci. Podle zprávy železnic se ale vlaky na trať vrátí až dnes dopoledne. Hasiči na místě stále odstraňují následky nehody. Řidiče nákladního auta přepravil do nemocnice vrtulník. Cestující z vlaku vyvázli bez zranění. České dráhy mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Ostroměří zajišťují náhradní autobusovou dopravu.
3: Sport.
5: Golfistka Sára Kousková je po prvním kole domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně na děleném pátém místě. Se skóre 7 pod par ztrácí 2 údery na vedoucí Lidii Hallovou z Walesu. Dvě rány za Kouskovou se o 44. příčku dělí další Češky Váchová Melichová a Zapletal Koželuhová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 na Berounsku a neprůjezdná silnice 68 na Frýdecko-Místecku. Dálnice D5 z Plzně do Prahy byla před sjezdem na Králův dvůr chvíli neprůjezdná. Na kilometru 23,5 odklízí následky nehody a dálnici podle potřeby zavírají. Teď se jede stále omezeně jen odbočovacím pruhem. Před nehodou se vytvořila zhruba kilometrová kolona. Dálnice D8 za hranicemi s Německem směr Ústí nad Labem Praha opět průjezdná. Uzavírka u tunelu na 87. kilometru skončila. Nadrozměrné vozidlo změřili, už odjelo. Neprůjezdná je několik hodin silnice 68 z Třince na Slovensko. Obousměrně u Jablunkova odklízí tam havarované nákladní auto. Jezdí se přes Jablunkov a Návsí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den bude slunečno a velmi teplo, v celém Česku čekejte jasno nebo skoro jasno, meteorologové varují, že bude 35 až 39 stupňů, na severovýchodě nejvýš 36 a na horách kolem 31 stupňů, tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu s vámi bude Petr Zajíček.
4: Markéta Vondroušová by se měla odvolat proti čtyřletému zákazu činnosti. Myslí si to právník české tenistky, který věří, že má dost argumentů, aby rozhodnutí Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zvrátil i u sportovního arbitrážního soudu. Více o tom řekneme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
3: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: zprostit viny a zrušit trest pro Markétu Vondroušovou. To je plán právníka české tenistky Jana Exnera. Vondroušová dostala od Mezinárodní agentury o bezúhonnosti tenisu zákaz činnosti na 4 roky. Jan Exner se jí teď snaží přesvědčit, aby se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
1: Já jí určitě doporučím a už jsme spolu o tom mluvili, aby se odvolala, protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
2: Říká Jan Exner. Markéta Vondroušová byla potrestána za to, že se odmítla podrobit dopingové kontrole. Ta ale proběhla podle vyjádření samotné tenisky i jejího právníka nestandardně. V noci, mimo plánované časy kontrol, což je ale možné, přišla komisařka, která se Vondroušové neprokázala průkazem totožnosti a ani nestotožnila tenistku. Navíc komisařka předložila k podpisu české tenistce protokol o odmítnutí kontroly, který byl z roku 2009 a tudíž neplatný. Navíc Vondroušová se hájila tím, že trpí úzkostmi a tak měla z přítomnosti cizí osoby strach. Žádný podobný případ v minulosti KAS, tedy sportovní arbitrážní soud, neřešil.
1: Případ Markéty Vondroušové už je teď sám o sobě precedens a pokud o něm bude ten KAS rozhodovat, tak to svým způsobem precedens bude, protože tak specifické okolnosti, které se staly v tomhletom případě, tak v judikatuře KASu nejsou. Zároveň tam jsou ale případy, kdy sportovci údajně odmítli odevzdat vzorek, nepodstoupili dopingovou kontrolu z velmi podobných důvodů, které se týkaly jejich duševního zdraví, které se týkaly různých poruch nebo problémů, kterými si procházeli, které se týkaly jejich legitimních obav o bezpečnost. Takže si myslíme, že jsou judikáty, na kterých se dá ta obhajoba stavět a že ta reálná šance na minimálně snížení toho trestu existuje.
2: Věří Jan Exner. Markéta Vondroušová byla 4 dny po této kontrole testována a v následujících týdnech opakovaně. Výsledky všech testů byly negativní. I tím bude česká strana argumentovat. Všechny podklady pro KAS teď Jan Exner musí připravit.
1: V okamžiku, kdy nám přijde odůvodnění toho rozhodnutí, což nevíme přesně, kdy bude, ale musíme to být připraveni, tak v té chvíli nám začíná běžet lhůta 21 dní, do které my musíme případně podat odvolání k tomu KASu. Ta zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Jsou s tím samozřejmě spojené významné finanční náklady, nejenom na právní zastoupení, ale na celé to řízení před tím KASem, které je spoplatněné.
2: Popisuje Jan Exner. I to, co říká, musí Markéta Vondroušová zvážit, než se rozhodne pro případné podání odvolání. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Expert.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jedna hodina. Další zpravodajská relace, Denisa Hrgeslová.
1: Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl všechny tři stížnosti proti stíhání v bitcoinové kauze. Na konferenci německé strany AfD o demokracii v Berlíně přijeli Klaus a Okamura. Tenistka Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. A počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Exministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Blažek, Daňhel a Tic čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
3: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
1: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají. Tic se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijali včera do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
4: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
5: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovali nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Javlín, Radiožurnál.
1: Do konce roku začnou na všech ostravských tramvajových linkách fungovat elektronické jízdní řády. Dopravní podnik Ostrava už instaluje první kusy na zastávkách v centru města. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Morise nové vývězky informují o aktuálních zpožděních, zaplněnosti tramvají i třeba o tom, jestli je vůz klimatizovaný nebo vhodný pro vozíčkáře.
6: Celkem bude v Ostravě 200 chytrých elektronických jízdních řádů, především na páteřní tramvajové dopravě, to znamená všechny tramvajové zastávky budou vybavené a pak ještě vybavíme některé velmi frekventované zastávky v rámci naší sítě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie si výhrou nad Norskem zajistili první místo v základní skupině mistrovství světa. Senegal porazil Irák 5-0. Už za hodinu bude Španělsko hrát s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno našeho času pak začnou zápasy Egypt-Irán a Nový Zéland-Belgie. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ten je potrestal za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole loni v prosinci. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Radiožurnálu Sport popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
7: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D5 na Berounsku, další na D11 u Jaroměře. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Králův dvůr omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 23,5 je zavřený levý pruh, jede se pravým plynule. Na dálnici D11 z Jaroměře do Hradce Králové narazilo osobní auto do svodidel. Stojí u sjezdu na Směřice, kilometru 104,5 a nepřekáží, blokuje krajnici. Na D7 za Chomutovem do Prahy se pohybuje údržba. Za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru.
9: Za Hrušovanama asi kilometr jsou cestáři, řekají teďka v noci trávu. V levým.
8: A na silnici 59 z Karviné do Ostravy se srazila dvě osobní auta. Havarovala v Orlové poblíž čerpací stanice Orlen. Policie doporučuje průjezd s opatrností. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech skupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě až 36, na horách většinou kolem 31. Tolik zprávy. A u mikrofonu nočního radiožurnálu je zpět Petr Zajíček.
0: Chladnějšího počasí se už nemohou dočkat silničáři, i při velkých vedrech totiž musí pracovat venku. Nejhorší je to potom u pokládání asfaltu, směs má až 150 stupňů Celsia. Více za chvíli v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: Yes. Come on. Ready girl.
11: Come on.

0: Rozpálené oblečení a práce s materiálem, který má až 150 stupňů. Dělníci musí na opravách silnic pracovat i při současném tropickém počasí. K dispozici mají více nealkoholických nápojů. Aby se ochladili, namočí si třeba do vody kšeltovku. I tak je ale pro ně práce velmi náročná.
1: Nacouvává nám auto zbalenou, tak se připravte ke stroji a začneme dělat. Dokávat nezačne pálit sluníčko pořádně.
2: Před malou chvílí jsem slyšela, bude peklo.
1: Bude to peklo, je to náročný v těle podmínkách ukládat asfalt, který má 150 stupňů, jak to není úplně sranda.
2: Lukáš Třeba, mistr střediska z údržby silnic Karlovarského kraje, mají chlapi častější přestávky?
1: Bohužel nemají častější přestávky, my jsme podřízený dodávce balený. Takže když máme asfalt, tak musíme prostě dělat za každou cenu, ať se děje, co se děje.
2: Tomáš Zužo, je vám asi velké horko tady na tom stroji.
3: Je to finisher, je to stavební stroj, který vlastně pokládá teplou balenou.
2: Jak se ochlazujete?
3: Pitný režim, jenom. Maximálně, nebo stín.
2: No, ten tady ale moc nemáte.
3: Zrovna dneska ne, je to náročná práce.
2: Jak to zvládají vaše nohy v těch botách, když stojíte na tom rozpáleném asfaltu? Víťo.
4: To jsou přímo balenářský boty teda, ale není to úplně příjemný, když na to stojíte dlouho, taky vám hoří nohy, no. A když potom na konci žitě sundáte, tak to máte jak varhanky.
5: Jsem na dalším místě, kde silničáři pracují, tady zrovna frézují vozovku.
6: Mašina má 95 stupňů, je to všechno sála od té mašiny, od motoru, sluníčko, rozdíl.
2: Frézu ovládá pan Karel, máte otevřený prostor, takže klimatizaci nelze mít. Máte častější přestávky nebo se nějak ochlazujete?
6: Vodou, co máme v nádrži do frézy a čepici si namočíme, opláchneme se, napijeme se, jedeme dál, protože musíme to stihnout do té doby, než se to pořádně ohřeje, protože ta mašina už to proto nebere, protože se to lepí.
5: Kvůli horkům tak upravuje společnost i pracovní dobu. To znamená, pokud to jde, začínají zaměstnanci pracovat buď brzy ráno, nebo potom později večer. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Chrání rány a zmírní zánět i bolest. Před 160 lety vznikla ve Fragnerově lékárně u Černého Orla tehdy velmi populární pražská domácí mast. Měla takový úspěch, že se potom už v továrně vyráběla ještě po druhé světové válce. Teď slavná mast opět ožila. V nejstarší fungující lékárně v Praze ji začali opět připravovat.
1: Vítejte v Fragnerově lékárně. Funguje od roku 1488, to znamená, že je nejstarší fungující lékárna v Praze.
2: Se současným majitelem Branislavem Fulierem jsme vstoupili do lékárny u Černého Orla na Malé Straně, kde se dochoval i historický interiér.
1: Po vitrince můžete vidět asi 20 našich specialit.
2: Lékárna se stala slavnou právě tím, že Benjamin Fragner tu v druhé polovině 19. století začal vyrábět legendární speciality, například pražskou domácí mast.
1: Byla to v podstatě zjednodušeně povedané mastička na všechno. No jakýkoliv kožný problém, byla vlastně oblíbená a postupně se vyvážela do zahraničí.
2: Velkou popularitu si mast udržela celých 80 let. Pak její slávu před více než 10 lety znovu obnovil kalenický specialista Zbyněk Sklenář. Téměř každý měsíc ji připravuje v laboratoři lékárny.
3: Takže nejprve si připravíme ten masťový základ. Stává se z mandlového oleje a bílého vosku, to znamená, že bílý vosk si rozstavíme, zahřejeme si ten olej, po rozpuštění vlastně vymícháme do vychladnutí a vidíme, že tady už se nám to začíná poměrně dobře tuhnout.
2: A když máme ten základ masti hotový, tak co dál?
3: Budeme do něj právě inkorporovat ostatní komponenty.
2: Takže tu máme několik skleněných lahviček.
3: Ten přípravek má vlastně účinky protizánětlivé, hojivé a tomu odpovídají i obsažené komponenty, jakými je například hojivý vitamin E, protizánětlivě působící kyselina salicylová, peruánský balzám, ichtamol a nesmíme zapomenout ani na terpentinovou silici.
2: Jak dlouho teda trvá výroba takové masti?
3: Řekněme 2 až 3 hodiny. Záleží na množství, které připravíme. My většinou tady připravujeme těch 200-300 gramů.
2: I když Zbyněk Sklenář navázal na původní recepturu, složení je dnes jiné než kdysi.
3: Byla tam pryskyřice, byla tam unguentum alté, byl tam lůj, byl tam japonský vosk. To jsou vlastně suroviny, které jsou dneska naprosto nedostupné.
2: Ve Fragnerově lékárně se ale zrodily i další legendární léky. Třeba sirup proti kašli Timomel nebo antiperle k dezinfekci úst. A i ty se dnes v lékárně znovu dají koupit. Jsou si úplně stejné, jak si

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl druhé. Zprávy a Denisa Hergeslová.
3: Armáda Spojených států provedla nové údery na iránské cíle. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM americká letadla zasáhla iránská skladiště raket a dronů i radarová stanoviště na pobřeží. Podle iránských revolučních gard jeden z úderů směřoval na ostrov Sirík v Hormuzském průlivu. Povedlo se ho ale odrazit. Gardy taky pohrozily rychlou odvetou. Spojené státy úderem reagují na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump ho označil za porušení příměří. Irán se k němu přímo nepřihlásil. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Pravomocným rozsudkem skončil soud o zprávě z roku 2022. Podle soudu v ní SPD být nemělo. Ústecký kraj se potýká se smogem. Výstrahu vyhlásil Český hydrometeorologický ústav kvůli vysoké koncentraci přízemního ozonu. Platí až do odvolání. Meteorologové proto doporučují omezit venku fyzickou zátěž, a to hlavně u lidí s chronickými dýchacími potížemi. Vdechování ozonu může způsobit pálení očí, kašel nebo třeba tlak na hrudi. A začal festival okolo Třeboně. 11denní akce na Jindřichohradecku nabídne na různých místech ve městě koncerty a divadelní představení. Vystoupí Nezmaři, Luboš Pospíšil, Pavel Šporcl nebo soubor divadla Járy Cimrmana. 35. výročí festivalu připomene výstava v domě Štěpánka Netolického.
1: Sport.
3: Fotbalisté Francie porazili na mistrovství světa Norsko 4-1 a díky tomu vyhráli základní skupinu. Senegal zvítězil nad Irákem 5-0. Za půl hodiny se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saúdskou Arábií. V 5 ráno našeho času pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D35 u Litovle a dálnici D5 na Berounsku. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce srazilo auto Lesní zvěř. Nehoda je za sjezdem na Litovel, kilometrů 250. Provoz nezdržuje, opatrně, je to dálnice s úzkým odstavným pruhem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy je před sjezdem na Králův dvůr stále zavřený levý pruh, kilometr 23,5. Je to po nehodě osobního auta. Objíždí se pravým pruhem plynule. Na D7 za Chomutovem do Prahy hlásil náš zpravodaj údržbu. Naposledy za sjezdem na Hrušovany 69. kilometru po pojíždí v levém pruhu. Neprůjezdná je od včerejška. Silnice 68 Střince na Slovensko. Obousměrná uzavírka je u Jablunkova. Odklízí tam havarované nákladní auto. Objíždí se přes Jablunkov a Návsí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, během dne na horách na západě Čech s kupovitou a místy i vysokou oblačností, nejvyšší teploty v sobotu většinou 35 až 39 stupňů, na severovýchodě území do 36 a na horách většinou kolem 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi dál Petr Zajíček.
2: Garáže, sklepy i nákupní střediska. Pařížané hledají únik před horkem. Francouzské hlavní město kvůli výjimečně silné vlně veder povolilo koupání v kanálu Saint-Martin. A už za chvilku vás do Paříže vezmeme.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
5: You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world.
6: so you screwed up, but you're gonna

0: Francie zažívá nejteplejší dny v historii měření. Teploty opakovaně překračují hranici 40 stupňů a i v noci se pohybují kolem 30. Tisícovky škol tedy zrušily výuku nebo upravily rozvrh. Paříž kvůli vlně veder a také zakázala prodej a pití alkoholu a výjimečně povolila koupání v kanálu Saint-Martin, kam se každý den vyrážejí schladit davy lidí.
1: Teploměr v Paříži ukazuje 40 stupňů. Kanál Saint-Martin se proměnil v jeden velký městský bazén.
2: Voda je výborná, pane. Nemusíte se ničeho bát, je to tady neuvěřitelné.
1: Edepřil z předměstí Paříže říká, že tam žádné takovéhle koupání nemají a když už, tak se musí platit. A k letnímu koupání samozřejmě hudba. What's your name?
3: Kristen, Florida, USA.
1: Osvěžit se do kanálu přišla i Američanka Christine. Z Floridy.
3: We're here visiting during the worst heat wave.
4: Přijeli jsme sem na dovolenou a zrovna jsme se strefili do nejhorší vlny veder. Z Floridy jsme zvyklí na velká horka, ale na rozdíl od Paříže máme klimatizaci.
3: We do, but we have air conditioning.
1: Tenhle kanál vznikl na začátku 19. století. Původní myšlenku měl Napoleon Bonaparte a cílem bylo přivádět pitnou vodu do centra Paříže. Pokračuju dál po nábřeží a tady skupinka studentů v plavkách. Prénom c'est comment?
5: Camille.
1: Camille má v ruce pivo a cigaretu.
4: V bytech je teď příliš horko. Koupali jsme se tady ještě předtím, než to bylo povolené. Hlídkovali tady policisté a bránili lidem skákat z lávek. Teď už to nikdo nehlídá.
1: Tak jsem vodu taky vyzkoušel a musím říct, že parádní. Krásně jsem se v tom horku osvěžil. A ještě jednu výhodu to má oproti třeba říčním plovárnám na Seině, které se otevřou až začátkem července, je, že to koupání tady je méně regulované. Od pařížského kanálu Saint-Martin, Martin Balucha, Radiožurnál.

šumavském Srní opravují lávku nad výběhem vlků. Desetičlennou vlčí smečku není možné po dobu prací nikam přestěhovat. Jak zvířata reagují na dělníky a naopak, tak to uslyšíte v naší další reportáži.

0: Lávku nad výběhem vlků v Srní obsadili dělníci. Zhnilé smrkové sloupy nosné konstrukce tam změní za nové modřínové, které více vydrží. Práce ovšem komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén. A navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad desetičlenou vlčí smečkou, kterou není možné jinam přemístit.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: Se stavby vedoucím Ondřejem Jílečkem jsme právě přišli pod tu lávku. Těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, přímo tady z kopce nad Srním.
2: Vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní, vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby si nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no ale...
4: Čekají, že by bylo krmení. Jo.
2: Přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby korzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Monitorují, jak se vlci chovají.
2: Co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane. Chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
2: Lávka nad výběhem vlků by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Jsou tady další zprávy s Denisou Hergeslovou.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změny pro státní zaměstnance, opozice je kritizuje. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim, má jim pomoct s ekonomickými problémy. Fotbalisté Španělska hrají na mistrovství světa proti Uruguayi a počasí čeká nás slunečný a velmi teplý víkend. Dnes bude až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snaží je zaměstnat i propustit. Počítá s tím nový zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Pravidla zaměstnávání státních úředníků se mají podle koalice blížit běžnému pracovnímu poměru. Opozice návrh kritizuje. Umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Pokračuje místopředseda hnutí STAN, poslanec Karel Dvořák.
3: Já se obávám, že to vede k tomu, že úředníci státní od doby, kdy bude tento zákon přijat, už nebudou pracovat pro stát, ale budou pracovat pro vládu. Nemyslím si, že to je dobře. Ten zákon ty věci, které je potřeba řešit ve státní správě, tak neřeší a naopak nové problémy přináší.
1: Poslanci včera o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Zákon teď projednají senátoři. Na skoro 40% meteorologických stanic v Česku v pátek padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rtuť teploměru se tam dostala na 38,1 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémně horké počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V neděli by se teploty měly vyšplhat až na 41.